0: To je fakt. Paní Úško, my si v té následující hodince zopakujeme vaše osmdesátiny, které jsme slavili tady v Českém rozhlase. Mimochodem, vzpomenete si na ně? Vy už jste od té doby toho zažila samozřejmě hodně, ale vzpomínáte na ty osmdesátiny tady u nás?
1: Ty byly velmi krásné, opravdu. Vzpomínám na ně často, vzpomínám na ně samozřejmě díky té písničce Madame Sejanžu.
0: Ano, ano.
1: Kterou mi Igor složil jako jedno z největších překvapení mého života. A on tu písničku dodnes na svých koncertech provozuje a lidi se smějou a tleskají. Tak to je to, co mi to samozřejmě připomíná. Mm-hmm. Navíc ta přítomnost milých hostů, kde byla moje dcera Sabinka, byla tam Eva Holubová a pan profesor
0: ano.
1: Petr Neužil, že jo, který mě teda příšně teďkon drží při zemi v kontrole zdravotní.
0: Ale dobře dělá. Teď budeme samozřejmě vzpomínat o těch 5 let zpátky, ale využiju toho, že jsme propojeni, paní Ivuško, je něco, co byste ráda vzkázala všem těm, kteří jsou teď u rozhlasových přijímačů, všem těm, kteří teď třeba měli sedět v tom Stavovském divadle. Máte jedinečnou šanci celému národu cokoliv teď prostřednictvím Českého rozhlasu říct.
1: Já bych řekla, že v těchto všech lidech, kterými fandí, kteří by přišli na ty oslavy do Stavovského divadla, nebo si zakoupili vstupenky, ale to je jedno. V těch lidech vidím své publikum a doufám, že i budoucí publikum. A vztah s lidmi, kteří sedí v hledišti, je pro mě nejdůležitější na té mý profesi. A zjišťuju, že je to, teď už nechci říkat nějaký fráze, ale je to skutečný a naplněný smysl mýho života. Pro herce je setkání s diváky to nejdůležitější a uvědomuje si to. Já teď trošku jsem až dojatá, takže můj hlas chvěne, ale je to opravdu cíl to práce. Krásný.
0: A my za ní děkujeme, zdravíme a troufnu si za všechny posluchače pozdravit naší milovanou Janžurku. Přejeme hodně zdraví, užijte si léto a slib pro všechny posluchače, my zase společně něco vymyslíme, ledva naberete sílu. Mějte se krásně a teď doufám zůstanete u rozhlasového přijímače a připomenete si ty naše společné osmdesátiny před 5 lety.
1: Ano, ano. Všechny posluchače zdravím, všechny své budoucí diváky. Těším se na vás.
0: Děkujeme moc, posílám rozhlasovou pusu a hodně zdraví přejeme. Iva Janžurová tady u nás na dvojce. Děkujeme, hezkou sobotu přeju.
1: Díky.
0: Tolik Iva Janžurová. A jak víte, ty následující minuty v našem vysílání jsou vyhrazeny pro ni. Vrátíme se o 5 let zpátky, kdy slavila u nás v Toboganu své osmdesátiny. Mimochodem, ani tenkrát to nebylo bez problému. Byla totiž doba covidová, čili jsme museli vysílat bez publika a kromě účinkujících museli mít všichni ve studiu roušky. Tak já doufám, že ty devadesátiny za 5 let, ty už budou, paní Ivuško, v klidu. Přeji vám všem hezký poslech.

0: Tak to byla kapela Igora Orozoviče. Igor zatím tady jenom zdobil na začátku, ale bude za malou chvíli i povídat a zpívat Iva Janžurová. Dnes v přímém přenosu toboganu. Ivuško, první otázka je na snadě, mě to fakt zajímá, jak je vám, jak se teď cítíte? Janžurce bude mít kulatiny, jaký to je teď si užívat všechny ty oslavy kolem?
1: Mně to řekněte, mně bude 4x20.
0: Ježiš, to musím rychle spočítat, 90, ne 80, promiňte, já jsem na počty nebyl ideální.
1: No, jaký to je?
0: No jistě.
1: No, je to takový nebezpečný, protože mě ten věk nic neříká. Všichni to chtějí oslavovat. Všechny média se hlásí o rozhovory. Pro mě je to taková strast, protože o sobě už jsem tolikrát všecko řekla, už se pořád jenom opakuju. Nic nového nevím, na spoustu věcí už jsem zapomněla. Takže já se jenom spoléhám, že dneska mě tu obklopí lidi, kteří budou mluvit za mě.
0: No. Přijdou a budou o vás určitě vyprávět, ale zaprvé máte nádherné brýle, teda my brejlouši si to vzájemně chválíte, máte nádherný brýle.
1: No,
0: moc vám sluší,
1: paní
0: krásný.
1: Optička říkala, že se nemusím líčit, když mám tyhle ty brejle, tak jsem si je dneska nasadila, protože je po ránu,
0: no.
1: Strašně po ránu.
0: No.
1: Ale moc ráda tady vidím tyhle ty chlapce, to je nádherný, já jsem si hrozně přála, aby mi tady mohli zahrát.
0: Je, jsou tady a já jsem rád, že právě k nám přichází, ano, jeden z těch chlapců, je tady i dívka, ale první gratulant dnešního toboganu, dámy a pánové, pan Igor Orozovič. Krásné, dobré dopoledne, Igore. Pojďte se k nám posadit. Iva Janžurová si vás přála.
2: Ahoj.
3: Dobrý den.
0: Igore, jaký je to pocit ve svém věku, když si vás Janžurka přeje na oslavě svých 80. To je přece vyznamenání, to můžete těch tálí doma mít, kolik chcete. Vytapetováno českýma lvama, ale přála si vás Janžurka.
2: Jo, no tak my jsme museli vstávat, my jsme z toho neměli zase takovou radost, jako jo. Ne, tak samozřejmě máme radost, ale my se známe už tak dlouho, že mě to zase tak, mě to přijde takový rodinný, jako no, spíš.
0: Počkejte, jak dlouho já si dokážu představit, že vy jako malý chlapec, já nevím, kde jste vyrůstal?
2: Budějovická, Praha 4.
0: Jo, Praha 4, ano, tak malý chlapec na Budějovické se díval na filmy s Ivou Janžurovou a tajně snil o tom, že se stane hercem a jednou se s ní bude znát, nebo kdy bylo to první setkání? Úplně malý kluk a Janžurka v televizi.
1: Já to řekni upřímně,
2: jo,
1: že?
2: Ano, to byla asi nemocnice na kraji města. To je jasný.
0: Huňková byla oblíbená, jo?
2: To tak, jo.
1: Igor si to promítal teprve nedávno, viď?
2: Ne, pozor, ne. Já nemocnici na kraji města jsem viděl 100x, ale nedávno jsem, asi před 2 roky jsem si ji pustil jako fakt celou komplet, abych se jako ujistil, jestli je to jenom jako ta nostalgie, protože se často říká, jak se na to vzpomíná, jako z té nostalgie na ten seriál, že to bylo jako kvalitní, nebo jestli to je opravdu kvalitní. A přišlo mi, bylo tam teda pár jako už pak takových těch natahovaných dílů, ale jinak mi to přišlo, že to je fakt skvělý znova, jako že to je fakt napsaný skvěle a jo, že to ve srovnání s těma jinýma seriálama z doktorského prostředí, který frčej, tak prostě je to pořád jiná, je to jiná liga rozhodně, no. Takže to jsem se ubezpečil, no. A dokonce jsem, myslím, mám psal zprávu, že jste fakt hustá tam, že fakt hra, jako, že fakt skvělý.
0: Prostě. Že kdyby hloupost nadnášela, tak by se vznášela jako hlubička. Ivuško, nějaký takový prazážitek, když už jsme narazili na nemocnici, to je určitě národem milovaný seriál, no a ta vaše role, která potom měla samozřejmě i další vývoj v těch pokračováních, co se vám vybaví?
1: No, tahle scéna, vybaví se mi lítost nad tím, že nám odešel pan Heger, když jsme začali natáčet, protože jsem z toho měla velký zážitky, z toho partnerství s ním. Kdyby, myslím, že i tu scénu s holubičkou, tak nějak urovnával mezi mnou a panem primářem. Nebo já už si to pletu, on byl primář. No, on byl primář.
0: Ano, on byl primář, ano. Puste si to nemocnici, není to špatný. I Igor to viděl po letech a chválí to. To si puste, je to
1: no,
0: hezký.
1: No, tak to si vzpomínám, že byla pro mě velká lítost. Jinak já jsem to zpočátku točit nechtěla. Svírala jsem se, protože jsem se bála, že si udělám špatný jméno mezi sestřičkama v nemocnici, protože ta role vypadala na takovou protivnou udavačku zpočátku. No, pak jsem se nechala přesvědčit a pak jsem byla moc ráda, že jsem se nechala přesvědčit a bylo to skvělý, mělo to obrovskou odezvu, co si může herc přát víc.
0: No jo, zušlechtil vás Pepa Dvořák potom. Krásná role. Ivuško, opravdu dneska si budete ten tobogán jenom užívat. Fajn. Budou přicházet gratulanti, přinášet dárky. Ten první dárek je okamžitě tady. Igore, první píseň, kterou jste společně se svou kapelou přinesli pro Ivu Janžurovou, co to bude?
2: To bude píseň No, jmenuje se to Náušnice. A je
1: já
2: to...
1: ji znám.
2: No, tak vidíte, no, takže už víme.
0: Mimochodem, Ivuško, máte krásný náušnice, to jsou pravý perly?
1: Ježíš, možná, já nevím.
0: Jež možná. Vy jste sama perla a nevíte, ale vlastně to máte, to je vlastně teďka díky té Alžbětě, že jo? Vy jste se taky dala na perličky.
1: Já jsem si dokonce kvůli Alžbětě nechala propíchnout uši.
0: Kvůli Alžbětě? A co vám na to řekla?
1: No, ještě to neví možná, ale jakmile přijede na představení, tak jí to řeknu.
0: Tímto voláme Alžbětu. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, v přímém přenosu tobogán k narozeninám Ivy Janžurové. No a teď pro vás, pro všechny, Igor Orozovič se svou kapelou a samozřejmě hlavně pro oslavenkyni Ivuško. Užívejte si to.
1: Děkuju.

0: úsměvu Mony Lízy, malovaného barvami značky Dior, je po ránu rozpačitý impresionistický mazanec. Ze včerejší vášně a legrace je všední den a zpěch do práce. Snídaně sní se sní, pár frází noblesních. Nenechala si tu nic, hlavně všechno pozbírat, stíně tramvaj, mám tě rád. Napíšem si, všechno vem si. Nenechala si tu nic?
1: Nechala.
0: Šest molekul vůně své.
1: A tři parfémy.
0: Tak voní hřích, sám jako kůl v lůně stál. Zdvíž smázla smích, drobky básní na rtech, snídaně. Sklínka ticha, zbytky křečí v nártech, zložnice volá mě, vzpomínka lichá. Ex libris, doliční, zaklel zlatník,

Kaleidoskop dívčích jmen a vzpomínek, zůstal obraz v očích jen a kamínek. Postelový zlatník král vládnul krásám, počúraný patník zbyl a zůstal sám, sám. Nevadí, moje je.

0: Dámy a pánové, milí posluchači, teď jsem chtěl říct něco, co v Toboganu přímém přenosu už dlouho nebylo. Živá kapela, potlesk a výkřik v zákulisí. Já doufám, že se té dámě nic strašného nestalo, protože doufám, že právě přijde. Dámy a pánové, paní Eva Holubová.
1: A my
0: jdeme s ní. Ano, pozor. Ano, pozor, ano, režisérka Sabina Remundová, tak pojďte rovnou všichni, ano, pan profesor Petr Neužil, kardiolog, pojďte taky za náma.
2: Dnes jsou tady trošku košiček malý, právě se mi načesal.
0: Ano, posaďte se u nás, ano, v tuto chvíli, ne, mně se to líbí, já to miluju, teď se mi to rozklížilo celý, já v tom ležím týden, jak to bude, je to všechno jinak, to je nádherný. Igore, sedněte si k nám na zem.
3: Já se ujmu slova, když už mě k tomu nikdo nevyzval. A dám i muž se dárek, jo? Protože já jsem prostě... Prostě neměla co koupit, taky za co koupit. Tak ten dárek není tak drahý finančně, ale hodně emocionálně a připomíná mi ji a je to tedy kopie, nebo jak se tomu říká, reprodukce.
2: Krásný.
3: Já vždycky říkám Klimta nebo Klinta. Jo, to je z jednoho muzea ve Vídni.

0: No.
1: Tu chudinku, no
0: tak já bych rád, aby teďko Iva Janžurová dneska byla jako Klára.
2: Jo.
1: Vy říkáte
2: jo?
1: Koš Šlo Čech s květinama, to je koš no. Přes půl studia, prosím vás, jenom vy, kdo nás nevidíte na YouTube.
3: Ne, to jsou maliny.
2: Můžu se stran Morgiany něco zeptat? Igore, už jsi si pustil Morgianu?
1: Igore, jestli jste ještě neviděl Morgianu, tak se zvedněte a jděte domů, rychle to dokoukat, protože to je...
4: Nepřiznávej.
5: Ne, právě, já jsem vám to chtěl dát k narozeninám, jo. Takže já jsem si sundal včera obrazy ze zdi a vyndal jsem videoprojektor a dneska večer si ji chci pustit.
2: Yeah.
1: Ovšem vidět Morgianu a ještě velkou je drobně morbidní. Tak to je, já jsem
2: a
1: se...
2: jak tomu můžu uvěřit, no?
1: Že no ne, viděl, to on to... bude posílat fotografie, že se co říkáte této gratulační tlupě, to je radost.
2: Já jsem právě doufala, že se nedostanu ke slovu, což se děje, ale ještě jsme nepustili ke slovu.
0: Ale já jsem tady o to, abych nemluvil, protože já nechci žádnou, já nemám žádnou historku.
1: Ale nějakou takovou hezkou kardiologickou.
0: Ne, nemám žádnou hezkou historku.
1: Tak mi spíš...
0: Já můžu říct jenom jednu velmi recentní, to znamená nedávnou, nedávno se stalo, to má recentně, jo, recentně, to je hezký slovo.
1: Já jsem myslel, že jste říkal recentně a přeřekste se, takhle jsem blbej, no.
0: Jako rozhlas, tak je to recentní, jo.
1: Jako ricinovej olej.
0: My jsme pro Ivušku udělali takové vtipné video, aspoň jsem si myslel, že to bylo vtipné video. Dělali jsme ho teď, minulý týden, asi čtvrtek nebo středa. No a,
2: na Homolce.
0: Na Homolce a dělali jsme to úplně naplno v programu, kdy jsme měli od rána skutečně plní tři sály pacientů a v té pauzičce mezi těmi pacienty jsme si vymysleli takzvané vtipné video. Já mám takovou nadživotní, skoro životní loutku, jo, která má reprezentovat mě jako neužila. Je to udělané podle nějakého skenu, takže je oskenovaný ten obličej. Můj ošklivý obličej je tam krásně ještě ošklivější.
1: Takže když nemůžete operovat, je tam ta loutka,
0: ta loutka,
1: která se hrabe v tom
0: pacientu. Je obličená jako já v tom operačním monterkách. Monterkách, máme modré monterky, takže prostě já jsem oblečen v tom operačním a teď tam děvčata mezi výkony jsme tam nominovali a udělali jsme takovou scénku, že jako jí zdravíme. No a zajímavé bylo, že teda ona to měla vidět ten den někdy ve 2 hodiny odpoledne.
2: Promiň, já tě přeruším. Mimochodem ta loutka tam sděluje, že se mám dostavit na vyšetření, abych se dožila těch narození.
0: No, ale to ví jenom proto, protože jsem jí to teďko pustil znova, protože ona to vůbec neviděla. Takže my tam děláme vtipné scénky, rozumíte? My mezi pacienty vložíme náš a úsilí k tomu, abychom vytvořili divadlo.
1: Ano.
0: Nebo produkci.
2: To v IKEMu nemají, viď?
0: Neměla by Eva Holubová nějakou vtipnou historku.
1: Mně se tahle historka líbí.
4: Přijde paní k doktorovi a on se jí ptá. To nemůžu říct, to je sprostý. Já jsem nevěděla, že to je sprostý, jo.
1: Jo.
4: Ono teda takhle, čistému vše čistý.
1: No, ale jako já myslím,
4: přijde
1: že...
4: Přijde paní k doktorovi a on se jí ptá, kde vás píchá. A ona říká, na chatě, proč se ptáte? A já jsem přišla domů a manžel říká, umíš nějaký vtip? Říkal Čtvrtníček. Já jsem říkala, jo. Přijde paní k doktorovi a on se jí ptá, kde vás bolí? Na chatě, proč se ptáte? A on říká, ten už se teda úplně zbláznil, jo. A pak jeden člověk, ten si to přijal do toho, to už říkat nebudu. Tak. Jo? Takže takhle. No, takže zase slovo ale, pana profesora.
0: Hele, Sabina nic neříkala.
6: Ne, jen si to ne, já jsem šťastná, že jsem tady obklopena vámi dvěma, že na mě nevíde řeč.
1: Sabinko, prosím vás.
0: Už se to zlepšilo, tlak šel dolů.
4: Jo,
1: to pomůže. Pane doktore, kdyby si nějak přitěžovalo paní Holubové, můžete tady
0: já
1: i drobné...
0: Já jsem tady od toho. Já jsem tady
1: nějaké drobné
0: jsem
1: napichování, aby neměla návaly, víte? Aby nám
4: my už si ho budeme brát teď spolu všude. Jo. S Ivou. A Marta Kubiška bude jezdit s náma.
1: Je dobré mít svého kardiolékaře. Sabino... Prozraďte, jak to bude maminka ty narozeniny? Těší se na to nebo ne? Tak ona tak jako cudně říkala, že nic, ale já to musím říct za nás za všechny a to by tady mělo zaznít a teď myslím, budu mluvit za nás za všechny. My prostě opravdu jako národ svoji Janžurku milujeme, fakt jo. Ne. Za to za všechno, co jste udělala, natočila, odehrála, vy jste prostě národní poklad a hotovo. Je to pravda nebo ne? Co vy na to, no?
2: Já bych nejradši, já jsem se vyjádřila, že můj muž když si tvrdil, že chce pohřeb bez obřadu, tak já teď říkám, že chci slavnost nebo narozeniny bez obřadu, ale nejde to. Člověk kličkuje, no, jak zajíc po poli, aby ho myslivec netrefil. A nejde to, nejde se vyhnout. Dneska jsem taky dokličkovala, až jsem.
1: No to není oslava, to je jenom takový drobný setkání. No,
2: hlavně, že tady máme
1: sešli,
2: ty nádherný muzikanty, že je pustíme ke slovu taky.
1: Ale no samozřejmě.
2: No. Já jsem totiž velký fanda kabaretu Kalambur, to mě naočkoval Igor, my jsme se sešli už v roce 14, myslím, v divadle, ve spolupráci.
0: 19? Ne, pardon.
1: Pan profesor je dobrák.
2: No, a pak
1: on
2: jsem
1: říkal,
2: se stala...
1: že se znáte dlouho, ale že takhle dlouho to jsem nemyslel.
2: Divačkou toho jejich kabaretu, jejich jeden z největších fandů jsem. A já jsem tak šťastná, že tady sedějí. Já mám totiž jeden celoživotní mindrák, že neumím hrát na žádný hudební nástroj. A takže zrovna tak bych asi těžko uměla vpíchnout něco do žíly. Uh-huh. Takže tyhle ty profese já obdivuju a ty kluky tady mám strašně ráda. Uh-huh. A těším se, že nám zase zahrajou.
1: No samozřejmě, že zahrajou. Pánové, nemáte tam nějaký nástroj, který by tady jako Iva zvládla? Nemáte
2: ne.
1: tam nějaký trianglík nebo něco? Je, počkejte, co to máte v ruce? To je nějaká scvrklá jahoda, nebo co to je?
5: My už několik dní řešíme právě.
1: Ano, jo, pozor, to je takový jako to je vajíčko chrastící.
5: Z nás nikdo nezvládá ovládat chrastítko, prostě. Ono to vůbec není tak jednoduché.
1: Červené vajíčko, takové to vypadá.
5: Vůbec to není tak jednoduchý nástroj, jak se zdá. Takže do této písničky byste mohla, ale radši bez mikrofonu, aby nás, aby nás
1: počkej,
5: to nerozhazovalo.
1: Igore, tak snad Ivu naučte, jak s chrastítkem, jako tak vzala si.
2: Já se chytím.
5: Vy to... Takhle ale... pěkně, takhle.
1: Nemyslí,
5: ale je to tam, no.
0: Počkej, Igore, ale Iva krásně zpívá.
5: Jakože byste si chtěla ještě... Ne. Můžete dělat, dělat vokály.
0: Ale krásně zpívá.
1: Dneska bude hrát. Ne, mně se líbí pro vás, kdo jste u rozhlasových příbačů. Tady sedíte nádherný Iva Janžurová. Před sebou má ten ohromný květinový koš. Na klíně drží ten kradený obraz z té galerie od Evy Holubové a v ruce má to vajíčko. To je takhle vypadá osmdesátník. Já myslím, že jestli vás někdo uvidí, pro vás rovnou přijedou z nějakého senioráku, ale to je krásný. Dámy a pánové, nyní tedy vám hraje na vlnách dvojky málo kdo v přímém přenosu. Ivo jako hrál to i symfoniák si to předtáčí, pačím, jestli se jim to povede. Jako, jo.
5: Dámy a pánové, chybu teda tím pádem,
1: historická chvíle na vlnách dvojky Českého rozhlasu. Ano, je hezké, že publikum vám můžu představit osobně. Eva Holubová, pan profesor Petr Neužil, Sabina Remundová. A hraje vám v přímém přenosu Iva Janžurová za decentního doprovodu Igora Orozoviče a jeho kapely. Na co? Na vajíčko, jak se to jmenuje, chrastítko?
5: Chrastítko.
1: Nemůžete to říct.
5: Ale ne, zní líp perkuse.
1: To je lepší. No,
5: jo, to je lepší hraje, perkuse. Hraje na... To zní skvěle.
1: Dámy a pánové, perkusionistka.
5: Perkusionistka
1: je to.
5: A my zahrajeme písničku, teda francouzskou, jo, takovou...
1: To je důležitý pro to chrastítko, to je jedno, ne?
5: No to se chrastí úplně jinak.
1: Francouzsky.
5: No. Tak tam je to, chrastění musí být takový.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, někdejší bývalá herečka věnovala se herectví celkem úspěšně, nicméně na prahu svých kulatých narozenin zjistila, že je zakuklená perkusionistka, pořídila si chrastítko a kapelu.
5: A můžete zpívat i refrén, jestli chcete teda zpívat. To je jednoduchý, ona to je taková francouzská písnička, ale aby každý pochopil, o čem se zpívá, tak je tam toi et moi, jako ty a já, ano. A to každý pochopí.
1: To tak moc nevyzývejte, ona se nám toho chytne, Eva Holubová, a už se ano.
2: Ještě jednu věc musím říct, když už jsme u té Francie, on, Igor a Zdeněk Dočekal mi dělají hudbu teď do mý za 3 dny předpremiéry, Pusťte mě ven se to jmenuje a oni mi tam udělali nádhernou muziku scénickou.
6: Snad nám.
2: Pozor.
1: Ona tam hraje a režíruje to, kdybyste na ní nezapomněla.
6: Vinka to zapomněla, já mlčím, no, nad tím jsem si to vysloužila.
2: Ještě, že tě tady mám, to bych se doma nedoomlouvala.
1: Ano, je řeč o hře Puste mě ven, ještě si o ní budeme povídat, kterou režíruje Sabina Rebundová a hraje hlavní roli. Tam zase Ne, vy jste tam hlavní teďka za to, co vám provedla maminka. Ano, Ivuška hlavní
6: dobře,
1: role.
6: Dobře.
1: Ta hra je zajímavá tím, že v ní nehraje Eva Holubová. Ano, tak prosím vás, již se dostaneme k výkonu, nebo za chvilku budou polední zprávy a posluchač koncesionář, který zaplatil, aby slyšel svou oblíbenou perkusionistku.
5: Perfekcionistická
1: perkusionistka. Již je napnut a pořád se nedočkal.
0: Takže Iva hraje na Igorovo vajíčko.
1: Ještě vy, pane profesore, do toho.
5: Takže.
1: Ano.
5: Abych to shrnul teda, takže v té hře jsou francouzské písničky taky, ale tahle ta písnička není z té hry. To si musí přijít lidi do divadla, aby slyšeli ty francouzské písničky, co jsme dělali se Zdeňkem. A tady to je písnička z jiného filmu, který teď se chystá, jedině Tereza. A to je všecko už.
1: Tak perfekcionistka, perkusionistka již je připravená, vajíčko má v ruce, já přikládám mikrofon, ale stále víte, jak ten kradený obraz nedá z ruky? No, v originál. Jo, opřela se o obraz. A nyní již tedy, prosím vás, zapněte své rekordéry, nahrajte si to, pač to si budete pouštět celý odpoledne.

0: et moi, toi et moi, toi et moi, toi et moi, toi et moi, toi et moi, toi et moi, toi et moi, toi et moi, toi et moi, toi et moi, toi et moi, toi et moi.
1: Velmi děkujeme. Velmi děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, po dlouhé době v Toboganu živý potlesk, a to díky tomu, že dneska slaví Janžurka, která si to vychutnala, to chrastění. Já mám teda odkrvenou ruku trošku, jak jsem tady dělal ten stojan, nicméně byl to zážitek, ale hlavně pokud jste si všimli, vy jste taky nebyli špatný, slečna, když hezky zpívala, ale Iva to byl zázrak, protože přišla, já myslel, že se tím dá jenom chrastit, ale ona přišla, viděli jste ten laskavý, krouživý pohyb, vy jste si toho nevšimli, to je speciální.
2: Ne, my jsme se dívali. Tady jenom na Igora a na dívenku, jak krásně zpívá. Já jsem úplně zapomněla, že Iva chrastí.
3: Zachrastí nám ještě.
1: No, ne, ale ten krouživý pohyb, tomu se teď nově říká takzvaná perkusionistická Janžurka. To je bomba, jo. A takhle, že normálně se jenom chrastí, ale to, jak kroužíte, to je krásný.
4: Ano. Krásný.
1: To je nádherný.
3: Na ty něžný místa, na...
1: Ano, ne, bylo to vynikající. Bylo to vynikající, a Igor, ještě jenom poprosím, abychom představili i slečnu.
4: Veronika Lazorčáková.
1: Děkujeme.
3: Oni se znají už z Ostravy. Já jsem na nich byla v Ostravě, když hráli.
4: Práskačka Janžurová.
3: Jak se to jmenuje, ta hra?
4: Balada pro banditu.
3: Balada pro banditu, no. A jeho maminka má doma fotografii na stěně, kde jsou spolu v takovém velmi něžném...
5: Obětí.
3: Trošku mě to štve, no já, že jako něžné obětí, no.
2: To jo, takhle, to chápu, to chápu.
3: Igorem nepodaří hrát.
2: Jo. Tak to měli... já vám něco řeknu, já jsem se ho navobímala tolikrát, jo. Já ho i přebalovala. Já jsem ho hlídala, i Nikolku, jeho bráchu. Postýlku jemu jsem připravovala, než maminka odjela do porodnice. Šprušli za šprušlí, aby tam nebylo nic. Opravdu, my se známe leta a to je zvláštní, že s tou Ivou máme společný i tohleto. I toho Igora jako. To jsme vůbec nečekali, že se stane, jo? Ale opravdu.
3: Naše, Igorku, naše Teodora přece díky ne, tobě ne. U nich natáčela Mikuláše.
2: Ano.
3: A to byl Igorek.
2: Ano, asi, ano, ano, ano. Teodorka no. Je tady...
4: Tak jo, budeme si povídat o paní Ivě a jejich narozeninách.
1: Ne, to mě začalo. Já jsem chvíli nevěděl, jestli je to pravda nebo ne, ale šprušličky na vaší postýlce otírala
2: ano,
1: Eva
2: Holub. Ano, na sídlišti na Novodvorský, ano.
1: No tam on vyrůstal.
2: Mirjana to může dosvědčit. Ona říkala, já bych to v životě takhle nevyčistila, ty jsi blázen. A já všechno pro to děcko, aby, a potom vidíte a Národní divadlo a já jsem hrdá. A říká jsem si, dalo ti to, opravdu to stálo za to, že jsi dala tu práci. No, šprušličky.
1: To jo. Je důležitý, prosím vás, ano, jo. Otírejte šprušličky svým dětem, vyroste z nich
2: takový... Ne, talentovaná herečka musí otírat šprušličky vašemu dítěti. Jinak jako to může otírat šprušličky kdokoliv.
1: Ano, prosím vás, to je nová práce, teď herečky nemají tolik práce, čili Eva jezdí a za, já nevím, kolik bere za šprušličku, ale může vám přijít otřít postýlku. Možná, a někdy byste drhla postel, to ještě z toho něco bude, nebo je pozdě?
2: Helejte se, já vám nechci kazit dnešní den. Ne, můžete, jestli se narvete do té malé postýlky, protože vám nebudu velikou postel, ale jestli budete spát v té malinký postýlce, tak vám ty šprušličky uděláme, pak se podělíme o zisk.
1: Ne, často se tady člověk nedozví, že vy jste takhle propojený nádherně. Teď jste se chtěli jako pokračovat.
2: No a to znám ještě neteř pana profesora Neužil.
5: No a to jsem se dověděl dneska.
1: A ona je herečka?
5: Ne, vůbec ne.
1: Takže netrhla
2: za zelenou liškou do školy?
5: No.
1: A tam jste netrhla teda šprušličky, že se nezatrhla?
2: Ne, když jsi mi byla školačka.
5: A jestli to já se můžu přeživit, tak já znám i Mirjanu.
2: No, to je jasný.
5: Jo?
2: No, to
5: a nebejt, Mirjany a Blanky, Iva nebyla odléčena. Teda
2: no, tak jako ano, byla. Ano, no, přesně, no.
5: A ne a tak, jak by
2: a
5: mohla
2: být. A víc už z nás nedostanete. No.
5: Ne, já nic neříkám.
1: Kdo, ne, to je vidět už od začátku.
5: Už mlčím.
1: Proboha, kdo je Mirjam, tu neznám vůbec jako jakou nějak.
2: Mirjam nesnáší. Mirjana.
1: Mirjana.
2: To je srbský jméno.
1: Ano.
5: To je maminka.
2: To je maminka.
1: Jo, to je maminka.
2: Jméno má po tetě Míře. Což byla
1: tetu sestra,
2: jejího tatínka. Zdravka, Orozovice.
4: Paní Iva má 80 dneska. A
5: to se smí říkat. Počkej, Igore, to se smí říkat, jo? 8-0. 4x20. 4x20, to je lepší.
3: Já mu to odpustím.
5: 4x20.
3: Já mu to odpustím, ale já jsem chtěla
1: říct... Oslavenkyně se dostat po plodné debatě. Všichni. Prosím vás, kdybyste jenom, já jenom pro posluchače, kteří si právě ladili třeba v autě, opravdu posloucháte Český rozhlas, opravdu jako jsme dvojka. Ano, hovoříme tady často i o politice.
5: A takový, jste
1: ale dnes se řeší... Má Radiožurnál, to je opatrovejš, ale i tady řešíme šprušličky, pač to jsou věci, které zajímají našeho posluchače, že?
3: Ano, ano. Já to říkám za posluchače, protože jsem si to taky vyposlechla. Jsem taky posluchač, tak říkám ano, ano. A chtěla jsem říct, že vlastně nám to tady vychází, že jsem si pozvala samý rodinný kamarády, protože
5: to je pravda.
3: Pan profesor se přes Mirjanu a svoji sestřenici Blanku propracoval do naší rodiny.
5: Ano, ale i k Igorovi, i k Nikolovi.
3: I k Nikolovi.
5: Jasně.
3: Ještě je tady Nikola.
5: A ještě nevím, jestli tady je.
3: Nikola tady není.
1: Není.
5: Ale on má taky hezký pořad, ale to je, Iva je tady na pořadu dnes. Ale já, jestli můžu něco říct vtipnýho, jo. Ono to tady není vtipný, ale je to důležitý.
1: Ano,
5: jo?
1: Já jenom...
5: Pro posluchače je to důležitý. Když vám bude 4x20,
1: ano.
5: Tak když my si budeme, jako lékaři, říkat, jestli vás máme léčit nebo ne, tak musím říct, že 4x20 pacient je ještě jako pro nás poměrně velmi perspektivní pacient.
1: Toho ještě léčíte.
5: Ale před 30 lety tomu tak nebylo.
1: No.
5: Jo? Takže jenom chci říct, že dneska, když vám bude 4x20, tak je to v pohodě, protože vás budeme léčit.
2: No a já bych tomu chtěla
5: doskonání
2: taky něco říct. Jo? Protože já jsem se dívala na film, který se jmenuje Život začíná po stovce. A to byla nějaká paní ze Skandinávie, 105letá, která učila takhle mladý holky, jako je Iva, takovýhle prcky, jako jsem já, skypovat a tyhle ty věci, jo. A jestli teda mi to pan profesor nepotvrdí, tak chybuje, protože já už jsem si to ověřila, je to pravda. Buňky, teda ne každýho z vás, ale některý z nás, můžou být až do 140. Takže ty jsi slabě za půlkou, 4x20, jo.
5: Ale to říkal Verich. Říkal, já jsem mladý, ale ty buňky, ty jsou starý.
2: No jo, no, ale ty
5: ale
2: buňky
5: nikomu nestárnou ani ty buňky.
2: Ne,
1: no. No jistě ne, já se na to těším, až budeme tady přenášet 140. narozeniny. Ivy Janžurové na vozíčku přivezou stárnoucího Orozoviče. Jsem zvědavý, kdo to bude moderovat.
5: Počkej, teď mě napadá, ale ty přece TA nafilmoval krásný dokument o stoletích. Jo? Oni to mají v rodině.
3: No, taky natáčí teď o mě dokument.
5: To, no, to ještě předčasně.
3: Byla i v Národním, když jsme... No, tak to bude takový jeden z dokumentů.
2: 20 let bude točit. Jako Třeštíková.
3: Natáčela...
2: Časozběrnej.
5: Tak začala včas.
3: Tak já už to nedořeknu. Ne. Teodorka se svým malým štábem vklínila i do Národního divadla, když jsme natáčeli přenos audience a dostali všichni herci otázku nebo úkol, aby mě zahráli. A když se tomu trošku divili, tak ona je rozpumpovala natolik, že já jsem byla svědkem, jak Igor na mě byl ochotnej i prozrazovat různý nekalý záležitosti, jakože jsem moc paličatá, že si všechno prosadím, že každýho znásilňuji k spolupráci, což byl jeho problém. No, ale chci říct o té Teodoře, že ona tedy mě pronásleduje, takže bude i teď někde na naší oslavě v Národním divadle jedna oslava za druhou. Ale to už bude snad konec. Tak já jsem se tady blbě teďkon rozpovídá. Nebudou zase hrát?
1: No jistě, že budou hrát, samozřejmě, ale ještě než budou hrát, já bych využil toho, protože já dneska jsem se začetl do povídání právě o té vaší nové inscenaci, která se jmenuje Puste mě ven, a já využiji toho, že je tady režisérka, která to má na starosti. Já se na to moc těším, protože už jenom jakoby ten začátek, to, že, a to snad můžeme říct, že slavná francouzská pařížská herečka se chystá tak jako vy dneska na velkou oslavu, že, svých narozenin a stane se něco, to smíme prozradit?
2: Ne, my nesmíme prozradit vůbec nic.
1: Tak já vám to řeknu, a ona jde z domova tam to, a stane se něco, že prostě s čím jako teda nepočítala. A o tom to celý je. To jsem neprozradil moc, že jo?
3: Ne, to je dobrý.
1: No, tak...
6: Do půlky.
1: Do půlky. O čem to bude? Jaká bude tentokrát Jan Džurka, paní režisérko?
6: No, já vlastně nechci ani mluvit dlouho, ani moc detailně, ale mě teď napadlo, že zatímco Petr se stará o ten hardware, to, o toho srdce i vůštěnýho, tak já mám trošku teď už od ledna na starosti ten software.
1: Ano.
6: A já si tak tu Ivušku opečovávám a my zažíváme při té koroně takový krásný období intimní, protože my jsme strávili spoustu času na zkušebně opravdu velice intimně v divadle Mrzlo, nikde nikdo, my jsme měli sami klíče a zkoušíme velice dlouho tuhle tu takovou něžně humornou hru. A o čem bude, to neřeknu vůbec nic, ale jenom řeknu, že je to tak jako prosycený humorem, láskou a takovou tou Ivuštěnou nádhernou dívčí aurou. A já na ní koukám, včera jsme měli poslední zkoušku před takovou naší jako tajnou předpremiérou. A na tom jevišti to je opravdu ne 4x20, ale 1x20 nebo ještě míň. A je to takový nádherný kouzlo a radost a hlavně ta láska. To je všechno, co chci říct. Já koukám tady na tu romantickou květinu. Těším se, že se sejdeme s váma v divadle se všema a že to všichni uvidíte naživo, protože Ivuška to hraje krásně, kluci udělali krásnou hudbu a je to radost.
1: Puste mě ven, se to jmenuje, což je vlastně hezky dvojsmyslný, že vlastně ta cirkusová kobyla, která je zavřená doma a je zvyklá na to hrát, účinkovat, puste mě ven, on to je vlastně hezky dvojsmyslný.
6: No, ono to tak přesně je, já jsem to tak cítila, že Ivuška nemůže takhle dlouho zůstat stát, protože se všechno zastavilo, zavřelo a že to je pro ní životní motor, to je jeviště, ta práce a že opravdu potřebuje pracovat, že jí to dodává to mládí.
3: Tak teď si Sabinka fandí zase, protože na to nepřišla ona.
6: Ne, jo. Já to vidím.
3: Já jsem tu hru musela rychle dodat, protože jsem nestihla něco napsat, co jsem slíbila. Našla jsem ji doma na hromádce už odložených věcí. Kališáci řekli, jo, přečetli jsme jim to nahlas. Jo, ale chci hlavně říct, co ona zamlčela, že jsem pořád nevěděla, s kým bych to dělala, protože v té době navíc ještě víc než jindy mi záleželo na tom, aby to byl blízký člověk, empatický. Tak jsem jí to podstrčila a ona se na to chytla. Ona se chytla a bylo to štěstí pro mě, ta práce byla fakt hezká. A když jsme to přečetli v tom kalichu, tak jsem řekla, ten název ale není moc, to musíme změnit. A všichni vyskočili a křičeli, to se právě hodí hrozně, tenhle ten název. Takže nám to i dalo název jako nějak z toho covidu se dostat pryč.
1: Puste mě ven, ano. To je ta tečka za covidem. Jan Džurka na jevišti. Podle toho ano. Poznáme, ano, že jsme nemoc přeprali a že jsme zvítězili. Dámy a pánové, kapela je připravená. Igore, to vajíčko, které jste před chvílí dali i věk narození, nám jste ji zase odebrali. Jako, teď jsem jako viděl, ona ho tady svírá mateřsky.
4: Protože ne, že by mě to úplně předtím rozhazovalo, ale ta písnička, která bude následovat, tak já se potřebuji trošku soustředit. A nechtěl jsem už, aby mi do toho chrastila.
1: Už si ani nezachrastí ve svém vlastním pořadu.
4: Už se ani nezachrastí, ale to je právě proto, aby mohla poslouchat.
1: Co to bude?
4: Protože to je písnička pro ní, to je vlastně dárek od nás. A je to kultovní píseň, která teď poprvé zazní, aby měla Jan Džurka taky svoji písničku.
1: Je, velmi děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, Eva Holubová, pan profesor Petr Neužel.
2: Čiže je tady ten doktor. Je. Protože to dojalo i mě, natož Ivu.
1: Kardio dojatá Iva Janžurová a vy stále na příjmu Českého rozhlasu Dvojka.

přichází, vychází ze tmy. Zasvíčí mrknutí letmý, perfektní vzhled, navzdory let mi nedá spát, hádám.

vládnoucí legenda. Zbožňuje nemožné výzvy, líčidlem zamázne jizvy, kvůli všem hrám nějaký šrám, riskovat neváhá. Aby se chlap měl jak v ráji, koláč i sebe rozkrájí, ale nedráždí madam, umí i seknout sladností hada, donutí smeknout soka i vraha.

0: Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, Madame de Jeanjour, tady v přímém přenosu Toboganu a nádherná píseň. Ivuško, co tomu říkáte?
1: No,
0: to
1: je... já jsem úplně paf. Je to krásný. Musíme to rychle hrát všude, no.
2: Já ještě musím říct, že hlavně ten hlavní verš, vlastně Madame de Jeanjour, ten pochází z pera Ivana Achera, ale teda z SMSek, protože my vždycky, když jsme dělali ještě do jiný inscenace paní Ivě hudbu, tak jako on má takový skvělý styl vyjadřování, takže psal vždycky jako a co Madame Jeanjour a tohle to prostě, co na to Madame Jeanjour, takže jsem mu to sebral, takže to musím jako přiznat.
0: Ano, je to, jednejme transparentně, když krademe, řekněme to na sebe, taková je doba, nic se vám nestane.
2: Tak jinak moc pozdravuje a prej všechno nejlepší.
1: Yeah. Děkuju a teda vyrazujeme to dech na dlouhou dobu. Já teď mám takový dechátka, abych si léčila plíce, tak... Budu muset hodně.
0: No, ne, místo dneska. Toho si vždycky šňupněte žanžurku a tak jako je to, a to je za všechny stříkátka.
1: A já to, jak to já si budu doma hrát?
0: No, to si pustí rádio, my to teď budeme každou hodinu. No, protože Český rozhlas dvojka má teďka víkend s Jeanjourkou, čili my vždycky a nebo místo zpráv, no jistě, my to budeme pouštět pravidelně.
3: Já teda můžu něco ještě, Aleši.
0: No jistě.
3: Protože jinak to zapomenu. Pozdravuje tě můj manžel, strašně ti blahopřeje. A Martinka Šuráňová z Horní Lhoty od Luhačovic. A potom myslím, že ještě Kačka Stíbrová z Bernátek na Deezerou, oni teď poslouchají. Takže tyhle ty dvě se mi přihlásily, tak to říkám, jo. No, ještě, že jsi to řekl potom.
0: Velmi děkujeme. Děkuju. Když jsme u těch gratulací, Ivuško, ta květina, nebo ta rostlinka, která je teď přede mnou, je asi 20 cm vysoká, to je jiřinka, která byla vyšlechtěná speciálně pro tobogán. Jmenuje se tobogán. Jmenuje se tobogán a je to opravdu jako ocenění, které by, tu si můžete doma zasadit ve místo 30 cm. Je krásná, ano. Aha. Je tady, řekl bych, taková tečka toho našeho dnešního setkání. Vy se připravte, ano, kapela se připraví na závěrečnou instrumentální skladbu a je tady chvíle, která vlastně přichází v toboganu jenom opravdu jednou za čas a to je přijímání do síně slámy. Po Tomáši Slámovi, který dlouhá léta moderoval tobogán, máme síň slámy. Teď se na mě Eva podívala, že už jsem...
3: Ne, já myslela, že už je fakt tak jako magor, že už se i přeřek, jako jo. A ještě tak hrdě. Ale, do síně Evo, slámy. Ale říká, fakt, on už neví, co
4: dělá. Já bych začal dělat psychiatrii. No, a až se to čtu o sobě, co dovím, tak bych zaléčil.
0: Já myslím, že budu potřebovat dvojitou tabletu. Hanna Maciuchová, Eva Pilarová, Lucie Bílá, Luděk Munzar, Blanka Bohdanová, Stanislav Zindulka, Viktor Price, Jiří Suchý, Jana Hlaváčová, ti všichni jsou tam, dámy a pánové, a mě je teď velkou ctí v tomto nádherném rámečku předat tento glejt, který stvrzuje slavnostně, že vážená paní Iva Jeanjourová vstupuje do síně slámy a získává tak nejvyšší toboganové ocenění. Prosím o fanfáry. Je to vaše, vítejte v této nádherné společnosti. Iva Jeanjourová v síni slámy.
1: Děkuju. Já jsem s Tomášem Slámou dělala pár rozhovoru a měli jsme se rádi, byl to výborný člověk.
0: Děkujeme. Dámy a pánové, poledne je tady, budeme se pomalinku loučit, těšte se Ivuško na 90, protože herečkám v 90 děláme dvouhodinové přenosy, takže teď to chce žít zdravě, vydržet a v 90 to bude 2 hodiny.
1: To je úkol tady
0: Ano, to je na pana profesora.
4: My to máme do té stovky, ale...
0: No samozřejmě, ne, to už pak je celý den a tam všude v hlavní roli samozřejmě oslavenkyně. Loučí se Eva Holubová, Sabina Remundová, pan profesor Petr Neužil, Igor Orozovič se svou kapelou a od mikrofonu Aleš Cibulka. Mějte se krásně.
4: A naschledanou.
0: Ať žije Iva Jeanjourová. Všechno nejlepší, Ivoško.
1: Děkuju.

této francouzské sekci se mu říká Jean-Paul Croissant. A Jean Ratatouille, Markus Makronka a Zdeněk dočekali.

0: Igor Orozovič se svou kapelou zakončil vzpomínku na osmdesátiny Ivy Janžurové. Milí posluchači, paní Ivo, doufám, že jste si i tenhle záznam užili a ještě jednou přejeme po éterových vlnách všechno nejlepší a hlavně zdraví. No a teď už, milí posluchači, slíbená informace ohledně blížících se oslav narozenin v toboganu. Do konce sezóny budeme slavit ještě dvoje. Za týden to budou opožděně padesátiny Leoše Mareše. A za 14 dní společně s námi budou slavit kulatiny Saskia Burešová a Marie Redková. No a vy už víte, to už jsem vám prozradil, že na podzim se v rámci toboganu z Ypsilonky chystá oslava 85. narozenin Marie Rotrové. Paní Mařenka si vybrala právě Ypsilonku, protože k ní má hodně blízko. Oslava proběhne přímo na státní svátek 28. října od 19:30 v Ypsilonce a ptáte se na vstupenky, ty najdete buď na stránkách Ypsilonky nebo přímo dvojky a prodávat je začínáme právě teď. Tak doufám, že se společně uvidíme. Přeju krásný den, ať žije Iva Janžurová a za týden se těším v toboganu naslyšenou. Od mikrofonu se loučí a hezkou sobotu přeje Aleš Cibulka.
1: Když se rozední i ten poslední ptáček boží, svoje zpívání někde ve stráni sám si složí. Jednou vyletí i ti zakletí ptáci z klecí.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Anketa Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku, ve které posluchači hlasují pro své oblíbené výjimečné osobnosti, slaví letos 30. výročí. Proto jsme pro vás připravili jako ohlédnutí za minulými ročníky sestřihy všech nahrávek a přímých přenosů, které jsme natočili. Minule to byl záznam gala večera, kde cenu za rok 2011 převzala zpěvačka Iveta Simonová. Dnes vám nabízíme reportáž ze zákulisí, kterou natočil Zdeněk Novák.
4: To je vzadu moc, no.
5: Ale to nevadí, mně to nepřijde zase moc vzadu.
6: To vypadá z vrchu, to vypadá dobře, jo, takhle, no.
5: Budeme dělat vepředěj.
7: Pořád ze zákulisí Šarmantní osobnosti roku začnu přímo na pódiu, ještě než to všechno vypuklo. Poznali jste hlasy Lady Klokočníkové, Mirka Vaňury a taky režiséra Pavla Krejčího. Zdeněk Novák jde k ním. Lada s Mirkem se vítají s panem Zapalačem, který bude mít na starost...
5: Drinky. Už vidíte tady paní Soňu Červenou, tak už máte představu. Nějakou margaritu říkala, že by ráda a zdrceným ledem, nikoli kostky, jak jsem slyšela. No jo, půjde to?
8: Tak uvidíme, no. Já mám připravený teda takových asi 10 drinků, takže tady nemíchám úplně všechno, protože bych to sem ani nenastěhoval, ale myslím, že margaritu jsme taky mohli udělat.
7: No, Lado, jestli jsem dobře pochopil, tak letošní gala večer bude ve stylu báru.
5: Ano, jsme všechny do baru, jsme tady také tak oblečení, já tady ještě ne, ale Mirek ten už je v gala.
7: No, Mirek zvolil černobílou kombinaci pro letošek.
9: Skoro černou, mám bílé slipy a černobílou kravatu, jinak jsem černý.
5: Moc mu to sluší.
7: No určitě. Poslyšte, jsme tu po 16. Sice vy jste nebyli po každé spolu, ale v posledních letech to táhnete vy dva.
9: My jsme spolu začínali, že jo?
7: No jestli pak bys to dokázal vyjmenovat, kdy, kde,
9: ne,
7: s kým.
9: Ne, mě se to plete hrozně.
5: Pamatujeme Marka Ebena, protože to byl klubový pořád a to bylo v pojišťovně a pak si hodně pamatujeme Karla Gotta.
9: Byl v Krecperově, ano,
5: ano. A potom Elišku Balcerovou loni. Ta se nám taky moc líbila.
7: Eliška, ta byla v Krecperově divadle. A tady ve Filharmonii stojíme na pódiu. Tady byla Marie Rotrová. No přátelé, já vám musím říct, že obdivuju, že dokážete takhle být uvolnění před 2hodinovým výkonem. Jak to děláte? Dusíte v sobě tu nervozitu a nedáváte to znát, nebo už není? Ono se říká, že vždycky musí být.
5: Ta nervozita teprve přijde, podle mě. Ono se tady nedá příliš trénovat, ono je to všechno, ta Šarmantní osobnost o improvizaci, o velké improvizaci, protože s hosty si nic nedomlouváme. Tak, jak přijíždějí a tak je vezmeme na pódium, jenom víme, kdo jde za kým a potom je to hlavně na tom, jaká atmosféra se vytvoří. Takže ta nervozita, podle mě, ta je vždycky před tou 19. hodinou a ta teprve přijde.
7: Mirku, si ten chlap té dvojici skutečně, který drží, který podporuje.
9: To musí říct Lada.
5: Já na mě hodně
9: takový držák. Občas držím mikrofon.
7: Běžte, propouštím vás. Musíte se hodit úplně do gala, ne, že byste teď nebyli. Vy teď v ruce máte šperk.
5: Krásný šperk, je to náhrdelník obojek, který mi spravil pan režisér, takže on tady nejen režíruje, ale například, když se utrhne úško, tak spravuje i šperky. A teď mi ho předal, takže se jdu obléknout.
7: Pavel Krejčí s Kleštičkami, Mirek s Ladou odcházejí do šaten. Díky vám.
5: Mějte se hezky.
7: Ahoj.
9: Taky.
7: Kolem nás jde Soňa Červená, dobrý den.
10: Já vás zdravím.
7: Já vás zdravím, levou od srdce, nevadí vám to, vám podávám.
10: Opak.
7: Zamířím za Vlastimilem Harapesem, posloucháte pořád se zákulisí vyhlašování Šarmantní osobnosti roku. Dovolíte, abych zašel k vám, pane Harapesi?
11: Posaďte se tady k baru.
7: Ne, to si nedovolím, protože to je židlička Soni Červené, ona může přijít.
11: Ne, ona se dělá tady.
7: Přesle, dobře, tak já se posadím. Vy prý budete spolu dnes zpívat večer, poprvé tuhle záležitost, premiéra.
11: Takhle určitě živě, takhle tady v takovém krásném sále Filharmonie, takže Soňa je tady jako doma teda, protože také je čestnou občankou Hradce Králové, že jo, nedávno jí udělili ten titul. Tady jsem už viděl i její vystoupení, když tady tvořila melodramy. Tady si zaspíváme Tango Monden, skladbu, kterou složil E.F. Burian a slova napsal Vítězslav Nezval.
7: Vy jste pojmenoval vztah paní Soni k Hradci Králové. Ten je známý, čestné občanství, to jste řekl. Co vy? Hradec, východní Čechy, Královéhradecký kraj, tyhle končiny Česka?
11: Ne, já jsem rád jezdím, zajedno mám rád tady místní architekturu.
7: Tady to dýchá prostě, vidíte?
11: Ano, tady je to opravdu nádherný a byl jsem tady také na takové soutěži v Porotě, v baletní škole. Divadlo tady má tradici, takže jsem tady viděl taky dost divadelních představení. A myslím si, že to je takové jako správné město.
7: Dnešní večer, ten si užijete se Soňou Červenou, ale vlastně je to taky tak trošku podsta vítězce letošního ročníku Šarmantní osobnosti roku.
11: Říkáte vítězce, tak to už já nebudu teda.
7: Víte to? Kdo to je?
11: Nevím.
7: A chcete to vědět?
11: Ne, protože jsem myslel, že to budu já. Jste mě připravil o napětí. Jsem myslel, že to je jak při Oscarech, že tady já teď budu já, nebudu já, bum, a vdlela spát ze židle.
7: Tak paní Iveta Simonová.
11: To já to z celého srdce samozřejmě paní Ivetě přeju. Říká pan režisér Ivo Paukert, říká, víte proč Iveta Simonová a Saskia Burešová vypadají pořád stejně? Že jakože nestárnou. Protože mají pořád stejný účes.
7: Tak, Vlastimil Hrabes v první pětce, no tak to je výhra, to je podsta od posluchačů. Čím jste si to zasloužil, čím jste je ošarmil?
11: No tak rozhodně to určitě nebylo mojí krásou, teda v rozhlase teda to není vidět, že jo, a v podstatě hlásím krátkou dobu, že mám noční mikrofon.
7: Na dvojce
11: a tak předtím jsem měl dobrá jitra. Několik let zpátky, takže to není poprvé, ale přece jenom, no tak jsem se podivil, ale ty ohlasy jsou velmi příjemné i ty, tak, jak tam ti lidé telefonují potom a že jsou vždycky spokojení, že se jim to líbí a tak, takže to člověka potěší samozřejmě.
7: Takže k pohybu se přidal hlas.
11: Ubyl pohyb, tak se to dalo do hlasu, to už nic jiného není.
7: Oni jsou to spojité nároby, ty můzy.
11: Tak hlavně jsme jeden člověk, že?
7: Zkusíme se zeptat Soni Červené schválně, ona si teď sedla vedle nás, Vlastimil Hrabes. Teď jsem se ptal, ať to ohodnotí, proč on myslí, že pro něj hlasovali, ale zkuste to říct vy.
0: Nechápu, že on to nevyhrál, protože on je pro mě šarmantní osobnost.
11: Bravo, Soňo,
0: číslo
11: bravo,
0: jedna.
11: Bravo.
0: Číslo jedna.
7: No, co není, může být, protože někteří šarmantní byli v předchozích ročnících na druhém, na třetím místě, ale pak si stejně tu cenu v dalších letech odvezli.
0: Tak si to pamatujte na příští rok, buďte tak laska.
7: Jenomže
11: ty hlasy. Ano.
7: Odpusťte, pane Hrabes, ale já si dovolím polemizovat, mým tajným tipem pro příští rok je někdo jiný, vy tušíte kdo?
11: Jak to? Asi ty, Soňo, no.
0: Ne.
7: No jo. No já bych vám to přál, protože když jsem přijel za... No, to je ze zákulisí, slyšíme to. Když jsem přijel za maminkou, tak říkala, zkaž v rádiu, že posílám hlas paní Soně Červené. A co je řekne maminka, to je svatá.
0: Jenomže já jsem pro neprůhlednost, neprůstřelnost a žádné bulváry a to je to, proč já to nevyhraju a proč já jsem ráda, že to nevyhraju.
7: No ale zase Český rozhlas, to není bulvár, tam posluchači určitě skutečně přemýšlejí, kdo je šarmantní a ne kdo má kde jakou aféru.
0: Ale nevidí, oni zas nevidí.
7: No ale hlas, ten v sobě tak obsahuje kus šarmu a pro vás důležitý.
0: Tak to ano, to jo. To je můj nástroj.
7: Iveta Simonová, slovo Soni Červené na její adresu, snad gratulace.
0: Moc jí to přeji a gratuluji.

0: Je to prý v pohodě, slyšíme od zvukových mistrů z balkónu, kde mají umístěnou svou aparaturu, aby to tu všechno klaplo. To je tedy pohled do zákulisí vyhlášení ankety Šarmantní osobnost roku. Letos to bylo zase trošku jiné, protože jsme opustili Klicperovo divadlo, přestěhovali jsme se do Filharmonie.
1: Headset, jo, a já pak řeknu.
0: Aleš Křivánek, šéf techniky, co znamená ozvučit tenhle prostor, aby to všechno klaplo? Je to složitější než v Klicperově divadle?
2: No, je to asi tak na stejno.
0: Na stejno. No, Aleš má plné ruce práce. Režisér Pavel Krejčí.
3: No, je to složitější. Klicperovo divadlo bylo výborné v intimitě.
4: Splaží mrdlo.
0: Co má na starost režisér při takové nahrávce, ale zároveň při projekci pro diváky v sále?
3: Všechno. Světla, organizaci, stavění, produkci, obíhání účinkujících, obíhání produkce.
0: Pro koho bude další pokyn režiséra Pavla Krejčího?
3: Teď běžím k technikům, ne k osvětlovačům, že se pověsili šály a musíme nasvítit zadní scénu.
0: Na šálech skleničky na víno.
3: To sice rozhlas, jsme auditivní, ale tohle vizuální pro lidi v sále a o to se musíme taky postarat.
0: Kolik jich toho bude sedět?
3: No to já neodhadnu. No je to prej vyprodaný.
0: Tak ať se to povede, zlomte vás.
3: No, čertěvem se říká na divadle.

0: stala.
1: Hosté přijíždějí, mezi nimi pan Klicpera z agentury Czech Tourism.
2: Dobré odpoledne.
1: Děkujeme za přízeň v letošním ročníku.
2: A tak ta přízeň není jenom tomuto ročníku, ale vlastně všem společným akcím, které s hradeckým studiem děláme.
1: Vy jste přivezl nejen podporu, ale také paní Jaroslavu Panírkovou. Dobrý den.
3: Dobrý den, dobré odpoledne.
1: Co pak, že vy jste kamarádi, to je vidět na první pohled.
2: Přátelé a kamarádi určitě.
1: Je tady ještě nějaký vztah paní Panírkové k někomu z nominovaných?
3: No tak přece k Ivetě. Iveta je zpěvačka mé generace, je to nejúžasnější dáma, kterou znám. Já sama jsem se s ní potkala někdy koncem 50. let. Tehdy byla doba velkých orchestrů. Já všem mladým teď vlastně nezávidím, ale nepřeju to, že velké orchestry nejsou, že je teď doba skupin, protože když pan Vlach začal se svojí znělkou, tak to bylo úžasný. A paní Simonová už tenkrát jako velmi mladá žena byla elegantní, nádherná a úžasně zpívající dáma a to jí zůstalo.
1: Kde přeskočila ta první kamarádská jiskra? Vzpomenete si na to, které to bylo vystoupení, nebo to nebylo na vystoupení?
3: No, bylo to první vystoupení. Já mám pocit, že to byl rok 58 nebo 59. Myslím 59, protože skončila světová výstava v Bruselu. Já jsem dotočila svůj druhý film a byla jsem pozvaná do tenkrát Parku kultury a oddechu u Julia Fučíka. My teď rádi říkáme na výstaviště. A tam byl úžasný velký program a tam jsem poprvé vlastně naživo viděla orchestr Karla Vlacha, což bylo něco úžasného a s nimi vystoupila paní Iveta Simonová. Takže já v těch letech nic jsem neuměla, byla jsem taková rozčepířená holka po maturitě, tak třesoucím se hlasem jsem jí poprvé uváděla a pak jsme se mnohokrát potkávali s orchestrem Karlíčka Vlacha. To byl úžasný orchestr a pan Vlach byl nezapomenutelná osobnost.
1: Šarmantní osobnost, stejně no, jako i
3: samozřejmě,
1: Simonová.
3: Samozřejmě.
1: Jasně. No a posezení v šatně při tom vypětí, tam se nejlíp navazují tyhle vztahy.
3: No jistě, nebo v autobuse, když se jede na zájezd, samozřejmě.
1: Počkejte, a zpívali jste si v tom autobuse třeba, jako to ne, bývá na zájezdy?
3: Ne, pro boha, to opravdu ne. To opravdu ne.
1: Ještě vás někdo zdrží, otočte se a podívejte se. Další ctitelé by chtěli váš podpis.
3: Děkuji moc krát. Přeju Hradeckému rozhlasu všechno nejlepší.
1: My vám za tohle přání moc děkujeme a vážíme si ho.
4: A musí být ty dvě piana takhle rozházeny, nemůžou být vedle sebe?
1: Tak to jsou pokyny šéfa produkce Tomáše Peterky. Ladí, aby byly mikrofony správně. Třeba pro Mekyho Žbírku vidím běžet po schodech technika Tomáše Hrocha.
5: Chybí nastavit kapelu Mekyho Žbírku.
1: Kapela už je tady?
5: Kapela už je tady.
1: Meky?
5: Se připravují. Mekyho jsem ještě neviděl, ale už je určitě někde v zákulisí. Pokusíme se to tam vydizajnovat.
1: Tak jdi designovat, ahoj. No, přiznám se, že na Klicperovo divadlo už jsem si zvykl, takže jsem se tam dokázal orientovat, kde je která šatna, kde je která chodba. Tady teď klesám do suterénu Hradecké filharmonie a vůbec nevím, co mě tady kde čeká. Snad budou třeba na dveřích cedulky. Teď scházím do baru Hradecké filharmonie. Tady zatím pusto prázdno. No a teď se potřebuju vrátit se vstupního foaje zase do sálu. Teda to jsou katakomby.
6: Posloucháte reportáž ze zákulisí Gala večera, který patřil šarmantní osobnosti roku 2011.
1: Eliška Valcerová, ta je tu proto, aby předala žezlo. Někoho přidáte do klubu a je to paní Iveta Simonová, to je milé, ne?
7: Už se to ví?
1: No jasně, no my to víme v zákulisí. Posluchači to ještě nevědí.
7: Já se na to těším. My jsme spolu jeli v autě a moc hezky jsme si povídali, tak se těším, až jí to sluníčko předám.
1: Referovala jste o loňském ročníku?
7: Referovala, ona nevěděla, do čeho jde, tak jsem jí řekla, že to není jako doktora, že to je příjemný.
1: Takže jste referovala se znamenkem plus.
7: Ano, ano.
1: Povězte posluchačům, to je tak trošku zákulisní informace, kde máte to sluníčko?
7: Mám ho mezi ostatními cenami, protože už se to množí, jak stárnu, takže stojí sluníčko vedle nějakého lva a vedle nějaké lvice a vedle nějakého Bambi.
1: Byl rok od sluníčka ke sluníčku pro vás taky se znamenkem plus, úspěšný?
7: Já myslím, že ano. Teď trošku sice pracovně nabitej, ale ano.
1: Věřím. Možná na závěr úplně k paní Simonové.
7: No, já ji moc neznám, my jsme teď se spolu setkali vlastně poprvé takhle osobně a na delší dobu, tak myslím, že hlavně má ohromný smysl pro humor a vtip. A to se mi líbí, protože to je taky součástí asi toho označení, že je šarmantní.
1: Co její písničky jsou vaším šálkem kávy?
7: To bych nechala až na jeviště.
1: Výborně, tak to má být. V zákulisí jenom něco, to hlavní při nahrávce. Eliška Balcerová, děkuji vám.
7: Já taky.
1: Rozestavění, ozvučení se dolaďuje, to, co jste slyšeli, byly kabely. Všechno musí být v té správné zdířce, jinak by to nefungovalo. A to už zkoušejí T-Bassáci, kteří sklízejí úspěchy u nás doma i ve světě na poli moderního tance. Jste v zákulisí vyhlašování ankety Šarmantní osobnost roku, v zákulisí 16. ročníku. Procházím kolem technického zázemí, tady květiny ve vázách pro účinkující, pro hosty. No a rozbalují se i krabice, naše paní produkční. Já nakouknu, co tam je. Aha,

0: Samozřejmě je potřeba vyladit odposlechy a takové záležitosti, aby výkon byl stoprocentní, ale slyšeli jste, že Meky Žbírka je ve své kůži a vystřihl to báječně, tak si na něj počkáme, aby nám řekl, jak se cítí tady v Hradci Králové na vyhlašování ankety Šarmantní osobnost roku. Tak takhle bouchají dveře od čatny Mekyho Žbírky. Pořád tam někdo chodí, zase vychází, dolaďují se detaily, ale my počkáme. Tady je pořád ze zákulisí vyhlašování Šarmantní osobnosti.
1: Ano, já se ale neobujem.
0: Jasně, a Meky Žbírka, boss, dobře, to chápu. Já počkám za dveřmi, ano.
1: Jdeme na to.
0: Křeslo pro hosta, Meky Žbírka posedí. Slyšel jsem zvukovou zkoušku, jako na ostro mě to přišlo.
2: No, tak jsme si to trošku vyzkoušeli a něco navýše, protože to sú také paradoxy týchto dní, že my sa často vidíme s chlapcami a málo kedy máme možnosť skúšať. Vždy je to hneď hranie.
0: No, všiml som si, že ti už sú tady takové dve hodinky, aby ste sa tak ako pripojil.
2: Áno, ja som sa pripojil, ale ešte sme niečo stihli, takže som rád, že sme to urobili.
0: Slovo šarm, pane Žbírko. Kvôli tomu ste tady, nejen protože vy ste šarmantní samozrejme, a vy mne přijdete ako chlap s takovým nadhledem, že vás nic nevykolejí, ale taky proto, že ste vlastne písničkou přijel popřát šarmantní osobnosti Ivete Simonové.
2: No isté, samozrejme, Iveta Simonová. To je, mne hovoria niekedy legenda, ale keď to mám porovnať s Ivetou Simonovou, tak to je skutočná legenda, pretože to je skutočne neuveriteľná kariéra, jedna z tých neuveriteľných.
0: Zasáhla niekoľk generácií.
2: Je to presne tak, takže som rád, že tu dnes som a že mám možnosť takto prispieť.
0: Dokážete posúdiť, tak známa je na Slovensku. Jakým tam byla fenoménem ve své době, kdy byla úplne na vrcholu?
2: Milan Chládil a tak ďalej. Veď to bola kedysi jedna krajina, si musíme uvedomiť. A aj teraz sme si stále blízki, takže to prepojenie stále trvá. Domnievam sa, že môžem smelo prehlásiť, že pani Iveta je na Slovensku veľmi známa.
0: Nebudu zdržovať, pretože vystoupení nepočká, ale mám jeden úkol sem dostal. Netušíte co? Že vás teď zavedu do protějších dveří. Za Ladou Klokočníkovou a Mirkem Vaňurou, za moderátory dnešního večera, potřebují doladit jenom nějakou drobnost.
2: Dobré, jdeme dolaďovat.
0: Staňme z křesla pro hosta a zaťukáme na šatnu našich moderátorů. Zdravím vás, vedu Mekyho Žbírku. Pojďte dál a děkuji za rozhovor.
2: Jasné, díky.

0: Tereza Kostková už přijela i v šatni, neseme jí scénář, protože ho chtěla vidět.
1: To už slyšíte Ondru Vaňuru, který má na starosti. Vysíláme se zákulisí vyhlašování ankety Šarmantní osobnost roku. Ondro, jak to uděláme? K dámě, kterou neznáme, do šatny?
0: No tak asi zaklepeme a uvidíme.
1: Ty zaklepeš? To je tak šarmantní mladá dáma, že mám trému.
0: Je to hrozně sluší, je fakt pěkná.
1: Dobrý den, neseme scénář i mikrofon, smíme?
2: Ano, smíte, dobrý den.
1: Výborně, tak co má přednost, Ondro?
0: Tak já jenom předám ten scénář, vyjdete opravdu až po přestávce, je tam napsaný...
2: Živě, už v éteru.
1: Ne, neživě to není, my vysíláme ze zákulisí se zpožděním této nahrávky.
2: Ano.
0: Tak tady je napsaný 20:36 až po přestávce, prý je to orientační, ale určitě jdete až po přestávce.
2: Dobře.
1: Tereza Kostková, šarmantní dáma a myslím, že v tenhle okamžik, milí posluchači, vy už nás posloucháte po vyhlášení, horký tip pro 17. ročník. Sluší vám to? To jsou 30. léta, 20. 30. co?
2: Ne, to je nejnovější kolekce Taťány Kovaříkové.
1: Já vím, ale vrací se to někam, já jsem chlap, víte, ale tak si říkám 20. 30. z těch filmů mi to tak přijde.
2: Ne, ptáte se hezky, já si teda upřímně myslím, že ano, ono vám to asi zavání, ano, nějakými lety. Vzhledem k té gumičce, která je na bocích.
1: A tomu nařasení to trošku.
2: Nařasení. No. Ale já v tom spatřuji poměrně docela kus moderny, odlítání se tam snoubí vždycky. Protože víte co, jak je klasická ženská elegance, tak ona potom zavání vlastně takzvaně nějakými lety. Ale to je tím, že tenkrát se prostě hodně nosily ženské věci. To znamená, že když má někdo džíny a nevím, koženou bundu, tak neřeknete žádná leta, takzvaná.
1: No džíny, osmdesátky, mrkváče, plísňáky.
2: No, to jo, myslím takovou tu ženskou módu, že jo, nehledali bychom to úplně v té pradávné historii. A ta Táňa to má, takže proto tak zavádí, ale moderní to je teda hodně.
1: No to jsem teda nečekal, že přijdu do šatny k Tereze Kostkové a budeme si povídat o módě. Chlap s ženskou, odpuste. No,
2: vy jste si začal.
1: Začal jsem si s tím povídáním o módě samozřejmě. No, tak můžeme ještě na jinou strunu?
2: No, jasně.
1: Iveta Simonová, to je ta hlavní struna dnešního večera.
2: Já vím, krásná, elegantní dáma, těším se na ní.
1: Účes léta stejný, ale pořád šik, ale hlavně ona ve své duši. Já když ji vidím vždycky na televizní obrazovce, tak prostě i když je to úplně jiná generace, tak nepřepnu, dívám se. Jak jste na tom vy?
2: Protože vy jste to řekl přesně, stejný účes, ale dáma šik, tak však také nejsme na módní přehlídce, ale jsme na šarmantní osobnosti roku. Tak bavíme se o šarmu osobnosti a tam rozhodně není zapotřebí mít každých 5 minut jiný účes. V tom to opravdu není. V tom to být může, ale rozhodně nemusí. Takže já myslím, že jste to vlastně velmi přesně řekl.
1: Já už mám spády přejít k jiné naší šarmantní osobnosti, ale ještě zůstaňme u Ivety Simonové. V čem myslíte, že její šarm, anebo vůbec šarm nás, každého z nás?
2: To opravdu nevím. Opravdu bych si netroufala, nemám ráda, když si někdo hraje na vše vedoucího, obzvlášť v oblasti něčeho tak vágního, jako je vlastně nějak náplň té schránky, nikoli její vzezření, protože hodnotit barvu můžeme, střih můžeme, něco, co je uvnitř, to je opravdu věc jako individuální. Přestože se asi na ní dá shodnout, proto můžou existovat takové ankety, můžeme se shodnout na nějakém jako rovině vkusu. Ale myslím si, že šarm může být různý, neumím říct jak, ale je to právě to něco, že nepřepnete, asi.
1: Šarm, něco imaginárního, no víte, jak si s tím poradil tehdy Radovan Lukavský, jedna z našich šarmantních osobností. Ten se podíval prostě do slovníku, do encyklopedie a pěkně ve francouzštině to prohlásil, na to si vzpomínám.
2: Ano, i tak to lze udělat, ale já si pořád myslím, že to je věc velice právě křehká a vlastně u každého různá, ale já tak nějak pro mě je to, že ten člověk je sám sebou.
1: První šarmantní osobností Českého rozhlasu Hradec Králové byl...
2: Já nevím, to víte vy, vy jste se díval na nějaký seznam nebo kam?
1: Buďte důvtipná.
2: Kdo mohl být první? No, když jste řekl, buďte důvtipná, hlavně napad Marek.
1: Ne? No, jasně.
2: Tak, jako vážně.
1: No, to byla šarmantní osobnost úplně v začátku, tehdy to byla ještě taková komorní mini nahrávka v jedné bance tady v Hradci.
2: No tak a já se trefím, protože Marek je prostě šarmantní.
1: No tam ten šarm dělá hlavně jeho smysl pro humor, si myslím, ne?
2: No, intelekt, všecko.
1: No to s tím souvisí. Hloupý člověk neumí být vtipný.
2: Přesně tak, je to vždycky víc věcí. To je právě to, že a není přece ani potřeba vědět, co to je. No není nutný, co se nám, o co budeme moudřejší, když na to náhodou přijdeme, co to je. O nic nebudeme moudřejší. Šarm prostě buď já, nebo není.
1: Šarm Terezy Kostkové je. Děkuju.
2: Nevím, ale děkuju.

0: Přicházím k Ladislavu Špačkovi. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Zobava mi proto, že jak už jsme si před lety řekli, vy víte co a jak, kdo komu první ruku, kdo koho první osloví, tak já jsem si dovolil co by reportér oslovit jako první. Není to proti etiketě?
1: Ne, tak v tomhle případě to je vaše profesní povinnost, tak kdybyste čekal na to, kdo osloví vás, to byste si asi nevydělal.
0: Vzpomenete si, kdy to bylo, že jsme se setkali v Klicperově divadle a kdo byl tehdy vítězem ankety? No, Karel Gott?
1: Vzpomínám si na to, jako by to bylo dnes. Já si myslím, že to bylo takové 3-4 roky a vítězem byl opravdu Karel Gott, kterému jsem to ze srdce přál, protože to je opravdu šarmér, který si tuhle tu cenu zaslouží.
0: No po něm přišli Jana Štěpánková, Eliška Balcerová a dnes Iveta Simonová. Co říct k téhle pomyslné šňuře perel?
1: No je zvláštní, že to jsou samé ženy vlastně. To znamená, že příští rok by snad byla šance i pro nějakého muže, co říkáte?
0: Gendrová vyváženost opačně.
1: Ano, na to musíme přece myslet taky. Takže na vyhlášení příští roku se budu netrpělivě těšit.
0: No, vzhledem k tomu, že jste byl v první desítce, tak třeba tam nebudete chybět ani příští rok. Vy jste taková stálice té první desítky. Čemu to přičítáte?
1: No tak tomu, že nejsem jaksi nějaká superstar, supernova, která vylétne a velice brzy zase pohasne. Já vlastně ani nepatřím mezi jakýsi takový ten žánr a styl opravdických celebrit. Já jsem člověk, který se zabývá svojí prací, šířím etiketu, šířím o světu a možná díky tomu mě lidé znají a to je to, co mě těší. Takže mě spíš těší ta práce sama o sobě a to, že vidím její plody, než to, že bych se ocitl jaksi v záři reflektorů a přibíral cenu, co by šarmér roku. Jo, je to příjemné, ale rozhodně to není raison d'être mého snažení.
0: Nepočítáte se mezi celebrity, ale ty se na vás možná občas obracejí, ne? Přiznejte.
1: No, pochopitelně, protože každý člověk potřebuje občas poradit a od toho jsem tady já. To znamená, že sleduju ty vývojové tendence, sleduju, jak se vyvíjí vlastně ta etiketa v praxi. No a pochopitelně, že sem tam o radu přijdou i nějaké celebrity. Občas mi sem tam někdo zavolá nebo se při nějaké příležitosti zeptá, jak se správně dělá to či ono. No a já posloužím.
0: Ladislav Špaček, děkuji vám.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Leitmotivem letošní scény na šarmantní osobnosti roku je bar s mistrem barmanem Karlem Zapalačem a ten už si tady rozbaluje fidlátka. Dneska něco speciálního?
2: No dneska budou speciální koktejly, protože to budou všechny moje nejlepší koktejly z mistrovství světa, tak protože mám tady proto, tady mám tolik věcí, protože každý koktejl obsahuje 5-6 ingrediencí a v podstatě se dá říct, že každý koktejl je úplně co jiného, tak když tebe je 10 koktejlů, ty minimálně 60 třeba lahví, takže to je dost věcí, no tak musím pracovat. Že?
0: Kapela zkouší, takže nejsou slyšet takové ty zvuky, no zkusím to tady zaznamenat, tak to je třeba, to je mlýnek na led, to ano. Se dělá ledová drť,
3: ano.
0: Říká pomocník Karla Zapalače. Aby to prostě nebyly velké kostky, ale taková tříšť trošku.
2: Ne, velké kostky máme taky a taky máme tříšť, protože každý koktejl potřebuje něco jiného. No, tak.
0: My chceme slyšet ty názvy, pane Zapalači, když je uspěli.
2: Už teďka, třeba Tajemná čarodějka, nebo Čarodějné srdce, Hříchy vášně.
0: Pro koho namícháte Hříchy vášně?
2: No tak dobře, no tak uvidíme, no. Až já tady všechny uvidím, tak potom to bude lepší, jo, vybírat, jako jo.
0: Čekáme
2: lepší
0: na ně.
2: Říká podle toho, jak ten člověk je ustrojený, jak by mu to padlo taky k oblečení a to všechno se tam to. Tak jo.
4: Posloucháte reportáž ze zákulisí Gala večera, který patřil šarmantní osobnosti roku 2011.

0: Ježíš Maria, ahoj.
1: Setkání Ivety Simonové s Jaroslavou Panírkovou.
2: Jak krásná, elegantní, pořád ale stejná.
3: Samozřejmě. Za prvé je to pro mě velká čest. Zrovna tobě předává tu cenu, Ježíši, po těch letech, co se známe. A taky jsem chtěla říct, jak ta Iveta vypadá. Vždycky byla vzorem účesu, vzorem módy. Já si pamatuju, jak jsem u jedné kadeřnice přišla jakási klientka, ona říká, tak jak to uděláme? A ona řekla, udělejte to na Simonku.
1: No přesně tak. My jsme se bavili o těch účesech a vy jste to i sama přiznala, pamatujete si na mediálním plese, že ten účes prostě dělá hodně.
0: Já to mám neustále stejný. Oni ty vlasy, i když mě udělají hladký, hezký, tak se mi to zase zvlní a já mám pořád ten samý účes a už si připadám v tom hrozně, no ale nedá se nic dělat.
1: Paní Simonová, na chviličku se posaďte určitě, ano. Necháme projít tady bujaré mládí tanečníky Steve Hayes a já toho využiju.
0: Totiž netušila, že to bude takhle velký představení, že?
1: Filharmonie Velký sál.
0: Jo, tak to jsem tady byla několikrát a je to tady nádherný.
1: Vy jste slyšela rozhlas, tak jste si představila něco komorního, vidíte?
0: Něco takového, ano, ano, no, ano.
1: Ale to my tady v Hradci máme jednou za rok takovouhle slávu, už po 16. Vy jste tedy 16. šarmantní osobnost. Vystřídáte vlastně Elišku Balcerovou.
0: Ano, ano, ano, no tak no. To bylo na pravém místě, jenomže já si nepřipadám, ježíš tady mistr, já si vůbec nepřipadám šaramantní, protože opravdu, já jsem ani nevěděla, jak si k tomu mám tvářit, protože opravdu si tak nepřipadám.
1: No musíte se tomu podat, rozhodli tak posluchači Českého rozhlasu.
0: Jsem za to moc vděčná, ale tady ještě zase v mém věku už si šaramantní, jsem si nepřipadala nikdy, ale teď už teda.
1: Člověk z roky nachází víc a víc šarmu a je víc a víc šarmantní. Věřte mi, že já, když na vás koukám a viděl jsem vás před 2-3 lety na tom mediálním plese, člověk nemůže hodnotit samozřejmě, chápu vás, šarm u sama sebe, ale šarm u ostatních. Tak máte nějaké kritérium? První pohled, první jiskra, první úsudek.
0: No tak jo, tak samozřejmě, to bude ten první pohled, no tak ta jiskra, tak to už teďka nepřeskočí tak často, ale samozřejmě ten první úsudek, hlavně to setkání takových těch pár vět a člověk už ví, na čem je.
1: Já se vždycky ptám té osobnosti, která vítězí, jestli má nějaký tip pro posluchače pro příští rok, třeba máte někoho ve svém okolí a loni Eliška Balcerová říkala, no já vůbec neřeknu nikoho z herců, zpěváků, já řeknu svou paní ošetřující doktorku, to je šarmantní ženská.
0: Šarmantní ženská, ano, no to já bych taky nějaký takovýhle našla lékaře, který já chodím do Střešovické nemocnice a tam opravdu je jeden šarmantnější lékař než druhý. Já jsem je podezírala, že to berou podle vizáže, to snad není možný. Nevím koho, ale tak myslím si, kdo je nesmírně šarmantní, jestli tady už nebyla, je Jiřinka Bohdalová.
1: Ta to nebyla, byla tu jiná Jiřinka, Jirásková, ta má tenhle titul.
0: Jirásková, no tak to je obrovský.
1: Víte co, uděláme jenom takový ping-pong, Karel Gott, ten má taky tenhle titul.
0: Aha, no tak samozřejmě.
1: Marek Eben, no. Tak.
0: Marek Eben, no tak to taky není o čem vůbec o čem mluvit. No.
1: A nebo je třeba Zdeněk Troška.
0: Zdeněk Troška, no samozřejmě, ježíš, ten je obrovský.
1: No a vy jste zatím ta poslední a příští rok předáte štafetu, ale to by bylo předčasné o tom hovořit. Užijte si titulu 16. šarmantní osobnost roku Českého rozhlasu.
0: Tak děkuji, děkuji a děkuji posluchačům, děkuji.
1: A jestli dovolíte, doprovodím vás do šatny k Elišce Balcerové, máte jí společnou.

0: Posloucháte reportáž ze zákulisí Gala večera, který patřil šarmantní osobnosti roku 2011.
1: Od Ivety Simonové stisknu pravici Zbigněvu Čendlíkovi.
2: Dobrý den.
1: Ty jsi, Zbigněve, takovým folklórem vyhlašování ankety šarmantní osobnost roku a neber to rozhodně ve zlém. Ty to nechybíš.
2: Já jsem takovej folklor proflaklej člověk nebo inventář.
1: Ty jen prostě vyhledáváš společnost šarmantních a jsi jedním z nich, tak proč byste se jednou za rok takhle nepotkali?
2: Ne, já zaprvé si toho vážím, že mě ještě pořád zvete, jo? Protože já si myslím, že to je čím dál se mnou horší, čím víc jsem nervózní, impulzivní. Rozumíš, tady, když vidím Mira Vaňuru, tak by ho hned
3: spackoval.
1: Počkej, tak vy už se boxujete, to ne.
2: Takže vidíš, že...
3: Děláš pořád to, co jsi dělal, že tady máš lidi.
2: Ale jak říkám, i od posvěcené svíčky se člověk může popalit, víš, takže dej si pozor.
3: Já mám radši o těch andělek s jedním křídlem, víš,
2: ano, jako, Ano, Luciano de Crescenzo, to já mu dělám reklamu, rozumíš, že lidé jsou anděle s jedním křídlem, potřebují se obejmout, aby mohli vzletnout, no a tady dnes to bude lítat, jo, protože si myslím, že spoustu takových andělů tady se sejde, no, těším se na to.
1: No, já když jsem teď mluvil s Ivetou Simonovou, tak jsem měl takový pocit, že mluvím s takovým andělem okatým, pořád svěžím, charismatickým a šarmantním.
2: Já musím říct, že od těch lidí pochopitelně já načerpávám a je spoustu tady úžasných lidí. Já jsem viděl před chvíli, že jsi dělal rozhovor s paní Soňou Červenou. To je dáma, víš. To je... Takhle si dokážu představit nějakým způsobem stáří člověka a tak dále. Jo, sám bych chtěl být takhle pohodový. Rozumíš, až mi bude tolik let...
1: Taky si to říkám. Přání Ivetě Simonové.
2: No, tak pochopitelně, že gratuluji. A myslím si, že bude inspirací pro spoustu dalších žen a pochopitelně i mužů.

0: Víš co?
1: Co vím co?
0: Budeš tečka.
1: Já jsem tečka?
0: No, za chvíli ještě zvuky ohňostroje, ale budeš tečka. Zdena Kabourková, sklenice vody pro Elišku Balcerovou, ano, všechno začalo, na jevišti všechno v pořádku.
1: Na jevišti je naprosto všechno v pořádku, teď jak říkáš, Eliška Balcerová právě přišla, dostane určitě koktejl, tak jako všichni, ale přece jen požádala o trošku vody, že by si ráda dala. Tak jsme se tam chvilku povídali, ptala jsem se, jaký byl ten rok, kdy vlastně byla úřadující šarmantní, ona říkala, že byl hezký a že byl po všech stránkách hezký, že si nestěžuje, tak to je příjemný a je nesmírně příjemná a teda musím říct, to bude zajímat všechny ženy, vážně jí to moc sluší.
0: No, Ješik tedy a Tereza Kostková, řeknu to teď nešarmantně, nemlich to samý. No, řekl jsem tečka, takže tou tečkou je v tuto chvíli Zdeněk Novák a Zdena Kabourková nesoucí sklenici vody Elišce Balcerové.
1: Elišce Balcerové.
0: Naše úloha reportování ze zákulisí končí. Doufám, že se vám hezky, šarmantně poslouchalo. No a my umíme právě v zákulisí udělat takový střih, takže rázem je tu vyhlášení příštího ročníku a ten ohňostroj. Zdeněk Novák vám přeje hezký další šarmantní rok.
2: Vyhlašuji 17. ročník ankety Českého rozhlasu. Šarmantní osobnost roku.
3: Děkujeme!

zákulisí gala večera, na kterém jsme vyhlašovali šarmantní osobnost roku 2011, natáčel Zdeněk Novák. Za týden vám nabídneme ohlednutí za 17. ročníkem této ankety, ve kterém nejvíce hlasů od posluchačů získal publicista Jan Petránek.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes se zaměříme na pěstování okurek, a to tak, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, a poradíme s výbavou pro náročné grilování. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o jahodách, protože červen je měsícem sladkých jahod. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Pěstujete okurky a natrefíte občas na nějakou hořkou? Stává se to ještě? A nebo okurky zhořkly, když například v létě teploměr ukazoval nižší teploty než v posledních létech? Tak to zajímalo naši hobby redaktorku Jolanu Novákovou a právě proto se vypravila za odborníky.
2: Bývají ještě okurky hořké? Ptám se Ivana Dvořáka z odborné poradny Českého zahrádkářského svazu. A co tu hořkost způsobuje? Já si vzpomínám, že když jsem byla dítě, mládež, tak jsme docela často naráželi na hořké okurky, ale poslední dobou si vlastně nevzpomínám, že bych se někde s hořkou okurkou setkala.
3: Ono je to dávno tím, že když jsme byli jako mládež 30 let, 40 let zpátky, tak byla ta léta chladnější a to zakládalo v podstatě to, že ty okurky mohly být hořké. Postoupili jsme v tom, že je v létě daleko teplejc a ještě navíc ty okurky mají v sobě gen nehořkosti. Takže když v tuhle tu dobu bude ta okurka hořká, tak rostla někde v nepříznivých podmínkách. To znamená, nebyla dlouho zalejvaná a pak dostala najednou ledovou vodu, takže může ta špička být hořká, ale není to pravidlo.
2: A nebo to může být nějaká stará odrůda?
3: Ano, může to být nějaká klasická odrůda nakladačky bílské, pálavské nebo mělnické. A u těch to vůbec nevadí, protože my je obyčejně nejíme, my je obyčejně zavařujeme a jakmile se dají do toho láku, tak ztratí tu hořkost a je z nich paková ta lahůdka na kyselo.
2: Některé ty nakládačky vypadají opravdu divně, takové bradavičnaté jsou hodně. To je normální, je to v pořádku, nebo proč to tak je?
3: My máme dva typy okurek. Máme tu ty nakladačky, které jsou hruboostné a jemnoostné. A ty hruboostné toho vydrží strašně moc. Tam patří ty historické, ty bílské nebo pálavské nebo mělnické. A pak jsou novější nebo úplně nejnovější odrůdy, které jsou hladkoostné nebo jemnoostné. A ty jsou hodně citlivé na prostředí a na hnojení a na zálivku a třeba i na chladno. Takže pokud chcete mít pěkné okurky, jednu jak druhou, pěstujte ty hruboostné. Jestliže nežijete někde kolem mělníka nebo v těch nejteplejších oblastech a nemáte možnost pravidelně zalévat a chránit třeba i před chladem, který by v létě přišel.
2: Jednoduše řečeno, v těch horších podmínkách se bude lépe dařit těm hruboostným nakládačkám. Samé pěkné okurky vám přeje hobby redaktorka Jolana Nováková.
1: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Stejně jako další zajímavosti a také fotografie. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: začínají rady a tipy. Určitě víte, že to je tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. A právě tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám problém s listopadkama. Na zahradě mám více listopadek, některé jsou starší a některé třeba mám pouze 2 roky, ale bohužel všechny listopadky mají tenké stonky, takže je musím přivazovat, protože jinak se ohýbají k zemi. Nejhorší je to, když prší, tak mají všechny květy pomalu na zemi.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Listopadky, myšleno tím tedy chryzantemy určitě na zahrádce, jak se jim někdy říká, i dušičky a podobně, tak jednak chryzantemy, jejich velké množství, my jsme jim za mlada, ještě se jim říkávalo koreánky, protože pochází z těch končin, a oni mají nárok na světlé místo, to je jedna věc, a i takový dostatek místa. Oni mají takovou tendenci ty keře neustále se rozrůstat a zahušťovat. Tak alespoň jednou za 2 roky je potřeba je rozdělit, rozsázet, nebo i někdy se stane, jak já je mám také, že ty keře jsou příliš velké, no tak podarovat zase někoho, abychom jich neměli plnou zahradu za chvilku. A toť asi vše, běžné přihnojení běžnými hnojivy, které používáme v zahradě. A musíme pak stejně počítat s tím, že bývají některé opravdu ty odrůdy delší, mají tenší stopky, že tam musíme dát tu hůlku a vyvázat je. Když bude ošetřeno tak, jak jsem říkal, přece to bude o trochu menší, ale musí se to někdy brát, že je to i odrůdová vlastnost.
0: A psala mi jedna naše posluchačka, že má doma potkany a píše, zkoušela jsem možné i nemožné a stále mi ničí rostliny, hlavně ve skleníku. Dávala jsem sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, střepy skleněné do děr a nic nepomáhá. Vždy jdou na okurky, vytáhnou je i z kořínky a sežerou. Letos už jsem dosazovala takových 8 až 10 okurek a mám pocit, že nejspíš letos žádné ani mít na salát nebudu. Udělají si díry i v betonu a mezi kameny v podezdívce a jsou tam. Kdyby někdo věděl, jak se jich zbavit, budu velice ráda za každou radu. Blanka. Tak jestli je mezi vámi nějaký znalec, jak zlikvidovat potkany, kteří ubližují skleníku paní Blanky, tak klidně zatelefonujte nebo napište, my to tady rádi zveřejníme. A máme tady další dotaz.
3: Před 2-3 rokama mě na hrušce vyrostly asi 2 hrušky. A od té doby nic. Poradíte mi?
0: Ku podivu, já mám letos úplně podobný problém. Mám mladou hrušeň a žádné plody, žádné květy. My jsme ten dotaz přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Pane posluchači, je to úplně jednoduchý. Hrušeň je cizosprašný strom a jestli vám neplodí, tak velmi pravděpodobně nemá opylovače. Abyste to dokázal vyřešit, tak je potřeba zjistit, co máte za odrůdu. Možná tam bude ještě nějaký štítek na tom, jakou odrůdu jste si koupil, možná dohledáte účtenku nebo to prostě někde zjistíte. A je potřeba k této odrůdě vyhledat jinou odrůdu, která je vhodným opylovačem. A to, jestli vám ten stromek třeba občas někdy zaplodil a měl nějaký plod, tak to znamená, že někde na okraji nebo na zlomu vzdálenosti, která je vlastně vhodná pro to, aby ještě došlo k opylení, se vyskytuje nějaký jiný strom, který tím vhodným opylovačem je, leč bohužel pravděpodobně může být velmi daleko a proto jste měl 2 hrušky, od té doby nemáte nic. Takže je to skoro jistě problém s opylovačem a tak toho můžete vyřešit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď nechci nikoho urazit, ale celé dny sedí u vody a často nechytí ani šupinu. Přesto jsou šťastní a spokojení. Čím to je? Tak to asi pochopí opravdu jenom ti rybáři. Možná ale stačí si na chvíli sednout s nimi a popovídat si a trpělivě poslouchat, jak to udělala naše hobby redaktorka Irena Šarounová s rybářem Bedřichem Válkem z Pelhřimova.
2: S pelhřimovským rybářem Bedřichem Válkem sedíme u rybníka Stráž.
3: Je to doména pelhřimovských rybářů, protože je to nejblíž od města.
2: Vy jste mi prozradil, že je vám 88 let. Kdy se vzal poprvé do ruky prut?
3: By se dalo říct, že ještě jsem nechodil a už jsem rybařil. Otec byl velmi náruživý rybář.
2: Už váš tatínek byl členem rybářského svazu.
3: Tatínek byl po válce takovým zakladatelem a na větších vodách jsem byl s otcem, co si pamatuju, hned po válce v Purkarci, to je nad Budějovicema, Hněvkovická vodní nádrž, dneska je to zaplavený z polovičky. Tam dokonce pamatuju ty velký tloušti, které tam byly a chytali se na třešni tehda.
2: O rybářích se říká, že jsou to tiší blázni.
3: Někdo chce klid, vyhledává to ticho a tu krásnou přírodu, jenom pohled na čeřící se hladinu je už krásný. A pak jsou různý druhy rybářů. Že jo? Někdo tam chodí kvůli rybám, aby chytnul, někdo jenom, aby si zachytal. A v tom je velký rozdíl. A

0: pak je ještě kategorie, která rybu chytne a pustí.
1: Já třeba jsem houbař, který nejí houby a vím, že jsou i rybáři, kteří nejí ryby.
0: Jsem skoro já ten případ, taky já tu rybu nemusím, ale dvakrát, třikrát do roka si rybu dám. Můj otec ani na Vánoce rybu nejed.
1: Přiznám se, já jsem začínala jako malá na pytlačku. Táta mě učil navázat háček. Jak jste začínal vy?
0: Můj první prv byl třídílný bambusák s tím soukacím navijákem. Dneska přijdu do rybářské prodejny a je spousta věcí, že nevím ani na co jsou.
1: A jaké máte teď pruty?
0: Nejmladší pruty, asi 25-letý, protože jsem dostal od bráchy k 60.
1: Chodíte ještě na žížaly nebo na co chytáte?
0: Na žížaly, na splávek.
1: Můj táta si dělal těsto, ovonil ho vanilkou, mačkal rohlíky.
0: Otec vždycky říkal, udělej šusku nebo škuvánky, že jo? A dávali jsme buď fenikl, anebo lžíce medu se dávala. A dneska já používám třeba nalisovaný rohlík a tak na něj kápnu magi.
1: Na to jdou.
0: Když sedějí víc rybářů pohromadě, tak se stane, že mám víc záběrů než ty ostatní. Každý rybář má svoji techniku a svoji víru. Věř a chytneš.
1: Teď jsme to prozradili, tak uvidíme, kdo nakape na rohlík magi.
0: Dneska se všechno koupí hotový v krámě, na kapra, na cejna, na bílou rybu, jak my říkáme.
1: Chodí za vámi ještě pro rady?
0: Spíš chodím pro rady já k těm mladým. My jsme stříleli prakem návnady. Dneska přijdete k vodě a on má dálkově řízenou krmící lodičku. Já jsem proto starý rybaření, chodím na ryby, abych si zachytal, takže mám radost, i když chytnu třeba 5 malých cejnů, ale seděl jsem u vody a zachytal jsem.
2: S dlouholetým členem Českého rybářského svazu Bedřichem Válkem z Pelhřimova natáčela naše hobbyredaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. No a já jsem někde zaslechl, že není dobré si na ryby sebou brát partnera, nebo chcete-li partnerku. To vás prý potom u vody žerou nejen ti komáři. Nic proti manželkám. Dáme si písničku a pak pro vás máme různé grilovací vychytávky. Třeba se to bude hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Grilování je stále populárnějším způsobem přípravy jídla, ať už na zahradě, na terase nebo v kempu na dovolené. Náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář zjišťoval výhody i nevýhody grilů podle druhu zdroje tepla. To vás může zajímat. A možná vás překvapí, že ty nejjednodušší grily nemusí být zároveň nejlevnější na provoz.
2: S odborníkem na grilování Janem Pražanem si prohlížíme hned několik druhů grilů. Máme před sebou ten nejklasičtější. Jaké jsou, řekněme, výhody grilování na dřevěném uhlí nebo na briketách?
3: Je to taky velmi jednoduchý grilování a zvládne to určitě každý. Nepotřebujete nic dalšího speciálního k tomu. Většinou máte v tom grilu spodní rošt a horní rošt, na spodní nasypete rozžhavené uhlí nebo brikety, na horní můžete dát maso, zeleninu, sýry, cokoliv vás napadne. A případně si trošku pohrát s tím palivem, jak ho rozmístíte, a zvládnete na tom udělat víceméně všechno, co na grilu jste chtěli zkusit.
2: Mají tyto grily také nějaké nevýhody?
3: Málo se to ví, ale grilování na briketách je relativně nejdražší. Grilování třeba na plynu nebo na elektrice vychází levněji, ale jinak musíte si hlídat, aby vám to palivo nenavlhlo, aby brikety byly suché vždycky. Jinak je to poměrně jednoduchý a nevýhody nic konkrétního mě nenapadá teďka.
2: Mně možná jedna napadá, že přece jenom nemáme úplně pod kontrolou teplotu, která je v tom grilu.
3: Je to trošku složitější v tomhle, to je pravda. Člověk musí si s tím vyhrát, přece jenom toho plynového grilu třeba otočíte regulátorem, tady musíte rozpálit ty brikety, hlídat si, že hoří pěkně, případně přiložit, hlídat průduchy správně, jestli máte nastavené, takže vyžaduje to nějaké zkušenosti. Ale jak to získáte, tak potom na tom zvládnete úplně stejně dobře jako na automatu plynovým třeba.
2: Tak mluvíte o plynových grilech, tak přecházíme k tomu plynovému. Tam máme palivo pod kontrolou a intenzitu toho tepla. A
3: je to v tomhle trošku jednodušší, přesně tak. Máte klasickou plynovou lahev, kterou jenom připojíte ke grilu, otočíte regulátorem a vlastně ten grill potom už se sám postará o to, že tam máte tu teplotu, jakou chcete. Většinou tam máte i teploměr, takže vidíte prostě, kolik je vevnitř, a na to ovládání je to skutečně velmi jednoduchý. Můžu říct, hodně lidí třeba přechází z briket na plyn, protože prostě je to jednodušší. Takže máme takové zkušenosti, že kdo přejde z briket na plyn, tak ve výsledku aj třeba častěji grilluje a zkusí věci, které by na tom kotlovém grilu nedělal, protože by se mu nechtěl rozdělávat brikety. Zatímco to plynu, jak otočíte regulátorem, máte to nažavený za nějakých 5 minut, tak často si tam třeba přijdete dom po práci a uděláte si 2 stejky velmi jednoduše, nemusíte půl hodiny rozpalovat brikety. Je to taky rychlejší a jednodušší.
2: To jsou ty, řekněme, 2 nejklasičtější druhy grilů, ale modernizace se určitě projevuje i v oblasti grilování a vidím, že tady máte jednu takovou moderní novinku.
3: Určitě, to jak říkáte, a rozhodně i mezi grily jsou nějaké novinky, které ještě třeba před 10 lety vůbec v Evropě na trhu nebyly. My tady konkrétně máme pelletový grill, což je takový speciální typ grilu. Je dělaný na pomalé grilování při nízkých teplotách, takové pravé americké barbecue, kdy tam hodíte třeba na 120 stupňů Celsia žebra na 6 hodin. Výhoda toho grilu je v tom, on hoří na dřevěných peletách, generuje kouř, je to jediný grill, který skutečně voní hořícím dřevem, a on zároveň zvládne tu teplotu krásně udržet. Takže vy si tam hodíte ty žebra na těch 6 hodin, ten grill se sám zapálí, sám udržuje tu teplotu a sám se postará o to, že ten výsledek je prostě perfektní, což třeba v grillu na uhlí nebo na plynovým je výrazně složitější dosáhnout.
2: Který z těch grillů, o kterých jsme dnes mluvili, je nejjednodušší na údržbu?
3: Nejjednodušší na údržbu bych za sebe řekl, že je ten kotlový grill na brikety, protože je jednoduše nejmenší a je tam nejméně věcí na čištění. U těch pelet vzniká vám hodně popela, vzniká vám hodně kouře, takže peletové grily jsou nejnáročnější naopak. U plynových grillů zase máte vevnitř poměrně dost věcí, které musíte čistit. Takže ten kotlový grill klasický, kulatý, je prostě nejjednodušší.
1: Tak to říká odborník na grilování Jan Pražan, se kterým natáčel náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A ještě jedno upozornění pro grily na uhlí a nebo na brikety. Nikdy je nenechávejte dohořet bez dozoru, protože vítr může rozfoukat jiskry, které mohou způsobit požár. No a to určitě nikdo nechce. Máme dnes pro vás ještě zahrádkářský kalendář a tam se tentokrát zaměříme na jahody, tedy čím je podložit, aby ty zralé nezačaly hnít.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: A budeme radit, co s načatým víkendem. Jak už jsem upozornil minule, úplně se nám osvědčuje pranostika mokrý květen, suchý červen. A červen je především měsícem jahodové sklizně. Sbírá se každé 2 až 3 dny a plesnivějící jahody je nutné dát rychle pryč, aby rostlinu nevysilovali a nenakazili ostatní. Pod jahody dejte třeba suchou slámu nebo kousek dřívka, aby neležely v mokré půdě a neuhnívaly. A tady to je důležité. Je čas na sklízení některých bylinek a léčivek. Ideální doba je ovšem ráno, protože bylinky jsou čerstvé a mají prý nejvíce aromatických a léčivých látek, alespoň to tvrdí zkušení bylinkáři. Naopak je dobré bylinky jemně ve stínu sušit a sušit. Koho zajímají včely, tak je jasné, že už se tolik nerojí. Sice jsem zrovna minulý týden jeden roj v takové malé zahrádce za domem u sousedu naháněl a připadal jsem si jako lovec duchů, jenže v tom včelařském klobouku a s rojochytem, takovým pitlíkem na teleskopické tyči, jsem vypadal jako lovec rojů. Roj byl maličký, možná z něj něco do konce roku bude, ale každopádně se říká, že červnový roj za moc nestojí. To ten májový, to je jiné, ten obvykle, pokud je velký, mohutný, silný, tak ještě svému majiteli, nebo tomu, kdo ho chytil, trochu medu do konce roku dodá a příští rok pak z něho bude hlavní včelařova opora. Náš děda, pokaždé, když takhle moudře promlouvám o včelách, tak vždycky říká, aky ty jsi můdry a podezřele se u toho culí. To vypovídá o tom, co mi jednou říkal jeden starý včelař a ten pravil, že každý včelař umírá hlupy. A ono je to proto, že ty včelky si stejně udělají, co chtějí. Co bude příště v Hobby magazínu? Tak pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si také, jak se dají rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou venkovních zahradních bazénů. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz. A ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. A teď to přijde, to rozloučení. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Rozhlasová hra na dvojce.
1: Neznámá žena přežila výbuch ve výzkumném ústavu.
2: Byla přece pod troskami několik hodin. Imunita proti silné radioaktivitě v žádném případě neexistuje. Něco jí muselo ochránit. A co?
1: A to není jediná záhada, která tento případ provází.
3: Viděl jsem třeba ruku, pak zas hlavu nějakého starého chlapa, pak ta hlava odplula, jako rybička v akváriu, nebo co?
1: Žena z antisvěta.
0: Fantastický příběh s detektivní zápletkou George Lengelana v neděli ve 20 hodin na dvojce.
1: Ranní dvojka letos přijede za vámi.
0: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí. Pokračujeme v sobotu 20. června v Sedlčanech.
4: Konají se tam totiž městské slavnosti Rosa.
5: Uvidíme se v areálu Luční. Přijďte třeba na kávu.
6: A nebo se můžeme slyšet ve vysílání. Od 14.00.
0: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
1: Celý rok jsme s vámi.
0: A někdy i u vás. Dalibor.
5: Regina.
4: Jakub.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
7: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, je 5 hodin a my vám pro brzké sobotní ráno nabízíme reprízu pořadu Omeletky.
8: Milí posluchači Dvojky, tento týden byl docela náročný. Vystupovala jsem v Jeseníku a jeli jsme z Prahy tam a zpět. A taky jsem dost psala, protože chystám na podzim novou knížku. A taky mi vyjde diář s radami, recepty a glosami. A hodně jsem vařila. Takové staré babičiny recepty. A hodně jsem telefonovala. S kamarádkami. Taky mě byly navštívit. Protože se dlouho neuvidíme. Většina mých kámošek totiž bude trávit léto na chatě anebo na chalupě. Je mi to líto, ale těším se, jak je pojedu navštívit. No a díky nim mě napadlo i téma dnešních omeletek. Budeme si povídat o chalupách. Omeletky právě začínají a vy jistě víte, že se jedná o poletní komorní show se mnou, Zálinou Pavlovskou.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: chalupami a chatami jsem naplnila dnešní omeletky na dvojce. V naší zemi je přibližně 500 tisíc chat a chalup. Každoročně se uskuteční miliony pobytů na rekreačních objektech. Přes 77 tisíc lidí dnes bydlí v chatách a chalupách natrvalo. Přibližně čtvrtina až třetina českých domácností má přístup k rekreačnímu objektu. A Česko je dlouhodobě považováno za jednu z největších chalupářských zemí na světě. Přesné světové pořadí neexistuje, protože většina států chalupy vůbec nesleduje jako samostatný fenomén. Podle evropských statistik o druhém bydlení, ale Česko patří přibližně do top 10 evropských zemí a mezi země s nejsilnější tradicí chalupaření vůbec. V kulturním významu a rozšířenosti tohoto fenoménu jsme pravděpodobně v první pětce na světě. Když nebyl v naší rodině organizován otcem výlet na kole, jezdilo se na vypůjčenou chatu a komplikovaně. Tatínek vyrazil už v pátek ráno autem a vzal si volno. A zbytek rodiny jsme mohli přijet až po škole nebo po práci později. A naše chata byla pouhých 25 km za Prahou, ale otec pro nás nikdy nepřijel, aby nás odpoledne odvezl. Maximálně pro nás přijel na stanici tramvaje Spořilov, a to v sobotu, nejpozději v 7 hodin ráno. Spořilov bylo naše pevné stanoviště. Tam jsme ověšeni batohy a taškami čekali, až si pro nás tatíček přijede. Donutil nás k tomu dokonce i v krutých mrazech. Čekali jsme dlouho, zasněžení a naštvaní. No ale otec jednou v sobotu nepřijel. Mobilní telefony ještě nebyly. Vrátili jsme se domů a doufali, že se tatínkovi nic nestalo. Přijel v neděli. Když jsme chtěli vysvětlení, řekl nám: "To jste přece mohli vědět, že v takovém hnusném počasí nepojedu." Můj strýc se odstěhoval do Poděbrad. Bydlí s celou rodinou v hezkém domečku. Ostatní kamarádi žijí v Praze. Stejně tak jako strýcův nejlepší kamarád Hugo. Často se nevidí. Jednoho víkendu jel Hugo kolem Poděbrad a napadlo ho, že navštíví svého kamaráda. A zazvonil. A z okna vykoukla moje teta. Místo dobrmana má krysa, říká. A ta zaostřila na návštěvu a řekla: "Promiň, ale neohlášené návštěvy nepřijímáme." No a zavřela okno. No, taková je moje teta.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

Milí posluchači Dvojky, o chatách a chalupách si dnes budeme vyprávět v omeletkách. O víkendu chodí Italové do kina, Němci do hospody a Francouzi do lesíku. A o víkendu jí Američani francouzské bramborky. A Rusové si prolévají hrdlo vodkou. A Češi ze všech Evropanů nejvíc plení supermarkety. O víkendu manželky řádí s pokličkou, vidličkou, válečkem, sklenicí, flaškou. No a nejvíc úmrtí má na svědomí vraždící smeták. Aby si člověk užil samoty v prostředí divoké přírody, nemusí se trmácet až do vzdálených pralesů. Stačí, když si pobyde třeba na Šumavě. Jedna naše známá vyrůstala v šumavské hájovně. A teprve, když nám vyprávěla, že do svých 6 let téměř nemluvila, protože nebylo proč a ani s kým, pochopili jsme, proč je nyní ve zralém již věku tak příšerně řečná. Prostě si to dřívější mlčení vynahrazuje. Jako jiným dětem ukazují rodiče s nadšením veverku nebo pejska. Její matka na ní v té šumavské samotě ve vzácných chvílích, kdy se na cestě vyskytl nějaký ten zbloudilý turista, vzrušeně volávala. Honem se pojď podívat, jdou lidi. Já ráda chodím na houby, ale ne sama, protože se v lese bojím. Když k nám přišli známí a vyprávěli, jak byli na houbách a kolik jich přinesli, posteskla jsem si. No já bych tak ráda šla, ale nemám s kým. No a na to mi kamarád řekl, tam je lidí, tam se určitě seznámíš. Jistá Francouzka se provdala do Tbilisi a tam se rozhodla zbohatnout chovem hus. A přišla doba vinobraní. A husy se v nestřežené chvíli přežrali odhozenými nahnilými hrozny a pošly. A majitelka ve snaze zachránit aspoň něco je rychle oškubala. To byla docela práce, protože těch hus bylo 54. Chtěla mít aspoň peří a chcíplé husy naházela na hromadu, že je ráno vyveze. Ráno ale běhalo po zahradě 54 oškubaných naháčů. Husy se totiž jen do bezvědomí s kvašenými hrozny ožrali. No a majitelce jich potom bylo údajně prý tak líto, že jim všem, aby jim nebyla zima, než jim peří doroste, už trikovala kabátky. Takže neplatí kniha Vejce a já. Ta majitelka by mohla napsat knihu Já husa. Moje kamarádka je vytrvalá, ale neúspěšná zahradnice. Na zahradě si vybíjí agresivitu zádek s manželem. Jednou jsem jí volala a ptala se, jak se má. A ona řekla, zrovna jdu ven pohřbít nějaké kytky. Jednou jsme pracovali na zahradě a naše 9letá dcera našla v trávě hadí mládě. A chvíli ho pozorovala a pak ho strčila do sklenice od okurek. A o něco později objevila velkou ropuchu. No a i ta skončila ve sklenici. No a když se setmělo, řekla jsem dceři, že už je na čase vypustit ta zvířata na svobodu. A dcera kývla, do jedné ruky vzala ropuchu, do druhé hada a šla do zahrady. No a najednou jsme zaslechli strašný křik. A o vteřinu později se dcera vřítila zpátky do domu. No co se stalo? Zeptala jsem se jí vyděšeně. Ty jsi to neviděla, křičela Natalka. Ty jsi neviděla tu můru? Vždyť ta mě málem dostala.

Milí posluchači Dvojky, dnes si v omeletkách povídáme hlavně o chalupách a chatách a o všem, co s nimi souvisí. Moje kamarádka má pocit, že musí všechno stihnout, takže je v neustálém stresu. A došla tak daleko, že si už neumí odpočinout ani o víkendu, dokonce ani ve spánku. A rozhodla se, že najde vnitřní klid a začala navštěvovat pravidelné kurzy jógy. Její mistr, vyrovnaný člověk, jí poradil, aby se naučila být doma doopravdy, cítit to. No a toho docílí tak, že si bude opakovat: už jsem došel, už jsem došel. No a pak musí vydechovat po dva kroky a tiše si říkat: už jsem doma, už jsem doma. No a kamarádka se držela přesných pokynů, v pátek vstoupila do předsíně s přesvědčením začít si konečně pořádně uvědomovat, že je doma a že bude celé dva dny odpočívat. No a když ji uviděl její přítel, jak se plíží temnou předsíní a opakuje si šeptem: už jsem došel, už jsem došel, tak nenechal ji ani dokončit, už jsem doma, a rázně jí přišlápl šálu, kterou za sebou táhla. A přiškrcením se kamarádka probudila a leknutím zároveň omdlela. No a na lůžku pak byla upoutána celý víkend, no a konečně se naučila odpočívat. Když měla naše sousedka nadměrnou sklizeň zavařovaček, tak se ptala, jestli je možné očistit je v automatické pračce, protože se jí nechtělo piplat se s každou okurkou zvlášť. A já jsem jí řekla, že to jde, že jsem to slyšela a že dokonce jsem to jednou už zkoušela. No ani ne, za hodinu volala její dcera. Vy jste řekla mamince, že se okurky dají prát v pračce? Zeptala se. No ano, odpověděla jsem. Studená voda, jemné praní, bez odstředění. Bez odstředění, opakovala dcera zaraženě. A pak se odmlčila. Nechcete náhodou okurkový salát do zásoby na mrazák? No prostě, nejlepší je hodně znát a nenechat se vyždímat. Rodiče mé kamarádky žijí na venkově a zásobují ji vším možným. V hodně věcech jí pomáhají, ale na druhou stranu zase často sami rozhodují o tom, co jí koupí. A blížily se Vánoce a už delší čas jí naznačovali, že by měla mít myčku. Protože o ní nestála, tak si jim to snažila rozmluvit. A jednou jsme si povídali a ona poznamenala: no tak mě ta myčka zřejmě nemine. Máma říkala, že dárek bude velký a těžký. No a kamarádka pro myčku vyměřila místo.

0: Milí posluchači Dvojky, omeletky jsou dnes hlavně o chatách a o chalupách, ale taky o všem, co s nimi souvisí. Někdy mě napadalo, že jsem svému muži dělala na schvály už jenom tím, že jsem žila. Třeba když jsme spolu jeli v autě a spustil se liák, podíval se na mě muž takovým tím pohledem, no vidíš, co děláš, už zase prší. No, jednou jsme spolu jeli v autě a já jsem zase pršela a navíc se manžela požádala, jestli by nemohl zastavit u nějaké pumpy, že bych si potřebovala odskočit. A on na mě vrhl vražedný pohled a zasyčel. Před hodinou jsem bral benzín a to s nic neřekla. Moje dávná kamarádka praktikuje už léta cosi, co by bylo lze nazvat víkendovým manželstvím. Zatímco ve všední dny učí na gymnáziu v Olomouci, o víkendu popadne své dcery a odjíždí na vesnici, kde její idealistický manžel se svou 80-letou matkou provozují přísně ekologickou biofarmu. Dny strávené na farmě prodojí a prokydá a v neděli večer se vydává zase zpátky.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

0: Omeletky Haliny Pavlovské.
1: V sobotu a v neděli v pravé poledne
0: na Dvojce.
2: Tělo bez duše.

0: Milí posluchači Dvojky, chalupami a chatami jsou dnes plné omeletky. A teď je ale čas na mou povídku s názvem Milenec z Kroupova. Ten pokojík toho viděl hodně. Ne, že by šlo o nějaké orgie, ale na té obyčejné posteli, vlastně šlo spíš o gauč, se vystřídalo hodně chlapeckých tváří. To proto, že jsme s Anetou neznali větší rozkoš, než si pozvat potenciálního kluka na Anetinu chalupu a tam v naší dobře známé zóně zmapovat, zda ten objekt stojí za naše úsilí. Na chalupu jsem snad poprvé přijela s nějakým kamarádem mého bratrance. Nevím, zda šlo o Jiříka nebo o Vlastíka. V každém případě můj bratranec měl hodně kamarádů, protože chodil na stavárnu a tam se to kluky jen hemžil. Často jsme se jen líbali a objímali a pili a mluvili až do úplného zblbnutí. Nejkrásnější chvíle byly, když naši chlapci usnuli zmoření všemi těmi povídačkami a alkoholem a my je pak s Anetou nechali v tom pokojíčku. A sami jsme šli do kuchyně, kouřili jsme jako divé, pili víno všeho druhu a říkali jsme si, co nám ti kluci řekli a jak se nás dotkli a co my jsme jim řekli a jak moc vtipné a laskavé jsme byli. To byly tak krásné chvíle. Tolik v nás bylo zájmu a vzrušení a nebáli jsme se, jaké budeme mít důchody a zda splatíme hypotéku a jestli naše dítě bude studovat na zahraniční škole. Ani jsme se nepředháněli v chlubení, kde v cizině jsme ještě nebyli. Chalupa byla stará, kamenná, s takovým tím pachem středověkých zdí. Okénka v kuchyni byla malá a zamřížovaná, což nám dávalo pocit bezpečí, protože když se chalupa zamkla bezpečnostními dveřmi na závoru, tak se do ní zvenčí opravdu nikdo nedostal. Pod chalupou byl rybník, voda v něm stála a byla samé bahno. Jen občas se zavlnila kapřím plesknutím. Nechtěla jsem se tam koupat, ale Aneta někdy vstoupila na schůbky, sešla, až měla vodu do pasu a pak skoro vždycky zapištěla hrůzou, protože se o ní otřela ryba a nebo nějaký oslizlý rákos. Na zápraží kvetl růžově obrovský keř rododendronu a taky se mi tam líbily veliké masité modré květy kytky, nejíž jméno si nikdy nemohu vzpomenout. Aneta byla dcerou primářky Soukalové. Moc jsem si ji vážila. Byla to přísná, energická dáma, která pevnou rukou řídila oddělení prestižní nemocnice. Aneta z ní měla respekt a taky její máma hrozně štvala. Hádali se. Její hádky byly všem velice nepříjemné, protože většinou měly vlastně pravdu obě a bylo nebezpečné přiklánět se na něčí stranu. Nikdy nezapomenu, jak jednou Aneta skočila mámě po krku jako divoká kočka a jak paní primářka popadla svou holčičku za vlasy a kroutila jimi tak sveřepě, až si Aneta s brekem lehla na zem. Paní primářka mu často nevařila. Nejradši jedla bramborový salát přímo z kelímku. A taky milovala kyselé rybičky. Možná proto byla taková odbornice na sardelovou pomazánku. Jednou nás na Kroupově pozvala na oběd sousedka za mlejna. Prostřela nám v kuchyňce specí a my jsme se do ní skoro nevešli. Mlynářka nám nabídla krupoto se ztraceným vejcem. Neznala jsem žádná kroupová jídla, jen jelita a vánočního kubu. Krupota zemlejna byla jeho taková jarní obdoba. Paní primářka neměla ráda, když Aneta chalupu půjčovala svým kamarádkám. Proto mi Aneta kladla na srdce, abych si dala velký pozor, abych se před její mámou neprozradila. Taky jsem se nechtěla prozradit. Paní primářka by určitě nesouhlasila s tím, že jedu na její chalupu s mužem, který není můj manžel. Jo, je to tak. Byla jsem nevěrnice proradná. Můj sňatek dal křídla mým touhám a já flirtovala jako blázen. Nikdy mě nenapadlo svého muže zaměnit za někoho jiného. Myslela jsem si a doteď si to myslím, že bych stejně nikoho lepšího nenašla. Chtíč mnou cloumal. Mladá arogance mě hnala do bouřlivých vztahů, Kdyby se jí délka poměřovala významem, řekla bych, že šlo o vteřinové záležitosti. Byla ještě zima. Aneta mě upozornila, že si budeme muset hned zatopit. Na chalupě v kuchyni byly 3 stupně nad nulou. Zachumlala jsem se do deky. Za chvíli jsem si přinesla ještě jednu. Potom jsem se přikryla vlněnou houní, která ležela na houpacím křesle. A Martin roztopil kamna. Nejdřív kouřili, pak v nich praskalo a pak zas musel přiložit. A Martin štípal v kůlně dřevo, já pila kořálku, aby mi bylo teplo aspoň zevnitř. A kompletně jsem se oblekla i do bot. A snesla jsem ze všech místností všechny lůžkoviny a pokrývky, co jsem našla. K žádné erotice tehdy nedošlo. Jen nám bylo zima. No a taky jsme měli hrozný hlad. Slupli jsme krkovičku, co jsme si ugrilovali na žhavém kameni, vyrobila jsem tvarhovou pomazánku a upekla jsem papriky. A taky jsme si dali lívance. A když jsme za 2 dny odjížděli, tak jsme mohli pyšně konstatovat, že po Martinově intenzivním vytápění se teplota v kuchyni posunula z +3 stupňů na +7. Martin byl hodný kluk. Poučila jsem ho, že paní primářka svou chalupu nerada půjčuje tomu, koho nezná, a že kdybychom tu nechali nepořádek, tak by si to Aneta pekelně odnesla. Moc jsme se snažili chalupu dokonale uklidit. Byli jsme jak ti nejrafinovanější zločinci, co mají perfektní plán, jak po sobě nezanechat sebe menší stopu. Aneta se mi ozvala až za týden. No tak ti pěkně děkuju. Paní primářka naši návštěvu odhalila. Nedala Anetě měsíční kapesné a od chalupy jí vzala klíč na víc jak 30 let. A jak na to paní primářka přišla? No jednoduše. Vstoupila do kuchyně, pohlédla na koš s třískami na podpal a řekla, tady někdo byl. Ty bys mi takhle krásně třísky nikdy nesrovnala. Z toho jasně vyplývá, že kdo se moc snaží, ten to často zkazí. Na lásce to platí 2x.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na 2.

Když si Václav Havel v 60. letech koupil starou, polorozpadlou chalupu na Hrádečku, známí mu údajně říkali, že se zbláznil. Dal za ní tehdy skoro všechny peníze, které měl, a koupil v podstatě ruinu uprostřed lesu. Jenže z té chalupy se postupně stalo jedno z nejpodivnějších míst české historie. Za normalizace tam jezdili disidenti, herci, muzikanti i lidé, kteří měli zákaz veřejně vystupovat. Hrály se tam zakázané hry, koncerty undergroundových kapel a vedly se tam nekonečné debaty o politice. A to všechno pod dohledem STB. Když se Zdeňka Svěráka ptali, proč tráví tolik času na chalupě, odpověděl, že je tam radši než u moře. Říkal, že na venkově má pocit návratu domů, no a že jsme vlastně všichni původem venkované. No a co bych vám já ještě tak řekla k chalupám? Já si myslím, že je báječné na nich trávit co nejvíc času, i když nás to stojí hodně energie. Prostě víkend se dá strávit láskou, víkend se dá strávit sáskou, víkendové úlovky nás někdy položí na krovky. No a taky platí, že ne každý, kdo je na chatě, je ve vatě. Takže ať jste kdekoliv, poslouchejte Omeletky. Vaše Halina Pavlovská.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu
2: Dvojka u piana.
3: Na dlání jednu z tvých řas do tmy se koukám, hraju si písničky tvý, co jsem ti psal. Je skoro půlnoc a z kostela zvon mi noc připomíná. Půjdu se mejt

0: Toulky první republikou.
1: Světla a stíny doby.
0: První republika byla dobou velkých změn a ty se nevyhnuly ani divadlu.
2: S rozvojem jevištních technologií se měnila scénografie, umělecká výprava i režijní postupy. Divadlo se vydávalo novou, moderní cestou.
1: Změnami procházela i opera, a to hlavně zásluhou Otakara Ostrčila.
3: Obklopil se schopnými spolupracovníky, kteří měli stejně jako on smysl pro moderní divadelní cítění.
1: Toulky první republikou.
0: Už v neděli po 8 hodině raní na Dvojce.
4: Nenechte si ujít v České televizi.
5: Když zákon slouží jen mocným,
6: spalte jim pole!
5: Povstává vzbouřenec, který bere spravedlnost do svých rukou.
7: A má jméno?
8: On je Robin Hood.
5: Premiéra seriálu Robin Hood.
7: Nemůže se ukrývat věčně.
5: Dva díly po sobě každé úterý a čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.
9: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
9: Ukrajinský prezident přijde o polské nejvyšší státní vyznamenání a vodní záchranná služba varuje před riziky koupání v přírodě. Bude jasno až polojasno, během dne přechodně zataženo a hlavně v Čechách přeháňky anebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty do 630 stupňů. Dobré jitro vám přeje Josef Maršál. Polský prezident Karol Nawrocki rozhodl o odebrání nejvyššího státního vyznamenání prezidentu Zelenskému. Důvodem je, že pojmenoval jednu z armádních jednotek po hrdinech ukrajinské povstalecké armády a ta se ve 40. letech minulého století za války podílela na vraždění 10 000 Poláků na Volyni.
10: Nemůžeme zapomnět o naší historii.
11: Prezident Karol Nawrocki ve videu na sociální síti X řekl, že Poláci nemohou připravit oběti masakrů o důstojnost a že Polsko žije, dokud se jeho národ pamatuje. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský získal nejstarší a nejvyšší polské státní vyznamenání, řád Bílé orlice, v roce 2023 z rukou tehdejšího prezidenta Andřeje Dudy. A to za mimořádné zásluhy o prohloubení přátelských vztahů mezi Polskem a Ukrajinou a za rozvoj spolupráce pro demokracii, mír a bezpečnost v Evropě. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
9: V Česku včera padaly teplotní rekordy na zhruba desetině meteorologických stanic měřících déle než 30 let. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku 630 stupňů. Tato teplota ale na překonání rekordu pro 19. červen nestačila. Na rekordní hodnoty se teploty dostaly třeba v Domažlicích a v Lednici a Brodě nad Dýjí na Břeclavsku, kde bylo kolem 34 stupňů a horko bude i dnes. Vodní záchranáři varují před rizikovým chováním u vody. Ročně se v Česku v řekách, rybnících nebo i bazénech utopí kolem 200 lidí. Často kvůli tomu, že přecení své síly. Podle prezidenta vodní záchranné služby Českého červeného kříže Davida Smejkala je proto důležité sledovat ve vodě své okolí.
12: Lidi si myslí, že ten tonoucí zkrátka mává v té vodě, volá pomoc, pomoc, já se topím, a nic takového neplatí. Tonutí je rychlá a velmi tichá smrt a dokonce se stávají případy, kdy to utonutí například v bazénech se děje za přítomnosti řady dalších lidí a nikdo si toho tonutí vlastně nevšiml.
9: Policie včera vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi obviněnému v korupční fotbalové kauze. Podle olomouckého vrchního státního zastupitelství mu pravděpodobně hrozí vazba. Wolf veškerá obvinění odmítá. Ve videu na svém facebookovém profilu řekl, že je na dovolené v Chorvatsku, o níž byla policie předem informována.
13: Nikdo od policie do této chvíle mne nekontaktoval, ani mé právní zástupce. Přesto jsem se z médií dozvěděl, že policie České republiky zveřejnila, že po mé osobě vyhlásila celostátní pátrání. Toto se mi zdá nestandardní.
9: Wolf dodal, že se má do Česka vrátit v příštím týdnu.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
9: Bude jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a postupně místy, hlavně v Čechách, se vyskytnou přeháňky anebo bouřky a mohou být i silné. Nejvyšší teploty 31 až 630 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 27.
0: Doprava.
9: Opatrně na 262. kilometru D35 směrem od Mohelnice na Krajnici je sražený divočák. Jinak je na dálnicích a hlavních tazích mírný provoz bez vážnějších problémů. Pokud se dnes chystáte na cestu autem, nezapomeňte přibalit dostatečné zásoby vody vzhledem k očekávanému vedru. To byly zprávy, Monika Valentová je tu pro vás.
6: Protože začíná sobotní dobré ráno, hezký den, milí posluchači, otevíráme dveře do posledního jarního dne, protože zítra v 10.24 začíná léto. Tým ve složení Pepa Maršál, Petr Sakal z režie a já je připraven, takže vám všichni přejeme příjemný poslech.
14: Český rozhlas Dvojka.
15: Rádio, které vás baví.

Zmiňovala jsem to před písničkou. Zítra v 10.24 se slunce ocitne na naší severní polokouli v nejsevernějším bodě a nejvyšším bodě na obroze. Je to nad obratníkem Raka a čeká nás tudíž nejdelší den a nejkratší noc. A pak už se, což mi hlava vlastně nikdy na začátku prázdnin, ale ta moc nebrala, zase začne sluníčko vracet k jihu a dny se začnou pomalu zkracovat. Na mnoha místech dnes probíhají oslavy slunovratu. Možná i někde ve vašem okolí nějaká taková bude, často v duchu keltských anebo staroslovanských tradic. Pro Kelty byl letní slunovrat známý jako Lita, vrcholem světla. Takže v noci z 20. na 21. zapalovali ohně na kopcích, tančili kolem nich a přinášeli oběti bohům. A podobně oslavovali i staří Slované. Pro ně byl letní slunovrat, který nazývali Kupalo, vrcholným svátkem roku. Takže také vili věnce z dubu a kapradí, věštili z bylin, pálili ohně a podstupovali rituální očistu ve vodě. Což myslím, že dnes, jak jsme slyšeli ve zprávách, vzhledem k očekávaným teplotám bude opravdu více než příjemné. Rituál, nerituál. Ostatně víc nám k tomu, s čím můžeme počítat, s jakými teplotami, poví z Českého hydrometeorologického ústavu už za přesně 4 minuty a 8 vteřin. Přesně tolik totiž potřebuje teď v programu dvojky kapela Lucie.

0: počasí.
1: Voláme pana Štefana Hanžáka z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno vám přeju.
2: Dobré ráno.
1: Tak čtu tady v pronostikách na dnešní den, že 20. červen se maximálně v Klementinu naměřilo 34,6 desetin stupně. Je to tak z roku 2013, to je ten rekord. Tak myslíte, že padne?
2: Může, ano, právě teploty dneska dáváme vysoké, většinou do 630 stupňů, takže může se to stát.
1: A jak to bude vypadat tedy?
2: Tak většinou ráno a dopoledne by měla být zmenšená oblačnost, většinou jasno až polojasno a během dne, respektive zejména odpoledne a večer se přidají přehánky a bouřky, měly by být zejména v Čechách, můžou být i silné dokonce a můžou být doprovázené hlavně přívalovými srážkami s úhrny i kolem 40 mm za krátkou dobu. Při opakovaných bouřkách může to být i více, také nárazy větru se tam můžou objevit i kolem 75 km v hodině a také kroupy. Nejvyšší teploty, jak jsem zmiňoval, od 31 do 630 stupňů v 1000 metrech na horách, také teplo, většinou letní den, kolem 27 stupňů Celsia. No a večer postupně ty srážky by měly ustávat a opět by se mělo vyjasňovat.
1: A máte nějakou vyhlídku na neděli ještě?
2: Je to podobné i na ten zítřejší den, s tím, že zatím ty modely jako nám dávají trošku rozdílné ty výstupy, takže uvidíme, budeme upřesňovat jak výstrahu, tak i předpověď, taky i v noci na zítra zůstane většinou jasná nebo polojasná oblast. Zpočátku zejména na Moravě ve Slezsku se můžou objevit přehánky a bouřky. Teploty budou klesat na 20 až 15 stupňů, takže ojediněle i tropická noc na některých místech. No a zítřejší den opět ráno a dopoledne zmenšená oblačnost a odpoledne a večer opět přehánky a bouřky, zejména by měly být na západě a východě našeho území, takže hodně takové rozdělené a teploty většinou od 29 do 34 stupňů, na severovýchodě o něco chladněji, od 28 do 32 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách by mělo být kolem 25 stupňů a opět vítr nějaký slabý severních směrů, do 4 metrů za sekundu v bouřkách zesílí. No opět i pro bouřky na zítra platí spíš ty západní části našeho území, že můžou se objevit i přívalové srážky kolem 35 mm a kroupy a také nárazy větru kolem 75 km za hodinu.
1: Takhle to přichází s plnou parádou. Štefan Hanžák, děkujeme pěkně a přejeme hezký víkend.
2: Děkuji také, naslyšenou.
1: Tak je 6 hodin, 17 minut, posloucháte sobotní Dobré ráno, teď kapela Jelen.
0: Monika Valentová a sobotní Dobré ráno
3: na Dvojce.

0: Jak jsme před chvílí slyšeli ve vysílání, tak dnes to nakoupání skutečně bude. Jenom si ve stojatých vodách, a na to upozorňoval už Pepa ve zprávách, dávejte pozor na sinice, protože mohou produkovat toxiny, škodící nejen lidskému, ale v některých případech i psímu zdraví. Zelená voda ovšem podle hydrobiologů z Botanického ústavu Akademie věd nemusí nutně znamenat důvod k obavám. Stačí prý pozorně sledovat hladinu anebo si udělat takový jednoduchý test. Jaký to uslyšíte v reportáži?
1: Už vidíte, že když ponořím tu ruku, takže ji tam vidím a vidím detaily, takže ta voda opravdu není znečištěná.
2: Nacházíme se na přístavním mole. Blahoslav Maršálek z Botanického ústavu Akademie věd se zhýbá a nabírá do pláhve vodu.
1: Odleju, tak abych dobře viděl na to místo, kam by měly sinice stoupat.
2: A právě tenhle jednoduchý pokus dokáže odhalit, jestli zelená voda znamená jen přítomnost řas nebo potenciálně nebezpečné sinice. Vysvětluje Eliška Maršálková z Botanického ústavu Akademie věd.
3: Nabere se voda do průsvitné láhve, chvilinku se nechá odstát a jestliže se nahoře vytvoří prstenec, ať už zelené krupice nebo sekaného jehličí, tak jde o sinice. Pokud zůstane voda zelená v celém vodním sloupci, jde pravděpodobně o řasy a není to tak nebezpečné.
1: Ta chvilinka, která byla zmíněna, by měla být 15 až 20 minut.
2: Doplňuje Blahoslav Maršálek. Podle něj je důležité myslet na několik zásad, než do vody vstoupíme.
1: Když vlezete pomaličku po kolena a vidíte si na palce u nohou, tak ta voda není znečištěná zásadním způsobem. Pokud ovšem nevidíte ve vodě kousky zelené, které vypadají jako třeba sekané jehličí.
2: Sinice jsou totiž podle Maršálka schopné narušit hned několik systémů lidského organismu.
1: Produkují celou škálu toxinů, má to vliv na imunitní systém, reprodukční systém, nervový systém.
2: Je důležité nejenom, aby člověk sám si dával pozor, ale když jdeme někam s našimi psy, tak abychom si dali pozor, kam ten pes třeba skáče a kam plave.
3: A co pije?
1: Škála těch toxinů v sinici je opravdu velká, až potřeba neurotoxiny. 30-kilový pes do 30 minut může uhynout.
3: Ještě existují takzvané bentické sinice, takové nepříjemně páchnoucí koláče na hladině.
2: Právě tento typ sinice stal v poslední době předmětem zvýšeného zájmu odborníků, spojí ho s nedávnými úhyny psů u Lipna. Přesto oba hydrobiologové zdůrazňují, že přírodní koupání není důvod zavrhnout.
1: Rozhodně přírodní voda je příjemná, když tam skočíte a cítíte tu zdravou živou.

Vibrace sobotního dobrého rána na dvojice teď pozvedla Ivone Přenosilová. Máme 6 hodin 25 minut. To znamená, že za chvilku přijde Pepa Maršál se zprávami. A ještě stihnu pogratulovat květoslavám, protože květy dnes slaví svátek. Považuje se za českou obdobu latinského jména Flora Květoslava. A byla v roce 2002, kdy se naposledy měřilo, 88. nejoblíbenější.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. O slávě i ranách osudu. Životní příběh populárního zpěváka v dokumentu Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr. ČT2. Pátrání po sériovém vrahovi chlapců se ve stalinistickém Rusku stává bojem o život. Britský thriller Dítě číslo 44. A ČT Art. Jak se vyznat v bludišti vztahů? Premiéra českého filmu o pouze manželství, stálosti citových pout a empatií. Karel, já a ty. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Bylo 6:30.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Dobré jitro. Polský prezident Karol Navrocký se rozhodl odebrat svému ukrajinskému protějšku Zelenskému nejvyšší polské vyznamenání Řád Bílé orlice. Zelenský vyvolal pobouření tím, že přidělil jednotce ukrajinských speciálních sil za úspěchy ve válce proti Rusku přídomek Hrdinové ukrajinské povstalecké armády UPA. Jednotky UPA a s nimi spojené skupiny povraždily za druhé světové války až 100 000 polských civilistů na Volyni a v Haliči. Oběťmi se staly také stovky volyňských Čechů. Meteorologové očekávají opět velmi horký den. Lékaři proto apelují na lidi, aby dodržovali pitný režim a nosili pokrývku hlavy. Nejrizikovějšími skupinami jsou seniori, chronicky nemocní a děti. S horkem si musí poradit také pořadatelé naplánovaných akcí. Dostatek vody by si měli sebou vzít také návštěvníci Velké ceny v Brně a měli by se snažit trávit co nejvíce času schovaní ve stínu. Většina českých poslankyň čelí psychickému násilí. Některé z nich kvůli osobním útokům omezují politickou aktivitu. Vyplývá to z výzkumu nevládní organizace Fórum 50%. Podle její šéfky Markéty Kosmotlové to může ženy odradit od kandidatury. S nevhodným chováním se poslankyně setkávají v online prostředí i přímo ve sněmovně. Vodní záchranáři varují před rizikovým chováním u vody. Ročně se v Česku v řekách, rybnících, ale také v bazénech utopí kolem 200 lidí. Často kvůli tomu, že plavci přecení své síly. Podle prezidenta vodní záchranné služby Českého červeného kříže Davida Smejkala je proto důležité sledovat ve vodě své okolí.
3: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, během dne přechodně i zataženo a postupně místy, hlavně v Čechách, se vyskytnou přehánky nebo bouřky a mohou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 31 až 630 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 27.
3: Doprava.
2: Na 51. kilometru D1 směrem na Prahu havarovalo osobní auto, jsou tam záchranáři, počítejte s omezením provozu i možným zdržením. A potom dál na 22. kilometru nehoda dvou osobních aut, s opatrností projedete bez většího zdržení. Na 62. kilometru D5 směrem od Prahy jsou v levém pruhu silničáři. Projedete pomalej, ale plynule bez většího zdržení. Pokud se dnes chystáte na cestu autem, nezapomeňte přibalit dostatečné zásoby vody vzhledem k očekávaným vedrům. Zprávy končí, slovo má opět Monika.
4: Možná už jste zaznamenali, milí posluchači, že tuhle neděli startuje na Dvojce mrazivé léto a můžu vám slíbit, že start to bude opravdu velkolepý. Podrobnosti už za chviličku. A taky vás pozvu na jednu nevšední divadelní adaptaci Hrabalova románu Obsluhoval jsem anglického krále. To všechno v následující půlhodině. Hezký den.
3: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Ano, sluníčka bude dnes hodně, jak jsme slyšeli už několikrát, ale nebojte se, i na ochlazení jsme v programu Letní dvojky mysleli. Už zítra začíná totiž mrazivé léto a odstartuje ho mistr hororu Stephen King. Takže pokud se bojíte rádi, tak nezapomeňte si pustit naše vysílání ve 22 hodin, protože vás čeká hrůza a napětí v podobě četby na pokračování, a to z knihy Noční můra Dannyho Coughlina. Danny má tak živý sen, že mu uvěří a skutečně objeví tělo zavražděné ženy. Svůj objev oznámí policii a rázem se stane hlavním podezřeným a jeho život je v troskách. Tady je malá namlsávka. Jenom připomínám, účinkuje Martin Finger a režírovala Izabela Šenková.
1: Není se proč obávat, říká si Danny. Není důvod mít strach. Nemá ale obavy, ani strach. Je bez sebe hrůzou. Tink. Tink, tink, klepají cedule oznamující dávno neplatné ceny benzínu. Velké okno obchodu je rozbité stejně jako sklo ve dveřích, ale Danny vidí plevel, který vyrostl kolem střepů odrážejících měsíční světlo, a ví, že je rozbité už nějakou dobu. Vandalové, nejspíš znuděná venkovská mládež, se pobavili a odešli jinam. Danny také kráčí dál. Za roh opuštěné benzínky. Nechce, ale musí. Nemá nad tím kontrolu. Teď zaslechne ještě něco. Škrabání a funění. Já to nechci vidět, říká si. Kdyby to pronesl nahlas, znělo by to nejspíš jako zasténání.
0: Všech 15 dílů najdete postupně také na webu Dvojky po dobu jednoho měsíce, pokud nestihnete zítra. A dnes po 13. samozřejmě vysíláme i hru na sobotu. Bude to Malá nemorální historie z pera Heleny Benešové, neboli skvěle obsazená komedie O domnělé nevěře a skutečné pomstě s Jaroslavou Adamovou a Josefem Somrem v hlavních rolích.
2: Kolikrát jsem ti říkal, abys mi do mýho pokoje s tím zatraceným luxem nelezla.
3: Ale Jirko, prosím.
2: Celý život ti říkám, že si svůj pokojík budu uklízet sám.
3: Jirko, no, já ti
2: Ten graf, co jsem tady měl, si by bez toho musela při nějakým uklízení zašantročit ty.
3: No, určitě. A v ústavu ho nemáš?
2: Ne, já ho měl tady.
3: Jirko.
4: O jaký graf jde?
2: Ale Dynamika SO2 na Boleslavsku. Ty práce. Prosím tě, miláčku, pustíš mi laskavě k mýmu stolu?
3: Samozřejmě, miláčku, moment, jenom odnesu tu plesnivou paštěku, co tu máš už týden k večeři.
2: Prosím, ale Silvo, uznej, já si půl roku snáším materiál. Plundruju archivy, rabuju knihovny. Těším se, že až ty děti konečně odjedou, že si sednu, že si to v klidu zpracuju a ona si vzpomene gruntovat. No.
3: Mě to totiž dělá plezír, víš. Ty chceš, aby mě trefil šlak.
5: Ne. Jenom se hrdličky nepocukrujte.
3: Silvo, uznej. Takovej vzdělanec. Po nebi honí kysličníky, ale doma žije v sajrajtu, že si nabere do pantoflí.
2: Drahoušku, ty stárneš do obtížnosti.
3: No tak já tě obtěžuju. Jenomže tebe obtěžuje holič, tebe obtěžuje čistírna, tebe obtěžuje pořádný jídlo, tebe obtěžuje prostě všecko normální.
2: Tak si konečně uvědom, že nežiješ s normálním člověkem.
3: Bože můj, ty jsi ale vejta.
5: Vy jste jak děti, vážně.
0: Tak myslím, že to byla krásná namlsávka na hru na sobotu, kterou vysíláme na Dvojce v programu dnes po 13. hodině. Teď je ale teprve 6.40, před námi je celý víkend a já myslím, že sobotní dobré ráno si můžeme jenom užít. I Rejžer vám posíláme právě teď.

0: nostalgicky, pábitelsky a úsměvně. Tak jsme většinou zvyklí vnímat díla Bohumila Hrabala, jak je především filmovým divákům představoval Jiří Menzel. Vršovické divadlo Mana ale teď přichází s adaptací, která není úplně tradiční. Obsluhoval jsem anglického krále, to je román, který stvárnili a vytvořili verzi pouze pro tři herce. A představí Hrabala prý i jako duchovního autora. Se dvěma ze tří herců mluvil Tomáš Maleček.
1: Na 12 pořád čekají na polévku. Ten pán u okna bude chtít guláš.
2: Vychází to z takové představy, že to je vlastně v chalupě nebo v domě, který opustili pohraničí Němci i Češi, je vybydlený.
3: A z toho, co v něm zbylo, z věcí, které nikdo nepotřeboval, se sestává minimalistická scéna, která otevírá dveře divákově fantazii. Hlavní roli Jana Dítěte ve zralém věku stvárňuje Jan Vlasák.
1: Nestoj to s tím tácem, ti hosté na to pivo čekají.
2: Ponižování zažíval vlastně během celého toho svého života, jo. A strašně mu to vadilo a byl z toho celý nervózní a ublížený a tak, ale nakonec pochopil, že na tom nezáleží, že záleží opravdu na tom vztáhnout se k nějakým jiným hodnotám, než jsou ty hodnoty materiální.
3: Román zachycuje běh velkých dějin očima malého člověka. Právě v drobných detailech a osobní svobodě nachází skutečný smysl bytí. Dítětovo mladší alter ego hraje Antonín Holub.
4: Páni! To je výhled. A já se budu snažit, abych tady zůstal už na pořád.
5: Je to spíš takový bod zlomu, ve kterým ta naivita vlastně mladiská přeskočí do té reality toho života, který se stává těžším a těžším.
3: Antonín Holub říká, že Jan Dítě zažije v životě spoustu ponížení. Tomu jde ale kolikrát naproti.
5: Vždycky si vybere z těch dvou cest tu, která je jednodušší, rychlejší, ale pak se mu to vlastně vrací.
4: On ten pingl vždycky nosil jídlo tak, jako by ten tác s 12 porcemi letěl vzduchem. A on ho jako v letu dobíhal.
3: Dítě trpí celý život komplexem malého vzrůstu.
5: Já jsem taky malý, ale nikdy jsem si z toho nějak nic moc nedělal. Ale u něj myslím, že to není jenom i malost jako vzrůstu, ale spíš ta malost jako obecná, lidská.
3: Veškeré ženské role v představení stvárňuje Tereza Vítů. Představení vznikalo pod režijním vedením Petra Svojtky nejen na jevišti Vršovického divadla Mana, ale také v autentickém prostředí Hrabalovy chaty v Kersku. Tam Bohumil Hrabal svůj román během několika týdnů napsal. Právě na tomto výjimečném místě se trojce herců sešla ke své vůbec první zkoušce. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Tak myslím, že tahle pozvánka vypadá docela zajímavě. Asi se do Vršovického divadla Mana vypravím. Píše se na jejich stránkách, že náznaková scéna Michala Syrového otevírá dveře čistému divadlu, kde hraje prim minimalismus a divákova fantazie. Tak asi to bude stát za to. Dámy a pánové, je 6 hodin 51 minut, posloucháte sobotní Dobré ráno a teď PH na dvojce.

0: Vlka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: Pokračujeme v sobotu 20. června v Sedlčanech.
3: Konají se tam totiž městské slavnosti Rosa.
4: Uvidíme se v areálu Luční. Přijďte třeba na kávu.
2: A nebo se můžeme slyšet ve vysílání. Od 14.00.
1: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
1: A někdy i u vás. Dalibor,
4: Regina,
5: Jakub.
1: Stříbrný vítr na dvojce.
4: Divadlo je trampolína, na které se musíte naučit skákat a pak můžete skákat do nebes, říká naše přední herečka, moudrá a vtipná žena Eliška Balcrová. Čím je kdysi v Národním divadle nadchly sešitky, které si vedla Dana Medřická, na kterém ze svých mužských kolegů mohla Eliška nechat oči? A co jí v životě stálo nejvíc odvahy?
1: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
0: V sobotu po 9. hodině na dvojce.

0: bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Do Česka dorazily tropické teploty, lidé by neměli podceňovat rizika při koupání a na Kuksu začíná v podvečer Mezinárodní festival klasické hudby. Bude jasno až polojasno, během dne přechodně zataženo, hlavně v Čechách přehánky nebo bouřky i silné a nejvyšší teploty do 36 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Meteorologové dál varují před vysokými teplotami, které mohou dnes dosáhnout až 36 stupňů. Teplé počasí láká ke koupání v řekách, rybnících nebo bazénech. Podle prezidenta Asociace plaveckých škol Bedřicha Dabergra je nutné nepřeceňovat své plavecké síly a také zvolit správné plavecké pomůcky pro děti. Vhodné nejsou například nafukovací kruhy.
2: Záchranáři a my jako plavečtí robotníci všichni zavrhujeme, protože ten kruh je nebezpečný, pokud se dítě převrátí a zůstane hlavou dolů, těžko se z toho dostává. Dneska se vyrábí různý pásky, které mají nadlehčovací pěnové části, no ale hlavně je ten dozor rodičů, že jo, v každém případě.
0: Gendrově podmíněné násilí vůči političkám může podle organizace Forum 50% oslabovat fungování demokracie. Přispívá k vyloučení žen z veřejného a politického života. V průzkumu organizace v době od listopadu do března odpovídalo 41 ze 67 českých poslankyň. Část jich kvůli osobnímu útoku omezuje politickou aktivitu. Organizace doporučuje například ustavení nezávislého orgánu ve sněmovně, na který by se mohly obrátit. Podle šéfa sněmovny Tomia Okamury z hnutí SPD k tomu slouží i mandátový a imunitní výbor.
3: Bych chtěl vyzvat, pakliže jakákoliv poslankyně má zkušenosti, že někdo obtěžuje, tak aby se obrátila okamžitě na mě. Já bych se rád dozvěděl, o co jde, a samozřejmě bych okamžitě zjednal pořádek. Případně můžou podat ten podnět na mandátový imunitní výbor, který je k tomu přímo určen. Ta jednání jsou neveřejná.
0: Už 5 let provozuje nadační fond Českého rozhlasu v projektu Světluška unikátní půjčovnu kompenzačních pomůcek pro slabozraké. Díky ní si lidé se zrakovým postižením mohou nástroje a technologie nejprve sami vyzkoušet, než si je koupí. Bývají totiž i velmi drahé. V půjčovně navíc pracují také lidé s těžkým zrakovým postižením. V kostele Nejsvětější Trojice v Kuksu začíná v 18 hodin prvním koncertem 17. ročník Mezinárodního festivalu Hudební léto Kuks. Celkem nabídne 5 koncertů, podrobnosti má ředitel a dramaturg festivalu Vít Havlíček.
4: Na zahajovacím koncertě vystoupí španělský violončelista Luis Zorita a italský varhaník Pier Damiano Peretti. Na dalších koncertech festivalu se představí například Zoran Dukic, vynikající chorvatský kytarista, dále Kolegium 1704, Anna Paulová, vynikající česká klarinetistka, nebo dechové kvinteto Alinde Quintet.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a postupně místy, hlavně v Čechách, se vyskytnou přehánky a nebo bouřky a mohou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 27.
1: Doprava.
0: Na 22. kilometru D1 směrem na Prahu se srazila 2 osobní auta. S opatrností projedete bez většího zdržení. Na Pražském okruhu směrem k D1 je zavřen sjezd na Barrandov. Pokračujte k dalšímu exitu, tedy k Lochkovu, a pokračujte pak po místní komunikaci na Slivenec a do ulice k Barrandovu. A ve Vlznově ulici v Praze před Hlavkovým mostem zavřeli silničáři pravý pruh. Můžete se tam krátce zdržet. To byly zprávy, hlásí se opět Monika.
6: A já zdravím všechny, kteří se k nám třeba teprve teď v 7 hodin a 4 minuty připojili. Dobré ráno je v plném proudu a slibuju, že v následující hodině vás pozveme na Den ve světě bylin do Hradce Králové a samozřejmě Halina Pavlovská nabídne své omeletky.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Dnešní popolední omeletky budou o trapasech, rozpacích a chvílích, kdybychom se nejradši propadli do země. Kdy se naposledy zastyděla sama autorka pořadu, Halina Pavlovská, to prozradí v následující ukázce.
1: Měla bych se možná stydět, jak jsem kdysi velmi hluboko morálně klesla, když jsem vlastní maminku zapřela. Náš pes Otelo byl velmi neposlušné štěně. Jediné, na co reagoval, když jsme ho chtěli přivolat, bylo naklepávání řízků. Jak zaslechl zvuk paličky na maso, no tak spolehlivě přiběhl. Byli jsme na chalupě, já se vracela z nákupu a z dálky vidím, jak maminka přivolává lstivě Otela. Běhá v zástiře kolem chalupy, v jedné ruce prkínko, v druhé paličku, na maso, tluče a volá. Ňam, ňam, ňam. Celý pro nás už obvyklý výjev se mnou tentokrát pozorovala skupinka německých turistů a byli jako uvytržení. A když jsem přišla blíž, tak se ptali, co to má znamenat. No a já jim řekla, keine Ahnung, wohl irgendwas folkloristisches. Prostě řekla jsem, nevím, to je asi nějaký místní folklor.

0: Na slunečné pobřeží nás pozvala Věra Špinarová, já vás pozvu, nebo spíš můj host na telefonu, vás pozve na Den ve světě bylin. Já vítám ve vysílání spoluorganizátorku, doktorku farmacie, paní Elišku Vencovskou. Dobré ráno vám přeju.
1: Dobré ráno.
0: Je známo, že farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci disponuje krásnou zahradou plnou léčivek, ale dnes se tam přece jenom koná akce ještě speciálnější, je to tak?
1: Přesně tak, přesně tak. Dneska bych vás ráda pozvala na akci právě zmíněnou Den ve světě bylin. Je to vlastně projekt, který vznikl ve spolupráci s mým projektem Holka z apotéky a právě s farmaceutickou fakultou a vlastně také díky podpoře města. A vlastně čeká nás tam bohatý kulturní program, ale vlastně i vzdělávací, jak pro děti, tak pro dospělé. Vlastně ten festival zahajuje dětské divadlo a poté se účastníci mohou těšit na řadu workshopů, můžou si vyrobit bylinkový čaj, umíchat bylinou sůl, se mnou si tam budou vyrábět čumivou bombu, to je taky taková oblíbená aktivita zejména u dětí. A jinak pro děti tam máme připravené dřevěné dílničky, malování na obličej, různé venkovní smyslohraní a nicméně ten program není jenom pro děti, je samozřejmě i pro dospělé, kteří se vlastně můžou nejenom jakoby občerstvit na místě, ale zapojit samozřejmě i do těchto workshopů. Stejně jako děti se můžou něco dozvědět i třeba z mikroskopie a z včelařství a také je čekají zajímavé prohlídky v takovém speciálním objektu, kterým právě zahrada disponuje a to je skleník vlastně tropických rostlin. A tam se můžou těšit na takové prohlídky se scénkami. Takže to si myslím, že bude takové jedinečné a akci vlastně ukončí houslový koncert právě v tomto skleníku.
0: Možná, že v tom skleníku tropických rostlin dnes bude chladněji než v jeho okolí, podle tedy zpráv meteorologů třeba
1: no,
0: se tam...
1: uvidíme. Nicméně my jsme nachystaní i na toto počasí. Máme tam spoustu stánků osvěžovacích, máme tam pro děti připravené i nějaké vodní prvky, takže věřím, že se možná do nich zapojí i dospělí.
0: Ano, ano. A kdo má léčivky rád a zajímá se o ně a chtěl by vědět více, tak vlastně ty komentované prohlídky jsou dvě, jestli se správně dívám. Jedna začíná v 11.
1: Tak, my máme připravené oficiálně dvě, přesně ano. Tak. Jedna začíná v 11 hodin a druhá by pak měla tuším začínat v 15 hodin. Nicméně, pokud by ten zájem byl větší, tak my jsme schopni se i přizpůsobit aktuální situaci, takže je možné, že těch prohlídek třeba bude za ten den i více.
0: Jinak tady taky vidím, že se chystá ochutnávka medicinálních vín.
1: Ano,
0: ty vyrábíte přímo na fakultě, nebo?
1: No, tady tohleto, myslím si, že to má pod sebou kolegyňka, která vlastně taky je spoluorganizátorka, paní doktorka Suchánková, která vlastně jednak tam bude mít přednášku o medicinálních vínech, což je taková speciální léková forma, taková řekněme netradiční a současně právě s tím bude souviset i ta ochutnávka, kterou tedy máme vlastně, když jsme vlastně medicinální vína, samozřejmě paní doktorka umí připravovat, ale na místě teda máme podporu jedné z firem, která se vlastně výrobě těch medicinálních vín věnuje.
0: Jasně, řekněte mi jako holka z apotéky, tak vlastně se jmenujete na webu. Řekněte mi, která bylina je třeba vhodná do těch horkých dní, která je taková hodně ochlazující?
1: Já si myslím, že teďka jednoznačně máta, nebo svým způsobem i meduňka, která je taková jako do citrusová, ale ta máta je taková, bych řekla, skvělá, osvěžující a řekla bych, že lec, kdo jí má na zahrádce právě z toho důvodu, že ji takto v létě využívá.
0: Jinak za vámi slyším cvrlikat ptáčky, to máte nějakou zvukovou kulisu nebo jste někde v plenéru?
1: Ne, já jsem skutečně teďka na zahradě.
0: No tak na té inkriminované zahradě už?
1: Na té inkriminované ještě ne. Na té svojí, ale chystám se za chvilku vyrazit.
0: Tak to je výborná kulisa. My máme totiž něco takového na záchodě, tak jsem si říkala, jestli třeba.
1: Ne, tak jsme
0: tak
1: takhle.
0: Tak to ne, jste na zahradě, ano.
1: Je to pravý ptačí zpěv, ano.
0: Výborně, tak to je nádherné, co hezčího jsme si mohli přát. Doktorka farmacie Eliška Vencovská nás pozvala do Hradce Králové na bylinkovou zahrádku u farmaceutické fakulty. Začíná to tam v 10 a končí až někdy v 5 odpoledne, tak možná je to krásný tip na víkend. Děkujeme pěkně, ať se všechno podaří.
1: Já také moc děkuju a budeme se na vás těšit.
0: Tak Beautiful Life, Ace of Base, záleží jenom na nás, jaký si to uděláme. 7 hodin 22 minut, posloucháte sobotní Dobré ráno.

0: Česká filharmonie zve na tradiční open-air koncert na Hradčanském náměstí. Pod taktovkou Alana Altinogliho zazní 24. června skladby Antonína Dvořáka, George Gershwina a Leonarda Bernsteina. Vstup je volný. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO chce spolu s Kyjevem navrhnout evropským partnerům, kteří předali Ukrajině stíhačky F-16, aby financovali nákup 10 českých cvičných bojových letounů L-39NG Skyfox pro ukrajinské letectvo. Podle ukrajinských zdrojů by měl návrh směřovat k Norsku, Dánsku, Nizozemsku a Belgii, které Kyjevu dodávají letadla F-16. V Česku včera padly teplotní rekordy na zhruba desetině meteorologických stanic měřících déle než 30 let. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku 630 stupňů. Tato teplota ale na překonání rekordu pro 19. červen nestačila. Na rekordní hodnoty se teploty dostaly třeba v Domažlicích a v Lednici a také v Brodě nad Dýjí na Břeclavsku, kde bylo kolem 34 stupňů a velké horko bude i dnes. Už 5 let provozuje nadační fond Českého rozhlasu v projektu Světluška unikátní půjčovnu kompenzačních pomůcek pro slabozraké. Díky ní si lidé se zrakovým postižením mohou nástroje a technologie nejprve sami vyzkoušet, než si je koupí, bývají totiž i velmi drahé. V půjčovně navíc pracují také lidé s těžkým zrakovým postižením. Epidemie eboly si v Kongu vyžádala 245 mrtvých a počet potvrzených případů onemocnění se zvýšil na 933. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na tamní ministerstvo zdravotnictví. Z léčebných center pro pacienty s ebolou bylo propuštěno 80 uzdravených pacientů. Nákaza se rozšířila i do sousední Ugandy. Tamní úřady 18. červnu potvrdili 19 případů, včetně 2 úmrtí, přičemž většina nakažených jsou podle dostupných informací konští občané.
2: Počasí.
3: Dnes bude jasno až polojasno, během dne přechodně i zataženo a postupně místy, a to hlavně v Čechách, se vyskytnou přehánky anebo bouřky a mohou být i silné. Nejvyšší teploty 31 až 630 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 27.
2: Doprava.
3: Mezi 34. a 29. kilometrem D1 před Prahou jsou silničáři v levém jízdním pruhu, výrazně se tam nezdržíte. Na 8. kilometru D8 směrem na Prahu opatrně je tam odstaveno osobní auto s přívěsem, hlavně nákladní auta tam musí vybočovat vlevo, ale už by tam měla být i policie. A na Pražském okruhu u sjezdu na Běchovice počítejte s obousměrným omezením, jezdí se tam vždy jedním pruhem. To byly zprávy naposledy, dnes předávám slovo Monice Valentové.
4: A já ho za chvíli předám celostní výživové poradkyni Míše Sedláčkové, která nám slíbila recept na letní pohárky a la Pana Kota. Tak pokud si rádi recepty poznamenáváte, tak si připravte nějaké propriety. No a chvíli před 8:00 zavoláme do Sedlčan, kam zavítala ranní dvojka, která, jak známo, snad opravdu nikdy nespí.
2: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: kapelu Mirai teď na dvojce v 7 hodin 36 minut vystřídá celostní výživová poradkyně Míša Sedláčková. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. My jsme si tak říkali teď rychle po telefonu, že jsme rádi, že jsme zvolili recept ve studené kuchyni, protože vzhledem k počasí si neumím představit, že bychom něco vařili. A budou to letní pohárky, viďte, říkala jste, že jsou u vás v rodině tak oblíbené, že jste je ještě nestihla vyfotit. Takže je nemáte, takže je na webu nehledejte, vážení posluchači.
1: Ano, je tomu tak. Mizí poměrně rychle.
0: Ano, ano. Tak povídejte, co do nich dáme?
1: Ty pohárky jsou něco ve stylu pana Koty, ale aby to nebylo úplně jako hutnější smetanový pohárek, tak je odleštěný tvarohem a zakysanou smetanou. Mm-hmm. A začíná se vlastně úplně obdobně, jako když se připravuje pana Kota. A to je, že první co je potřeba se namočit želatinu, tak na nějakých 5 až 8 pohárků, vlastně závisí, jak velkou zvolíme skleničku, ano. Se namočíme připlátky želatiny, dáme ji bobšnát a mezi tím si pokrájíme 100 gramů čokolády, bílé čokolády na menší kousky. Do kastrolku si nalijeme 120 gramů smetany, tam bych zvolila 33% a více smetanu a 100 gramů mléka a vlastně to svaříme, přivedeme to k varu a do tyhle ty vroucí směsi nasypeme tu bílou čokoládu a vymícháme v hladkou směs, kterou potom necháme vychladnout, aby byla jako teplá až horká, ale určitě ne vroucí. A do této směsi právě vložíme tu vymačkanou želatinu. Ona úplně změkne a vypadá to jak medúza. To dáme do kastrolku. Lehce to promixujeme tyčovým mixérem, hladkou směs a do této směsi potom zašleháme jedno balení tučného tvarohu a 250 gramů zakysané smetany. Vyšleháme úplně hladký krém, který můžeme třeba dochutit špetkou vanilky, nebo někdy je zajímavé do toho přistrouhat trošku citronové kůry, že tam je pak taková jako lehonce na kyslý podtón. Plníme do skleniček, do pohárku a dáme to do chladu stuhnout.
0: A na to přijde nějaké ovoce asi, předpokládám.
1: Na to přijde ovoce a to je vlastně volba na každým, jestli si tam dá jahody, maliny, ostružiny. Za mě jsou úplně nejlepší na tom maliny, protože jsou takový lehonce nakyslí, ale teď nám dozrávají jahody, tak teď tam jsou prostě pořád u nás doma jahody. A na to potřebujeme teda 600 gramů bobulovitýho ovoce. Možná by to šlo i z rybízu, to jsem teda neskoušela, ale základem je teda mít 600 gramů jahod, malin, ostružin, borůvek. A mít doma, já místo želatiny na tyto pohárky používám pektin, protože dělám často marmelády, takže pektin doma mám, želatinu ne vždy doma mám, takovou tu barevnou. Vezmeme si teda to ovoce, které očistíme, poloviční množství dáme do kastrolku, poloviční množství si necháme stranou. Je dobré větší kusy pokrát na menší kousky, protože to bude tvořit tu vrstvu na těch pohárků, tak celá jahoda by byla veliká. A do hrnce přidáme 160 gramů vody a šťávu z polovinu citronu. Přivedeme to k varu, mezitím si odvážíme 90 gramů třtinového cukru a 6 gramů pektinu. To pořádně promícháme a tu směs kastrolku, to ovoce s tou vodou krátce povaříme, stačí nám minutka, nasypeme tam ten cukr s pektinem, provaříme to další minutku a do toho potom vložíme zbytek toho připraveného ovoce a tuto hotovou směs opatrně lijeme, můžeme poměrně teplou na ty vychlazené pohárky a ono to zatuhne a je to vlastně něco jako řidčí marmeláda s ovocem. Je to zajímavá chuť, mám to radši teda než želatinu a někdy část té tekutiny, té vody, ve které zpočátku vařím to ovoce, tak nahradím třeba jahodovým syrupem, nebo je zajímavé použít i bezinkovou šťávu, kterou jsem vyráběla v kombinaci s malinama. S tím si vlastně člověk může hrát, může ty chutě proměňovat, jaký podtón tam chce mít, jo, třeba existuje jahodová marmeláda s levandulí, tak můžeme dát levandulový syrup, vlastně to je na nás, jakou zvolíme tekutinu, jestli to bude pouze voda, voda zkombinovaná s nějakým sirupem, nebo tam ještě přistrouháme nějaký citrusy.
0: Je v tom úplná poetika. Já si to představuju, nedivím se, že jste zatím nestihla vyfotit, takže jestli se vám to podaří někdy, tak budeme se dívat na váš web a tam si můžeme ty ingredience ještě zopakovat. Děkuju pěkně, Míšo, mějte se hezky, hezký víkend přeju. To byla Míša Sedláčková, celostní výživová poradkyně na Dvojce.

0: Ranní dvojka, která pro vás už 7 let připravuje ranní vysílání, je vlastně momentálně trojka, Dalibor Gondík, Regina Květoňová a Jakub Kaloč. A protože jsou lehce šílení, tak nevstávají jenom ve všední dny, ale i posledních několik sobot, protože vyrážejí na nejrůznější akce v Čechách a na Moravě. Já mám na telefonu Dalibora. Dobré ráno, Dádo.
1: Dobré ráno,
0: prosím tě. Proč tentokrát Sedlčany?
1: No je to jednoduché, my jsme se rozhodli, že navštívíme všechny kraje.
0: Takhle
1: jednoduchý klíč a v každém kraji jsme si našli nějakou akci. No a v Sedlčanech nás zaujala akce, která se jmenuje Slavnosti rosy. Aniž bychom tušili, proč se to mu tak říká.
0: A ty nám to povíš, ale viď, už to víš.
1: No, já už to trošku vím a týká se to, představ si, nějaké legendární bitvy, kdy tady porazili Jana Žižku a bylo to zaraní rosy.
0: Ach, tak.
1: To by mě nenapadlo teda vůbec, takovéhle spojení. Tak to jsou slavnosti rosa, byť teda rosa se tady nekoná. Já jsem si vzpomněl, když jste hráli Tvé stopy v Písku Jiřího Korna, co se dělo minulý týden, když jsem měl tento vstup, tak v Písku, já nevím, jestli se tomu říká, že padaly provazy nebo trakaře, nebo se vylilo nebe.
0: Aha.
1: To bylo takový peklo, že já jsem si říkal, ta akce prostě nebude.
0: No teď je otázka, bude lepší teda.
1: Ne, prosím tě, dnes je to pravý opak.
0: Ano.
1: Včera, když jsme to tady všechno připravovali, tak jsme zaregistrovali tady rekord na sluníčku 38,5
0: stupňů.
1: Bylo to. A jsme na takový placce tady areál luční, který je sice krásný, ale placatej a jsou tady asi 2 stromy, tak myslím, že se o ně budeme dneska dohadovat.
0: Ano, a výborně, ale vy tam snad rozdáváte i kšiltovky, nebo tak, když tak je, užijte i na sebe.
1: A my máme kšiltovky a vějíře.
0: Tak to je krásné, to bych chtěla vidět. A prosím tě, pitný režim hlavně dodržujte. Pepa Maršál to tady říká ve zprávách neustále. Prosím tě, kde a v kolik se s vámi teda můžou návštěvníci setkat naživo?
1: Je to prakticky pořád stejné, posluchači můžou všechno slyšet ve 14:00 odpoledne, ve 14:00 nám začíná odpolední vysílání. A jinak my jsme tady úplně celý den, z pravidla od rána do večera se tomu říká. A ve 15:00 máme tady ještě na obrovské jevišti, které se tady teď před kterým stojím,
0: ano.
1: Tak na tom máme takové vystoupení, je vystoupení.
0: Tady, já bych se nebála toho slova show, protože třeba tady na webu Dvojky je napsáno, že bude zábav a dokonce zábavná show. Tak neboj se toho, Dádo, to si asi netušil ještě.
1: Ne, to jsem netušil, na to se budu muset teď nějak připravit.
0: No, vidíš, to dáš určitě. Prosím tě, já jsem zaslechla, že Sedlčany mají něco společného s hudebními nástroji, ale nevím, jestli nejsem úplně mimo.
1: Prosím tě, nejsi mimo. My jsme z toho tady úplně v šoku už měsíc, co jsme se to dozvěděli. Pro amáty kraslice se tady vyráběly dudy. Dudy. Ne v domažlicích, rozumíš, nebo někde na Kocku, ale v Sedlčanech. A o tom si dneska řekneme také víc paní Severovou, která přijde, pak přijde ředitel muzea, pan Hroch, pak si tady budeme dokonce, protože tady dnes je nějaký mistrovství republiky v závodech dračích lodí, tak my snad pojedeme i na dračích lodích. Je to tady moc hezký a večer tady bude kapela Čechomor.
0: No, tak to je nádhera, tak to je nádhera. Já držím palce, já myslím, že to bude dobré, s těmi kšiltovkami to zvládnete. Vidím, že tady v tom areálu luční se bude volit i silák Sedlčan, tak třeba ještě zvládneš i tohle.
1: Jo, to je prostě pravda, to je ještě další akce, o které jsme se dozvěděli včera.
0: Ano.
1: A největší šance na vítězství má prý nějaká žena.
0: Regina asi.
1: Počkej, ona vypadá jako Regina, prý. Normálně tak má bubeňonká a zvedne v mrtvém tahu 200 kilo, jo, takže to se tady prý dnes bude konat.
0: Tak u toho musíme být.
1: No budeme, jasně, že u toho budeme.
0: Díky, Dádo, ať se to vydrží a zase se budeme těšit ve vysílání. Měj se pěkně a pozdravuj Reginu a Jakuba.
1: Děkuji, vyřídím moc rád a já běžím dál.
0: Tak Dalibor Gondík, Regina Květoňová a Jakub Kaloč. Dnes na Sedlčanských slavnostech rosa je 7:52 a stále ještě posloucháte sobotní Dobré ráno na Dvojce.

Sobotní dobré ráno končí s kapelou Krištof, byla předposlední písničkou a končí proto, aby předalo veslo zprávám a potom meteoru, tak já se loučím s pozdravem. Díky jaro, léto budíš pochváleno, užijte si dámy a pánové přelomový víkend podle svých představ. Od mikrofonu se loučí a za pozornost vám děkuje Monika Valentová.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Kapacita vodárenských nádrží v Česku nemusí stačit a má jich přibývat. Desetitisíce lidí míří na autodrom v Brně, kvůli MotoGP jsou v práci i stovky policistů navíc. Bude jasno až polojasno, během dne přechodně zataženo a hlavně v Čechách přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty do 630 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. V Česku by podle ministerstva zemědělství měly vzniknout další vodárenské nádrže. Nynější kapacity totiž nemusí do budoucna stačit. Nejblíže výstavbě jsou Nové Heřminovy na Bruntálsku, Vlachovice na Zlínsku a Kryry na Lounsku. Celkem by mohlo do roku 2050 vzniknout až 20 nádrží, řekl minister zemědělství za hnutí SPD Martin Šebestián.
2: Ta kapacita našich vodárenských nádrží nebude dostačovat. Ten zlom bude přicházet zhruba tak řekněme za nějakých 20 let a předpokládáme, že ty odběry, které budou nabízet jednotlivý vodárenský nádrže, ať už je to Švihov, tak budou postupně klesat a proto se na to musíme připravit.
0: Ministerstvo dopravy chce do 5 let zrekonstruovat nebo vybudovat téměř 50 ploch pro kontroly nákladních aut. Budou především na dálnicích a silnicích prvních tříd. Cílem je lépe pokrýt území a zlepšit možnosti kontrol. Loni bylo zrekonstruováno nebo nově zprovozněno 10 kontrolních stanovišť, z nich 6 umožňuje kontrolní vážení nákladních aut. Rozsáhlá bezpečnostní i dopravní opatření přijala policie v Brně kvůli víkendové motocyklové Grand Prix. Pořadatelé i s ohledem na horké počasí počítají s návštěvností podobnou té loňské. Tehdy za celé 3 dny sledovalo závody na okruhu asi 220 tisíc lidí. Právě na jejich bezpečnost se policisté soustředí nejvíc, říká jihomoravský policejní ředitel Leoš Tržil.
3: Budeme používat samozřejmě technické prostředky, včetně dronů, abychom monitorovali celkově situaci. Z hlediska veřejného pořádku potom samozřejmě dohled i v přilehlých obcích, zejména v nočních hodinách, z hlediska kempů. Počítáme i s nasazením speciálně pořádková jednotka s použitím 4 kolek kolem areálu a tak dále a tak dále.
0: Slavnosti pětilisté růže druhým dnem pokračují v Českém Krumlově. Město znovu zaplní šlechtici, rytíři i kejklíři. Letos slavnosti připomínají Jana Zrinského, syna Evy z Rožemberka. Podle mluvčí českokrumlovské radnice Petry Nestávalové nebude chybět v jednom z historických průvodů.
4: Letos jich proběhne celkem 7. Vrcholem bude velkolepý historický kostýmovaný průvod centrem, kde se představí nejen Jan Zrinský, ale také Vilém z Rožmberka a Petr Vok. Večer je velmi půvabný ohňový průvod a také zajímavý je průvod nebo spíš průplav Voru na Vltavě.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, během dne přechodně zataženo a postupně místy, hlavně v Čechách, se vyskytnou přehánky nebo bouřky a mohou být i silné. Nejvyšší teploty 31 až 630 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 27.
1: Doprava.
0: Velmi opatrně na 19. kilometru D10 směrem na Prahu, v levém pruhu je část palety, zpomalte a držte se vpravo. Na 268. kilometru D35 směrem na Mohelnici leží na vozovce matrace a náhle se tam brzdí a vybočuje. Na Pražském okruhu směrem k D1 je zavřen sjezd na Barrandov. Pokračujte k dalšímu exitu na Lochkov a pokračujte po místní komunikaci na Slivenec a pak do ulice k Barrandovu. A po čelním střetu osobního auta s dodávkou je uzavřena silnice první třídy číslo 13 u Bílého kostela. Jeden z řidičů zemřel. To byly zprávy. Hezkou sobotu.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Rozhlasové vlny právě rozvlnil Meteor.
7: Novinky a zajímavosti z vědy jsou tu.
6: Příjemný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
7: a Kateřina Březinová.
6: Dají se pozorovat meteory z balónu?
7: Odkud přišly morové rány?
6: Proč nás mate čas?
7: Je v mozku vidět humor?
6: Když se buňka pomátne.
7: Lze vyrobit pavučinu z mléka?

0: Přesně před měsícem byl překonán těžko uvěřitelný rekord.
1: Ano, v jakém sportu?
0: V horolezectví. Padl nový denní rekord v počtu lidí na vrcholu Mount Everestu.
1: Kolik lidí se tam asi tak může vejít? 10, 20?
0: No, musíte hodně přidat. 274 osob tam 20. května stálo.
1: 8849 metrů nad mořem a taková tlačenice?
0: Je to obří hora. Už jen pár stovek metrů a skoro se můžete dotýkat letadel.
1: Pravda, letová hladina je 10 až 12 kilometrů, ale Himalájím se lety vyhýbají.
0: Dosáhnout co nejvyšší výšky potom prahne spousta lidí.
1: Vylézt na nejvyšší hory je poněkud pracné. Z letadel máme podobný výhled bez námahy. Ale ještě větším zážitkem je pohled ze stratosféry. Zřetelné zakřivení země, velmi tmavá obloha, tenký modrý lem atmosféry podél horizontu a obrovský rozhled až 800 kilometrů.
0: Tak vysoko se ale nemám šanci dostat.
1: A ještě o pár desítek kilometrů výš a už byste si skoro mohla sáhnout na nějaký prolétající meteor.
0: Zajímavá představa, ale už úplně mimo realitu.
1: Jenomže vědci, kteří meteory zkoumají, by je moc rádi viděli právě z velké výšky.
0: Nestačí pohled z povrchu země? Meteory jsou krásné tak jako tak.
1: No, pokud vás zajímají detaily, třeba spektrum meteoru, abyste mohla říct, jaké chemické prvky se projevují v jeho světle, potřebujete vidět i ultrafialové záření meteoru.
0: K čemu by to bylo dobré?
1: To nám vysvětlí doktor Martin Ferus z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Jirovského Akademie věd.
2: Pro prvkovou analýzu raději využíváme to UV záření, protože ty světelné jevy v atmosféře Země svítí zejména v té UV oblasti a meteory mají v této oblasti velmi silné spektrální čáry, ve kterých lze velmi dobře detekovat právě to prvkové složení toho objektu. A meteor, ten se děje v atmosféře nad ozonovou vrstvou. To znamená, astronom, který se dívá z pozemské observatoře, dívá se skrz ozonovou vrstvu na jev, který nastává v atmosféře nad ozonovou vrstvou, tak má právě to UV záření poměrně významně blokováno. Navíc v atmosféře jsou ještě aerosoly, jsme ovlivněni počasím samozřejmě, ty noci, kdy lze pozorovat, ty jsou omezené, ale ten meteor je nad počasím. Takže z vesmíru je jakýkoliv meteor vidět nezávisle na tom, jaké je počasí v atmosféře Země. A co je taky důležité, vy nemůžete tu observatoř umístit na Zemi úplně všude. My jsme zvyklí, že tady v České republice máme pomalu v každém větším i menším městě hvězdárnu. Ale jsou oblasti třeba špatně přístupné, kde je krásná temná obloha, ale tu observatoř tam nepostavíte. A hlavně spousta meteorů se děje nad oceány a nad oceány se pozorovat nedá jinak než z vesmíru.
0: Takže meteor, který vidíme ze Země, je jen chabým odleskem toho, co bychom viděli ze stratosféry.
1: Ozon nám schová kratší vlnové délky, a ultrafialové záření se k našemu oku či přístroji nedostane.
0: Uznávám, chtělo by to vydat se do výšky, jenže kosmické sondy jsou drahé.
1: Proto na to Martin Ferus s kolegy šli jinou cestou. Nejprve nechali sestrojit speciální kameru a tu namontovat.
0: Jsem moc zvědavá na co.
2: Letěli jsme se stratosférickým balónem, který byl vybaven právě tou naší kamerou, která je již citlivá v oblasti UV záření. A pokusili jsme se zachytit meteor. Ta pravděpodobnost, že se to podaří, byla jenom 0,5%. On to ve skutečnosti byl technologický demonstrátor a chtěli jsme zjistit, jestli ta kamera vůbec funguje a jestli je schopná v těch podmínek stratosféry vůbec pracovat. Byl to takový test. My jsme samozřejmě snili o tom, já jsem si to strašně přál, aby jsme tu padající hvězdu zachytili. Proto jsme taky letěli v době, kdy byl meteorický roj. Nejdříve jsme letěli v době Perseid, to bylo v létě, ale bohužel tam došlo k technickému selhání. Lidský faktor, dva kolegové se srazili při vypouštění toho balónu a nám se poškodila optika, takže fungovala elektronika, fungovala kamera, ale ta optika nebyla schopná zaznamenávat, protože v podstatě ten objektiv upadnul z kroužku, kterým byl přichycen k té základní desce.
0: Pořádná porce smůly.
1: Vypustit balón naplněný lehkým plynem není nic snadného, ale hlavně je potřeba se nevzdávat. A tak si počkali 4 měsíce na jiný roj, prosincové Geminidy.
2: Ten druhý let byl nadmíru úspěšný, tam jsme letěli dokonce se 2 balony najednou. Na jednom z nich byla ta UV kamera, protože ona je to poměrně hodně drahá záležitost, takže trošku jsme se báli, aby to neskončilo někde, odkud to už nebudeme moc získat zpátky. Ale naštěstí kamera přistála v lese po úspěšném letu. Přivezli nám ji a když jsme si přivezli tu gondolu i s počítačem zpátky do České republiky a já jsem o víkendu prohlížel ten záznam, no tak jsem zjistil, že tam máme na dvou snímcích UV spektrum, krásné Geminidy v úplně dokonalé konfiguraci, kdy se promítla na kraj toho čipu a to spektrum je tam krásně vidět, dá se vyčíst, dá se udělat prvková analýza a je to vlastně svého druhu první spektrum zaznamenané z paluby stratosférického balonu. Takže je to taková zapíchnutá česká vlaječka na bílé místo vědy, nebo respektive spíš technického pokroku nebo technických milníků, protože spektrum meteoru ještě nikdy nebylo zaznamenáno z paluby stratosférického balonu.
0: Krásný pocit být první na světě.
1: Co se týká meteorů, máme v tom skvělou tradici. Vůbec první fotografii meteoru v dějinách pořídil ředitel hvězdárny v pražském Klementinu, Ladislav Vajnek, už roku 1885. A první pozorování meteoru z více stanic, následný výpočet jeho dráhy sluneční soustavou, přes spočítání místa dopadu, až po nález 4 kusů meteoritu. To zařídil roku 1959 český astronom Zdeněk Ceplecha.
0: Slavný případ u Příbrami. Šlo o první takzvaný meteorit s rodokmenem. No a teď máme zásluhou českých odborníků první celé spektrum meteoru, které neblokuje ozonová vrstva.
1: Mít tato pozorování potom astronomové toužili už dávno.
2: O tom, že by bylo dobré pozorovat meteory z vesmíru, o tom lidé v podstatě sní od té doby, co se dělají spektra meteorů. O těch pozorovacích sítích obecně, protože právě pozorování meteorů nám může odhalit prvkové složení různých těles ve sluneční soustavě, aniž bychom tam museli letět. To je ta prvotní motivace, která byla publikována už někde ve 30. letech 20. století. Ale my máme víc cílů, než jenom mapovat prvkové složení sluneční soustavy. Ono totiž to prvkové složení vypovídá také částečně o původu toho tělesa. A my si představujeme to spektrum, to prvkové složení jako takový otisk prstu, kdy my třeba máme vzorky meteoritů, které jsou vzácné, zajímavé. Třeba jsou to úlomky prastarých planetezimál, jako meteorit R-Čech 002, který máme u nás v laboratoři. A když víte to spektrum takovéhleho tělesa, tak na základě systematického mapování vy můžete identifikovat, jestli nám nepřilétají úlomky nějakého tělesa té neznámé planetezimály, která je nesmírně prastará z nějakého konkrétního místa ve sluneční soustavě a pak tam můžete třeba vyslat sondu. Takže to může být velmi zajímavý klíč, jak zmapovat nejenom prvkové složení těch objektů, ale druhy objektů ve sluneční soustavě. No a můžete se potom dostat k identifikaci velmi zajímavých oblastí, kde jsou třeba zbytky poformování sluneční soustavy v jejím raném stádiu a to může být nesmírně zajímavé.
0: A co ukázalo vaše historicky první spektrum? A jak jste se cítili při získání prvního úplného otisku prstu meteoru?
2: První, co bylo, byla radost z toho, že máme unikátní data, která nikdy ještě nezaznamenal. Když jsme potom analyzovali ta spektra, tak vidíme i čáry prvků, které nejsou zaznamenatelné v právě té viditelné oblasti, třeba čáry hliníku. Ono je to takové, možná si posluchač řekne, no tak oni letí do stratosféry nebo chtějí letět do vesmíru, aby viděli jeden nebo dva prvky navíc, které nejsou pozorovatelné z povrchu Země. Skutečnost je ale taková, že hliník je jeden z hlavních prvků, které se vyskytují v té minerální struktuře nebo v těch minerálech v podstatě, které jsou i tady na Zemi, i v kosmu, hlinitokřemy, čitany. A právě jeho spektrální otisk je jedna z těch důležitých daktyloskopických čárek, které vidíte v tom otisku prstu. A my v podstatě ten otisk prstu skládáme tak, aby byl co nejkompletnější. To znamená, my potřebujeme vidět co největší rozsah, To je první věc. A co nejvíce prvků. A na základě toho potom jsme schopni vidět ten otisk prstu toho jevu a identifikovat nejenom ten jev, ale právě identifikovat i složení toho objektu na základě těch emisních spekter.
0: Spektrum meteoru, které se vám povedlo pořídit z balónu, chápu jako první vlaštovku, ale určitě bude potřeba udělat mnohem víc?
1: Představte si celou síť satelitů nepřetržitě sledující zemskou atmosféru, pořizující fotografie i spektra všeho, co do ní padá. Nejen úlomky planetek či komet, ale třeba i zbytků starých kosmických sond.
2: To je to, o čem ty astronomové snili už od 30. let, ale oni tehdy neřešili neznámé jevy a kosmické smetí. My to dneska řešíme a my potřebujeme monitoring té atmosféry a těch jevů, jejich zařazení, jejich triangulaci, to znamená v podstatě rozpoznání, kde se ty jevy dějí, odkud třeba ta tělesa přilétají. To všechno můžete pomocí těch pozorovacích sítí dělat. V podstatě by to měly být dvojičky satelitů, které sledují jednu oblast tak, že se překrývají zorné pole těch kamer. Ta spektrální kamera má tu výhodu, že zaznamenává ten obraz, skutečně ten jev, ale vedle se ještě rozmítne spektrum toho jevu. Když to zjednoduším, máte obličej osoby a vedle otisky jejího prstu v jednom obrázku. Čili vy můžete tu osobu, ten jev, zaměřit, protože když máte dva pohledy překrývajících se zorných polí, tak to znamená, že se díváte dvěma očima, máte stereoskopický obraz, můžete tu událost triangulovat. Pokud je to pohybující se jev, pak víte směr pohybu, víte rychlost pohybu, můžete dopočítat zpátky dráhu, to znamená směr, ze kterého přiletěl. To je běžná věc, která se u těch meteorů třeba používá, aby se zjistila dráha ve sluneční soustavě a tím pádem zdroj toho tělíska, toho meteoroidu.
0: Vyrobit stovky či tisíce, byť malých, satelitů, ale nebude nic snadného.
1: Třeba se to povede. Martin Ferus ukázal, že pozorovat meteory z velké výšky jde.

0: Vysoká horečka, zimnice, slabost, bolesti hlavy a svalů. Člověk často během pár hodin padl a neměl sílu vstát.
1: Ale to byl jenom začátek. Následovaly obrovské bolestivé otoky uzlin, které se mohly zvětšit až do velikosti vejce nebo jablka.
0: Uzliny pak mohly zčernat, hnisat a praskat. U těžkých případů došlo k poruše srážení krve a odumírání tkání. Prsty, nos nebo kůže tmavly až černaly.
1: Nemůžeme se divit, že naši předkové dali nemoci název černá smrt.
0: Plicní forma pak vyvolávala krvavé vykašlávání a dušení. Nemoc byla velmi nakažlivá a často zabíjela během 1 až 3 dnů.
1: Nejtěžší varianta se projevovala krvácením do kůže a došlo k rychlému selhání orgánů. Smrt mohla přijít během hodin.
0: Příčinu nemoci až do roku 1894 nikdo neznal.
2: Stalo se tento den, 20. června. V minulosti kosila naše předky celá řada infekčních nemocí, například neštovice a cholera. Ale i je svou hrůzou i rozsahem předčil mor. Do Evropy pronikl v roce 1347 z Asie a hned během první vlny zahubil nejméně 25 milionů lidí, možná až třetinu veškerého obyvatelstva starého kontinentu. Od té doby se vracel ve zhruba 10 až 20 letých intervalech. České země zasáhl naposledy roku 1713 a jen v Praze zkosil přes čtvrtinu z tehdejších 40 000 obyvatel. V této vlně se v Evropě objevil naposledy. Není divu, že s nástupem bakteriologie v 80. letech 19. století se stalo studium moru prioritní záležitostí. Příležitost poskytla na jaře roku 1894 epidemie v Hongkongu. Během června tam přijíždějí dva odhodlaní lovci mikrobů, Shibasaburo Kitasato, žák Roberta Kocha, tehdy ředitel Japonského ústavu pro infekční choroby a mnohem skromněji vybavený Francouz Alexander Yersin, žák Kochova vědeckého i národnostního rivala Louise Pastéra, který v té době řídil pobočku Pastérova ústavu v dnešním Laosu. Yersin jde okamžitě Kitasata navštívit, ale setká se s nevolí. Japonec dokonce na místních úřadech vymůže pro Yersina zákaz pitvání mrtvol. Yersin tedy v noci s pomocí místního misionáře přemluví anglické vojáky hlídající hřbitov, vykope několik mrtvol a zasedne k mikroskopu. Nemá tušení, že už 2 dny po svém příjezdu Kitasato narazil v morových hlízách zemřelých na krátké hrubé tyčinky se zaoblenými konci, které se daly barvit metylénovou modří. Totéž potom našel i ve vzorcích krve a odňatých orgánech. Když přenesl tyto mikroby na myši, ty brzy uhynuly na sepsi ze zduřelých lymfatických uzlin. Žel, ve strachu o prioritu, Japonec zveřejňuje v odborném časopise Lancet z 25. srpna neúplné, nepříliš průkazné výsledky. Nechtěný rival Yersin na to též kápne 20. června 1894, přičemž jeho výsledky jsou průkaznější i přesnější. Mimo jiné jako první morové bakterie nakreslil. Po důkladném prověření posílá své závěry do Paříže, kde jsou 11. srpna 1894 předneseny ve Francouzské akademii věd a v zápětí otištěny v časopise Pastérova ústavu. Proto původce moru nese dnes název Yersinia pestis. Pestis je latinsky mor. Rozzuřený Kitasato uzná Yersinovo prvenství až za 25 let. Dnes se černá smrt vyskytuje jen sporadicky a mimo Evropu, zpravidla po kontaktu s nakaženým zvířetem. Alexander Jersen objevil bacil moru na den přesně před 132 lety.

0: umí, jenom ukazuje, jak se věci mění.
1: Definice říká, že čas je veličina umožňující řadit události od minulosti přes přítomnost do budoucnosti.
0: Ale jeho úplný počátek po vzniku vesmíru je problematický, jak nám potvrdí astrofyzik profesor Petr Kluhánek.
2: To, kde váháme a kde nevíme, jestli čas měl smysl, je tam, kde přebírá roli kvantová teorie, kde přebírají roli kvantové procesy a ta gravitace už není dominantní. To je ten úplný počátek. Když se budeme bavit o čase 10^-30, 35 sekundy, tak to vypadá velmi zajímavě, vypadá to jako velmi krátké časy, ale není vůbec jisté, jestli v těchto obdobích čas nějak plynul a měl nějaký hlubší smysl, protože tam tu hlavní roli měly kvantové procesy a tam je to s časem trošičku jinak.
1: Počkat, ale když není čas, nemůže se ve vesmíru nic dít? Nemůže se vyvíjet?
2: To není tak docela pravda. Ono v okamžiku, kdy máme kvantové procesy, tak v těch kvantových procesech všechno probíhá trošičku jinak. Tam ty objekty mikrosvěta mohou být v několika stavech naráz. Platí takzvaný princip superpozice. A my známe pouze pravděpodobnosti jednotlivých členů té superpozice, že bylo pravděpodobnější, že ten systém je v tomto stavu nebo v tomto stavu a bylo málo pravděpodobné, že je v onom stavu. A takovýchto možností byla celá řada. Když si představíme například, že světlo letí z jednoho místa do druhého, tak na úrovni mikrosvěta, na úrovni kvantové, to světlo letí z toho jednoho bodu do druhého po všech dráhách naráz. A tyto dráhy mají nějaké pravděpodobnosti, ty pravděpodobnosti spolu kvantově interferují a některé ty cesty toho světla jsou kvantově zesíleny a některé jsou kvantově utlumeny. A my v tom makrosvětě vidíme jenom tu kvantově zesílenou trajektorii. Tu už vnímáme, jako že to světlo plyne od někud někam a tam už ten čas je najednou podstatný, ale je podstatný až po té interferenci. Do té interference, dokud je to kvantový systém, tak tam ten čas nemá nějaký větší smysl a sama kvantová teorie má ten čas pouze jako jakýsi parametr, který popisuje řešení rovnic, ale není nutný k řešení těch rovnic. Většinou v kvantové teorii řešíme, jaké jsou energetické stavy daného objektu, jaké jsou pravděpodobnosti jejich realizace, ale neřešíme tu časovou posloupnost. Ta je až otázkou pro ten makrosvět, kde my ten čas máme. Dokonce některé odvětví kvantové teorie, které se zabývají echt takovým tím počátkem, jak to bylo na těch nejmenších měřítcích, tak vůbec čas nepoužívají. To je například smyčková gravitace, která považuje prostor za kvantovaný na škále 10^-35 sekundy. Říká, že tam ten prostor je jaksi zrnitý, těm jednotlivým zrníčkům se říká nějaká spinová pěna. A tato teorie vůbec čas sobě neobsahuje. Čili kvantová teorie s časem nepočítá. Ten čas se vynořuje až v okamžiku, kdy ta kvantová teorie přechází k nám lidem do makrosvěta.
1: Uf. Jak má člověk s něčím takovým naložit? Jak se vyrovnat s tím, že v kvantovém světě nemá čas roli?
0: Hlava nám to takzvaně nebere. Stále dokola se nám vrací úvaha, že kde není čas, nemůže se nic dít.
2: To je z našeho pohledu, z pohledu člověka a to, že se něco děje, kdybychom přeložili do takového fyzikálního jazyka, znamená, že jsou tam makroskopické toky, že něco se mění, něco od někud někam plyne a ten systém už je mimo takzvanou termodynamickou rovnováhu. Na začátku, kdy to bylo hemžení částic, že byla stejná pravděpodobnost, že z elektronu a pozitronu vznikne záření a ze záření vznikne elektron a pozitron, tak to nešlo od nikud nikam. Takovéto stavy nepotřebují ke svému popisu čas. To jsou stavy termodynamické rovnováhy, kdy ty částice se pouze hemží a pravděpodobnost všech dějů je v podstatě stejná.
1: Dobře tedy. Na úplném počátku byl vesmír plný lehkých částic, kvantových jevů za hranicí naší představivosti a čas nebyl potřeba. No jak se s tím smířím? Víme aspoň, od kdy začal mít čas smysl?
2: No to je, od kdy má smysl čas, to je právě to, co my příliš nevíme, protože my ten popis vesmíru stavíme na obecné relativitě a ta obecná relativita, když jdeme k tomu úplnému počátku, tak selhává v okamžiku, kdy začnou dominovat ty kvantové procesy. A teď jde o to, který je to okamžik, kde ty kvantové procesy jsou natolik dominantní, že ten pojem času ztrácí smysl. A já osobně si myslím, že je to právě okamžik inflace. Ta inflační fáze, to je čistě kvantový proces, kdy nějaká kvantová pole nafoukla vesmír do makroskopických rozměrů a tam někde já cítím tu hranici, kde už se nemůžeme opírat o klasické pojetí času.
0: Možná je hlavní problém v tom, že máme dvě teorie, které neumíme propojit.
1: Obecnou teorii relativity a kvantovou teorii.
0: Ano, jako před 100 lety, kdy se fyzikové dohadovali, jestli je světlo vlnění nebo částice. Jestli si ho představit jako rozvlněnou energii nebo letící kuličku. A použili jednu nebo druhou teorii, jak se jim to hodilo. Částice přeci nemůže proletět dvěma otvory najednou, což světlo prokazatelně dělá. Jsme teď, co se týká teorie relativity a kvantové teorie, v podobné situaci?
2: Jsme v naprosto podobné situaci, my nemáme zatím kvantovou teorii gravitace. My dokážeme velmi dobře popsat gravitaci pomocí obecné relativity, pomocí zakřiveného času a prostoru. Dokážeme stejně dobře popsat elektromagnetickou silnou a slabou interakci pomocí kvantové teorie, ale dohromady jednu teorii pro všechny čtyři tyto interakce nemáme. A tím pádem, když vesmír popisujeme gravitačně, tak nemůžeme jít k tomu úplnému počátku, kde zjevně dominovaly kvantové procesy a ta teorie tam musí se a musí se tam nasadit ta kvantová gravitace, kterou ale v tuto chvíli nemáme.
1: A proto ani dnes nedostáváme od profesora Kulhánka odpovědi, které by nás vnitřně plně uspokojovaly.
0: Pojďme k závěrečné otázce. V rozpínajícím se vesmíru je měřítkem času vzdálenost, o kterou se vesmír zvětšil.
1: Astronomové používají jednotku vzdálenosti světelný rok.
0: V jednom směru ale můžeme vidět galaxii vzdálenou třeba 10 miliard světelných let. V opačném 11 miliard světelných let. Budí to dojem, že průměr vesmíru je 21 miliard světelných let.
1: Jenže stáří vesmíru se dnes odhaduje na necelých 14 miliard let?
0: A jsme u dalšího rozporu se selským rozumem. Jak mohlo světlo za 14 miliard let urazit vzdálenost 21 miliard světelných let? To by muselo letět nad světelnou rychlostí.
2: My jsme si zvykli v astronomii používat světelné roky. A když se zeptáte normálního astronoma, co to je světelný rok, tak odpoví, že je to vzdálenost, kterou světlo uletí za rok. A zdá se, že v té definici není nic záludného. Opak je pravdou, protože ono je to velice nejednoduché. Světlo se šíří v různých prostředích různě rychle. Takže mělo by tam zaznít, že je to šíření světla ve vakuu. To je jedna věc, která tam není v té definici. Za druhé, různě rychle se šíří světlo různě profilované. Ta definice se týká rovinných vlnoploch. Když budeme mít svazek, třeba laserový svazek, tak některé fotony se šíří jinou rychlostí než fotony jiné. Takže by v té definici mělo být, že to je vzdálenost, kterou světlo ulétne za rok ve vakuu a týká se to rovinných vlnoploch. A pak je tam třetí věc, jak je to s expanzí vesmíru. Samozřejmě ta definice světelného roku je bez expanze vesmíru. Takže jestliže víme, že vesmír trvá zhruba nějakých 14 miliard roků, tak k nám světlo z těch nejvzdálenějších oblastí letí 14 miliard roků. Za těch 14 miliard roků ale neuletělo 14 miliard světelných roků, ale zhruba 40 až 50 miliard světelných roků díky expanzi. Takže skutečně ta definice světelného roku nepočítá s expanzí, musí to být ve vaku, musí to být rovinné vlnoplochy, a nemůžeme ji aplikovat jen tak na kosmologické vzdálenosti, kde musíme započíst už expanzi vesmíru.
1: Náš vesmír je větší, než by se mohlo zdát.
0: No, vypadáte, že už vám z našeho povídání o čase a vesmíru jde hlava kolem.
1: To je slabý výraz.
0: Slibuji, že s ní budete nevěřícně kroutit i za týden.

0: Takzvaně chytit nemoc je snadné. Ze vzduchu, vody, od jiného živočicha či člověka.
1: Existují ale výjimky. Jednu z nich si představíme v cyklu Tajemný host meteoru.
0: Dnešní host je zvláštní případ. Není to vetřelec zvenčí. Nepřichází z lesa, z vody ani z jídla.
1: Naopak, narodil se přímo v nás. Vítejte.
2: Děkuji. Je příjemné být označen za hosta. Většina lidí mě považuje spíš za nepřítele.
0: Tomu se vůbec nemůžete divit. Řekněte nám rovnou, kdo jste?
2: Jsem vaše vlastní buňka.
1: To zní nevinně.
2: Až na drobný detail. Přestala jsem dodržovat pravidla.
0: Jaká pravidla?
2: Pravidla spolupráce. Normální buňky se dělí jen tehdy, když je to potřeba. Já se dělím pořád.
1: Takže jste něco jako buňka, která ignoruje dopravní značky.
2: Přesně. Stopky, semafory, omezení rychlosti. Všechno jsem vypnula.
0: A kde jste se narodila?
2: Já konkrétně ve Slinivce. Ale mé kolegyně mohou vzniknout v podstatě kdekoliv v těle. Nejčastěji tam, kde se buňky často dělí. Naopak třeba v neuronech nebo v srdci jsme málo kdy.
1: Slinivka. To je orgán schovaný hluboko v břiše.
2: Nenápadné místo. A to mi vyhovuje.
0: Proč?
2: No, protože tam dlouho nikdo nic netuší.
1: Slinivka má důležitou práci. Vyrábí trávicí enzymy a hormony.
2: A právě mezi těmito pracovitými buňkami jsem vznikla.
0: Myslím, že už je každému jasné, že jste rakoviná buňka.
2: Tím je představování u konce. Ráda vás poznávám.
1: No, ale my vás ani náhodou. A zrovna ve Slinivce jste nejnebezpečnější. Jen zhruba 10% pacientů s rakovinou slinivky přežije déle než 5 let.
2: Omlouvat se vám nebudu. Já za nic nemůžu.
0: No a jak tedy vznikáte?
2: Stačí několik chyb v DNA.
1: Kolik?
2: Typicky několik mutací, které vypnou kontrolní mechanismy buněčného dělení.
0: Takže tělo vás už nedokáže zastavit.
2: Přesně. Kontrola kvality selhala.
1: Co se děje potom?
2: Začnu růst, vytvořím nádor.
0: Nádor ale potřebuje hodně energie.
2: Proto si nechám postavit vlastní infrastrukturu.
1: Co tím myslíte?
2: Nové krevní cévy. Říká se tomu angiogeneze.
0: Takže nádor si přivede vlastní zásobování.
2: Ano, jsem docela dobrý urbanista.
1: Ale nejhorší část příběhu je něco jiného.
2: Metastázy?
0: Přesně.
2: Jednoho dne se některé z mých dcer rozhodnou odejít.
1: Odejít kam?
2: Do světa. No, do krve.
0: Takže cestují tělem.
2: Krevní řečiště je výborná dopravní síť.
1: A hledají, kde se usadit.
2: Nový domov. Často v játrech, v plicích, v mozku nebo v kostech. Všude tam, kde protéká hodně krve.
0: Tak vznikají metastázy.
2: Ano, nové kolonie.
1: Rakovina slinivky je známá tím, že se často odhalí pozdě.
2: Slinivka je tichý orgán. Dlouho nic nebolí.
0: Takže lidé o vás často nevědí, dokud není pozdě.
2: Řekněme, že pracuji nenápadně.
1: Kolik buněk může tvořit nádor?
2: Miliardy.
0: To je celé město.
2: Ano, jen bez urbanistického plánu.
1: Poslední otázka. Proč vás imunitní systém nezničí?
2: Protože jsem stále vy.
0: Dnešním hostem byla rakoviná buňka.
1: Buňka, která se rozhodla nedodržovat pravidla spolupráce a dokáže z jednoho orgánu rozeslat své kopie do celého těla.
0: Rakoviná buňka hovořila hlasem Karolíny Křišťálové.

0: Vidím vám na očích, že se blíží prázdniny.
1: Je tak poznat, že se těším.
0: Každoročně. A dobrou náladu vám ještě vylepší další téma, bude hodně veselo.
1: Ve vědě, jde to?
0: I ta se může zabývat takovou záležitostí, jako je humor.
1: Smích v laboratoři?
0: Humorem jako takovým.
1: No já nevím. Analýza humoru se podobá pitvě nádherné žáby z amazonského pralesa, do které se chcete podívat proto, abyste zjistili, proč je tak krásná, jenže na konci je po žábě i po kráse.
0: No, co na to říká doktor František Koukolík?
2: Humor je však natolik lidská univerzálie, byť vypadá v různých kulturních okruzích a různých dobách různě, že badatelé neodolali. Definit je moc.
1: Například?
2: Humor je schopnost být pobaven něčím viděným, slyšeným, myšleným, což někdy vyvolá úsměv nebo smích. A také kvalita, která je příčinou takového pobavení. Humor je schopnost někomu zlepšit náladu, vyhnout se tím jeho znepokojení, rozladění. A nad to je schopností objevovat, hodnotit a vyjadřovat směšnost, absurdní nesoulad.
0: Například americký profesor Rod Martin, známý po celém světě svým výzkumem humoru, hovoří o čtyřech typech humoru.
2: První typ je humor, jímž pomáhám sám sobě. Druhý typ, afiliativní, je humor, kterým vylepšuji vztahy s druhými lidmi. Typ třetí, agresivní, je humor, jehož pomocí vylepšuju sama sebe na vrub druhých lidí. A konečně poslední je typ, jímž vylepšuju vztahy k druhým lidem na vrub sama sebe.
1: To ale všichni lidé neumí.
0: Co takhle nějaký konkrétní příklad humoru?
2: Na lékařské váze stojí opravdu baculatý starší pán. Sestřička se dívá na jazyček váhy a sdělí mu. Váha je v naprostém pořádku. Jen musíte o 1,30 m vyrůst.
0: Tak to byl příklad humoru agresivního, vytvořeného na vrub někoho jiného.
1: Existují ale i jiné definice humoru. Třeba ty od německého profesora Willibalda Rucha.
2: Ten je příslovečně podrobný a přesný. Rozlišuje legraci, to je přátelské žertování a dobrá nálada. Následuje humor absurdní, chytrý, hravý, veselý, který necíleně ukazuje směšnost. Charakteristická je jeho vysoká jazyková tvořivost. Do třetice je břitký vtip. Vyžaduje bleskové osvícení, sympatie pro cíl nemá ani špetku, vymátne vztah mezi nesouvisejícím jevy, takže vyslechnete vtipné poznámky a soudy k věci. Čtvrtý druh je ironie, která vyjadřována v interakcích cílí na vzájemný pocit nadřazenosti a říká věci jinak, než je myslí. Oslovuje obeznámené lidi, kteří díky tomu ironii chápou. Sarkastický humor nebývá přátelský. Zkažený svět popisuje nemilosrdně a může být zlomyslný. O satyře Willibald Ruch říká, že je humorem napravujícím, který nevystihuje jen nepravosti. A nakonec humor cynický, snižující běžně uznávané hodnoty. Tudíž spatříte nemocniční lůžko a na něm pacienta ve značně nedobrém stavu. Okno je otevřené a sedí v něm sup. U lůžka stojí lékař, listuje v chorobopisu a povídá: prognóza? Na co?
1: No, nechtěla bych ale být v kůži toho pacienta.
0: Mimochodem, tenhle vtip by šel i krásně nakreslit.
1: A proč je vůbec humor humorem? Co je příčinou toho, že se začneme smát?
2: Půlstoletí staré vysvětlení zní: jádrem humoru je zpracovávání informací. V případě humorné historie nejprve obdržíme část příběhu. Vytvoříme si představu o celku. Zjistíme pointu. Konec příběhu pak neodpovídá představě a vznikne nesoulad. Řešení nesouladu vyvolává příjemný pocit. Humor tedy má být především poznávací činností a jeho jádrem je pochopení nesouladu. Howard Gardner, Američan a psycholog, k pochopení nesouladu přidal emoční složku. Tou je porozumění a vyhodnocení nesouladu.
1: Takhle řečeno to moc vtipně nezní. Jako když se někomu snažíme vysvětlit vtip, který nepochopil.
0: Holt je to definice a ne legrace.
1: Už jsme zmínili, že běžnou součástí humoru je agrese. Legrace jí může lámat hroty.
2: Což ověřoval experiment. Testoval 3 hypotézy. Hypotéza první. Humor sníží míru hněvu v agresivním příběhu a vylepší sociální vztahy. Hypotéza druhá. Agresivní humor cílený na vlastní osobu bude aktivovat stejné neuronové sítě poznávání a centrální odměny, které aktivuje neagresivní humor. Agresivní humor nadto bude aktivovat sítě kontrolující hněv. Hypotéza třetí. Oblasti aktivované agresivním humorem cíleným na druhé lidi budou aktivovat síť mentalizace neboli teorie mysli. To je systém umožňující poznat, že druzí lidé nejsou věci, ale mají niterné stavy podobné niterným stavům našim. Oblasti aktivované agresivním humorem cíleným na sebe nadto budou odpovídat míře kontroly vlastních emocí, což se potvrdilo.
0: Humor pomáhá. Třeba i v zaměstnání. Pracovní den nám nemusí připadat tak náročný.
1: Jen pozor na nevhodné vtípky. Třeba ve vztahu nadřízený-podřízený má řadu úskalí.
2: Jste-li ve vedoucí roli, na humor pozor, je to nůž o mnoha ostřích. Humor totiž ovlivňuje status, vaši polohu na imaginárním sociálním žebříčku, což nese riziko. Úspěšné užití legrace váš status zvyšuje, neúspěšné jej snižuje. Úspěšné užití legrace signalizuje důvěru a kompetenci, tím zvyšuje status mluvčího. Užití vhodných i nevhodných vtipů zvyšuje míru důvěry. Užití nevhodných vtipů zvyšuje míru důvěry, ale snižuje míru kompetence a to zase poškozuje status. Přitom všem je humor v utváření interpersonálních vztahů fundamentální. Šéf ani šéfova nesmí užít útočný humor, jehož cílem jsou druzí lidé v týmu. Může si však dělat legraci sám ze sebe a dalších lidí sdílejících identitu.
1: Jojo, vtipkující nadřízený se pohybuje na tenkém ledě.
0: Pane doktore, řekněte nám na závěr ještě jeden vtip.
1: Třeba z kategorie absurdního humoru.
2: Tak dobře. Například, sedlák přijímá nového kočího a ptá se ho, rozumíte koním? Proč? Táže se koči něco říkali?
1: K tomu už není potřeba nic dodávat.
0: Přejeme všem hodně smyslu pro humor.

0: Američan Louis Thomas měl zvláštně namíchané talenty. Špičkový lékař a biolog, ale zároveň brilantní literát.
1: Nepsal suchým jazykem. Uměl vědu převést do obrazů a myšlenek, které působily skoro poeticky.
0: Třeba o buňkách v našem těle hovořil jako o civilizaci.
1: Řekl, že člověk není samostatný organismus, ale spíš ekosystém.
0: A je také autorem myšlenky, kterou si do své rozsáhlé sbírky zapsal Jiří Grygar.
2: Každý důležitý vědecký pokrok, který zprvu vypadal jako odpověď, se stal dříve nebo později, obvykle dříve, novou otázkou.
1: Získali jsme odpověď, ale ta vyvolala nové otázky. Kolikrát tohle už věda zažila?
0: Rozhodně to platí i v genetice. Tam se dějí věci.
1: Máme nějakou novinku?
0: Co takhle vyrobit pavučinu?
1: To pavouci zvládají i bez nás.
0: Ale vyrobit ji jako materiál pro využití lidmi?
1: Jde o dávný sen. Jsme blíž jeho splnění.
0: Dozvíme se to v cyklu Geneticky modifikovaná zoo biologa profesora Jaroslava Petra. Čte Ivo Tajmr.
3: Pavučina z mléka. Madagaskarský křižák si staví obrovské sítě nad vodními toky a jezery. Vlákna, kterými je kotví k vegetaci na březích, mohou být dlouhá až 50 metrů a vlastní síť zabírá plochu 3 metrů čtverečních. Nápory větru i nárazy kořisti vystavují pavoučí sítě náročným zkouškám. Vlákna tvořená čistou bílkovinou jim však úspěšně odolávají. Jsou 10x pevnější než kevlar. Syntetický materiál, z něhož se kromě jiného vyrábějí i neprůstřelné vesty. Pavučina vykazuje řadu dalších mimořádných vlastností. Úžasné je na ní i to, že si své parametry drží v neuvěřitelně širokém rozmezí teplot od minus 20 do plus 330 stupňů Celsia. Je to materiál snů pro celou řadu lidských oborů. Pokukují po ní výrobci textilií, letečtí a kosmičtí konstruktéři, vojáci i chirurgové. Jenže kde ji vzít? Sběrem pavučin v přírodě získáme vlákna, na která už se nachytaly nečistoty a jejich další zpracování je velmi komplikované. Také domácí chov pavouků naráží na velké potíže, protože jsou to kanibalové. Chovatelé by museli každému zajistit izolované ustájení a individuální péči, aby jim stádo doslova nezmizelo před očima. Vědci proto naučili produkovat pavučinu domácí kozy. Nejprve se pustili do práce genoví inženýři a vytvořili gen, jaký v dědičné informaci žádného pozemského tvora nenajdeme. Jedna jeho část pochází od pavouka a nese instrukci pro syntézu bílkoviny pavoučího vlákna. Protože v té době ještě nebyl znám madagaskarský křižák se superpevným vláknem, použili gen jiného zdatného producenta pavučin, pavouka Nephily kyonohé. Její vlákna jsou oproti kevlaru pevnější jen 3x. Druhá část nově vytvořeného genu určuje, kdy a kde a za jakých podmínek bude gen Nephily pracovat a vyrábět pavučinu. Vědci pro ni sáhli do dědičné informace kos. Zvolili genetickou instrukci, která spouští syntézu mléčné bílkoviny v buňkách mléčné žlázy kozy. Takto poskládaný gen zajistil v kozím organismu vylučování pavoučí bílkoviny v mléce. Zbývala maličkost – dostat ho do dědičné informace kozy. K tomu je nutné přistoupit na samém počátku vývoje zvířete. Vědci získali kozí vajíčka oplozená spermií a do nich vpíchli roztok s uměle vytvořeným genem. Pak museli spoléhat na náhodu, že se gen zabuduje do dědičné informace zárodku. V těle kůzlete narozeného z takového embrya obsahuje tento nový gen dědičnou informaci každé buňky. Navenek se to ale nijak neprojeví. Teprve když kůzle dospěje v kozu a porodí vlastní kůzle, začne jeho mléčná žláza produkovat mléko a v něm i bílkovinu pavoučího vlákna. Vypadalo to, že teď mají vědci vyhráno. Ale na cestě k pavučině je čekala ještě nejedna překážka. Museli z mléka odstranit vše nadbytečné. Tuk, mléčný cukr, mléčné bílkoviny. Na konci složitého izolačního procesu získali čistý roztok pavoučí bílkoviny. Jenže jak z něj vyrobit vlákno pro průmyslové zpracování? I tady vědcům pomohl pavouk. Také on produkuje ve snovacích žlázách bílkovinu v roztoku. Vlákno vzniká až ve chvíli, kdy roztok projde úzkým kanálkem snovacích bradavek, jež nese pavouk na konci zadečku. Vědci se nechali nefilou inspirovat a proháněli zahuštěný roztok pavoučí bílkoviny úzkými tryskami z platiny a získali tak tenké vlákno. Pro kozí pavučinu se nabízelo nejrůznější využití. Jedním je výroba nití pro chirurgy. Pavoučí bílkovina vyniká nejen pevností, ale lidský organismus ji velmi dobře snáší a také ji bez zbytku vstřebá. Testy prokázaly, že by mohla najít uplatnění například v očním lékařství nebo při neurochirurgických operacích. Pavoučí bílkovina dokonce podporuje regeneraci nervů, takže má hojivé účinky. Do praxe se ale umělá pavučinová vlákna zatím prosadila ve větší míře jen jako přídavek do kosmetiky, například do šampónů. Dnes už vědci s využitím umělé inteligence navrhují geny, podle kterých by mohly vznikat pavučiny, jež svými vlastnostmi zahanbí i madagaskarské křižáky.
0: Možná jednou budeme nosit bundy z materiálu, který vznikl díky pavoukům.
1: Ale vyrobila ho koza.
0: A chirurgové budou operovat nitěmi
1: inspirovanými pavučinou.
0: Třeba nezůstane jenom u pavučin. Vědci už dnes zkoušejí navrhovat úplně nové bílkoviny, které v přírodě nikdy neexistovaly.
1: Tedy nejen kopírují přírodu, ale vytvářejí materiály, jaké evoluce sama nikdy nevymyslela.
0: Extrémně lehké a pevné látky pro kosmické sondy, umělé šlachy a vazy pro medicínu, nebo třeba materiály, které se poškozením sami opraví.
1: To už skoro zní jako sci-fi.
0: Jenomže u geneticky upravených koz, produkujících pavoučí vlákno, už sci-fi dávno skončila. Tam už začala biotechnologie.
1: Výhledem do budoucna končí dnešní meteor.
0: Ten příští už bude prázdninový.
1: Už teď se těšíme za týden.
0: Naslyšenou.
1: Meteor si můžete poslechnout buď každou sobotu ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, kdykoli na webu této stanice, nebo v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Když se mě ptali, čím chci být, tak jsem řekl vždycky zpěvákem.
2: Charismatický hlas.
3: Ty faninky musí mít pocit, že ten Dalibor je jenom jejich.
2: Který zanechal nesmazatelnou stopu v československé pop music.
4: To byly texty k uvěření.
1: A oba dva zaměli slzy v očích a ona povídá, Janda, my jste se nevydařili.
5: To se vám líbí nejvíc?
6: Asi Dalibor.
2: Dokumentární portrét Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr. Dnes večer na ČT1 a v iVysílání.
7: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
8: Bylo 9 hodin.
9: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
8: Polský prezident Navrocký odebral ukrajinskému prezidentu Zelenskému řád Bílé orlice a zpěvák Nick Cave večer vystoupí na pražském festivalu Metronom. Bude jasno až polojasno, během dne přechodně zataženo a hlavně v Čechách přehánky i bouřky a nejvyšší teploty do 630 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Mezi Polskem a Ukrajinou se vyhrotil spor o minulost. Polský prezident Karol Navrocký rozhodl o odebrání řádu Bílé orlice ukrajinskému prezidentu Zelenskému. Zelenský nedávno přidělil jedné z ukrajinských jednotek čestný název Hrdinové ukrajinské povstalecké armády. Ta se ve 40. letech minulého století podílela na vyvraždění 10 000 polských civilistů na Volyni.
10: Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sybiha na sociálních sítích napsal, že odebrání nejvyššího polského vyznamenání ukrajinskému prezidentovi je strategickou chybou a projevem neúcty, ze kterého bude podle něj těžit jen Moskva. Šéf ukrajinské diplomacie lituje, že ve Varšavě převládly emoce, ale sám chce co nejdříve vrátit Polsku řád za zásluhy, který dostal v roce 2022. Sybiha přesto Poláky označil za přátele a vyzval k obnovení rovnocenného dialogu o sporných otázkách. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
8: Meteorologové očekávají opět velmi horký den. Lékaři proto apelují na lidi, aby dodržovali pitný režim a nosili pokrývku hlavy. Nejrizikovějšími skupinami jsou seniori, chronicky nemocní a také děti. S horkem si musí poradit také pořadatelé naplánovaných akcí. Dostatek vody by si sebou měli vzít také návštěvníci Velké ceny v Brně a měli by se snažit trávit co nejvíce času ve stínu. V pardubickém průmyslovém areálu v Dělnické ulici hasiči dohašují požár skládky plastů. Oheň už se nešíří a nikomu se nic nestalo. Začala hořet před půlnocí a obyvatelům v okolí v noci přišla varovná SMS-ka s doporučením, aby nevětrali. Podle posledního měření se v okolí ovzduší škodliviny nevyskytují. Lidé přesto mohou stále cítit kouř, říká mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.
11: Požár se nám podařilo lokalizovat krátce po 6. hodině raní. V současné době probíhá rozebírání hromady plastů a dohašování jednotlivých ohnisek. Velitel zásahu postupně také redukuje nasazené jednotky.
8: Australský zpěvák Nick Cave je v Praze. 68-letý hudebník večer vystoupí jako hlavní hvězda festivalu Metronom na letišti v Letňanech.
12: Zpěvák si pro fanoušky připravil 2,5hodinovou show, nebude to tedy zkrácený festivalový koncert, se kterým většina interpretů vystupuje na letních akcích. Nick Cave se skupinou The Bad Seeds zahraje své největší hity, které vydal od roku 1979. Na festivalu Metronom dnes vystoupí i velšská roková formace Manic Street Preachers. Jiří Štefl, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
9: Počasí.
8: Bude slunečno. Během dne přechodně i zataženo a postupně místy, hlavně v Čechách, se vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty 31 až 630 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 27.
9: Doprava.
8: Na 308. kilometru D1 směrem na Prahu je omezení a před ním kolona asi na 10 minut. Na 51. kilometru D8 směrem od Prahy je po nehodě blokován stoupací pruh, s opatrností projedete bez většího zdržení. A po tragickém čelním střetu osobního auta s dodávkou je stále uzavřena silnice 13 u Bílého kostela. Policie odklání dopravu na Dolní Suchou. To byly zprávy. Hezké chvíle s Dvojkou.
9: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
5: Přeju pěkné sobotní ráno z Dvojky. Za chvíli naším hostem bude herečka Eliška Balcerová. Kdyby mě teď Eliška slyšela, tak by mě určitě opravila na Balcerovou. Každopádně bude naším hostem v pořadu Stříbrný vítr už za pár okamžiků. Krátce po 10. Ondřej Soukup a jeho pravidelný hudební pořad, no a po 11. budeme slavit 50. Leoše Mareše v toboganu. Po 12. pak Halina Pavlovská a její omeletky. Doufám, že i nadále zůstanete s námi.
9: Stříbrný vítr na Dvojce.
0: Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.

0: Předehra k dnešnímu natáčení byla velkolepá. V hledišti Studia 2 jsem s požitkem sledovala, jak ona dáma, která svého času mnohé překvapila temperamentem a komediálním nadáním, a hned vám napovím, že to překvapení nejspíš způsobil dozvuk bílého pláště, tedy jak tahle dáma s gustem stvárnila další roli ženy vášnivé, neodolatelně bláznivé až potrhlé, každopádně milující a vzývající život. Taková je postava Mod, ve které bych vám všem přála vidět paní Elišku Balcrovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Eliško, myslím, že národ si uvykl říkat Balcerová. Vy ale v úvodu audioknihy Roky říkáte Eliška Balcrová. Takže takhle vás máme vyslovovat.
1: Tam mě nechali přečíst to moje jméno, tak jsem ho vyslovila tak, jak ho používám. Ale už jsem ho slyšela v tolika variacích, že mě nevadí to číst jinak. Ale tam jsem to přečetla tak, jak to používám, takže vy jste to dneska použila správně.
0: Vrátím se do toho divadla. Já vím, že pro vás je lákavé a pobízející, když do každé další role můžete vložit dílek ze svého života. Tak by mě velmi zajímalo, co všechno je z Elišky Balcrové ve výstřední a svobodomyslné Mod.
1: Všechno, celý můj život. Já jsem si to moc přála hrát, ale věděla jsem, že musím mít určitý věk na to. A celý můj život jsem sbírala vlastně to, co tam hraju. Myslím, že vím, co hraju v té Mod, a čekala jsem na ní dlouho, protože přede mnou naposled tu roli hrála moje přítelkyně, kamarádka ze šatny, Anička Maciuchová. A my jsme se měli moc rádi. Moc často na ní myslím a to byla, myslím, poslední role, kterou hrála na Vinohradech na jevišti, a já jsem nechtěla, ačkoliv mě to nabízelo divadlo, tak já jsem řekla, že nechci tak rychle, aby se zapomnělo na tu Haničinu Mod, takže jsem to nechala 5 let a teprve potom jsem přikývala na to, že to budu hrát, protože se mi zdálo takový dost drsný hned skočit po roli. Byť bych si přála zahrát, ale čas běžel, to mi nevadilo. Právě naopak myslím, že to té roli dodalo, že mám téměř tolik, kolik ona tam říká na jevišti.
0: Já jsem moc ráda, že jste paní Maciuchovou zmínila. Ona také byla hostem tohoto pořadu a mě tehdy ohromně pobavilo, jak sama sebe titulovala jako Moravskou buchtu. A vy zase neváháte hovořit o sobě jako o zaťaté moravské palici. Je to moravanství ve vás něčím, co bylo jedním z těch pout, která vás zbližovala?
1: Možná ano, ale spíš jsme se přiblížili v té šatně svými povahami. My jsme v té šatně divadelní, která byla teda nadupaná, tam byla s náma Iva Jenžorová, Jiřina Jirásková, Olinka Slunečková, Hanička a v druhém rohu já. A my, když jsme tam zůstali sami, tak jsme probrali samozřejmě všechno možné i nemožné, ale vždycky naše rozhovory zůstaly v té šatně. Mohli jsme si věřit, důvěřovat, protože divadlo je někdy velké tržiště různých pomluv a nepěkných věcí, protože samozřejmě tam jde o prestiž a možná i malinko závist. Takže my jsme si probrali všechno a zůstalo to jenom mezi námi. A proto já jsem měla ráda, to byla velmi charakterní dívka, ta Hanička. Ale od chvíle, kdy jsem do té šatny vstoupila, tak jsme věděli, že se máme rádi. A to, že já o sobě říkám, že jsem palice, tak ona je od Olomouce ze Šternberka a já jsem Valach. Já jsem Vsetíňačka. A to jsou ještě tvrdší palice než ti Olomoučáci.
0: S touhle svojí milovanou kolegyní jste si společně hýčkali herecký sen. Co to bylo?
1: To byla taková situace, kterou teď už můžu říct s úsměvem, ale jednou jsme si spolu kdysi dávno hned po revoluci zahráli představení a moc se nám to spolu líbilo na jevišti. Jmenovalo se to Last Yankee, poslední Yankee, a nedalo se to přeložit jako poslední Američan, protože on nebyl poslední Američan, on byl poslední Yankee. A Yankee je něco jiného než Američan. A hráli jsme 2 ženy v ústavu, které utrpěly trauma ze života se svými manželi. A oni je odsunuli do ústavu a ty 2 dámy si říkali, co se stalo mezi nimi, a ti manželé najednou přišli navštívit a divák vidí, jak ty své ženy trápily a co zase ty ženy dělaly špatně pro ty muže. Bylo to krásný drama. Nechápu, proč to ještě nikdo nehrál, teda po nás. A my jsme ochutnali to být spolu na jevišti. Líbilo se nám to. A řekli jsme si, že si ještě někdy musíme zahrát a že budeme hledat. Ono se vždycky najde. Takže já jsem jednou přivezla z Londýna krásnou hru, kterou jsem viděla hrát, dvě uchvatné herečky. Jedna se jmenovala Judy Dench a druhá se jmenovala Maggie Smith. A já jsem řekla, Haničko, to je přesně pro nás, tyhle dvě dámy. Tak jsme to nechali přeložit. Já to měla pod paží a dala jsem to Haničce k 50. Na stůl a řekla jsem, musíme najít nějaké divadlo a někde si to zahrajeme, protože už jsem z Vinohrad odešla, ona tam ještě byla, takže jsme věděli, že to musí být nějaká neutrální půda. Tak to u ní leželo, nestalo se. Já jsem potom slavila 50. už na Fidlovačce a ona mi to tam k těm narozeninám donesla zpátky, řekla, tak já ti to nesu zase k narozeninám a budeme to hrát. Pak já jsem jí to dala k 60. Takhle jsme si to přehazovali a nebyli jsme v stavu to realizovat. Ale vím, že ta hra mezi náma takhle putovala a zůstala potom nakonec, myslím, u mě a mám ji doposud, takže my jsme se s tou hrou minuli, protože Hanička potom onemocněla a už na to neměla asi sílu ani chuť.
0: Dokázali jste si navzájem poskytnout i užitečnou kritiku?
1: Velmi, velmi. Nejen s Haničkou, ale s jejím mužem. Ten, když přišel na naše představení, tak ten nám dával, dovedl pochválit, ale dovedl taky říct prostě velmi přesně chyby.
0: A vy to dnes děláte, když vidíte pochybení třeba u svých kolegů, anebo naopak úžasné výkony? To, že chválíte, to si představit umím, ale umíte jim dát i tu zpětnou vazbu negativního charakteru?
1: Ne, ne, ne. To nedělám. Ten pan Adamíra věděl, že jsme mladý holky, že to ještě potřebujeme a zasloužíme si to. Ale já ve svém věku s kolegy, který jsou třeba mi vrstevníci, nebo třeba o malonko mladší, tak vím, jak je to strašně bolestný, když někomu něco vytknete na jevišti a on se potom trápí a to místo potom se mu asi špatně hraje, tak nedělám to.
0: Jakou váhu pro vás má pochválný hlas z řad příbuzných?
1: No já mám jeden hlas v rodině, který je velmi silný a kterýho si vážím, a to je moje dcera Adélka, která vystudovala dramaturgii, vystudovala i divadelní vědu, takže ona divadlo má ráda. Tam mě dává zpětnou vazbu, té věřím, ať je to negativní nebo pozitivní, když je to pozitivní, tak se celá rdím a natřásám, a když je to negativní, tak o tom přemýšlím, jak to napravit, nebo jak to nedělat, nebo jak to udělat lépe.
0: Já se ještě vrátím k té postavě Mont, která je opravdu hodně obveselující to publikum, byť přináší vlastně důležitá a vážná témata. A vy se tam vyjevujete jako ohromný komediant, když to tak řeknu. Používáte někdy ten svůj herecký k obveselení i svých blízkých lidí, rodiny, přátel? Jste takový veselý společník?
1: Teď už ne, protože už dělám jenom to, na co mám sílu a síly ubývá, ale když jsem byla malá, tak prý, něco si i já pamatuji, tak jsem byla velký kašpárek. Jakmile byla u nás nějaká návštěva, tak jsem recitovala především vlastní básně. Maminka vždycky měla kávovou společnost a já jsem přišla a zarecitovala jsem báseň. A ona říkala, to je prostě takový kašpárek. Mnohdy jsem si oblíkla něco z jejího šatníku a přišla jsem v nějakém jakoby kostýmu už. Takže máma vzpomínala, že jsem takhle obveselovala společnost. Dělala jsem to do té míry, že když potom společnost odešla, zůstaly tam štamprličky po večném koňaku, tak mě načapali, jak jsem zcela malinká vylizovala jazyčkem ještě ty nedopité skleničky. Takže jsem si dávala na kuráž.
0: A nějaká básnička vám utkvěla?
1: No, utkvěla, ale neřeknu vám ji, protože je směšná. Mě bylo 5 let a já jsem měla zlomenou nohu a pořád jsem musela ležet a nemohla jsem obveselovat. A měla jsem tu nohu zlomenou v holeni, takže mi to dali až po kyčel do sádry, takže jsem měla nataženou nohu. A maminka říkala, že jsem zarecitovala takovou smutnou báseň o té noze zlomené. A další báseň byla, a to je něco, protože ta propaganda byla děsivá. Jsem vyrůstala prostě v nejhorším komunismu. Tak to bylo o raketě na měsíc. Já jsem složila báseň, kterou někde i uveřejnili ve školním časopise, protože se jim velmi líbila.
0: Byla angažovaná.
1: Byla velmi angažovaná. tak jako dětsky a potom mě připomínala tu ruskou píseň Pusť hvězda bude slunce, tak něco takového to bylo. A takže ty básně byly, ty dětsky byly takhle jako motivovaný. To byla družice tehdy, že jsem byla tak, už jsem tak stará, že jsem zažila tu první družici. No a potom jsem samozřejmě, když jsem dospěla, tak od 14 let jsem psala verše milostné, mám dvě sbírky milostných veršů, taky vám je nebudu recitovat, taky byste se smála.
0: Tak do vašeho dětství a mládí nahlédneme po písničce. Říkám si, že by se možná hodila nějaká lidová při vzpomínce na vaši babičku Švadlenu z Moravských Budějovic, se kterou jste si prospěvovali. Jsou pro vás dodnes tyhle lidovky zdrojem radosti a potěšení?
1: Jsou. My jsme měli takové zpívané podvečery, že babička šila, učila nás šít, učila nás všechny ruční práce. A v ten podvečer ona šetřila světlem, tak říkala, než se setmí, tak budeme ještě u toho okna šít. My jsme obšívali se sestrou a zpívali jsme všechny písničky, ale třeba trojhlasem. Já do dneška umím ke každé lidové písni vzít druhý hlas, třetí hlas, když na to přijde. Hlavně umím všechna slova. A vzpomínám, že jsem jednou jela na Vsetín dělat takovou besedu a tam přišli páni doktoři, kteří se scházejí a hrajou v cymbálovce. A přišli mi zahrát ti páni doktoři, ale slovutní věhlasní doktoři, prostě primáři, tak mi zahráli na cymbál, zpívala jsem s nima asi hodinu.

0: Jitka Novotná a její host
1: na dvojce.
2: Dnes ji známe jako výraznou herečku a celkově pozoruhodnou osobnost. Mohu se vás, milá paní Eliško Balcerová, zeptat, o čem jste sněla jako holka?
3: No víte, to je těžký z dnešního pohledu říct, o čem jsem sněla jako malá holka. Já jsem měla krásné dětství, takže já mám pocit, že jsem moc nesněla, že ty sny se tak plnily sami od sebe. Já jsem vyrůstala v překrásné zahradě u své babičky, kam jsme se po rozchodu mých rodičů odstěhovali. V Moravských Budějovicích, zase na jihu Moravy, my jsme celou tu Moravu tak překrosovali a skončili jsme u Znojma.
2: Ano, ze Vsetína do Znojma.
3: Do Znojma. A tam jsme měli partu dětí na dvoře a na zahradě. Takže každý sen, který by mě napadl nebo který bych mohla mít, tak ten byl předem splněn. My jsme prostě lezli po stromech, pěstovali kytky, měli jsme tam zvířátka, našli jsme kavku, tak jsme se o ní starali, měli jsme tam králičky, měli jsme tam slepice, měli jsme tam mezi stromama takovou kladinu, na které jsme cvičili, měli jsme tam jasmínový dva keře, který se takhle spojovali nad náma a to bylo naše jeviště, tam jsme hráli divadlo. Bylo nás tam 6 vrstevníků a ještě přišli sousedi, když jsme potřebovali nějaký kompars, takže sny byly předem splněny.
2: A vy jste si nějakou dobu hýčkala představu, že budete zdravotní sestřičkou. Nevím, jak vás to napadlo a zajímalo by mě, jak se potom tohle rozhodnutí stočilo ke konzervatoři.
3: Já jsem měla kamarádku Vlastu, to byla taková ošetřovatelka, pečovatelka, hrozně hodná holka, s tou jsme byli zpřáteleni jak Vinnetou a Old Shatterhand a tak jsme si přísahali vždycky, dokonce u oltáře, že navždy budeme se přátelit a ta Vlasta chtěla jít na zdrávku a moje babička byla věřící, ráno jsme s ní chodili do kostela, to mě strašně se líbilo, jak křupal ten sníh. Já jsem to tam měla hrozně ráda, tam se zpívalo. No a babička říkala, tamhle ten pán, co stojí u kostela, tak si nás zapisuje. A on si zapisoval lidi, to byli v 50. letech, kdo chodili do kostela. Takže já si pamatuju, že když máma byla ve škole na nějakém jednání, tak vím, že jí pan ředitel řekl, aby si nedělala naději, že bychom šli studovat se sestrou, že nám nepodepíše tu přihlášku na školu střední. No a máma donesla domů takovou příručku. Já jsem si listovala, co bych tak mohla dělat. Ta zdrávka byla zajímavá, sestřička v nemocnici, tak to jsme z Vlastou řekli, to bylo zajímavé. A najednou jsem dolistovala konzervatoř. Brněnská konzervatoř. Otevírala teprve druhým rokem. To byla novinka. Před náma byl jenom jeden ročník. No a teď já jsem si četla, co se tam všecko učí. Jsem úplně nedejchala, protože tam bylo jevištní řeč, pohyb, lidový tanec, klasický tanec, líčení. Říkala, jej, to by mě bavilo. No a teď si představte, že oni tam všude psali, kdy se dělají zkoušky a tak dále. A ty talentové zkoušky se dělaly někdy začátkem roku únor, březen, velmi brzo. No já jsem tam jela s maminkou a spali jsme u tety Mařky, každý má tetu Mařku někde, tak jsme spali u tety Mařky v tom Brně. A ona se na mě podívala a říká, no takhle tam jít nemůžeš. Já jsem měla dlouhý vlasy až po zadek a copy nebo ohon. A on říká, musíš vypadat trošku moderněji. Tak šla za svojí kadeřnicí a ta udělala šmik-šmik a já jsem najednou měla mikádo. Byla jsem z toho strašně nervózní, protože najednou jsem neměla to zahalení těch vlasů kolem sebe. No a šla jsem udělat ty talentovky. No a byl tam jeden strašně bělej pan profesor Dopita. A ten ke mně našel okamžitě vztah a říkal mi, ty jsi takový andílek a hrozně mě měl rád. Ptal se mě na různé věci. Já jsem měla vybraný docela zajímavý ukázky a on řekl, tak se uvidíme a tak mi dal takovou naději. Máma letěla do té školy odpoledne a tam už viselo, že jsem postoupila do dalšího kola. A teď jsme byli takový nervózní, že už jsem postoupila a že teda nemusím tu přihlášku podávat, jo, do té školy. Takže jsme to obešli, protože jsem dostala vyrozumění, že jsem se dostala po tom druhém kole na školu. Takže moje máma to vzala, donesla to panu řediteli, říkali, ona už je na škole, na konzervatoři. Tak on dost nebyl rád.
2: Moc vám to nepřál, že?
3: No tak, protože já jsem nebyla v Pioníru, já jsem chodila do náboženství v té škole. No a to tam dost vadilo.
2: A dalo vám to ty hloubky, že?
3: No tak já jsem pana kaplana měla ráda. On voněl a já jsem na něj mohla oči nechat. Chodili jsme jenom 3 do toho náboženství, 2 mý spolužáci z venkova a já. A poslouchali jsme ho, protože vlastně to byla naše první filozofie. Co to je život a jaký jsme, nebo můžeme být a lepší a tak. Takže jsem ho poslouchala. Ale zase jsem strašně toužila být v tom pionýru, protože oni měli ty šátky červené. A odpoledne družina byla jenom pro pionýry. No a já jsem musela mazat domů, protože jsem chodila do náboženství. No a pan ředitel udělal taky to, že přišel do třídy, postavil před tabuli nás tři a řekl, tak si představte, děti, tito tři vaši spolužáci věří, že nad námi letej andělé, že existuje nějaký Bůh. A oni tomu věří. No děti se nám

0: kontakty, abyste se tam sama v sobě a v tom místě nestratila?
1: Nikdo.
0: Ne?
1: Nikdo.
0: Jak jste se s tím popasovala?
1: No, musela jsem si to sama ohmatat a prochodit ty chodby a naučit se přijít do té správné šatny. Já jsem tam měla kliku na pana režiséra Pleskota. On mě sledoval celý život. Chodil i na fidlovačku, už jako starší pán. A já jsem říkala, to je můj první pan režisér na hřišti Národního divadla. Dělali jsme hru Artura Millera Všichni moji synové. Paní Medřická, pan Vejraška, Vláďa Brabec, Luděk Munzar. Bylo to krásné zkoušení, ale nikdo mě neprovedl. Tam to tak, myslím, nefungovalo. Nebo alespoň já jsem to nezažila oproti vstupu na Vinohrady, kde mě vzal za ruku milovaný můj pan kolega Ota Brousek. Aha. A řekl mi, pojď. Šel od jednoho k druhému, říkal, to je naše paní nová kolegyně, tak se jmenuje, my jsme teď společně strávili dovolenou a já vám ji chci opálenou představit.
0: To byl šarmantní muž.
1: Úžasné. A tak mě do toho divadla Ota Brousek uved a to, co říkáte, tak mě proved vším tím zákulisím a taky těma lidma, co jsou kolem toho jeviště, rekvizitáři, garderoba, tak to mi udělal Oťa Brousek. Hmm. A tady v Národním jsem si to musela projít sama.
0: Ale říkáte, že jste tam zažila krásné zkoušení. Co to je krásné zkoušení?
1: Krásné zkoušení je něco, co vás od první chvíle tak baví a naplňuje, že já jsem šla z té zkoušky, chodila jsem k jednomu kamarádovi, který bydlel ve Skořebce, přišla jsem tam a on říkal, tak se vypovídej. A poslouchal mě, protože já jsem říkala, co jsme našli ten den, co jsme objevili. Já jsem říkala, to já jsem vůbec netušila, že v té hře toto téma je. A teď jsme si o tom strašně povídali dlouze a on mě potom vzal do hospůdky, říkal, tak ještě pořád povídej. A tak jsem se z toho musela vypovídat, ale byla jsem toho plná. Zkoušet s paní Medřickou byl zázrak. Každý její gesto. To bylo něco neuvěřitelného. Ona možná ani nevěděla, že to dělala. Já jsem jí koukala na ruce, co ona udělala, že třeba, když se dověděla takovou smutnou zprávu a znervozněla, tak ona nezačala tremolem nebo třepat hlasem nebo nějak slzet. Ale ona jela rukou po opěradle židle, pomaličku zvolna a v té ruce bylo takový napětí, že než došla na ten konec toho opěradla, tak já jsem byla úplně jako rozechvělá, jak jsem cítila, jak ono se vnitřně třese. A to byly chvíle, které si do dneška pamatuju a ona mě třeba učila si texty psát, protože ona měla takový sešitky a celou roli si napsala. Ona měla asi fotografickou paměť a věděla přesně, na který stránce to je a ten sešitek měla vždycky sebou. To si taky pamatuju, že ten sešitek mě strašně nadchnul, že si píše role do sešitku. To byly krásné chvíle. S Luďkem Munzarem jsme byli jako milenci a jednou křtil knihu Vašek Vidra o své mámě ve Viole a byl tam taky Luděk Munzar. Mě tam taky pozval ten Vašek a my jsme byli takový staří tam a já jsem říkala, Luďku, představte si, že my jsme hráli před asi 60 lety spolu milence a on říkala, na to ani nemysli, na to už ani nemysli.
0: Vy jste musela být idolem mnohých pánů.
1: No tak ani ne.
0: Kdo byl vaším idolem mezi herci? To se asi dá už po letech prozradit.
1: No samozřejmě, ale vždycky se někdo urazí, že ho nejmenuju, ale já jsem oči mohla nechat při práci Viktora Preise na Vinohradském jevišti. To byl zase nezapomenutelný ubohý vrah s panem režisérem Pistoriem a já jsem to Viktorovi i řekla, takže to můžu říct i veřejně, že jsem na jevišti s ním, hraju a dívám se na něj s obdivem jako na herce, jako bych seděla v hledišti. Tak mě zajímalo jeho herectví. Jsem říkala, Viktor, já jsem úplně zapomněla, že hraju ti partnerku a dívám se na tebe, jak hraješ.
0: Určitě jste chovala obrovský obdiv i ke svému budoucímu muži. Jak se protnuli rodilý Pražan a valašská dcérečka?
1: Úžasně. Protože on byl a je do dneška velmi laskavý, hodný člověk a já jsem byla taková jako trochu dračice. Tak jsem mu vždycky řekla, jako tohle nedělám. Byla jsem takový trošku
0: divoch.
1: A on si mě tak sklidnil, dělal věci, které mě absolutně dojímaly. Třeba když jsem zkoušela představení, to bylo tehdy s tím panem Rizem Pleskotem, ti všichni moji synové, tak já jsem měla potíže s hlasem urvat to velké jeviště. Chodila jsem k panu doktoru Lacinovi na obstřiky. A ten den, co jsem se seznámila s tím mužem, tak já jsem říkala, já ještě musím na orla na obstřik. On říkala, tak já tě tam odvezu. Já jsem tam dlouho čekala. No a teď jsem vyšla ven, hlavu jsem měla skloněnou, najednou zvednu oči.

0: hlavě bylo takový jako zábradličko a tam seděl můj muž a kopal nohama. Já říká, ty na mě čekáš hodinu a půl? On říká, já na tebe čekám. No a pak jednou na Vánoce jsme se sešli a už jsem tady měla takový byteček, protože jsem tady hrála často, tak jsem si s ním dala schůzku, tak jenom přátelskou. On říká, já jsem ti něco přinesl. Já jsem říká, tak to bude třeba zlatý prsten. A on vytáhl z kapsy řízek. Papíru zabalený. A protože jsem viděla krátý, tak si říká, to jsi utrl od úst, ten řízek. Ale tak mě to dojalo, že jsem ho snědla, protože samozřejmě chudá studentka. No a tak mi dones řízek a dělá takové věci, které byly prostě úžasné, dojemné a milý a dělá to dodnes.
1: Váš muž říká, že se mu na životě s vámi mimo jiné líbí, že pořád kolem sebe máte květiny. Co dál ho po vašem boku nepochybně těší? O čem víte, že mu opravdu vnášíte do života? K jeho velké radosti.
0: No, on je velmi klidný, mírný muž a já mu v našem do života vzruchy, rozruch. Já vždycky přijdu a řeknu, pojďme tam a tam. Já jsem vždycky vymýšlela dovolené. Říká, jak tě tohle napadlo? Já jsem říkala, já jsem o tom četla. A my jsme na dovolené jezdili podle knížek, který jsem přečetla. Říká, já se děsím, co si zase přečteš, kam budeme muset jet. Takže takhle jsme byli na koridě ve Španělsku. Byli jsme se podívat na plechárně v Americe. Byli jsme v místech, který jsem si vždycky představovala při té četbě. A pak jsem je chtěla vidět naživo. Takže on to se mnou všecko absolvoval.
1: No, ten váš neklid se promítá i do jednoho dalšího tvrzení, které mě úplně ohromuje. Vy označujete za záležitost, která manželství prospívá, stěhování. Pro mě teda zdroj velkého stresu. Kolikrát jste se v životě v tom manželském stěhovala?
0: Jednou jsem se stěhovala k mému muži, to jsem nějakou garsonečku na Novodorské. Pak jsme se stěhovali my dva spolu už. Pak jsme se stěhovali zase zpátky, my dva spolu, ale pak jsme se taky stěhovali na venkově, potom po revoluci jsme zase se stěhovali zpátky, takže pořád jsme byli v krabicích. A mně se hrozně líbilo, že to jedno takové to ústřední stěhování, kdy jsme všecko stěhovali, tak nám stěhovala báječná firma, která všecko dala do krabice na takový věšáky, aby jsme se stěhovali těsně před Ježíškem. Takže na Vánoce jsme seděli na krabicích, měli jsme sice stromeček, ale bylo to tak strašně pěkný. Jo, že jsme nic neměli vybaleno, no a byli jsme přestěhovaní. A to, že nově zařizujete věci, nově pro ně hledáte místo, tak to nás tak osvěžovalo vlastně. To jsme se nad tím museli vždycky dohodnout, jak to bude, a seděli jsme nad plánama, protože můj muž je takový inženýr, on by býval dělal rád architekturu, ale pak skončil u produkce. No a náš syn to po nás zdědil, tak ten to teď dělá taky, že jako velmi precizně, když se stěhuje, všecko vymýšlí a proměřuje. To nás velmi osvěžovalo.
1: Takže doporučuji.
0: No, doporučuji. A taky hodně cestovat. To jste zbalená vlastně do kufru Einzwei.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je paní Eliška Balcrová. Po 20 sezonách v divadle na Vinohradech jste se s kolegou Tomášem Tepfrem podílela od poloviny 90. let na rekonstrukci divadla na Fidlovačce, k jehož znovu otevření došlo v únoru 1998. Vy dva jste tenkrát šli do velkého rizika. Opouštěli jste stále angažmá, tu jistotu, to zázemí velkého zavedeného divadla. Co byly vaše silné karty? Co vám dodávalo elánu do toho kurážného kroku?
1: Abych pravdu řekla, tak ta doba byla tehdy taková velmi rozjitřená, natěšená. My jsme každý chtěli po té revoluci něco udělat, něco navíc, aby jsme ukázali, že jsme občanská společnost. My jsme byli v tom ranku toho divadla, tak jsme chtěli něco udělat pro divadlo. No a já jsem to divadlo jela tak zpustošené. Jela jsem kolem něj, Tomáš vždycky říkal, že si pamatuju, jak jsem mu zavolala, jsem říkala: Tomáši, mám pro nás střechu nad hlavou, protože my jsme hráli hned po revoluci na Hradě. My jsme začínali, dneska se to slavnosti, ale tehdy jsme tam začali hrát. Nás tam zavedl pan prezident Havel a řekl: já bych chtěl to otevřít lidem, tady ten prostor, a dovedl nás na to Purkrabství a my jsme říkali: no tohle je prostě divadlo, to je scéna. Dělali jsme tam první představení Snurci svatodánský za velkého zájmu a tak dále, takže soubor se začal kolem nás tak objevovat. No a my jsme potřebovali potom hrát taky v zimě, no a začali jsme se teda zajímat o tu budovu, což se podařilo, no a pak jsme teda dělali benefiční večery.
0: Vzpomněla byste si, s jakými slovy vás vyprovázela vaše tehdejší paní ředitelka Jiřina Jirásková? Dala vám nějakou dobrou radu?
1: Ona, myslím, nebyla nějak z toho nadšená, protože potom začali opouštět to divadlo i jiní kolegové a ona řekla: já to sleduju samozřejmě, vedle angažmá ve Vinohradském divadle, asi 4 roky už jsme pracovali na tom divadle, tak říkala, tak jsem věděla, že tato chvíle jednou přijde. A kdyby vám to krachlo, tak se nevracejte. Ne, to se smála, říkala: jo, můžete se vrátit, ale já věřím, že máte takovou prostě do toho chuť a odvahu, že to vyjde. Takže nám vlastně dala takové požehnání.
0: Jestli pak jste si na něj někdy potom později vzpomněla, když jste se sama stala ředitelkou divadla?
1: No, často jsem si na ní vzpomněla, protože my jsme spolu seděli v šatně a když se stala ředitelkou, tak opustila šatnu a šla o patro výš a říkala vždycky: holky, přijďte mě tam navštívit, to je strašná samota, to ředitelování, já jsem tam moc sama, tak potřebuju, abyste za mnou přišli a tak si popovídáme, jako jsme to dělali v šatně, protože my jsme byli taková ironická šatna, jsme se tam vždycky škádlili. No a tak jsme tam za ní chodívali a povídali jsme si s ní a ona mi vždycky říkala, že netušila, co všechno musí ředitel divadla dělat. A na to všechno, co mi říkala, jsem si vzpomněla já potom, když jsem tam osaměle seděla. Musíte dělat nepopulární rozhodnutí, třeba se s některými lidmi rozloučit, musíte ořezat rozpočet, což se nám dělo, že pořád jsme měli míň a míň peněz a často jsem na ní vzpomínala, na její slova.
0: Ale vy jste přitom pořád hrála. Byly doby, kdy jste na Fidlovačce hrála třeba 28 představení v měsíci. Dá se při takovém nasazení to divadlo pořád intenzivně milovat?
1: Dá. My jsme byli úplně nadšeni. My jsme hráli tolikrát proto, že jsme hráli i 2x denně. Třeba Šumaře na střeše jsme hráli 2x. Vždycky, když jsme stáli v portále a nastupovali jsme na takovou velikou scénu snu, tam byl takový sen, tak jsme s Tomášem vždycky seděli pro mě tam na takový posteli pruhovaný peřiny. A on říká: Rezo, není to zázrak, že hrajeme v divadle, který jsme sami zbudovali, já vám, je to zázrak. A vyjeli jsme na jeviště a byl zázrak, no. Takže my jsme se radovali strašně. Když něco máte rád, tak vás to vůbec neunavuje. Protože diváci nám to velmi vraceli, vždycky nám děkovali ve stoje, nejenom za to, že jsme zahráli, ale taky za to divadlo, který byl krásný a je krásný. A já jsem ráda, že se tam do dneška hraje divadlo. I když už na to nemá vliv a nejsme tam oba dva, ale je to divadlo. My jsme se báli, že ta budova bude ztracená, tam chtěli dělat garáže, tam chtěli dělat muzeum veteránů a já nevím co všechno. A ono to zůstalo divadlem, tím, který na začátku bylo.
0: Kromě toho všeho, co už jste zmínila, jste s entuziasmem pečovali i o mladé kolegy, dávali jim příležitosti, aktivně je vyhledávali, což trošku souviselo i s tím, že vy jste v této době učila na umělecké škole. Myslím si, že jste náročná sama k sobě. Byla jste náročná i jako pedagoška?
1: Asi ano. když jsem se po letech viděla a vídám se svými žáky, nedávno jsem právě seděla po představení s jednou kolegyní Milou, tak ona říkala, já jsem se vás bála, já jsem chodila brečet na záchod. A já jsem říkala, správně. Musí mít člověk autoritu. Nebyla jsem asi nějak přísná, že to bylo k pláči, ale ona byla taková citlivá holčička. Ale už když jsme začali dělat divadlo na Filovačce a pracovat na tom, tak to se nedalo učit, protože učení je věčná příprava, dlouhý čas strávíte s těmi dětmi a já jsem věděla, že musím to přestat dělat, protože mě zavázalo to divadlo časově a nezvládla bych to, protože když chcete učit, tak musíte aktivně to divadlo dělat. Předávat jim to, co se teď v divadle děje a jak se divadlo teď hraje. A když to přestanete dělat, tak oni vidějí tu disproporci, že už vlastně jste trošku jinde, na jiném břehu a třeba stárnete. A tak já jsem chtěla to divadlo ještě aktivně dělat, takže jsem se s tím Tomášem vrhla na tu Fidlovačku. Potom, když jsem to divadlo vedla, tak jsem velice často chodila na Damu a oslovovala jsem mladý lidi, protože pár kolegů mi ubylo v divadle, tak jsem je doplňovala právě mládím a někteří z nich jsou velmi slavní herci dneska.
0: Řekněte mi, vy určitě zpovzdálí nadále sledujete atmosféru v uměleckém školství. Jak na vás působí?
1: No, řeknu teď něco kacířského. Myslím, že těch škol je moc. A já nevím přesně to číslo, ale vychází každý rok mnoho herců, kteří se tím chtějí živit. A ono je málo míst v divadlech. Vždycky musí někdo odejít, aby někdo mohl přijít. Takže si myslím, že je moc kumštýřů. A je mi to líto, protože ty lidi mají těžký život.
0: No ale jak mají odolat tomu vábení, když od herců vašeho typu
1: je
0: a formátu
1: těžký.
0: Slyší, že divadlo je zázrak?
1: No je to těžké. Já nezávidím jim to. Nezávidím jim to, protože musí se živit nějak, takže často vstupují třeba do projektu, který je živý, rozumím tomu, a zatím nedělají to, co by chtěli opravdu dělat. Ale vždycky jsem všem svým žákům říkala, musíte startovat v divadle. Divadlo je ta trampolína, na které se musíte naučit skákat a pak můžete skákat do nebes. I Tereska Kostková, která byla moužačkou, tak šla do Chebu. Prostě vím, že to nemohla být Praha hned, protože v Praze je opravdu těch míst málo, ale všichni se vyučili někde v divadlech a to je bezvadný.
0: Měla jste vy někdy, paní Balcerová, pocit, že je toho divadla a herectví vůbec na vás už příliš, že cítíte velké vyčerpání, zklamání, rezignaci a že třeba máte pocit, že se vaše herecká cesta uzavírá?
1: No víte, musíte se s tím pomaličku začít srovnávat, což já dělám, a dělat jen to, na co máte sílu.
0: Ale mně nepřipadá, že teď byste měla tyhle úvahy. Já jsem si říkala, že to možná mohlo nastat někdy v minulosti, kdy vás třeba s prominutím drtili různí úředníci na Fidlovačce a takže potom člověk propadne skepsy. Dnes mi připadáte v absolutním rozpuku.
1: Já se s tím musím naučit žít, že prostě sil ubývá, že každé zkoušení mně stojí víc sil než kdysi dávno, že jsem ještě před zkouškou byla cvičit, zaplavat si v bazénu a pak teprve do zkoušky. Ale jak vám ubývá sil, tak se s tím musíte srovnávat, aby vás to potom nezaskočilo. Tak já se s tím snažím pracovat. A říkám si třeba teď, když jsem zkoušela tu vámi zmíněnou mod, tak jsem si říkala, třeba je to moje poslední role, tak pro ní udělám maximum. A když nebude, no tak jsem udělala maximum a můžu ještě do něčeho promluvit, ale můžu si třeba snít o nějaké roli, ale už jich nebude mnoho. Protože já jsem zjistila, že začínám dostávat role, v kterých na konci umřu. Takže už je to taková konečná.
0: No ale v novém tisíciletí jste dostala spoustu krásných rolí, aktivních a atraktivních zralých žen.
1: Ano.
0: Co se vám na zralém věku líbí?
1: Já mám pocit v tom zralém věku uspokojení, vnitřního uspokojení. Myslím, že jsem prožila vedle svého muže a se svýma dětma, kterým jsem se snažila dát to, co jsem nejvíc mohla, ale nemluvím o penězích. My jsme je poslali do světa se naučit jazyk, aby se v tom světě zorientovali, protože vstoupili do nového světa. To my jsme vůbec netušili a nevěřili, že někdy můžeme vyrazit takhle do světa jako oni. Takže já jsem spokojená se svým životem moc. My jsme byli na nádherných místech, všecko, co se dalo, jsme s mým mužem procestovali. Byli jsme spolu rádi, protože jsme byli občas i od sebe, on byl filmař a byl dlouho třeba na exteriérech a já jsem vedla domácnost, pak mi zase on moc pomáhal, když já jsem zkoušela a byl táta, máma, on doma, takže já jsem se svým životem spokojená a mohla bych říct, mám hotovo, já jsem prostě udělala v tom divadle, co jsem mohla, víc nemusím, ale nechci to ještě zavírat, tu knihu, takže pořád ještě tam nějaký list zůstává. A když říkám list, tak já jsem velký čtenář.
0: Máte skvělou genetickou výbavu, také musíme říct. Maminka tady byla do 98.
1: Ano, to je pravda. A říkala pořád, už to neslavme každý rok. Nech to až na tu stovku. Hmm. Tak to nám nevyšlo. Ale musím říct, že když jsme se s ní loučili, tak to byl tak úžasný obřad, že se lidi smáli. My jsme s mojí sestrou zjistili, že máma se dožila takového věku, že všichni její přátelé, kteří o ní mohli mluvit, už nebyli, nebo bylo jich hrozně málo, kdo by o ní mohli mluvit, tak jsme si stoupili s mojí sestrou, mluvili jsme o mámě a k mámě a před náma seděli vnoučata a prostě úplně interaktivně odpovídali. Já jsem říkala, babička byla taková a měla vozíček a můj malej vnuk říkal, já si to pamatuju, já jsem s tím vozíčkem jezdil. No a to bylo tak dojemný, krásný, že lidi úplně se smáli a máma tam taky s náma byla, protože tam něco jako zpívala, nebo byla tam její oblíbená píseň z Mamzelny tuš, kterou hrála, krásný rozloučení.
0: Tak si tu oblíbenou píseň zahrajeme.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Paní Eliško Balcerová, když jste dítko z prostředí, kde vládlo velké ženské souznění, toužila jste hodně po holčičce?
3: V mým rodě byly silné ženy ve všech věkových kategoriích. Babička, moje máma, z druhé strany babička. Myslím, že i moje tchyně potom byly úžasné ženy. Já jsem měla takové vzory a ten mužský element hrozně chyběl v mé rodině. Tak abych byla úplně upřímná, abych i vyhověla mému muži, který si moc přál syna, tak jsem se těšila, že se narodil nám chlapec. A po nějaké době, když jsme čekali druhé dítě, tak samozřejmě by si člověk přál páreček. A já jsem říkala, třeba to bude chlapeček, a ten můj syn říkal, ne, já nechci chlapečka, on by mi bral autíčka, on by mě bral hračky. Tak jsem říkala, tak třeba ti to vyjde a bude si hrát s panenkama. A když se narodila Adélka, tak jsme byli moc šťastní samozřejmě, že máme holčičku.
2: Z Jana je dnes farmaceut, ano? Z Adély, dramaturgině, překladatelka. Ano? V čem jsou vám vaše děti ve své dospělé podobě velkou inspirací a možná i učiteli?
3: Především musím dát před závorku, že jim děkuju za to, oni se o nás úžasně starají. Já vždycky říkám mému muži, my jsme se o ně taky takhle starali, viď? Protože oni nám to vrací, ale Mírou Vrchovatou. Není den, aby nezavolali, já už si dělám srandu a říkám, ano, jsme živí, probudili jsme se. A Adélka nás kontroluje, syn nás kontroluje, jestli jsme v pořádku. Protože oba jsme měli takové trošku zdravotní zaváhání, ale dostali jsme se z toho. Takže o nás pečují. No a teď, čím jsou starší, tak vidím, že nesou stopy nás dvou. To je zvláštní, že vidím třeba stejné vlastnosti a když je objevím, tak v tom dítěti a vůči mně ty chyby na sebe narážejí. Si říkám, já jsem taky takováhle byla. Takhle třeba urputná nebo tohle. A vždycky, když to vidím, říkám, tak co se divíš? Je to tam. Ale jinak jsou báječné děti a krásně vychovávají zase svý děti. A ty malí nás mají moc rádi a nezapomenou nás obejmout. Když přijdou, to je tak krásně, že se nám tak zavěsí na pas a ta sounáležitost najednou je krásná. No. Takže máme je všechny čtyři moc ráda. Máme je po roce, po sobě 13, 12, 11, 10.
2: Zároveň jim dáváte velký lidský vzor. Já na vás obrovsky obdivuju vaši odvahu. A takovou zdravou bojovnost, připadáte mi opravdu někdy jako ta lvice Elza, zásadová a hrdá a statečná, tak jste třeba dokázala nevstoupit do KSČ a později po letech třeba zaslat otevřený dopis prezidentu republiky s pobídkou, aby nekazil společenské ovzduší, aby nekritizoval lidi, o kterých nic neví, míněno herce, umělce, a raději se choval slušně. Prostě se nebojíte formulovat svůj postoj. Paní Balcerová, co vás kdy stálo nejvíc odvahy?
3: No, to musím zalovit v paměti, protože byla taková chvíle, kdy mě za dveře bytu přistálo 13 dílů jistého seriálu. Nebudu ho jmenovat, protože do dneška žijou kolegové, kteří v něm hráli. A já jsem se dověděla, že ten seriál je děsivý a nechtěla jsem v něm hrát. Řekla jsem, že v tom hrát nebudu, když mi zavolala produkce.
2: A v kterém jsme období?
3: Jsme v období 78, 9, nějak tak. A zavolal si mě šéf v televizi, ideolog, a řekl, že se mnou chce mluvit. Mladý člověk má úžasnou odvahu. Můj muž byl tehdy na nějakém exteriéru, já jsem byla sama. Vím, že jsem prostě statečně tam šla do toho oddělení, toho ideologického hnízda. No a já jsem si tam sedla a on říkal, oni tykali všem, tak ty si odmítla hrát tady v tom seriálu, jsem slyšel. Já jsem říkala, ano, já nechci do toho vstoupit. A on říká, jsi si vědoma, že supervizi dělá soudruh Bilak na tom seriálu. Já jsem říkala, to nevím, jak bych mohla vědět. No zkrátka dobře, vyměnili jsme si několik z jeho strany ostrých vět a já jsem úplně v klidu odpovídala, že zkrátka nechci do této práce vstoupit. A on říkal, a ty jsi to četla? Pam, ne, já jsem to nečetla, jenom jsem slyšela téma toho seriálu a nechci do toho vstupovat. A vím, že jsem už vstala a on řekl, je to tvoje poslední slovo. A já jsem řekla, je. A šla jsem pryč. A považovala jsem to za velké vítězství. Pak jsem asi 2 roky netočila a režiséři mi říkali, proč tam máš stopku v té televizi. Vím, že Jirka Adamec mi říkal, já jsem tě chtěl do něčeho obsadit a oni řekli, nebude to ta druhá herečka, co máš druhou v pořadí. Takže já jsem tehdy se považovala za hrdinu, že jsem to udělala. No a pak už zase to bylo v pořádku, ale možná to bylo jenom laskavostí, že on to nějak nehrotil, ten pan ideolog. Takže to jsem byla hrdinka. Přijel můj muž a říkal, Honzo, já jsem asi udělala něco strašného. Já jsem tam prostě šla a řekla jsem, že to dělat nebudu. A on říkal, to seš statečná.
2: To je hezké. No? I za to vás obdivujeme, máme rádi.
3: Takže to byl můj takový majstrštyk.
2: Vy občas pronesete věty v tom duchu, že si pořád myslíte, že divadlo může lidi vychovat k lepšímu. Máte proto nějaké důkazy?
3: No, každý večer, kdy hraju, protože divadlo je zázrak. Já chodím do divadla dřív, stoupnu si před prázdný hlediště a říkám si, kdo dneska si přijde, kdo tady bude, tak si to zkouším představit a vidím potom to plné hlediště. A já si myslím, že divadlo neustále a teď čím dál víc v této době, v které žijeme, klade otázky a my se na ně snažíme odpovědět. A nebo třeba jenom nabídnout odpověď nebo možnosti.
2: A nebo nabídnout hezkou myšlenku.
3: Třeba.
2: Což mě přivedlo k vaší mod. Pojďte to říct o tom Konfuciovi, to je geniální.
3: Aha, to my s Danečkem hrajeme hrozně rádi, to místo o Konfuciovi. Tam se vždycky odbouráme, protože to místo je moc hezky napsaný autorem, panem Higginsem. Tam já říkám, dávám takový ponaučení, nebo vedu tím životem toho mladého muže, který hraje Daniel Krejčík, tak říkám tomu Haroldovi, Konfucius říkal, nestačí zvolit si správnou cestu. Důležité je, aby byla taky příjemná.
2: A Daneček říká, to, že říkal Konfucius?
3: Já říkám, no, myslím, že by mohl, protože byl moudrý. A moudří bývají i vtipní.
2: A moudrá a vtipná je i paní Eliška Balcrová. Moc děkuji za dnešní návštěvu, mějte se pěkně.
3: Já děkuji za rozhovor, děkuji.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.

0: Tak to bylo další premiérové vydání pořadu Stříbrný vítr. Na něm i tentokrát spolupracovala Lenka Čurdová. No a ještě jedno důležité jméno, Ondřej Soukup. Ten se na vás těší hned po zprávách.
1: Český rozhlas uvádí Tobogán.
2: Leoš Mareš už dosáhl snad všech svých cílů. Jeden mu ale zatím chybí. Oslavit kulatiny v přímém přenosu toboganu. Tenhle sen se mu vyplní už v sobotu. K tomuhle setkání zahraje a zaspívá jeden z nejúspěšnějších slovenských zpěváků současnosti Adam Ďurica.
3: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
1: Na Dvojce a na Pohodě.
4: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Část političek kvůli osobním útokům omezuje svou politickou aktivitu. Na Masarykův okruh v Brně vozí cestující posílené linky autobusů. Bude jasno až polojasno během dne, přechodně zataženo a hlavně v Čechách přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty do 630 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. Skoro pětina českých poslankyň omezuje svou politickou aktivitu kvůli osobním útokům. Vyplývá to z výzkumu nevládní organizace Fórum 50% a pražské kanceláře nadace Friedricha Eberta, který se zaměřil na násilí vůči političkám. Od loňského listopadu do letošního března odpovídalo 41 ze 67 poslankyň.
5: Poslankyně se s násilím setkávají i přímo v poslanecké sněmovně. Podle šéfky organizace Fórum 50% Markéty Kosmotlové to může ženy odradit už od kandidatury.
6: Jsme viděli, že i Zuzana Čaputová, jeden z těch důvodů, proč už znova nekandidovala, byly právě výhrušky.
5: Nevhodné chování směrem k ženám potvrzuje i místopředsedkyně sněmovny Barbora Urbanová ze STAN.
7: Vím, že i političky z vládních stran současných se kolikrát někde necítí dobře.
5: Šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD vyzval poslankyně, aby mu případné nevhodné chování hlásili. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
4: Vysoké teploty lákají lidi k vodě. Záchranáři proto preventivně varují před rizikovým chováním. V Česku se totiž každoročně utopí zhruba 200 lidí. Často proto, že přecenili své síly i plavecké schopnosti, je důležité také sledovat své okolí a zejména děti by měly být neustále pod dohledem dospělých. Organizátoři závodů MotoGP v Brně vyzývají návštěvníky, aby na Masarykův okruh mířili hromadnou dopravou a ne svými auty. Dopravní podnik města Brna kvůli tomu posílil provoz. V terénu je mimořádně navíc 60 řidičů i autobusů a taky tramvaje. Upřesňuje dopravní ředitel podniku Jan Seitl.
8: Budou v provozu dvě mimořádné tramvajové linky P6 a P8 plus návazná autobusová linka C. Potom doplňková linka Z, jakože Bětín, tak ta bude jezdit kolem Masarykova okruhu, takže to je taková ta doprava do kempu, do těch menších parkovišť.
4: V případě špatného počasí nebo otevření záchytného parkoviště na staré dálnici dopravní podnik zajistí i posilovou linku P. Dnes je to 30 let od chvíle, kdy se roztočila turbína přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně v Jeseníkách. Funguje jako obří akumulátor energie a klíčový prvek pro stabilitu tuzemské soustavy. Jak upřesňuje mluvčí společnosti ČES Vladislav Sobol, za tu dobu vyrobila skoro 13 terawatt hodin energie.
9: Kdybychom tuto energii proměnili na pohyb, tak průměrný automobil by s ní urazil více než 75 miliard kilometrů a obkroužil by země kouli více než 1,8 milionkrát.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
4: Bude jasno až polojasno během dne, přechodně zataženo a postupně místy, hlavně v Čechách, se vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty 31 až 630 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 27.
1: Doprava.
4: D8 směrem na Prahu je teď neprůjezdná kvůli nehodě dvou osobních aut v tunelu Panenská. Lze ještě sjet na Petrovice a objet to přes Nakléřov. Na 308. kilometru D1 směrem na Prahu jsou silničáři a před omezením kolona už asi na 20 minut. V opačném směru D1 se zdržíte asi 10 minut před omezením v Brně na 196. kilometru u D2. To byly zprávy. Hezké sobotní dopoledne.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
10: Haló, Soukup? Haló?
3: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
10: Tady je Ondřej Soukup, já vás opět zdravím. Pamatujete si americkou skupinu ZZ Top? To je partička, kterou založili v Hustonu v Texasu v roce 1969 a existovala 51 let, neskutečných 51 let a tvořili ji zpěvák a kytarista Billy Gibbons, bubeník Frank Bird a baskytarista a zpěvák Dusty Hill. A vlastně až do Hillovy smrti v roce 2021 fungovali a hráli naplno. A ZZ Top, oni si vybudovali totiž takový charakteristický zvuk, který byl založený na Gibbonsově bluesovém stylu hraní na kytaru. A jsou hlavně známí samozřejmě svým ikonickým vzhledem, což byl Gibbons a Hill, kteří nosili sluneční brýle, klobouky a takový šíleně dlouhý fousy. No a písnička She's Just Killing Me, teda v překladu Ona mě jednoduše zabíjí. To je fakt drsná bluesrocková skladba z roku 1996 a ta písnička byla použita ve filmu From Dusk Till Dawn, čili Od soumraku do úsvitu. To byl film Roberta Rodrigueze a Quentina Tarantina. A faktem je, že spojení téhletý písně s tímhletím Tarantinovým a Rodriguezovým filmem, tak i ta písnička díky tomu dostala zvláštní atmosféru. Prostě tenhle špinavý texaský blues rock, barový groove, noční nebezpečí, erotika a taková lehce upírská nálada, tak to všecko naprosto dokonale sedělo k tomu filmu, který začíná jako takový kriminální, lehký road movie a potom se zlomí do krvavého hororu. A kritici o téhle písničce říkají, že to není žádný uhlazený rádiový hit, jako jejich slavné osmdesátkové singly. Je to prostě barovej zaprášený, mastnej, ZZ Top, míň pop, víc blues, víc kouře, víc benzínu a víc temnoty a noci. A on název písně She's Just Killing Me, až to teda doslova opravdu znamená ona mě prostě zabíjí, tak nejde vůbec o fyzické zabíjení. Ale jde o ženu, která muže nebo chlapa ničí svou přitažlivostí a svou posedlostí, svou vášní a svou nebezpečností. Poslechněte si kus překladu toho textu. Všechno na ní bylo přirozené, všechno na ní bylo skvělé, ale já mám slabost pro krásné dívky, i když mají modrou krev. Myslím, že ji vidím, myslím, že ji chci, myslím, že ji miluju, ale prostě ona mě ničí, ničí mě, myslím, že mě ničí. Její kastaněty jsou obrovské. Její rytmus na bongách je dokonalý. Když má půlnoční vystoupení, má k tomu ještě nějaké tajemství. Myslím, že ji vidím, myslím, že ji chci. Och, myslím, že ji miluju, ale ona mě zabíjí, zabíjí. Slečta satanika pandemia. Už to nemůže být hůře ani pomaleji. No vidíš, dostaneš conmigo a ještě bonus od albínského hrozdníše. To je krásný, co? Myslím, že jich vidím, myslím, že jich chci, myslím, že jich miluju. Prostě mě zabíjí, ale je to zážitek. Chce mě zabít, vysát mi krev.

No dobře, neumím je naimitovat. Takže to byly ZZ Top. A teď to bude Bad Case of Loving You, Doctor Doctor. Čili v překladu Špatný případ lásky, doktore, doktore. To je rock'n'rollová písnička, kterou napsal Moon Martin a taky ji nahrál jako první v roce 1978. Ale teprve Robert Palmer z ní udělal slavný hit o rok později. Já znám obě verze, od Moona i od Palmera, ale úplně chápu, proč ta Palmerova verze celosvětově bodovala. Protože ta Moonova je taková laskavá, měkká, je to teda pořád rock'n'roll, ale Palmer, který je známý svým citem občas sáhnout po písni někoho úplně jiného, což je ten nejjednodušší způsob, jak přijít k dobré písničce, žádný skládání, hrábnu prostě po cizí a mámy. Tak tady se mu to fakt hodně podařilo. On dal té písni mnohem tvrdší kytarovej riff a sám ji taky zpívá daleko drsněji než ten měkký šmůn. A co se týče úspěchu, skladba si vedla opravdu velmi dobře, ale hlavně mimo Británii. Ve Spojených státech se dostala na 14. místo Billboard Hot 100, v Kanadě dokonce na první místo, ale v britském singlovém žebříčku dosáhla jenom 61. místa. Tak mi napadlo, že občas platí, že doma není nikdo prorokem. No. A na Grammy byla Palmerova nahrávka nominována v kategorii mužského rockového vokálního výkonu, ale nic nedostala. Nicméně zaplať pánbu za tu nominaci. Textově jde o klasickou rockovou baladu. Zamilovanost je popsaná jako hodně špatný případ, skoro jako nemoc nebo posedlost, kterou nelze dostat pod kontrolu. Proto ten dodatek Doctor Doctor je i v názvu a pěvec je doslova láskou postižený a volá o lékařskou pomoc. A ještě něco. Pro Palmerovu kariéru je ta skladba strašně důležitá i historicky. Ona ho totiž ukázala jako interpreta, který umí dát dohromady víc stylů. Rock, soul, new wave a cit pro silný popový refrén. Je to takový jeden z mostů mezi 70-kovým obdobím a obrovským komerčním úspěchem v 80. letech. A kus textu, abyste nebyli ochuzeni. Horká letní noc padla jako síť, ještě musím najít svou holčičku, potřebuju, abys mi uklidnila mysl a proměnila mé smutné srdce v radostné. Doktore, doktore, řekni mi to, mám vážný případ lásky k tobě, žádná pilulka mou nemoc nevyléčí, mám vážný případ lásky k tobě, hezká tvář ještě neznamená hezké srdce, to jsem se naučil, kámo, už na začátku. Myslíš si, že jsem roztomilý, trochu plachý? Mami, já nejsem ten typ kluka. Doktore, doktore, řekni mi tu novinu. Mám vážný případ lásky k tobě. Žádná pilulka mou nemoc nevyléčí. A tak dál. Poslouchejte.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Ave Maria Payen a Hélène Ségara, francouzská zpěvačka. Notre Dame de Paris, to je francouzský muzikál, který vznikl podle románu Viktora Huga Chrám Matky Boží v Paříži roku 1831. Abych řekl, on to totiž není doslovný muzikál, ale je to spíš písničkál, taková hudebně divadelní freska s mluvenými dialogy, který má ovšem velmi silnou výtvarnou stránku a propojily se v něm fakt fantastický pěvecký výkony, třeba Garu, pane bože, ten byl neskutečný, ten vlastně vyrost na tomhleto muzikálu. A potom skvělá taneční čísla, akrobacie a samozřejmě dialogy. A pro mě to byl vždycky takový nemuzikálový muzikál s opravdu velmi charakteristickýma písněma, které jsou velmi specificky a úsporně aranžované. Oni v něm používají hlavně kytary, perkuse, občas syntezátory, ty jsou hlavně na plochy a samozřejmě hodně bicích a tympány tam jsou. A pro úplnost, autory muzikálu jsou Luc Plamondon, ten napsal libreto a texty, a Ricardo Cocciante, ten napsal hudbu. Já jsem z něj už hrál jeho největší hit Bell a další dvě písně, všechno to je v mém playlistu Halo Soukup ve Spotify a já dneska zahraju další krásnou píseň Ave Maria Payen, česky je přibližný překlad Pohanská Ave Maria. A zpívají v muzikálu postava Esmeraldy, kterou v původní verzi zpívala Hélène Ségara. A já musím říct, že je to jedna opravdu z nejjemnějších a nejdojemnějších písní. Esmeralda, která je v očích okolí cizinka, bohémka, pohanka, se modlí k paně Marii. A ten název Payen znamená pohanský, není to tedy tradiční liturgická Ave Maria, ale je to modlitba člověka stojícího mimo oficiální náboženský svět. A v tom je její síla. Esmeralda se totiž nehlásí k instituci, ale k lidské prosbě, k ochraně kněze a k naději. A v Igově románu se o Esmeraldě píše jako o Romce, francouzsky často označované slovem bohemien nebo egyptien, i když teda ono to bylo nakonec jinak, protože ona byla unesené francouzské dítě, které vychovali cikáni. Ovšem v muzikálu Notre Dame de Paris se většinou zdůrazňuje hlavně její obraz bohémky, vyhnankyně, cizinky a symbolu menšiny a ne tolik, jako je to v románu, ten detail o jejím původu. A Francouzi samozřejmě do toho zasadili trochu politiky, jak je u nich zvykem. No a hudebně je ta píseň postavená jako lyrická balada. Cocciante tu nepíše žádnou velkou bombastickou árii, ale je to opravdu intimní modlitba a mně se ta jeho práce strašně líbí. Melodie téhle písně dává Hélène Ségara skvělej prostor pro její takovej křehkej a lehce zastřený hlas. A tahle dívka s tímhle hlasem, která byla teda původně vyhozená od konkurzu, ale po roce znova oslovena, pak dobyla postavou Esmeraldy celou Francii. Poslouchejte.

Nádherný, co? Muzikál Notre Dame de Paris a Helen Segara. Pamatujete se na Milli Vanilli? To bylo německo-francouzské duo, které tvořili Feb Morvan a Rob Pilatus. Koncem 80. let je vytvořil, doslova opravdu vymyslel a vytvořil producentský řezník Frank Farian, stejný muž, který stál za Bonnie M. Duo mělo image takových krásných tam.

Ten to teda nakonec vyřešil tak, že svolal tiskovou konferenci a tam všecko novinářům řekl, jak to je. Že ti dva jsou jen tančící kašpaři a celé je to podvod na lidi. Teda já musím říct, že je to absurdní, protože on vlastně udal sám sebe, protože to byl jeho projekt, on stál za vším, on to všecko vymyslel, vyprodukoval, platil a hlavně to teda, musím říct, hodně kasíroval. A nakonec ovšem to odnesli ti dva kluci, odebrali jim Grammy a Milli Vanilli prakticky skončili, i když se snažili chvilku nějak zpívat, ale to už neprošlo. Rob Pilatus později bojoval se závislostmi a zemřel v roce 1998 ve věku 32 let. A Feb Morvan se k hudbě později vrátil a skutečně zpíval. A já musím říct, že já jsem ho viděl, já jsem se na něj svalně díval a on nespíval vůbec tak špatně. Nechápu, proč to ten Ferian takhle udělal, prostě proč je tam nenechal občas něco zaspívat a mohl to úplně jinak prodat, nevím. Prostě těžko říct, nebyl jsem u toho. A písnička Girl, You Know It's True je jedna z jejich nejslavnějších. Původně ji nahrála americká skupina Numarx, ale Frank Ferian ji přepracoval do evropsky uhlazenější takový taneční popový podoby. A verze Milli Vanilli se stala opravdu celosvětovým hitem, měla chytlavý refrén, byly tam rapový pasáže a měla hlavně hodně dobrou produkci. A já ji teď pustím a dobře poslouchejte hlavně rapové pasáže. Hned po písničce řeknu proč. Jo, a text nemá cenu řešit. Prostě kluk obdivuje děvče a celou dobu ji to říká.

To byly legendární Milli Vanilli a já teď na ně navážu ovšem trochu s úvodem. Já jsem v roce 1986 dostal nabídku dopsat písně do filmu Bonnie a Clyde. Už bylo jasné, že ve filmu se použijí dvě písně od Frankie Goes to Hollywood, Relax a Power of Love, a já měl dopsat dalších několik písní, přičemž dvě měly hrát v prvním plánu. To znamená, že scény byly postavené jen na hudbě, nebyly slyšet dialogy, ruchy, nic, jen hudba, de facto jako je videoklip. Já když si na to zpětně vzpomenu, tak to vlastně byla totální sebevražedná akce. Měl jsem za 2 měsíce napsat a nahrát písně, které měly stát vedle 2 světových hitů. Já vím, že jen písnička Relax vznikala 3/4 roku a její producent Trevor Horn píše, že vyprodukovat jí stálo zhruba 480 tisíc liber, což je asi 15 milionů korun. A já tehdy dostal 8 frekvencí po 4 hodinách ve studiu Suprafonu v Hrnčířích a za celou hudbu byl můj honorář od Barandova 12 000 korun. Ale musím říct, že mě strašně pomohla a vlastně zachránila jedna věc. Můj kamarád Borek Severa, tehdy žijící v emigraci v západním Německu, mě poslal 3 nativní americké zpěváky, kteří v Německu žili. Dianu Green, Sylvie Brown a Charles Shaw. Všichni byli skvělí a svým zpěvem, musím říct, že ty snímky strašně moc pozvedly. A Charles Shaw, černý jak bota, fantastický zpěvák, rapper, tanečník, tak to je ten, který o 2 roky později začal zpívat na snímcích Milli Vanilli jako jeden ze 3 zpěváků. A právě v předchozí písni všechny rapové pasáže jsou od něj. A já teď pustím písničku z Bonu a Clyde I Leave It Up To You, kde taky neskutečně rapuje a s ním zpívá Sylvia Brown. Ta zpívá refrény a on rapuje přes verze. A když jsem mluvil o honorářích, tak Charles Shaw dostal od Barandova tehdy 3 000 korun, koupil si za to klobouk a mazal naspátek do západního Německa. A prosím vás, ještě jedna strašně důležitá věc. Základ tohoto textu napsal můj velký vzor, obzvláště samozřejmě v anglické výslovnosti, a rozhlasová legenda pan Miloš Skalka. To nemůžete nevědět. Takže I leave it up to you, nechám to na tobě.

0: Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na dvojce.
2: Ano, tady je Ondřej Soukup a jeho pořad Haló Soukup se rýmuje, co? Kolej Yesterday, to je jedna ze zásadních písní Michala Prokopa a zároveň titulní skladba stejnojmenného alba skupiny Framus Five, vydaného v roce 1984 u Pantonu. Hudbu k ní napsal Petr Skoumal a text Pavel Šrut. A já jsem si někde přečetl, že Šrut nikdy na žádný koleji nebydlel, ale přesto se mu podařilo napsat text, který působí jako dokonalá autentická vzpomínka bývalého vysokoškoláka. On vlastně v textu nepopisuje konkrétní kolej, ale stav duše. Mládí, které bylo krásné, občas trapné, někdy hlasité a někdy smutné a tak dál. A do toho musím říct opravdu fenomenální zpěv Michala Prokopa. Já si pamatuju na jeho koncert na studentské koleji, to je náhoda, v Praze ve Slavíkově ulici, ale to museli být, já nevím, buď pozdní 60. nebo raný 70. léta. Vůbec nevím, co tehdy zpíval, ale mám ho s Framus Five na pódiu v hlavě vyfotografovanýho a nejde to vymazat. Je o 5 let starší než já. To je docela zajímavý. My totiž vedle sebe sedíme v dozorčí radě OSA a skoro vůbec se nebavíme. Je to takový zvláštní, přitom vlastně no, bych se s ním strašně rád povídal. Nevím, nerozumím tomu, ale tak to je prostě. V letošním roce zvítězil Michal Prokop v hudebních cenách Anděl jako solový interpret a druhou sošku Anděla dostal za album Ostraka. Faktem je, že jako zpěvák, prosím vás, on je skoro 80letý, tak on tam neměl konkurenci. Já jsem si všechny nominovaný poslechl a opravdu ten Michal prostě, o tom vůbec nemá cenu mluvit, tam mu nikdo nesahal ani po paty. A ještě k písni. Velmi vkusně v ní Petr Skoumal cituje fragment z písně Beatles Yesterday. Tak tady je Kolej Yesterday.

No jo, to byl Michal Prokop a jeho píseň Kolej Yesterday. A teď to bude skupina s takovým záhadným názvem Moloko. To je britsko-irská elektronická dvojice. Zpěvačka Roisin Murphy a producent a taky současně muzikant Mark Bryden. A oni vznikli v Sheffieldu v roce 1994 a hráli spolu zhruba do roku 2004. Jejich hudba se pohybovala někde mezi trip-hopem, elektronikou, housem, diskem, tanečním popem, funkem a art-popem. Račte si vybrat. Moloko údajně vznikly tak, že Roisin Murphy potkala Marka Brydena na nějakém večírku v Sheffieldu a oslovila ho větou: Do you like my tight sweater? See how it fits my body. No a první část této věty se potom stala názvem jejich debutového alba Do you like my tight sweater, což znamená máš rád můj asi úzký svetr, a to album bylo z roku 1995. Moloko, jejíž jméno odkazuje na Moloko z románu Mechanický pomeranč od Antonyho Bargize, dokázali spojit klubovou scénu, zdejme tomu s pop artem, a tahle skladba, která se jmenuje The Time Is Now, je toho důkazem. A v Británii se dostala na druhé místo singles chart a v žebříčku zůstala potom 13 týdnů. A pro Moloko to byl jejich nejvýše umístěný single ve Spojeném království. The Time Is Now je na první poslech vlastně taneční skladba, ale ona není postavená jen na beatu. Má opravdu takovej silný akustický flamengový kytarový riff, jsou v ní smyčce a zpěv, který zní zároveň chladně a možná i naléhavě. A Mark Bryden o ní mluví jako o pokusu udělat skladbu se strukturou tanečního tracku, ale zachovat ji víc akustickou a nepřetížit ji hlavně tvrdýma bubnama. A text The Time Is Now popisuje jako píseň o okamžiku, kdy už není možné čekat. Je to výzva. Teď je čas jednat, milovat, změnit něco, vstoupit do života naplno. Není to žádný příběhový text, je to spíš nálada a mantra. Já ho kus přečtu. Jsi můj poslední nádech, jsi pro mě nádech čerstvého vzduchu. Ahoj, jsem prázdná. Tak řekni mi, že ti na mě záleží. Ty jsi první a poslední věc mé mysli. Ve tvých pažích cítím sluneční svit. Ve slibu denní sen má ještě přijít. Čas je na nás. Och, ale noci ještě mladá, květiny rozkvétají v zimním čase, ve tvých pažích cítím sluneční svit, a tak dále, a tak dále, a na konci zpívá. Byla jsem tak prázdná, tak dlouho, čas nadešel, jemná noc odešla a ten čas skončil, a nechejme tento moment trvat, a noci ještě tak mladá, čas nadešel, nechejme tento moment trvat. Takže The Time Is Now, teď je čas.

0: Takhle zvláštně to končí, co?
1: To bylo Moloko. A teď to bude Crying in the Chapel, což znamená pláč v kapli. A to je písnička, která byla napsána už v roce 1953. Napsali ji Artie Glean a jako první ji naspíval jeho syn Darrell, který byl tehdy ještě středoškolák. A podle pozdějších vzpomínek rodiny dostal Artie Glean nápad po těžké operaci zad. Když se zotavil, tak se šel modlit do baptistické kaple ve Fort Worth někde v Texasu a právě tam měl silný osobní a duchovní zážitek a ten se stal základem textu i melodie. Zajímavý je, že už v roce 1953 se z písně stal naprosto mimořádný fenomén. Téměř současně vyšly různé verze od několika interpretů. Vedle Darrella Gleena uspěly nahrávky June Valley, The Orioles a Rexe Allena, já nevím kolika ještě dalších. A v amerických hitparádách tak najednou kolovalo několik verzí téže skladby, což teda fakt nebylo dost obvyklý. Ovšem nejslavnější se nakonec stala verze Elvise Presleyho. On ji natočil v říjnu v roce 1960 při přípravách gospelového alba His Hand Is Mine, ale nahrávka tehdy zůstala odložena a byla vydána až o 5 let později v roce 1965. A existují dvě verze, proč k tomu došlo. První říká, že Elvisův manažer, plukovník Parker, což teda byla obecně velmi kontroverzní osobnost, požadoval od autorů polovinu autorských honorářů a dlouho se s nimi o ně přel. Ostatně to byl teda jeho zvyk, takhle strašně dlouho trápil Dolly Parton, autorku písně I Will Always Love You, který slíbil, že to naspívá Elvis, ale musí jim dát polovinu svých autorských honorářů. Ta chudák probrečela celou noc a nakonec ho poslala k čertu a nepodvolila a Elvis taky tu písničku nikdy nenaspíval. No a druhá verze, proč to vyšlo takhle pozdě, což udává oficiální Elvisovský zdroj, tak ten říká, že hlavní důvod byl jiný. Elvis si sám myslel, že nahrávku mohl zaspívat lépe a proto ji nechal stranou. Takže račte si důvod vybrat. A hudebně je ta píseň na pomezí gospelu, country a trochu popu. Je velmi jednoduchá, má velmi emotivní melodii a duchovní text o vnitřní pokoře, o víře a o vnitřním pohnutí. Za to mohla samozřejmě vylečená záda autora, jak jsem říkal na začátku. A ten napsal k hudbě tento text. Viděl jsi mě plakat v kapli, slzy, které jsem ronil, byly slzami radosti. Znám poselství radosti, teď jsem šťastný s Bohem. Jen prostá a obyčejná kaple, kam se chodí modlit prostí lidé. Modlím se k Bohu za to, že budu silnější s každým dnem, který prožiju a tak dále. A já se s váma loučím touhletou písní a nezapomeňte se pomodlit, jestli máte porouchaná záda. Váš Ondřej Soukup. You

0: Tak to bylo premiérové vydání pravidelného hudebního pořadu Ondřeje Soukupa. No a já teď připomínám, že po 11. budeme slavit, a to 50. Leoše Mareše v Toboganu. Počkejte si na to.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
2: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
3: Jaké to je na vlastní oči vidět start mise Artemis? Co vše nám přináší výzkum vzdáleného vesmíru a co je největší chloubou Štefánikovy hvězdárny? O tom všem jsem si přímo na hvězdárně povídala s popularizátorem vesmíru a budoucím novinářem Ondřejem Hajklem.
2: Žárovky.
1: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
4: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Firmy budou od července muset hlásit nástupy všech zaměstnanců a jediná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké v Česku slaví 5 let trvání. Bude jasno až polojasno, během dne zataženo a hlavně v Čechách přehánky nebo bouřky i silné a nejvyšší teploty do 630 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se od července rozšíří a firmy budou muset evidovat také nástup všech nových zaměstnanců. Dosud se to týkalo jen cizinců. Inspekce práce to považuje za důležité vzhledem k větší transparentnosti pracovního trhu. Podle mluvčího Richarda Kolibače navíc zabrání možnému nelegálnímu zaměstnávání.
5: Z kontrolní praxe vyplývá, že se inspektoři opakovaně setkávali s účelovým tvrzením, že pracovník nastoupil do práce teprve v den zahájení kontroly a jeho přihlášení bude provedeno dodatečně. Následné prověřování podkladů a dostupných informací však často ukázalo, že dotyčný vykonával práci již delší dobu.
4: Bezletovou zónu nad Masarykovým okruhem v Brně v pátek narušil dron. Policisté pilota dohledali a přestupek oznámí úřadu civilního letectví. Akce dnes pokračuje kvalifikacemi. Doprava v okolí okruhu je oproti loňsku podle strážníků výrazně klidnější. Loňský ročník navštívilo zhruba 220 tisíc lidí. Jedinečná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké funguje v Česku už 5 let. Vznikla jako součást projektu Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu. Poskytla víc než 500 výpůjček a nabízí přes 110 zařízení. Hlavním cílem je umožnit klientům, aby si pomůcky vyzkoušeli ještě před jejich zakoupením, říká vedoucí půjčovny Andrea Hlaváčková.
6: Protože tady ty pomůcky jsou všechny drahé. Malá čtečka a velikosti flešky stojí 65 tisíc a telefon prostě jednoduchý s tlačítkama stojí 15 tisíc. Takže proto tady jsme, aby si lidi opravdu vyzkoušeli, jestli opravdu chtějí za tolikhle peněz tu pomůcku, jestli je to to, co jim vyhovuje.
4: Nevládní organizace Liga lesní moudrosti dnes v Krušných horách u Božího daru slavnostně otevírá rekonstruovanou klenovu boudu. Moderní areál vznikal z přírodních materiálů a stavbaři využívali ekologicky šetrné postupy. Zařízení má sloužit především spolkům zaměřeným na poznávání přírody, skautům nebo školám. A přímo u klenovy boudy je teď reportér Zdeněk Trnka.
7: Společné spaní pro celý oddíl, velká společenská místnost, jídelna, kolárna nebo lyžárna a také zázemí pro vedoucí. To vše obsahuje prakticky nový areál, který nahradil původní stavby na Jahodové louce v lokalitě Jahodina. Areál má být k dispozici mládežnickým organizacím, které své členy učí takzvané lesní moudrosti, šetrnému pobytu v přírodě anebo táboření. Slavnostní program otevírání boudy právě začíná, skončit by měl večer po 21. hodině. Z Krušných hor Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
4: Bude jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a postupně místy, hlavně v Čechách, se vyskytnou přehánky nebo bouřky a mohou být i silné. Nejvyšší teploty 31 až 630 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 27.
2: Doprava.
4: D8 směrem na Prahu byla neprůjezdná nějaký čas kvůli nehodě dvou osobních aut v tunelu Panenská. Už jsou pryč a kolony se daly do pohybu. A na příjezdu do Brna po dálnici D1 ve směru od Vyškova se srazila dodávka s vozem odtahové služby. Počítejte tam s kratší kolonou a omezeným průjezdem. Zprávy končí, po nich Aleš Cibulka a Tobogan.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Krásné dobré dopoledne, hezké dobré dopoledne vám všem, kdo právě posloucháte Český rozhlas Dvojka. Zdravíme vás všechny na příjmu pohody. V přímém přenosu začíná tak jako každou sobotu 630 let beze změny tobogán. Dámy a pánové, dneska žádné dlouhé úvody, protože čekáme vzácného hosta. Víte, tento mladý muž, tedy mladý, všimněte si, že mladý už říkám padesátníkům, když se mi to blíží, my kluci kolem padesátky si tak říkáme, mladý muž, který už dosáhl prakticky všeho na poli show businessu. Ovšem, my když jsme spolu mluvili, tak jsme přišli na to, že jeden trumf mu vlastně chybí, a to slavit kulatiny v toboganu. Což je prostě deviza, která v tom CVčku najednou jako ční. To je prostě vidět. Takže my jsme udělali výjimku, vy víte, že my děláme 80, 90, 95, velmi výjimečně, bereme i padesátníky a dneska je to ten případ. Dámy a pánové, pan Leoš Mareš. Krásné dobré dopoledne. Vítej v našem hudebním svatostánku. Studio číslo 1 tě vítá.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Je mi potěšením, děkuju za pozvání, moc si to vážím.
0: Dobrý den. Já tě zdravím i na vlnách Českého rozhlasu. Jaké to je, prosím tě? Já to beru, občas někdo má ten pocit, že ti, kdo dělají ve veřejnoprávním médiu, s těmi komerčními, že jako se nekamarádíme,
1: my
0: že
1: se
0: jsme ti sokové. Jaký to je? Já kdybych šel k vám na privát, na tu velkou stanici, kde pracuješ, tak mám trému, jakože to je místo, kde nejsem úplně doma, nemám to ošahaný. Jak se cítíš ty teď?
1: Já mám trému přirozenou, to je spíš odpovědnost, navíc tady je živé publikum, ale já bych vnímal i to imaginární, to neviditelné u přijímačů. A cítím se skvěle, protože miluju ten fenomén toho rádia. A miluju hlavně něco, komukoliv sdělovat. Takže to se tady děje. A myslím si, že to je něco jako třeba, kdyby si byl filmář, jo, a nabídli ti točit mimo svůj štáb někde jinde, tak by tě to bavilo asi taky. Nebo číšník třeba, že bys roznášel pivo někde jinde.
0: Vrchní prchní, to si přirovnal krásně.
1: A děkuji za to pozvání, jak jsi říkal, že vlastně to je výjimka, že tady padesátiny většinou lidi neslaví, já si toho moc vážím, já to chápu, ty jsi si mě pozval, abych tě vydržel. To je velmi rozumná úvaha.
0: A ne, ty vypadáš trvanlivej, to by je budem dělat. Hele, 95 teď děláme jak na běžícím pásu.
1: Abych se ti neskazil, to bylo se vtipný, že jsem teďka vnímal zprávy, které byly před tobogánem a tam pán hlásil, že dnes bude 36 stupňů, jo? Zase nejsme na Floridě, ne? Není to úplně normální, že 36 stupňů a já tady sedím v kožený bundě, takže tu jsem měl připravenou, tak už jsem to nechtěl měnit. Teď se mě tady ptal kolega, jestli mi není horko a já mu říkám, prosím tě, já jsem celý život vystupoval v kožichu, takže já mám zničenou termoregulaci, takže mě nějaká kožená bunda, to je pro mě letní oblečení.
0: Ne, já mít tohle na sobě, tak jsem spocený až někde, ale je
1: ale fakt, mě je skvěle, fakt, já, mě je normálně chladno.
0: No, ale to vy dáte zapravdu, starší lidé už se oblékají jinak, že? To už jsou jako, i když je venku hezky.
1: Tak to je tím možná.
0: Baloňáček neodloží, no jistě, hele, třeba až za ten rok přijdu taky v něčem teplejším. Hele, možná bychom měli popsat, protože ty jsi přišel, to já oceňuji ve veřejnoprávního média, tak jako oblečen velmi až jako retro stylově. Jak
1: je
0: se
1: to retrovka, retro.
0: A mně se to líbí, ty kalhoty, to je, vypadají jak po dědovi, ale
1: můžu
0: jsou takový
1: nabídnout,
0: jako...
1: Můžu nabídnout, sice v rádiu to není úplně ideální.
0: Ano, no. Prosím vás, pro vás, kdo jste u rozhlasových přijímačů, Leoš Mareš se svléká.
1: Můžeš pustit muziku z Modré Ústřice. No,
0: to jsem zrovna neviděl, ale...
1: Takhle, můžu nabídnout vlastně, takhle jsou ty kaloty, jestli jako...
0: Jo, to je úžasný, ale to jsou jako nový, ale retro. To je výborný, ty jsi neskutečně hubenej, to je až jako nechutný, a ty cvičíš, viď?
1: Já cvičím, ale jestli jsou retro ty kaloty, nevím, no, tak mě říkali, že to je právě současný.
0: No právě, ale jako, že se to vrací.
1: Jestli mi prodali jako za současnou cenu kaloty, které tam mají desítky let, to by mě mrzelo.
0: No jistě, to je po nějakém dědovi, ale jako sedí ti to k tomu sněhobílá košile.
1: Ano,
0: černá
1: kravata.
0: Kravata. Bílé boty.
1: Ty tenisky to trochu kazí, to, ne, ten, to... retro styl, jakože opravdu, že by si byl jako na... Takhle, pojď, proč se bavíme o oblečení v rozhlase?
0: No právě...
1: To je... Můžu vám, jestli chcete, milí posluchači, ukázat fotky z dovolené? Pozor, vás ale... můžeme si promítnout několik diapozitivů.
0: Ale tak zrovna tobě nebudu vyprávět, že v rádiu se dá ukázat cokoliv.
1: Je to pravda.
0: Rádio může všechno, jako proč nemůžeme popsat, co máš na sobě, můžeme cokoliv v rádiu.
1: Dobře.
0: A máš fotky z dovolený?
1: Ne. Teď já nemám, za poslední rok a půl jich mám úplně minimum.
0: Já ti položím hned v úvodu otázku. Já už jsem se tě dlouho chtěl na to zeptat. My jsme ji otajnili, že se známe opravdu my příští rok, a to už jsme přichystali takové, a proč udělat jedno vysílání, abych udělal takové miniturné, 30 let, kdy jsme se potkali v konkurzu na moderátory Snídaně s Novou.
1: Ano, bylo to v červnu 97, kdy jsme přišli do Vladislavovy ulice, do sídla tehdejší televize Nova, nebo tehdejšího sídla televize Nova, a červen 97, přesně na den 29 let, přátelé. Ano. A my dva jsme byli součástí castingu na Snídani s Novou. Jo? Tenkrát se poprvé měnily ty pozice. Tam byly ty takový ty nejslavnější, ty první moderátoři. Teď mi pomož.
0: Slávek Boura s Markétou Majerovou.
1: Basilides.
0: S Danou Morávkovou. A hledali nové moderátory.
1: A Lucie Výborná.
0: A Pavel Svoboda.
1: A Pavel Svoboda. A tyhle ty moderátoři najednou končili. Po třech letech. Od roku 94-97. A byl masivní konkurs, několik tisíc lidí se přihlásilo a v tom červnu 97 jsme my byli mezi uchazeči, Aleš a já. A přátelé, z toho celého pole několika set hlavého.
0: Hovoř, 2800 dívek a 760 kluků, já jsem si to zjistil.
1: Tak, ano. A my přátelé, my dva jsme to vyhráli. Jo? Je to tak. Bohužel moje první vysílání v prosinci 97 se tak moc líbilo Vladimíru Železnému, že už k druhému nedošlo.
0: Jeho normálně vyhodili. Jeho vyhodili
1: po jednom vlastně vysílání 12. prosince 97 a moje máma si to nahrávala na video a napsala na tu kazetu tenkrát poprvé Snídaně s Novou. To se tenkrát byla taková rubrika v časopisu Bravo, která teda pojednávala o něčem jiném, ale... A ta kazeta, já jsem ji potom našel a když jsem potom v roce 98 jaksi nenavázal, tak jsem na ten mámin popisek dopsal tenkrát poprvé a naposledy. Na rozdíl tady od mého kolegy, dámy a pánové, který samozřejmě pokračoval jako skutečně vybrán. Takže já jsem vyhrál s Alešem. Mohli jsme udělat i dvojici, že pojďme si říct...
0: No, tenkrát to ještě tak nefrčelo, no.
1: Ale přesas jenom, kdyby se to řeklo, jako zní, jo, hele. Leoš a Aleš. Alebo ještě obráceně, Aleš a Leoš.
0: Zní řekl to trošku... Řekl bych klasika, to je takový mazlivý.
1: Je to... Mně to přijde jak u vás doma, takže... Vlastně, a chtěl jsem říct, že...
0: Je to přijde jak překlad nějakýho porna z NDR, víš?
1: Je to tak. Takže vlastně poté, co mě vyhodili, tak vlastně v roce 98 najednou řekli, no a měli jsme konkurs na nové moderátory Snídaně s Novou a vyhrál, tada, semafor, Aleš Cibulka. Takže ty jsi vlastně byl jediným vítězem a já jsem ti chtěl pogratulovat.
0: Ale ne, já ti děkuji i po těch letech, ale zase jako...
1: Dobře, já navážu, jo?
0: Ano.
1: Zase jako... Kdyby mě tenkrát nevyhodili,
0: ano.
1: Bavíme se teda o prosinci 97, jo?
0: Tak by si pokračoval a byl by si chudáku tam, kde jsem dneska já.
1: No
0: a
1: ne, to
0: tam,
1: by bylo hezký, to, ale počkej. Já ti něco řeknu. No. Kdyby mě tenkrát nevyhodili po tom jednom vysílání, tak jsem v dubnu 98, tedy o 4 měsíce později, nemohl přijmout nabídku na moderování ranní show na Evropě 2. To jsou úplně fascinující vlastně konsekvence, protože samozřejmě tehdy jsem si myslel, že televize je víc než rádio. Mm-hmm. A kdyby mě vzali na tu Snídani znovu, to ty víš, tak si byl jako na Nově a nějaká rádiová show by mě možná nezajímala. Navíc Snídaně znovu se vysílá ráno, že jo?
0: No jistě.
1: Takže je v konkurenci s ranní show. Takže já bych vůbec nikdy nezačal vysílat ranní show v rádiu. Chápeš to?
0: To je pravda.
1: Ještě, že mě vyhodil Železný.
0: To je. Ale pozor, vy si teď možná říkáte, protože asi už tady není nikdo, kdo by si to pamatoval, no. Jako za co tě vyhodili? Vyhodili tě za to, co já jsem obdivoval, protože já jsem byl takový ten slušný Alešek, co tam moderoval, bylo to všechno pěkný, ty jména. Ale už zlobil, ale takovým způsobem ty si někam zalez, vyskočil si a měl si na hlavě blikací čertí rohy. A takový jako neřízená střela. A já jsem to obdivoval, já jsem říkal, takhle bych chtěl taky zlobit, ale to bych prostě nikdy... Ten Saturnin, který začal rozhazovat ty koblihy, to byl on. A potom, když ho vyhodili, tak jsem říkal, ale jako... Jsem si říkal, já tady zůstám, že ale chlapec není úplně špatný, tady někde z Beruna, třeba se někde chytne, no tak se chytil.
1: Já se to nepamatuju, proč mě vyhodili, ale nebudu ti kazit hezkou historku pravdou. Já co si pamatuju, tak jsem si den předtím byl v jednom obchodě koupit nový boty. Jo? A byly to tenkrát takový boty, já vlastně nevím, proč jsem si je koupil. Jo? Byly to jako pohory. Já tomu nerozumím, proč mě se prostě líbily. Byly to moje vysněné boty, stály tenkrát prostě neskutečný peníze, asi 5000 stály, což pro mě byly všechny peníze světa. A říkal jsem si, když jsi na nově, koupíš si ty boty.
0: No. Ne.
1: Takže jsem si koupil ty boty, to byly jaký pohory. A já si to pamatuju jako dneska, že jsme tam byli na té snídani znovu a moderoval jsem to. A jak ty boty jsem měl, tak já nevím proč, já se omlouvám tady veřejnoprávní tady instituci, ale prostě jsem dělal ten rozhovor s tím hostem a nějak prostě si pamatuju, že jsem si, jo, chtěl jsem je prostě ukázat.
0: To je v rádiu taky dobrý.
1: Ale
0: prostě
1: teďka,
0: já to zapomněl říct
1: v rádiu, jak jsem zblblej.
0: Milí posluchači, a udělal jsem tohle.
1: Udělal jsem tohle, podal jsem si nohy na stůl.
0: Ano.
1: Ale já vlastně nevím, jestli to bylo z pohodlnosti nebo prostě z blbosti.
0: Nechtěl si, aby byly vidět drahý boty.
1: Možná, tyjo, až jsem o ně byl jako pyšnej, ale vím, že tenkrát pak jsem, že máma mi to říkala, říkám, já si ti omlouvám, já nevím, proč jsem to udělal. Takže možná to byl taky jeden z těch důvodů.
0: No, ale podívej se, zase ti to přineslo Evropu 2, jako to, víš co?
1: No, je to neuvěřitelný.
0: Podívejte se, ano. Teď mě napakují to. Dnes jsme se podívali do minulosti na to. No,
1: počkej, ale ty si...
0: Jak dnes
1: se podíváme zpátky do minulosti na to.
0: Jak Leoš Mareš začínal, jak ho vyhodili a tím to všechno začalo.
1: Já jsem tam dělal rozhovor v té první snídaní znovu se slavným sochařem, Rona se jmenuje.
0: Mm-hmm, ano. Jo.
1: A oni mi dali ten scénář a já nevím, jestli jsem byl takový nezodpovědný, prostě jsem se ho moc nenaučil. A to jméno jsem se prostě nenaučil, jo. A neznal jsem ho, pana Rónu, jo. Mm-hmm. A legenda, to byla už tehdy, jo. Nevím, jestli vám to jméno něco říká, nicméně prostě je to světoznámý sochař, výtvarník. A já si pamatuju, že ho tam takhle jakoby přišel a teď já jsem ho uváděl, jo. A teď jsem se na to nějak jako podíval a teď jsem s hrůzou zjistil, že nevím, jak se jmenuje, jo. A to bylo přesně v okamžiku, kdy jsem říkal, a máme tady, přátelé, dalšího hosta, je to finálový host tohoto programu, dámy a pánové, socha. A teď jsem získával čas a doufal jsem, že automatický systém, že to naskočí, ten motor. Takže jsem získával čas a říkal jsem, takže přátelé, máme tady našeho hlavního, posledního hosta, je to, všichni ho samozřejmě znáte, je to světoznámý sochař, plastik, když se podíváte, prostě je to neuvěřitelné, že přišel mezi nás. Prostě jsem to a teď potom jsem dělal.
0: Nalistoval ve scénáři.
1: Jaroslav Rona! No prostě ostuda. Ostuda, no. Takže to byla moje snídaně znovu.
0: Ale no. Občas, když mi dneska vypadne jméno Dobrý jít do lidí a říct jako, tak schválně, kdo ho, ano, tady paní ho poznává, víš, jako to je, no, ještě lepší.
1: Ale jak bys to udělal ve studiu, kde nejsou diváci? Ale to je dobrý trik, člověče.
0: No, něco, no. Já jsem to viděl trik u Karla Šípa. Ale prosím...
1: Každý máme svoje jako legendy a vzory.
0: Koukáváme, no jistě.
1: Já jsem se třeba od Gota naučil. Můžu říct, že máme kdo od koho, jakoby, když se fotím s lidma,
0: ano.
1: Jo, tak já jsem občas trochu nervózní. Jo. A prostě pak jsem na něj koukal, bylo to kdysi, a on prostě nebyl nervózní. A říkal větu těm lidem, co si chtěli tu fotku, on říkal, já vím, že to trvá strašně dlouho, a on vždycky říkal, máte všechen čas světa. A já to od té doby říkám, že to je dobrý. Je to sice nesmysl, ale zní to jako fajn. Takže
0: je pěkný.
1: Jo? Jo? Až tě bude někdo otravovat s fotkou, bude chtít fotku, budeš spěchat, tohle mu řekni.
0: Ježiš, a to je už takovýkrát. Halina Pavlovská říká, že na každý fotce musí být ruce. Že jako to, no.
1: Fakt, jo.
0: No ono, že musí
1: ale
0: být ruce.
1: Ne, ale všechny prsty, jo, důležitý.
0: Ale ona ti možná odvádí pozornost od jiných partí, ale nevím, to už bychom se dostali zase někam úplně jinam.
1: A od jakých, Aleši?
0: No, od chodidel.
1: Dobře.
0: Ano, odchodidel. Tak než spozurážíme kompletní český showbiznis, je krásné, že se zpěvákem, který dorazil až ze zahraničí, jsme se bavili, kolik dnes bude písní. A já jsem říkal, podle toho, jak budem povídat, takže možná...
1: Takže žádná.
0: Takže žádná. Ne. Já
1: ale
0: jsem
1: děkujeme,
0: říkal,
1: Adame, můžeš zpátky na Slovensko.
0: Letenky platíme. Ne.
1: Jak... Počkej, vsuvka. Můžu ještě. Letenky, jo,
0: tak
1: platíme.
0: Budou jenom dvě ty písničky, ne, hele, ale já jsem chtěl.
1: Já teďka čtu knížku od pana Kundery.
0: Ty čteš?
1: Čtu strašně rád. Miluju to. Takže teďka přečetl jsem Nesnesitelnou lehkost bytí, doplňuji si vzdělání a teď čtu Žert. Jo, a tam v první části ta hlavní postava říká, dobře, já jsem tomu nemohl věřit normálně, a ona tam popisuje, jo, zítra mám těžký den, je pondělí, cestuju do, nebo na Slovácko, jo, nevím, jestli Uherský Hradiště vám řekne Slovácko, a říká, no jo, jo, takže ráno letadlem do Brna a pak dál autobusem. A já na to úplně jako koukal, jakože na to, co tam píše, že se tehdy takhle cestovalo. Když se jelo prostě jako na Moravu, třeba přesně Slovácko, tohleto, tak se cestovalo, to jsou teda tam 50. leta, nice. 50. leta, letadlem do Brna a dál autobusem. To je fascinující. Z dnešního pohledu fascinující.
0: Mě jako zajímá, která ta část, jako jestli tě fascinuje to, že letadlo létalo do Brna.
1: No ne, že byla linka, to byla, pozor, to byla no. Paní, která byla nějaká v SSM, jakože mladá.
0: No.
1: Mladá, jakože normální nějaká prostě partajnice.
0: No, no.
1: Že to bylo prostě způsob, jak se tam dostat.
0: No.
1: Jo, tak napadlo by vás někoho, když byste jeli na Moravu, že poletíte letadlem do Brna.
0: To je zvláštní, že všichni kejvají.
1: A dál autobusem. No. Tak můžeme k našemu hostu. Asi,
0: ano, můžeme k našemu hostovi.
1: Který takhle, přijel autobusem.
0: Který přijel autobusem z Brna. Ne, ale já když jsem říkal, Leošku, přiveď si koho chceš, znáš takových lidí, a když řekl to jméno, zajásal jsem, tak představ si ho sám, prosím tě, ty máš na to školu.
1: Dámy a pánové, je to hvězda hvězd. Možná ještě v Česku tak nezáří, ale vím, že bude, protože ne jedna, ale všechny jeho písničky jsou prostě fantastický. Dámy a pánové, můžu?
0: Řekni si to celý, no jistě.
1: Je to Adam Ďurica.
0: Adam Ďurica právě přichází.
1: Adam Ďurica hraje s kapelou, ale dneska bude hrát jenom s kytarou. Adam, moc děkuji.
0: Zdravíme,
1: že jsi,
0: ahoj.
1: Že jsi přišel. Teď měl, přátelé, ve středu koncert ve Stromovce. Byla na něm moje tchýně se svojí sestrou. Prostě je to člověk, který oslovuje všechny generace a možná někteří z vás ani nevíte, že znáte jeho písničky. Tak se těšte.
0: Ne, mně se líbí, prostě člověk by řekl něco, já bych řekl, že jste několikanásobný držitel těch cen o to, jeden z nejslavnějších slovenských zpěváků, ale říct o někom, to já na tobě miluju, tak líbil se nejenom mé tchýni, ale i její sestře.
1: To jsem ale vůbec neřekl, ale dobře.
0: Já jsem to z toho rozklíčoval, že jako ten Ďurica zpívá takový způsob. Co tchýni, ale i její sestře.
1: Ne,
0: jako
1: já jsem tě,
0: víc
1: já jsem
0: nemůže
1: chtěl
0: být,
1: říct, protože že se líbí nejenom nám mladým, jo, ale i mojí tchýni.
0: A její starší sestře.
1: A její starší sestře.
0: Prostě i ta přišla a řekla, ten je dobrý, to
1: je
0: ještě
1: to
0: nikdy ne. Adame, to je, teď už to začíná zajímat i mě.
1: Ale těšte se, protože možná fakt nevíte, že znáte tolik jeho písniček. Adam Ďurica. No.
2: Ďakujem pekne. Nikdo netuší, kde má strop táto moja cieľová skupina, takže...
0: Tchýni bych chápal, ale tu se...
2: Objavujeme nové hranice mojich fanúšikov. Každopádne, dobrý deň, ďakujem za pozvanie.

0: Dámy a pánové, v přímém přenosu toboganu na vlnách Českého rozhlasu nejúspěšnější slovenský zpěvák současnosti, nejúspěšnější český moderátor současnosti.
1: Ježíš, on ještě přijde někdo.
0: Dobře. Jsme mezinárodní show, pánové, posaďte se.
1: Je skvělej, Jurica.
0: Je dokonalej. Okay. Je dokonalej, hele, to je tak jako...
1: No, já jsem...
0: Co,
1: koukal jsem tady na publikum, jak byste byli, já, promiňte, že to řeknu,

0: Příští rok bude Adamovi 40. Já už vidím, že jste se na něj tady koukali. Jako
1: a oni, že on nemá 50.
0: No ne, tak jako slavíme tady ty kulatiny, Aleši. Vím, ano. Že jste se na něj koukali jako na muže. No. Je mu 39. A možná bychom mohli říct, že ty 40. oslaví na svém velkém koncertě v Hogotu Areně. To je jenom jako, jestli se vám ta písnička jako líbila.
2: Jo, pozor, a to děláš ty, jo?
0: Ne, to nedělám, já
2: myslím, že to děláš ty a proto si tady si přived ovečku,
0: rozumíš?
2: Ne,
0: to já jsem pozval Adama, aby se zpropagoval, protože přece jenom mám pocit, že jsou lidé, kteří ho ještě neznají a já si myslím, že to je škoda. A uvidíte, že to není člověk, který má jenom jeden hit, že jich má víc, mnoho.
2: Hele, ale jako když jsme u toho, já jsem si to nechtěl jako o to říkat vyloženě ve vysílání, ti, kteří slaví ty 80, 90, 100 let, a to už spadá pode mě, to už je to Boganová věc. Ty děláš to mladší publikum, Adam 40 a má tu Rodnou arénu, já mám příští rok 50.
0: Tak Aleši, jestli chceš, můžeme udělat to Aleš a Leoš. Jako věděl bych, co by tam šlo udělat.
2: Jo? No. A bylo by to od kolika let?
1: No, tak úplně pre všetkých.
0: No ne, jako určitě od 18.
2: Určitě od 18, ne, to samozřejmě. Ne, to ti dávám jenom tak jako ke zvážení. Ale my budeme navíc příští rok slavit těch 30 let, kdy jsme přišli na tu novou. 30 let ty budeš mít teda v rádiu.
0: Ano, já vlastně zítra, já tedy zítra...
2: No, tady nejsi na té vaší Evropě, mluv tady slušně, my jsme
0: zvyklí. Zítra je to vlastně, fakt zítra to bude 29 let, co jsem poprvé vysílal, můžu to říct?
2: Já nevím teď, co chceš říct, ale můžeš.
0: To jméno té stanice.
2: No.
0: Tak zítra to bude 29 let, co jsem poprvé vysílal na Evropě 2.
1: Wow.
0: Pamatuju si to proto, protože byl první letní den. A to je zítra.
2: To je zítra.
0: Takže to je náhoda, že vlastně mám skoro výročí.
2: Prosím tě, dvě věci. To, že tady zaznělo jméno té stanice, je v pořádku, že jo, my jsme otevření tomuto všemu, ale v pondělí, až budeš vysílat, kdybys byl tak hodný a řekl Český rozhlas Dvojka Tobogán, jako na oplátku, aby to bylo reciproční, aby na mě nemohli, že to byla skrytá reklama.
0: Dobře, jenom mi řekni teda, prosím tě, je to Tobogán nebo Tobogán?
2: Tobogán, krátce. Tobogán. Český rozhlas je Tobogán a já se jmenuji Aleš Cibulka.
0: To já vím. Jo, to já vím.
2: Můžeš
0: to
2: hovořit o tom i déle, jako...
0: V takovém krásném programu je to Tobogán.
2: Tam se rozhovořit, jo. A druhá věc, my tady v Českém rozhlase máme jeden z největších archivů, které vůbec jako jsou v Česku.
0: Máte prostě na všechny složky.
2: Jo! Já
0: to
2: mám
0: to jasný.
2: Já tady mám
0: já
2: takový...
0: Já o tom nepochybuju.
2: No, já jsem otevřel svůj Cibulkův seznam.
0: Jo, takhle až.
2: Kouknul jsem Leoš a z archivu na mě vyskočilo toto.
3: I'll be missing you. Dneska je úplně první letní den a já vím, že přípravy na ten sobotní, úplně první letní oběd jdou u vás do finále. Alespoň doufám. Aby vám ještě moc nekručilo v žaludku, vám z Evropy 2 pro tuto chvíli přeje Leoš Mareš. A já vám do toho vašeho zadělávání těsta až krávání brambor za chvíli naservíruju třeba Briana Adamse.
2: Tak to je zítra těch 29 let.
0: To byl vážně ten úplně první vstup. Já když to slyším, je úplně špatně, že zadělávání těsta. Zítra nás čeká první letní den. Prosím vás, jestli takhle mluvím pořád, řekněte mi to a já se zabiju. No.
1: Ale to byla improvizace, ani to si nemal připravené.
0: To jsem měl napsaný samozřejmě tehdy.
1: Okay. No.
0: Ale asi jsem takhle mluvil, prostě asi tam chtěl člověk, jako chtěl jsem tam dát
1: tu... Ale byla jiná doba, podle mě se jinak moderovalo.
0: Nemyslím si, spíš tam ta vážnost, jakože první letní den a za chviličku zadělávání těsta.
2: Mně se líbí, jak Adam, když jako to se to jako, když ti dělá najednou ty narozeniny, jak se snaží to omlouvat, tak je, ale tenkrát se takhle mluvilo. To bylo,
0: počkejte,
2: je to hrozný, ale tenkrát se takhle mluvilo. To...
0: Počkejte, ale moment, já mám pocit, je neuvěřitelný, že to byla taky sobota a taky to bylo v 11.30.
2: No.
0: Protože já jsem vysílal, první moje vysílání bylo v sobotu, dopoledne od 11 do 14. Takže jestli tohle ten vstup, takže to opravdu bylo takhle přesně, protože tam mluvím o tom zadělávání na ten nebo sobotní oběd.
2: No, jestli zadělávali, tak to byla sobota, samozřejmě, tak to byla sobota, ano. Adame, prosím, já využiju toho, že máme úžasnou návštěvu, která přijela z Brna, si teda letěl a do Brna jel, nebo jak to je?
1: Ano, na koňoch jsem išel najprv a potom jsem si zaletěl už do Prahy.
2: Až takhle se tam ne, máte, ne. No tak to je jedno, ale...
0: Jakože... Přišel jsi na koni a z Brna letadlem.
1: A z Brna už letadlem, samozřejmě.
2: No, jistě, ano. Kůň táhl letadlo po D1, ale... Tak to bývá, kůň projde nejlépe. Adame, my teďka říkáme, že samozřejmě na Slovensku ty jsi úžasná hvězda, Česko, ten nejbližší země tě objevuje. Je možná někdo dneska tě slyšel úplně poprvé. Jak to máte? Jak je to dneska na Slovensku? Sledujete vy, co se děje u nás? Protože když se podíváme na slovenské herce, tak ano, je tam Zdena Studenková, je tam, já nevím, Maroš Kramar, ty my známe, mladé objevujeme, protože ty nám posíláte do seriálu, jenom posíláte vlastně herce a politiky, ale... V obojí byste si mohli nechat, ale jak to máte vy na Slovensku? Vnímáte vy? Leoše Mareše znáte i na Slovensku, že?
1: Samozřejmě. No. Tak lebo keď sa objavil v tom kožuchu prvýkrát, tak to je nezabudnutelné vlastně, že to bol taký ťah vlastně marketingový, Leoši, že to vlastně, to je legendary, jako úplně. To sa nedá zabudnúť, vieš, to bol, a hlavně myslím si, že viac sa sledovala ta situácia, ako keby... bolo to ešte viac ako keby Československo.
2: No isté, áno.
1: Hej, ten feeling bol taký, že ja si aj nepamätám, že by som pozeral nejaký akčný film, kde by bol slovenský dubbing. To bol všetko. Televíze uvádí. Mm-hmm. A to sme už čakali, že tam bude proste ten Schwarzenegger a tak. Takže sme to sledovali, čiže všetko, čo sa dialo na televízii, to sme sledovali a tam bol Leoš a to bolo proste, to vypadalo, že jo, a kto to je? Akože to, ako bola to šupa. Ako, tak sa to povie, že bola to šupa u nás.
2: Bola to šupa, ano. No. Taká šupa, že po prvním vysílání ho vyhodili a jak se to potom hodilo. Ale teď, jak si řekl o tom Slovensku, jak se to mění, teď nedávno dávali v televizi Dempsey a Makepeaceová seriál.
1: Ano.
2: A tam mě bola Kamila Magálová. Mě to vadilo, protože to, my jsme zase zvyklí na váš slovenský dubbing.
1: To samozřejmě to sa nedá pozerať, keď tam není Kamila Magálová.
2: No, ano.
0: Jenom mě zasvěďte Dempsey a Makepeaceová, vím, znám.
2: To je něco jako Randall Hopkirk.
0: Znám, Randall Hopkirk, no. Já jsem starší než ty, Aleši.
2: To já právě.
0: Takže se sklidni, jo?
2: Já právě.
0: A chtěl jsem tím říct, jakože oni, ale nepamatuju si, Dempsey a Makepeaceová měli slovenský dubbing.
2: Ano. Ano. Kamila Magálová a... Ten druhej právě, no.
1: Boris Farkas. Myslím, že Boris Farkas.
0: Podle mě Borisko.
2: No schválně, pamatuje si to někdo?
0: Dempsey a Makepeaceová.
2: No, Kamila Magálová a...
1: Myslím, že to
2: bylo. A teďka ty lidi doma u rádia to říkají, tak pokud nebydlíte daleko, přiběhněte. A no, prosím vás, googlujte, já jsem vás nechal vypnout mobily. Tak to je velmi podobné. Leoši, ale ten kožich, teďka zpětně, po těch x letech, to byla marka, to byla věc, která samozřejmě ohromně zapůsobila. Bylo to tak promyšleno a vymyšleno marketingově, nebo to byla náhoda, že jsi ho jednou čapnul? Jako když to bavíš zpětně, jako šátek u Sportsla nebo něco takového.
0: Já si myslím, že autenticita je král. To znamená, když je někdo autentický, opravdovej, tak to potom má nějaký přesah a může to fungovat. A každá ta věc, třeba u mě, nevznikala jako nějak marketingově ve smyslu, že bych to vymýšlel. Myslím si, že kdyby to člověk jako vymýšlel, tak to potom prostě nefunguje. Takže já jsem vlastně chtěl na vystoupení chtěl mít jakýkoliv kostým, prostě kostým, aby se to jako oddělilo od těch kolegů DJů, disc-jockeyů, kteří jenom jako pouštěli v tričku a v kraťasech písničky, tak já jsem chtěl mít prostě zajímavý kostýmy. Takže jsem si koupil někde v nějakém krámu takový tričko a to mělo tady prostě 3 prezervativy, jo. Jakože, nevím, bylo to jako módní, jako...
2: Pro rozhlasové posluchače ukazuje na břicho.
0: Na břicho,
2: jo,
0: na prsa.
2: Ono tak jako
0: na
2: prsa. Rádia, no, na prsa.
0: Na prsa, prostě. Bylo to prostě, ten obchod se jmenoval Faux Pas. Mm-hmm. Bylo to takové, jako, bizarní věci. Nebo jsem měl tričko, kde byly digitální hodiny s drátkem a ty se mě odpočítávali z 99 do 1. Nebo jsem měl takový vatovej kabát. Nebo takový igelitovej kabát. A pak jeden z těch kostýmů byl kožich.
2: Aha.
0: Že kožich byl jenom jeden z mnoha kostýmů, abych jako stage kostým, abych jako zaujal, že se jako něco děje. Mm-hmm. Jo, protože v momentě, kdy máš kostým na pódiu, tak jako se něco děje. Najednou jsi převtělený v tom showbiznesu, lidi to taky vidějí, vnímají to, říkají si, aha, tak aspoň si na tom dal záležet, že jo, zaplatili jsme vstupný, no tak dobrý, nepřišel prostě v tričku a v kraťasech, snaží se.
2: Jo.
0: No a ten jeden kožich, nebo respektive ten jeden z mnoha kostýmů, jsem si tenkrát vzal na otvíračku jednoho klubu, který funguje dodnes, jmenuje se Karlovy Lázně. A tam mě v tom kožichu vyfotili. A ta fotka vyšla v časopise Spy, ten už nefunguje, ano. A prostě bylo to jako, že Leoš Mareš v kožichu. A pro mě to byla jako fotka jednoho kostýmu z mnoha. Ano. A na to se mi ozvala návrhářka Hana Sedláčková z Opavy a řekla, Leoši, prosím vás, já jsem teďka tady koukala v tom časopise, vás vidím v takovém kožichu. Kdybyste chtěl, tak já jsem si z Itálie nechala poslat umělý takový látky. Jo, je to z ropy udělaný, jo. A já, dobře, mám tady bílou látku, černou, vínovou. Kdybyste chtěl, tak já vám z těch látek můžu ušít další kožichy. No a zbytek už je historie.
2: Čili kdyby se ozvala autorka toho trička s prezervativama, že má látky a že má, že spolupracuje s firmou, tak ano, kožichy nikdo pravda neví, ale dodneška nosíš na hlavě. Dodneška nosíš na sobě, na tričku.
0: Ano, mohl někdo zavolat a říká, prosím vás, viděl jsem to tričko, můžu vám vyrobit tričko z pesary?
2: Ano.
0: To jsem nabídnul takhle v radio, jako veřejnoprávně.
2: Jasně.
0: Nikdy jsem to slovo podle mě veřejně neřekl, ale...
2: Já jsem ho nikdy ani veřejně neslyšel, no.
0: Tak.
2: Já se obávám, že snad ani nevím, co to je, ale...
0: Ale je to, já nějak to ze školy si pamatuju... Ty nevíš, co to je?
2: No vím.
0: Tak dobře.
2: No, ale zní mi to zvláštně, jako takhle...
0: To říct.
2: Ve veřejnoprávním médiu před obědem mi to ten prezervativ mi nepřijde tak divnej.
0: Pesár ti přijde moc?
2: Já nevím, no, jako my jsme školení na vulgární výrazy a na sprostou mluvu.
0: No tohle není...
2: No, já to... na tom školení byl, ale k pesaru se nedostali.
0: Ne.
2: No.
0: Pesar je povolený.
2: No, asi zatím jo, vidíš, to, na to jsme nenarazili.
0: Ty víš, co to je?
1: To je mezinárodní význam toho, alebo v češtině se to poví jinak jako po slovensky.
2: Adame, a co abys nám zaspíval? No, ta představa.
0: Dej mandolínu, prosím. Dej mandolínu.
1: No,
0: je to bez mandolíny, ty nemáš ale mandolínu.
1: Nemám mandolínu.
0: Že on hraje mandolínu na mandolínu.
2: Ne, ať hraje cokoliv, protože ta představa, že Leoš Mareš předpolednem na vlnách Českého rozhlasu vysvětluje slovenskému hostovi, co to je, prosím tě, hraj. Cokoliv. Okay.
0: A kapela... Viete, čo to je mandolína, hej?
2: Ano, mandolína,
0: to je hezké. Ty si chtěl zahrát něco jiné,
1: Já to zkusím, lebo...
0: Přátelé, zahrát mandolínu bez mandolíny, to už je jako vyšší dívčí, jo?
2: No, ne,
0: ale Adam je bůh, takže... Ne,
2: ale na Slovensku byli vždycky ve všem napře.
0: Nebo udělej mix mandolíny a přejdi do něčeho jiného, když to nepůjde.
2: Dámy a pánové, Adam Ďurica živě tady u nás na vlnách Českého rozhlasu. Leoš Mareš společně s námi slaví svůj včerejší svátek za rok své výročí v rozhlase a našeho seznámení. Svátek si měl taky, no jistě, všechno. No ano.
1: Keďže je to bez mandolíny, nedávám na to žádné záruky, dobré, ale dneska akože ochrana spotrebiteľa je dosť vysoko, preto sa ospravedlňujem dopredu. OK, no skúsme.

0: normálně to zvedá lidi.
1: Děkujeme.
2: Leoši, wow. Co tomu říkáš?
0: Normálně to, nevím. Normálně to zvedá lidi z židlí a koukal jsem do publika, normálně znají lidi text. Já tamhle slečna znala text, vy jste znala text, vy taky, Ježíš.
3: Adame, už to sbírají.
0: Ty jsi slavnej, ty jsi slavnej. A dohraješ ještě něco?
3: Možem, no, samozřejmě.
1: To určitě, teď si ještě představím u rádia tu sestru tvý tchýně, jak si podupávala nožkou hnětaje těsto, to je fascinující chvíle.
0: Hnětaje, to je super, já miluji přechodníky.
1: Ale ten byl určitě blbej.
0: To nevadí, já si to píšu, prostě to taky nebylo ještě nikdy v radiožurnál, pardon, na Českém rozhlase.
1: To tady
0: můžeš. Hnětaje. Hnětaje. Píšu si, hnětaje.
1: Hnětaje.
3: Že ten kožuch legendární prvý, to by ma strašně zaujímalo, ten prvý legendární kožuch, čo to spustil, no. Ty ho máš?
0: Já mám ho pořád, kdyby tě to zajímalo, je taková bulvární informace, já jsem jako Ford, když jsem měl první koncert, já jsem ho nazval jediný koncert v životě, aha. Oni mi pořád předhazují, že...
3: Odtedy jsi na turné vlastně?
0: No, ale oni... ale oni mi furt předhazují, že jsem řekl poslední koncert v životě, já jsem nikdy neřekl poslední, poslovo poslední nikdy nezaznělo. Vždycky tam bylo tam jediný.
3: Či není to jak Elan, že?
0: No takhle, ono trochu jediný je trochu poslední. Jako, ale nepřímo.
3: Navozuje to.
0: Já jsem netušil, že o to bude zájem, takže já jsem si říkal, udělám si jeden večírek a bude konec. A najednou, samozřejmě je to opojený na tom pódiu, ty o tom něco víš taky.
3: To je úžasné. No.
0: Takže jsem začal pokračovat. Ale když jsem vlastně začal prodávat lístky do toho Karlína v tom roce 2017, tak jsem udělal jako for a dal jsem 3 ceny vstupenek, jo. Byly normální, cena vstupenky byla 990, jo. Pak bylo VIP, jako se setkáním a s jídlem a s focením a s našima věcma, s dárkama, to bylo 9990. A pak jsem udělal jako for, že mám ještě jeden speciální lístek s tím bílým slavným kožichem, okay. Že ho dostane k tomu a ten lístek stál 999 990. No. A takhle to bylo jako pod sebou, jako for. Chápeš, tam bylo 990, no, 9990 a 990, 9990. A oni se mě přihlásili 3 lidi, že by to chtěli.
1: Fakt jo.
0: A já jsem řekl, jako říkal, no my bysme možná koupili. A já, to byl, já se moc omlouvám, že pozdravuju pana manžela, ale že nechci, nechtěl jsem se ho zbavit, to byl vtip, ale 3 lidi si ho chtěli tenkrát ode mě, ale pro mě to je artefakt, že jo, já bych se ho nikdy nezbavil. To je prostě součást mě a to je ta autenticita, jo, ta opravdovost, že prostě ještě teďka ho můžu vzít a teďka třeba budu mít příští týden, máme starý pecky v Mikulově.
1: Ano.
0: Vlastně 4 roky, 5 let jsme to nejeli. Je to taková túra po amfiteátrech, nebo byla to túra po amfiteátrech v roce 2021 a 2022, po covidová doba. 4 roky jsme to najeli a teď máme jednu jedinou akci v nejkrásnějším amfiteátru v Česku, podle mě v Mikulově.
3: Pěkně.
0: A tam samozřejmě v tom kožichu přijdu.
1: Budeš.
0: Kdybych ho prodal, tak bych v něm nemohl přijít a to by byla prostě strašná škoda. Takže...
1: No ale zase za 3x mega.
0: No takhle, ten kožich byl stejně jenom jeden, jo.
1: No, já, ale že to,
0: já chápu, že ti tady teďka projeli místo panenek ty dolary, ale no, tak. Stejně bych to mohl prodat, a já bych to neudělal nikdy.
1: Holky by si ho půjčili.
0: Peníze nejsou všechno.
1: Ne, já pořád koukám na to, že se mám co učit, protože všimli jste si to, jako za tu jednu odpověď jsme pozváni na koncert,
0: jo.
1: Řeč byla o kožichu a víte, jaká byla původně moje otázka?
0: Ne,
3: pardon.
1: Žádná. Já jsem neřekl vůbec nic po té písni.
0: No tak když jsme u toho ještě, no. tak jedna část ještě chybí. Prosím nás, jak jsou ty starý pecky příští týden, ano. 27. června v Mikulově. Je to za týden v sobotu. Přesně za týden v sobotu.
1: Tam to je ten koncert, jak tam budeš v tom kožichu, to je tvůj letošní jediný.
0: Tak, poslední věc, která nezazněla, to je důležitý ještě. Vstupenky,
1: ano.
0: Jsou v prodeji teď.
1: Chceš ještě něco konkrétně nějakou?
0: Ještě bych mohl říct, kde se to prodává, ale to ti nechci udělat.
1: Dobře, ale řekneš v pondělí moje jméno 5x. Ne, vůbec ne.
0: Domluveno, je to Ticket Portal.
1: Ne, ne.
3: Tak, posledná část tobogánu dneska.
0: No a to je za mě všechno, takže vám přijde.
1: Pozor, ale jen si stoupni, jen zůstaň stát.
0: Co se stalo?
1: Jen zůstaň stát. Vy jste si všimli, že tady v první řadě je pár míst volných. Já jsem si totiž říkal, koho ti pozvat, koho ti dát jako dárek. nějakou zahraniční velkou hvězdu nebo někoho takového, tu máš. Ale já jsem říkal, ty se s každým znáš, jako to není vůbec, jako to by neudělalo žádný efekt. A tak jsem se opravdu probíral tím, co máš rád, na čem ti záleží, na co nikdy nezapomeneš a co je tvému srdci opravdu blízké. A spojil jsem se s jednou dámou a ona řekla, tak já přijedu, protože bych mu ráda taky něco řekla. Z očí do očí.
0: Je to moje daňová poradkyně.
1: Ano.
0: Je to tak, že jo?
1: Daňové přiznání odtajňujeme samozřejmě na všech sociálních sítích Českého rozhlasu. Ne, napadlo mě to u nás na chalupě. Už napovídám, jo? Přichází...
0: Ano.
1: Vyděšený Leoš Mareš, strach v očích.
0: Já můžu ještě říct?
1: No.
0: Já si to strašně vážím, že jsi se s tím zabýval a že jsi to udělal, protože je to prostě hrozně hezký o tebe, že takhle jako ti na tom záleží a já si to moc vážím, že jako jsi pro mě připravil překvapení. Takže děkuju.
1: No. Ne.
0: Jestli to je účtovnička.
1: Ne. Dámy a pánové, nebudu to protahovat. Přichází paní doktorka Soňa Chalupová, to je ona.
0: Ano.
1: Krásný dobrý den. Pojďte prosím sem za námi i s celou malinkou delegací, s plyšovým medvědem. Přichází sem za námi paní doktorka Soňa, má v ruce nejrůznější dárky.
0: Dobrý den.
1: Ale tamhle ty jedny tmavě modré desky, ty budou nejdůležitější. A já přicházím s mikrofonem za vámi a možná teď odtajím pro vás, pro všechny.
0: Můžu vás pozdravit, ale vy máte plné ruce.
1: Tak takhle, já takhle,
0: Leoš Mareš, moc mě těší. Dobrý den.
4: Já jsem s vámi přeci už několikrát byla.
0: Choval jsem se slušně a odvez jsem vás potom domů.
1: Já prozradím i samozřejmě pro rozhlasové posluchače jednu důležitou informaci.
0: Ano.
1: Tato sympatická dáma od revoluce se pohybuje v regionální politice a poslední roky je starostkou Berouna.
0: Já vás moc zdravím. Ještě jednou. Dobrý den. Dobrý. Byla jste někdy na diskotéce v Berouně?
4: Na diskotéce v Berouně jsem nebyla, ale vděčím vám za to, že jsem si při předávání medailí berounským lvicím nenatloukla zadek.
0: Jo,
4: protože vy jste byl jediný, kdo si všiml toho, že já v těch botách na tom ledě teda upadnu. A vy jste mě tam pečlivě vodil, pečlivě jste na mě dával pozor, abych neupadla. Já jsem vám za to vděčná, za to vám nesu něco z Berouna.
0: Ježíš, děkuju moc krát. Už jsem doma, tak ještě jednou dobrý den, paní starostko.
1: Dámy a pánové, rodiště Leoše Mareše.
0: Přece jenom od 18 let tam nejsem už.
1: Ano, ale co mě přišlo sympatické, paní starostko, ano, tady dárečky, co to nesete všechno?
4: No, já nesu takové berounské artefakty.
0: Vidím
4: kromě
0: to.
4: Kromě berounského artefaktu Leoše Mareše je to ještě. Byly to naši tři medvědi.
0: Ano.
4: Už máme posledního Kubu, tak tady je Kuba jaksi skoro v životní velikosti.
1: Kuba má asi 1,5 metru, jenom velký plyšový medvěd, ano.
4: Pak je moc tady děkuju. Něco z vaší alma mater z gymnázia
0: a vidím,
4: od hokejistů. A další je další berounský medvěd, to je pivo, které se vaří v Berouně.
0: Takže
4: to si tady...
0: Je to
1: ale
0: tak.
1: Paní starostka předává tyhle věci, ano, pozor, vy tam máte
0: můžeme
1: prsty.
0: Zamachrovat etymologicky, proto se jmenuje, to jste možná nevěděli, Beroun... Beroun, slyšíte to tam to Ber, Beroun, stejně jako Brno, nebo švýcarský Bern.
1: Ano.
0: Tak Brno, Beroun i Bern mají ve znaku medvěda, protože Ber.
1: Prosím tě, fakt.
0: Takže proto jsou to medvědi jako Beroun.
1: Prosím tě, on je i moudrej, to je krásný. Ale paní starostka přichází teď opravdu do tuhého, má tyhle ty nádherné desky, na kterých je znak města Berouna. A to je to, co mě na té chalupě napadlo. To je to, proč jsme se spojili s paní starostkou. Co nám to nesete, tedy co to nesete Leošovi?
4: Tak já nesu Leošovi udělení titulu čestný ambasador města.
0: Nešiš.
1: Dámy a pánové, dívám se do desek. U příležitosti 50. narozenin Královské město Beroun uděluje titul čestný ambasador panu Leoši Marešovi. Držitel tohoto certifikátu dlouhodobě prokazuje, že na Beroun nezapomíná ani po letech na výsluní. Nejznámější hlas českého éteru má berounský původ. Berounské rodiště je celoživotní značka kvality. Z Berouna vede cesta nejen do Prahy, ale i na vrchol českého showbiznisu. Za uvedené zásluhy mu náleží titul čestný ambasador s platností na dalších 50 let. V Berouně paní doktorka Soňa Chalupová, starostka. Pane děkuju ambasadore, je to vaše. Dámy a pánové.
5: Ježišmarja.
1: Ocenění z Berouna. Já nemám metr slov. A velký plyšový medvěd.
5: Paní starostko, já děkuju. Já vůbec něco mám říct. Jako rozmyslela jste si to dobře, jo? Před volbama teďka. Nevím, jestli to byl dobrý krok, ale moc si toho vážím. Já jsem nikdy vlastně o něco takového neusiloval, protože mě už ve škole, už na tom Gimplu mi říkali, že jsem se vyznamenal dost. takže to vlastně beru jako sen, který jsem ani neměl. Moc děkuju. A s vámi už je tady starostka města Prievidza, hej? Adame, odkud seš? A odkud seš? Trnava, starostka, měl jsem Prievidza a nebo Trnava, málem jsem to trefil normálně od boku. Ne, moc si toho vážím, paní starostko. Posaďte se u nás, ne? Nebo jak
1: ano,
5: to máš
1: no jistě, no samozřejmě.
5: Jak to máš vymyšlené?
1: Sedí si na moje, prosím tě, mě
5: ne,
1: vedle
5: ne,
1: sebe.
5: To nemůžu.
1: Ne, my s panem Juricou, my pod 50 postojíme.
5: Může Adam ještě zahrát?
1: No ten bude hrát určitě.
5: Adame, zahraj, pojď teďka.
1: Nekrdlej se tady a sedni si.
5: Adame, zahraj tu, kterou si chtěl zahrát ty, předtím, než jsem ti řekl o mandolínu.
1: No.
5: Už měl připraveno.
1: Já bych tě jenom poprosil, hrát budeš, až já řeknu.
5: Jo.
1: Jo, pan Mareš, ať si tě diriguje na té stanici. Sedni si.
5: Já jsem ambasador.
1: No, ale já jsem tady moderátor, rozumíš? Trdluj si na Evropě. To je to. Sedni si, prosím tě.
5: Já nechci sedět, když ty stojíš. Sedni si.
1: Ty jsi úplnej neposeda, ale ty jsi oslavenec, tak si tady polož.
5: Hele, já k tomu mám historku. Já jsem byl na jedné akci v Hradci a tam stála takhle paní a měla šaty takový jakože prostě krásný a vysoký podpatky. A já jí říkám, prosím vás, pojďte si sednout honem. Takhle jsem jí strkal židli. A ona mi říká, pane Mareši, prosím vás, mně se na té židli hůř sedí, než v těch podpatkách stojí. A já říkám, aha, takže vlastně jsem v žádném případě nedokázal říct to správně, takže teď jsem rád, že ty jsi si aspoň sednul.
1: Tu souvislost jsem úplně nepochopil, ale prostě mám zůstat sedět, ale ano, vysvětlit, tak já si stoupnu, taky já nemůžu sedět, když ty stojíš.
5: Tak
1: Adame, není ti hloupý, že sedíš tady, když sedí jediná paní starostka. Dámy a pánové, já jsem rád, že Leo.
5: Paní starostko, pojďte si stoupnout, bude hymna.
1: Paní starostko, vy seďte, ani se nehněte.
5: Počkej, jestli dáš na Tatrousa, tak jsi největší král.
1: Hele, dělej si tyhle typy. Pak tě neměli vyhodit ze snídaně, zlobí i po 50, rozumíte tomu. Nezvedej se, já tady mám důležitý informace. Dámy a pánové, více samozřejmě dozvíte na našem turné příští rok, Aleš a Leoš na cestách. Plakáty již fotíme právě, pokud byste nám chtěli. A na plakátě budeme mít to, co nám někdo zdarma nabídne, že nám ušije. No ta paní s těma kožichama, hele, co kdo ušije, to si vememe na sebe. Prostě
5: klidně to slovo řekni ještě.
1: Ne, v tom chodit nebudu, v tom jediným ne. Dámy a pánové, pozor, ty si na to vyhlašování prodeje těch vstupenek. Ty vy to vždycky tak jako hezky startujete pompézně. Kdyby si nám odstartoval jeden prodej, jo?
5: Rád.
1: Výborně, připrav se. Minulý týden jsme zahájili prodej 85 Mařenky Rotrové. Vyprodáno bylo za odpoledne, my vyprodáme taky za odpoledne.
5: Je mi to jasný, Marie Rotrová. Legenda.
1: Děkuji, no. Sice jenom Y-ku, ale bylo to hned pryč. Dámy a pánové, 3. října budeme vysílat v přímém přenosu dvouhodinovém z Pražské křižovatky. Připomeneme si nedožité 90. narozeniny pana prezidenta Václava Havla. Na místě bude Dagmar Havlová, Eva Holubová, Leona Machálková, Ivan Trojan, Oldřich Kaiser, Jiří Lábus, hrát bude Aneta Langerová se svou kapelou. Pan prezident jí posílal hlasy do Superstar tenkrát. A prodej vstupenek začíná, bude to v poledne, za chvilku v poledne, udělej k tomu takovou nějakou, ano.
5: Takže přátelé, připravte si přístup na internet, kde ano. To prodáváte?
1: Všude.
5: Všude, jo.
1: Dvojka.rozhlas.cz.
5: Dvojka.rozhlas.cz, budeme mít tam vstupenky na Marii Rotrovou.
1: Ne, ty už jsou prodaný na Marii Rotrovou, prosím tě. 90. Václava Havla, a když bys to zvládnul rychle, aby mohl pan Jurica ještě zaspívat. Tamhle jsou hodiny a v poledne jsou zprávy.
5: Měli jsme se potkat dřív, příteli.
1: Mě říkali, s tím bláznem si nic nezačínej. Na to nekoukej, na ten plakát, prosím tě, sedni si. Dámy a pánové, dneska v poledne začíná předprodej. Jo, my tady musíme být rychlí veřejnoprávní, vy se tam s tím crcáte celý dopoledne, my na to nemáme čas tady vůbec. V poledne začínáme předprodej dvojka.rozhlas.cz. Chtěl jsi ještě něco? Nechtěl.
5: Adam Jurica!
1: Ano, loučí se s vámi paní starostka Soňa Chalupová, starostka Berouna se svým novým ambasadorem. Já jsem rád, děkuji za pozvání. Děkuju moc. Leoš Mareš dorazil do dnešního tobogánu. Všechno nejlepší, hodně zdraví. A jsem šťastný, že je tu s námi Adam Ďurica. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. A za týden dvojoslava Marie Redková a Saskia Burešová.
5: Pardon, já už jsem si vzpomněl to s tou paní s těma podpatkama. Jsem to řekl špatně totiž.
1: No.
5: Já říkám, že jsem řekl úplnou hovadinu, takže to řeknu. Prosím vás, ona mi řekla, děkuju, pane Mareši, ale mně se v těch šatech hůř sedí, než v těch botách stojí.
1: To víš, že jo. Pojď si sednout, pan Ďurica bude zpívat, sedni si tady, zpívej, prosím tě. Pane zvukaře, vypněte panu, nebo já mu ho vemu, dej to sem.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
0: Česko zažívá nejteplejší den týdne, bude až 35 stupňů, odpoledne hrozí silné bouřky. Po odebrání polského státního vyznamenání Volodymyru Zelenskému vrací Polsku své řády i další představitelé Ukrajiny. Zoo Praha dnes slaví Světový den velbloudů. Hlavní zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré poledne. Teploty v Česku dnes vystoupají až na 35 stupňů Celsia. Podle meteorologů půjde o nejteplejší den týdne. Kvůli vysoké vlhkosti vzduchu bude navíc dusno. Tropické počasí může lidem způsobit vážné zdravotní komplikace, zejména chronicky nemocným a seniorům.
2: Lékaři nejčastěji ošetřují pacienty s úpalem nebo úžehem a řeší taky nevolnosti a kolapsy zhorka, říká mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bótová.
3: Často jsou to seniori, kteří ale málo pijí, v důsledku toho jsou pak dehydratovaní, spaví a malátní. V takovém stavu mohou upadnout.
2: Odpoledne se pak k vedrům přidají i silné bouřky a vítr, a to hlavně v Čechách, varuje meteorolog Štefan Hanžák.
4: Nárazy větru můžou dosahovat 75 km v hodině a můžou se objevit i kroupy.
2: Bouřky v Čechách hrozí i zítra, to už ale teploty mírně klesnou. Lucie Machartová, Český rozhlas.
0: Horka na jihozápadě Německa místy doprovázejí prudké liáky a bouřky. V Mannheimu hasiči přes noc zasahovali u desítek stromů popadaných na silnice, koleje i domy. Nedaleko hranic s Francií udeřil blesk a zranil 9 lidí.
5: 6 z nich skončilo v nemocnici, včetně 13-letého chlapce. Všichni přijeli do Ramštatu na jihozápadě Německa na turnej házenkářů a kempovali ve stanech na ploše hřiště, kam blesk taky asi v 11 večer udeřil. Zranění zřejmě nejsou tak vážná a podle serveru Badische Neueste Nachrichten by všichni měli být ještě dnes propuštěni. Podle meteorologů bude extrémní počasí v Německu i v dalších dnech. Očekávané jsou bouřky, ale znovu i teploty kolem 38 stupňů Celsia a k tomu platí i vysoké riziko lesních požárů. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: V Brně pokračuje mistrovství světa silničních motocyklů. Na Masarykově okruhu už jsou tisíce lidí. Nájezd fanoušků byl dnes klidnější. Záchranáři i kvůli velkému horku posílili služby. Podle policistů je doprava oproti loňsku výrazně klidnější. Odpoledne po skončení jízdce ale zase zahustí. Bezletovou zónu nad Masarykovým okruhem v Brně včera narušil dron. Policisté pilota dohledali a přesupek oznámí úřadu civilního letectví. Jiné bezpečnostní problémy nebyly, potíže ale může způsobit horko. Areálem proto projíždí kropící vůz, aby ochladil návštěvníky i rozpálený asfalt. V řekách, rybnících nebo bazénech se u nás každý rok utopí kolem 200 lidí. Vodní záchranáři proto varují, aby lidé nepřeceňovali své síly. Podle prezidenta Asociace plaveckých škol Bedřicha Dabergera by hlavně rodiče měli mít děti neustále na očích a taky zvolit správné plavecké pomůcky. Vhodné nejsou například nafukovací kruhy.
6: Záchranáři a my jako plavečtí odborníci všichni zavrhujeme, protože ten kruh je nebezpečný, pokud se dítě převrátí a zůstane hlavou dolů, těžko se z toho dostává. Dneska se vyrábí různý pásky, které mají nadlehčovací pěnové části, no ale hlavně je ten dozor rodičů, že jo, v každém případě.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
0: Polský premiér Donald Tusk zkritizoval odebrání nejvyššího státního vyznamenání ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. O tom rozhodl polský prezident Karol Nawrocki včera. Důvodem bylo pojmenování jedné z ukrajinských vojenských jednotek po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Pro Ukrajince je symbolem boje proti Rudé armádě. Ve 40. letech se ale podílela na masakrech Poláků ve Volyni.
7: Polský premiér Donald Tusk na sociální sítě napsal, že konflikt mezi Polskem a Ukrajinou dělá radost Vladimíru Putinovi a šokuje spojence. Prezidenti Karol Nawrocki a Volodymyr Zelenský by podle něj měli emoce usměrňovat a ne podněcovat napětí.
8: Nemůžeme zapomnět o naší historii.
7: Včera prezident Nawrocki zdůvodnil odebrání řádu Bílé orlice prezidentovi Zelenskému tím, že Polsko musí dbát o čest polských obětí volyňských masakrů. V reakci na Nawrockého rozhodnutí se svých polských vyznamenání vzdali i ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sybiha, šéf prezidentské kanceláře Kirilo Budanov nebo ukrajinský velvyslanec v Polsku Vasil Bodnar. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Zoo Praha dnes s dvoudenním předstihem oslaví Světový den velbloudů. Pro zájemce jsou připravené 3 komentované prohlídky, které přiblíží náročný život poušti Gobi nebo ochranu mimořádně vzácného velblouda divokého. Na programu je taky divadelní představení Dismanova rozhlasového dětského souboru.
9: Inscenace Pepi to neplivej zpracovává skutečný příběh junáckých skautů. Ti na poválečné Vysočině našli zatoulanou velbloudici a pěšky s ní putovali až do 99 kilometrů vzdálené zoologické zahrady v Praze.
10: S Pepinou do lesa, louky a nebesa.
9: Příběh pro Dismanův soubor napsal uznávaný autor Miloš Doležal. Diváci se ale můžou těšit i na chytlavé melodie multiinstrumentalisty Jakuba Sejkory a hlavně velkou velbloudí loutku, kterou si dětští herci navlékají jako kostým. Představení v pražské zoo začíná ve 13 hodin. Josef Kaňka, Český rozhlas.
11: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno až zataženo a postupně se místy, hlavně v Čechách, vyskytnou přehánky nebo i velmi silné bouřky. Teploty 30 až 35 stupňů, na horách kolem 27. Taky zítra bude jasno až polojasno, ráno hlavně v Čechách, místy mlhy. Během dne oblačno až zataženo s přehánkami a bouřkami i silnými. Teploty zítra 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27, na horách okolo 25 stupňů.
1: Doprava.
0: Na tahu 35 jsou velké komplikace na průjezdu Libercem směrem na Chrastavu. V omezení za libereckým tunelem je hromadná nehoda a nedá se projet. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna vázne provoz mezi Bělotínem a hranicemi na Moravě. Na kilometru 312 silničáři ruší omezení a kolona na Brno má asi 4 kilometry. Zdrží vás kolem půl hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly hlavní zprávy. Teď už omeletky Haliny Pavlovské.
12: Milí posluchači Dvojky, teď je na čase vám prozradit téma dnešních omeletek. Povídat si budeme o tom, jak se stydíme. O studu. Omeletky právě začínají. A určitě není třeba vám připomínat, že jde o polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
1: Český rozhlas Dvojka.
13: Rádio, které vás baví.

0: Epikuros ze Sámů pravil: lépe se ctí něco ztratit, než se studem získat. U nás doma jsme se všichni dost styděli. Můj tatínek se dokonce styděl tak moc, že se i ve vaně koupal v plavkách a nesnášel šortky s volnými nohavicemi. Doma někdy chodil v dlouhých trenýrkách, ale ze strachu, aby mu něco nevykouklo, musela mu máma do nohavic našít gumičky, které tátovi kopírovaly nohu. Vypadal trochu jako Jindřich VIII, i když nenosil ke kalhotám punčochy, ale ukazoval holé nohy. Člověk se ale často nestydí jenom za svou nahotu. Může se stydět za své činy, za své vlastnosti, za své chování. Pořád si myslím, že nevšímat si vlastního handicapu je určitá cesta, jak trapas přežít. Samozřejmě i tahle varianta chování nemusí být ideální. Mně se například na maturitním plese stalo to, že jsem se opila. Byla jsem zamilovaná, byla jsem nervózní, no a taky jsem neznala míru. Motala jsem se a radši jsem se proto schovala na záchodě. Už tehdy jsem samozřejmě trpěla komplexem, že mám široké boky, a proto jsem na sobě měla stahovací kalhotky s nohavičkou. Nebyly tak éterické, jako se dělají dneska. Byly to takové poctivé stahovací kalhotky. No a jak jsem byla společensky unavená, tak jsem v sobě neměla dost síly, abych si je vytáhla zpátky na své místo. A zápasila jsem s nimi tak dlouho, až toaletářka zavolala mu maminku a ta zavolala chlapce, do kterého jsem byla zamilovaná, a ti mě vyvlekli ze záchodové kabinky ven. Já měla dlouhé černé šaty, černé gumové kalhotky mi svazovaly kotníky. Vidět nebyly. A má maminka i můj chlapec dospěli proto k závěru, že jsem tak namol, že nemůžu udělat ani krok. Já ho nemohla udělat. Byla jsem spoutaná jako motýlek na galejích. Zároveň jsem ale cítila, že prostě nemůžu dopustit to strašné ponížení, abych ukázala své prádlo. A radši jsem proto připustila, že si má láska myslela, že jsem notorik.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

Milí posluchači dvojky, styděním se jsem naplnila dnešní omeletky. Nad kritikou od maminky jsem se s přibývajícími lety už vůbec nepozastavovala. Za to mě dokázalo zaskočit, když jsem od ní slyšela nějakou lichotku. Jednou, když jsem za ní přišla, tak mě úplně ohromila. No tobě to dneska nějak sluší, vypadáš taková mladší a hubenější. A bohužel nedodala, prosím tě, nevidíš někde moje brejle? Měla bych se možná stydět, jak jsem kdysi velmi hluboko morálně klesla, když jsem vlastní maminku zapřela. Náš pes Otelo byl velmi neposlušné štěně. Jediné, na co reagoval, když jsme ho chtěli přivolat, bylo naklepávání řízků. Jak zaslechl zvuk paličky na maso, no tak spolehlivě přiběhl. Byli jsme na chalupě, já se vracela z nákupu a z dálky vidím, jak maminka přivolává lstivě Otela. Běhá v zástiře kolem chalupy, v jedné ruce prkínko, v druhé paličku, na maso, tluče a volá. Ňam, ňam, ňam. Celý pro nás už obvyklý výjev se mnou tentokrát pozorovala skupinka německých turistů a byli jako uvytržení. A když jsem přišla blíž, tak se ptali, co to má znamenat. No a já jim řekla, keine Ahnung, wohl irgendwas folkloristisches. Prostě řekla jsem, nevím, to je asi nějaký místní folklor. Tatínek se sice styděl za svou nahotu, ale jinak měl značné sebevědomí. Pamatuj si, jak jsem se jednou trápila nad domácím úkolem. Měli jsme napsat sloh na téma Můj vzor. No a v čem je problém, pravil tatínek. Sedni si a piš. Narodil se roku 1910 na Ukrajině a první báseň napsal již ve svých 13 letech. Můj tatínek básník taky věděl, že když se člověk sám nepochválí, tak to za něj nikdo neudělá. Jednou napsal opět nějakou oslavnou báseň a sám k sobě pravil spokojeně. To je dobrá báseň, ta se mi povedla. To bude mít národ radost. Zaslechla jsem nedávno originální nadávku. Jakási slečna se v metru evidentně nepohodla se svým chlapcem a prchla od něj s výkřikem Jsi hnusnej jako cesta do práce. Když jdete v lese a spadnete na nos, tak zas vstanete a jste šťastní, že jste si nezlomili nohu. Když máte schůzku s mužem, který by mohl být ten pravý, když před ním vesele vyskočíte z tramvaje, když se před ním zřítíte jak poťatý strom, no tak máte pocit, že jste před ním vyřízení na celý život a že takový trapas ještě nikdo jiný nezažil. No co je to trapas? Muška černá jako smrt, která může za to, že vám se stala nepříjemná maličkost, která díky očím kohokoliv nabyla velikosti vesmíru. A vy jste přišli o svou pravou důstojnost, elegantní tvář a teď máte pocit, že ideálním řešením je se zabít. No ale to nedělejte a poslechněte si celé omeletky a teď písničku.

Milí posluchači Dvojky, a teď vám přečtu povídku, která se studem taky souvisí. Jmenuje se Hadí žena. Nebyla jsem první z dívek ve třídě, které narostla prsa. Má ňadra na sebe nechala docela čekat. Až zhruba od 15 začala rašit a zvětšovat se. A někdy si myslím, že s tím doteď nepřestala. Jak někdy historici udávají dobu před a po, tak bych mohla já svůj život rozdělit do etap. Život před nárůstem prsou a pak život s prsy. Vše se radikálně změnilo. Z nenápadné dívky se ze mě stala dívka s poprsím, které nenápadné nebylo snad ani pro slepce. Ať jsem měla na sobě cokoliv, mé přednosti se cpaly ven. Nadouvaly všechny ty cudné bílé blůzičky a tmavé roláky. Že jsem v nejlepším případě vypadala jako hrdinka pornofilmu, která si hraje na školačku. Kdybych neměla tak veliká ňadra, byla bych blahosklonější k hnutí mýtů. Ale protože jsem od svých 16 denně poslouchala keci o tom, jak vypadá můj hrudník, tak mi mýtů docela mluví z duše. A mám chuť tahat za uši a za nos všechny ty ždá.

0: zneužívaného děvčátka, protože jsem se domnívala, že si za tu hrudní přebujelost sama můžu. Ostatně to si určitě myslela moje máma. Vždycky, když mi koukla na hruď, tak se jí stáhly koutky a kývala nesouhlasně hlavou. Myslím, že máma má prsa pokládala za projev mé touhy po sexu a nelíbilo se jí, že se nedokážu ovládnout. Což jsem nedokázala. A tak jsem měla ňadra velikosti 5, 6, 7, nebo měla jsem je prostě tak dlouhá, že žádné prádlo svými běžnými velikostmi mým proporcím vůbec neodpovídalo. Ale pozor, já nebyla vždycky tlustá. Macatá ano, ale záda se měla úzká a sehnat správnou podprsenku byl nadlidský výkon. Revoluce v roce 1989 nejen zbavila republiku socialisticko-komunistických okovů, ale mě revoluce osvobodila prsa. Jo, konečně jsem totiž mohla vycestovat. A protože v prohnilém kapitalismu si dámy už dlouho nechávaly svá ňadra zvětšovat do absurdních tvarů, tak jsem bez problému našla podprsenky, které nepřipomínaly chmelové věrtele a psí pelechy. Byly sice taky široké a hluboké, ale z nádherných krajek a ve všech možných odstínech. Freneticky jsem nakoupila blankitně modré koše s mašličkami, rudé s perličkami, bílé se saténovým lemováním a taky černé bez ramínek. No, krásné podprsenky to byly. Nicméně dostat do nich má prsa byl stejně náročný proces. Musela jsem se zaklonit, předklonit, natřást je tam, švihnout tělem zad a zasít ty své bochánky. Tenhle termín jsem nenáviděla, protože v mém případě se jednalo o bochníky v košících upravit. Nezacházela bych do těchto podrobností, kdybych spoustu let nebydlela v bytě bez jakéhokoliv soukromí. Vždy, když jsem se chtěla obléknout, tak u toho někdo byl. Můj muž jakoby měl na to radar. Vždycky, když jsem sáhla po prádle, začal mi náruživě sdělovat, že musíme natřít na chalupě plot, anebo že nám tchýně přivezla králíka. Můj tatínek, když jsem se oblékala, cudně odvracel oči, ale stál pořád ve dveřích. A když jsem se lopotila z háčky a byla překroucená tak, že bych se mohla z fleku živit v cirkuse jako hadí žena, co se stočí do krabice od bot, tak podrážděně vrčel. Už ti konečně můžu přečíst svou novou báseň? Máma mé oblíkací manýry nenáviděla. Proč se neoblékneš normálně, třeba hned ráno, chtěla vědět. A já nechápala, jestli hned ráno není výraz pro 4 v noci, kdy snad možná, ale jisté to nikdy nebylo. V našem bytě panuje relativní klid. Klid na oblékání jsem prostě do svého pozdně produktivního věku neměla nikdy. Až teď. Dočkala jsem se v našem novém domě nad Vltavou. Obsadila jsem celé horní patro. Tady budu sama a budu tu psát. Oznámila jsem a myslela jsem tím hlavně to, že tam budu sama při zapínání podprsenky, cpaní se do stahovacích kalhotek a při té příšerné akci, kterou musíte absolvovat, když chcete mít na sobě punčokáče. Horní patro je z celého našeho domu nejkrásnější. Architekt Jonáš ho navrhl do kulata. Fero, vycvičený z pravoslavných kostelů, mistrně zhotovil dřevěnou klenbu a okna od podlahy ke stropu v panoramatu odhalují krásu celého města. Kdybych se soustředila a vzala si dalekohled, možná, že bych dokázala spočítat všech 100 pražských věží. Dívala jsem se na Vltavu a pomalučku, pečlivě, klidně jsem si rovnala ramínka broskově růžové podprsenky. Mírně jsem se ohnula, aby můj žlábek mezi ňadry mířil rovně do údolí a neklikatil se jako vždy, když jsem ve spěchu. A právě když jsem v předklonu třásla hrudníkem jako havajská tanečnice, ozvalo se: Mami? Skočila jsem za komodu. Jsem tady. Syn se konečně přistěhoval. A já moc doufala, že nezahledl mé nahé tělo, aby ho to, mého chlapečka introvertního, psychicky nepoznamenalo pro celý jeho budoucí sexuální život.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

0: Milí posluchači dvojky, Hadí žena se jmenovala povídka, kterou jste slyšeli v omeletkách před písničkou. No a teď je na řadě příspěvek vás posluchačů. Přečtu vám text, který mi do omeletek poslala posluchačka paní Karla a své vyprávění nazvala Komáři na Aljašce. Moje touha po dobrodružství se naplnila cestováním po západní Kanadě a Aljašce. Jednoletní ráno se s rodinou budíme v penzionu v městečku Dawson City, kam jsme několik dní jeli autem po příletu do Vancouveru. Míříme na Aljašku, kterou máme na dohled. Najíždíme autem na trajekt, přeplujeme řeku Yukon a v 17 hodin nám usměvavý americký pohraničník razítkuje pasy. Na razítku je sop s velikými rohy a nápis Alaska. Krajina je zamlžená mraky. Jsme vysoko v kopcích, začíná pršet. Když se mraky rozplynou, vidím široko se táhnoucí a nekončící zelené kopce. Přímo v hrudi cítím, že stojím na obrovském území a vítám se s vysněnou Aljaškou. Jedeme pomalu, vyhýbáme se dírám v cestě, jsme sami. Hledáme místo na stan a z nepochopitelných důvodů se rozhodujeme pro kemp v místě zvaném Mosquito River. Za chvíli jsme obalení komáry, no ale je už večer a další kemp je daleko. Čeká nás noc s komáry. A bez tmy. Celou noc totiž bude světlo. Stále prší, tak si stan stavíme pod střechu altánku a tu se z křoví vynoří dva usměvaví muži středních let. V ruce drží hrníčky, ze kterých se kouří. Vyšli se na procházku s horkou čokoládou. Během pár minut už sedíme s Bobem a Berim u Merunkovice. Našla jsem ji v našich zásobách. Jejich obytné auto stojí ve stejném kempu, pracují jako geologové a hledají v okolí rudy i zlato. Popíjíme, povídáme si, žertujeme, je nám spolu dobře. Domluváme se na ranní společnou snídani. Odcházejí do noci do svého auta. Dala jsem jim plechovku českého piva, snad se jim za denního světla podaří usnout. Netušíme, co nás během této bílé noci plné komáru a deště ještě čeká. Došlo totiž k nejhoršímu. Někdo z nás zabouchl dveře od auta a klíče leží na palubní desce. Uvnitř. No co teď? Nejbližší civilizace je asi 200 kilometrů daleko. No a komáři začali útočit s plnou vervou. Prosíme správce kempu v podobě vousatého staříka s vypelichaným pejskem, aby se nějak spojil s autoservisem nebo s policií. Musí prý najít signál rádia, telefony nefungují. Jsem zvědavá, jak to udělá. Nočním tichým kempem se ozývá můj smích, když vidím, jak starý muž vylezl na rozvyklaný stůl, nad sebou mává jakousi anténou a ve druhé ruce mu chrčí radiopřístroj. Žádný signál tady prostě není. Vydáme se tedy do křovinatého kempu hledat naše geology. Ti by mohli mít nějaké potřebné nářadí. Je naštěstí světlo, ale i tak Bob po obhlídce auta rozhodne, že bude lepší situaci řešit až ráno. Jen dcera má problém, její zima. Oblečení je v zamčeném autě. Bob svléká svou starou, umaštěnou a špinavou bundu a čistotná dcera si ji z díky obléká. Situace vyžaduje brát věci, jak jsou. Chystáme se ke spánku ve stanu, ale komáři stále nespí, takže je půl hodiny likvidujeme. Usnout za světla nejde, nervozita narůstá. Naši zachránci Bob a Barry přijedou svým autem ráno kolem 8, ale nezačnou hned řešit zabouchnuté dveře auta. Napřed si prý musíme ho uvařit a vypít kafe. A mají pítlíkové, v takové podobě znám dosud jenom čaj. Podivná káva nám dokonce v tu chvíli i chutná a hned se pouštíme do práce. Proběhlo mnoho pokusů, každý z nás má jiný nápad, hlavně Bob je hodně aktivní. Dráty, pilku, páčidlo strkáme do všech děr dveří a zachránící gumy oken. Po dvou hodinách marné námahy už beru do ruky kámen. Prostě rozbijeme zadní okno. Barry je mlčenlivý a přemýšlí. Tu přinese z lesa dlouhý klacek. Mezírkou v nedovřených zadních dveřích jej protáhne až na palubní desku a tam se snaží zmáčknout tlačítko, které jistí dveře. No a když se konečně strefí, tak je můj muž rychle otevře. A je to! Cvaknutí nám zní jako výhra v loterii. Skáčeme a křičíme radostí, objímáme se, všichni jsme v euforii vítězství. Bob kam si odběhl a přinesl pytlík s nálezy nerostů. Chtěl se pochlubit, co v těchto dnech našli a v pocitu nadšení nám tajně ukázal i nugget zlata, nalezený včera. Byli jste úžasní, Bobe a Barry. Rychle balíme vše do auta, začíná opět pršet a komáři se budí. Ale pozor, nejen komáři. Když chce muž vyklepat rohožku z auta a bouchne s ní o trám altánu, vyrojí se hejno vzteklý voz. Uprostřed střechy mají obrovské hnízdo. Honem pryč. V nejbližším městečku zvaném Tok, asi 100 kilometrů daleko, by nám určitě nikdo s naším problémem nepomohl. Je tam jenom pumpa, infocentrum a malý bar. Ale překvapení mě čeká i tam. V infocentru si kupuji hrnek a při placení se mladá pokladní zajímá, odkud jsme. A když sdělím, že z Česka, rozčileně se zeptá. Můžete mi říct, proč jste se rozešli s těmi Slováky? Taková otázka v tomto místě od dívky tmavé pleti a šikmých očí mě šokuje. Svět je plný překvapení a nových zážitků. No a proto se mi líbí heslo. Všude dobře. Tak co doma?
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na dvojce.

Příběh na Aljašce jsem vám četla v omeletkách tady na dvojce před písničkou. Tento text napsala posluchačka paní Karla. A já doufám, že vás inspiroval a taky mi popíšete své zážitky, zkušenosti, pocity, vzpomínky. Své texty posílejte na mou mailovou adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu 2 omeletky Vinohradská 12 Praha 2 120 00. Pište. Moc se na vaše texty těším. No a protože dnešní omeletky jsou o stydění se a o studu, tak vám prozradím, za co se stydí některé známé osobnosti. Třeba zpěvačka Adele. Přestože vystupuje před 100 000 lidí, opakovaně mluví o silné trémě před koncerty. Přiznala dokonce, že před některými vystoupeními zvrací nervozitou. Marilyn Monroe působila jako symbol ženského sebevědomí a sexuality a ve skutečnosti trpěla obrovskou nejistotou a potřebovala neustále ujišťování, že je dost dobrá. Před natáčením měla často záchvaty úzkosti a pochybovala o sobě natolik, že opakovala jednoduché scény víc než 10krát. Elvis Presley před koncerty býval nervózní tak silně, že ho museli uklidňovat členové jeho týmu. A dodnes se traduje, že před některými vystoupeními chodil sem a tam v zákulisí a vůbec pochyboval, zda vůbec dokáže vyjít na pódium. No a tohle je jeden z nejslavnějších příběhů trémy. Barbra Streisand v roce 1967 na koncertě zapomněla text jedné písně. A ten zážitek ji natolik vyděsil, že téměř 30 let nevystupovala živě před publikem. 30 let. Přitom šlo o jednu z nejvýraznějších zpěvaček planety. David Bowie byl v mládí natolik stydlivý, že měl problém navazovat běžné sociální kontakty. Jeho extravagantní postavy Ziggy Stardust a další alter ega byly částečně způsobem, jak překonat vlastní nejistotu. Lady Gaga jako teenager bývala terčem pospěchu. Spolužáci dokonce vytvořili skupinu s názvem typu Stephanie Germanotta, tak se Lady Gaga jmenovala. Ta nikdy nebude slavná. O několik let později měla miliardy fanoušků. A dodnes mluví o tom, že pocit outsidera v ní ale úplně nezmizel. Tom Hanks, jeden z nejoblíbenějších herců světa, opakovaně popsal, že před novými projekty zažívá něco, čemu se říká syndrom podvodníka. Prostě mívá pocit, že konečně tentokrát zjistí všichni, že vlastně neumím hrát. No a to říká držitel několika Oscarů. Meryl Streep před každým novým filmem údajně přemýšlí, zda roli vůbec zvládne. A jednou řekla, proč by někdo chtěl vidět mě hrát? No a to řekla v době, kdy byla považována za nejlepší herečku své generace. Já se samozřejmě stydím za to, jak vypadám. Jsem přesvědčena, že lidé nevnímají nic jiného než mé obliny a má kila. A někdy si představuji, jak by mi bylo, kdybych byla od přírody štíhlá. A mám pocit, že bych pak dokázala zázraky. Už jsem se vám svěřila, že má máma se styděla za to, jak mám velká prsa. Měla pocit, že za to nějak můžu a nesnesla na mě jakékoliv výstřihy. Vždycky, když se hovořilo o studu, tak na Máňa Dravrhla máma významný pohled a řekla, u nás v rodině se nikdy nikdo neměl zač stydět.

Milí posluchači Dvojky, o stydění a ostudu si dnes povídáme v omeletkách. Už jsem vám prozradila, že se stydím za svá kila navíc. Nicméně neodradilo mě to od chuti k jídlu. No a tak si teď společně připravíme lívance s jahodovým žahourem. Na lívance potřebujeme 300 ml mléka, 250 g polohrubé mouky, půl kostičky droždí, jeden vanilínový cukr, jedno vejce, olej a špetku soli. No a na žahor musíme mít 300 g jahod, jednu lžíci másla, dvě lžíce cukru, meduňku na ozdobu a dvě lžíce řeckého jogurtu. Do vlažného a oslazeného mléka rozdrobíme droždí. Smícháme s vejcem a moukou, špetkou soli a metličkou dobře promísíme. Necháme v teple 35 minut pracovat droždí. A zatímco nám těsto bobtná, rozehřejeme v rendlíku máslo s cukrem a vsypeme jahody. A zvolna provařujeme a mícháme, dokud se část vody neodpaří a směs nezhoustne. V lívanečníku nebo na obyčejné pánvi smažíme do zlatova z obou stran lívance na rozehřátém oleji. A lívance podáváme částečně přelité jahodovým žahourem, se lžičkou jogurtu a s meduňkovými lístky. A je to prostě páječné. České přísloví říká: bylina bez květu, pana bez studu, řídko přichází k jakému užitku. No a Madonna se svěřila. Na rozdíl od jiných, já udělám cokoliv, protože nejsem stejná. Já nemám stud. No a já říkám, padouch se nestydí vraždit a loupit, playboy se nestydí lásku si koupit. Opilec se nestydí, že požil, holky chodí, jak je pámbu stvořil a jen pámbu se možná stydí, že to všechno z hůry vidí. Sebevědomí vzniká součtem sebedůvěry, sebelásky a sebechvály. No a z toho plyne má rada. Na to pole podleskal, sám si tleskej, sám se chval. No a to je pro dnešek všechno. Buďte věrní omeletkám, nestyďte se za své činy, řeči a názory a poslouchejte nás. Vaše Halina Pavlovská. No, I can't take one more step towards you.

0: Léto na dvojce bude tentokrát mrazivé.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Chybět nebude historie českého zločinu nebo oblíbená kriminálka.
1: Začínáme už 21. června četbou z knihy Stephena Kinga Noční můra Dannyho Coughlina.
0: Mrazivé léto.
1: To budou napínavé prázdniny na dvojce.
2: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Firmy budou od července muset hlásit nástupy všech zaměstnanců. Při nehodě vlaku v Mnichově se zřítily dva vagony z mostu na ulici. Jeden člověk zemřel. Počasí bude jasno až polojasno, přechodně zataženo, místy přehánky nebo bouřky a teploty až 35 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se od července rozšíří a firmy budou muset evidovat taky nástup všech nových zaměstnanců. Dosud se taková povinnost týkala pouze nahlašování cizinců. Státní úřad inspekce práce považuje změnu za důležitý krok, který přispěje k větší transparentnosti pracovního trhu. Podle mluvčího Richarda Kotrbáče navíc zabrání některým případům nelegálního zaměstnávání.
3: Z kontrolní praxe vyplývá, že se inspektoři opakovaně setkávali s účelovým tvrzením, že pracovník nastoupil do práce teprve v den zahájení kontroly a jeho přihlášení bude provedeno dodatečně. Následné prověřování podkladů a dostupných informací však často ukázalo, že dotyčný vykonával práci již delší dobu.
2: Většina českých poslankyň musí čelit psychickému násilí. Některé z nich kvůli osobním útokům omezují politickou aktivitu. Vyplývá to z výzkumu nevládní organizace Fórum 50%. Podle šéfky organizace Markéty Kosmotlové to může ženy odradit už od kandidatury. S nevhodným chováním se poslankyně setkávají v online prostředí i přímo ve sněmovně. V Mnichově se v noci na dnešek při železniční nehodě zřítily z mostu dva prázdné vagony na ulici. Informuje o tom veřejnoprávní stanice Bayerische Rundfunk. Jeden člověk zemřel. Není ale jasné, jestli železničář nebo kolem jdoucí. Dva nákladní vlaky se srazily na mostě na severu města. Nejméně jedna ze souprav podle záběrů vykolejila a dva její vagony prorazily zábradlí železničního mostu nad silničním podjezdem. Zámek v Liptále na Vsetínsku dnes ožije svatojánskou nocí. Dobrovolníci pro návštěvníky připravili večerní program plný komentovaných prohlídek i hraného příběhu, který netradiční formou přiblíží historii zámku. Co všechno dnes na příchozí čeká, říká kastelánka Věra Dorůšková.
4: Bíhá takový příběh na zámku, kdy neprodaná hraběnka touží po lásce a potřebuje bylinky. Jinak je ještě doprovodný program na nádvoří, kde jsou připraveny svatojánské speciality, pak je tam taky doprovodný program, cymbálovka, bylinkové dílny a podobně.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, přechodně oblačno až zataženo, postupně místy déšť nebo bouřky. Teploty 30 až 35 stupňů, na horách kolem 27.
0: Doprava.
2: Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna velmi opatrně za sjezdem na Humpolec. Na 96. kilometru je hromadná nehoda, srazila se tam 4 auta. Fronta má asi kilometr. To byly zprávy. Dobré odpoledne.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
5: Přeju pěkné sobotní odpoledne z dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu komedie Malá nemorální historie. Návštěva neteře a vpád kamaráda ze studií naruší chod dlouholetého manželství. Začíná opravdu skvěle obsazená komedie plná malých a přesto málem osudových omylů. Uslyšíte Jaroslavu Adamovou, Josefa Somra, Karolínu Slunečkovou, Jorgu Kotrbovou, Josefa Langmillera a další. Hezky se bavte.

0: Cože? Já tě neslyším. Říkáš něco, Silvo?
1: Tak hele, paní sousedko, buď toho luxování nech, nebo jdu domů.
0: A já mám poslední šanci uklidit tuhle cimru. Jirka má od zítřka dovolenou, sedne si tu na svý lejstra a opřede se pavučinama.
1: No, to je stejně nápad zavřít se o dovolené doma a psát.
0: Já vím, ale na to on se celý rok těší. Zbavit se dětí, vypnout telefon.
1: A nechat se obsluhovat. Být tebou, tak bych se někam vyrazila sama.
0: Prosím tě, vždyť by tu zašel. Haló? Loudová?
2: Ahoj, děti, tady Eva.
0: Je, nazdar, Evi. Tak co, jak prakticíruješ?
2: No to víš, vymetou s náma kde co. Ale já teď nemůžu to, já volám z ambulance, aha, víš?
0: Jo, tak fajn, hele, přijď po službě a pokecáme trochu. Já teď uklízím, víš?
2: Aha.
0: Tak Evi, nezapomeň a naschle.
2: Naschle.
0: To byla Evička, má prázdninovou praxi v nemocnici.
1: Takže tu zas bude obden na večeři a ty nevídeš z praxe ani o prázdninách.
0: Její máma má zas u sebe naše kluky a to je o moc horší. No jdi se k ním schválně podívat. Tam by snad bylo lepší zapálit, než gruntovat.
1: No, ale když se nad tím zamyslíš, takovej binec je vlastně projevem života.
0: Silvo, teda tobě se to filozofuje. Akorát, že si tak utřeš prach a můžeš ten svůj kvartýr vystavovat.
1: Je. To je fakt. Jenže přijdu domů a cítím se jako další exponát.
0: No, ty, ty.
3: Ježišmarja ženská! Kolikrát jsem ti říkal, abys mi do mýho pokoje s tím zatraceným luxem nelezla.
0: Ale Jirko, prosím.
3: Celý život ti říkám, že si svůj pokojík budu uklízet sám.
0: Jirko, no, já tě...
3: Ten graf, co jsem tady měl, si by bez toho musela při nějakým uklízení zašantročit ty.
0: No, určitě. A v ústavu ho nemáš?
3: Ne, já ho měl tady.
0: Jirko.
1: O jaký graf jde?
3: Ale... Dynamika SO2 na Boleslavsku. Ty práce. Prosím tě, miláčku, pustíš mi laskavě k mýmu stolu?
0: Samozřejmě, miláčku, moment, jenom odnesu tu plesnivou paštiku, co tu máš už týden k večeři.
3: Prosím, ale... Silvo, uznej, já si půl roku snáším materiál. Plundruju archivy, rabuju knihovny. Těším se, že až ty děti konečně odjedou, že si sednu, že si to v klidu zpracuju a ona si vzpomene gruntovat. No.
0: Mě to totiž dělá plezír, víš. Ty chceš, aby mě trefil šlak.
4: Ne. Jenom se hrdličky nepocukrujte.
0: Silvo, uznej, takovej vzdělanec. Po nebi honí kysličníky, ale doma žije v sajrajtu, že si nabere do pantoflí.
3: Drahoušku, ty stárneš do obtížnosti.
0: No tak já tě obtěžuju. Jenomže tebe obtěžuje holič, tebe obtěžuje čistírna, tebe obtěžuje pořádný jídlo, tebe obtěžuje prostě všecko normální.
3: Tak si konečně uvědom, že nežiješ s normálním člověkem.
0: Ach, bože můj, ty jsi ale vejta.
4: Vy jste jak děti, vážně.
3: Víte co, dámy, víte co? Nechte svý vousatý dítě bejt. On si tu bude Jiříček hledat svůj zašantročený graf, on si tu pohraje ve svý špíně, ve svým koutečku, nestříhanej, neholenej, nemítej...
0: Se svou pokecanou vestou.
3: Ano, ale šťastnej.
4: Ireno, prosím tě, nech toho a pojď ke mně na kafe.
0: Asi máš pravdu. Každá situace chce svý.

0: A jen si zvoň. A klidně si zvoň. No, přidej, přidej. Malej český vědec musí něco vydržet. Herkot! On nám pacholek ten zvonek zdemoluje.
1: Ahoj, strejdo.
0: Je, Evičko!
1: Já už jsem se lekla, že nejste doma.
0: Kdybych byl věděl, že seš to ty, tak bych vartoval s okem na klíčový dírce.
1: Ale doufám, že řádně oholen, napajcován kolínskou a ne v tomhle šláfroku, nebo co to máš na sobě.
0: Je, promiň, já to sundám. To je můj utajovaný pracovní úbor, víš? No. Dáš si kafe?
1: S tebou vždycky. Ale dneska tě zvu já.
0: Ne.
1: Koukej, co nesu. Tuzek Smajnl, špeciál.
0: O, a kde se zmohla chudá medička na Tuzex?
1: Na praxi. Byla jsem k jednomu pacoušovi o 110 kilech výjimečně vlídná a pozorná.
0: Aha, takže v každém směru užitečná praxe.
1: Ale strejdo, já jsem tak šťastná, že vám taky jednou můžu něco přinést, když jsem tu pečená, vařená a jen vás vyžírám.
0: Tak to u vás. A já třeba, že bych se zkusil honem oholit, co?
1: Ale nedělej si násilí.
0: Ale...
1: K tvýmu typu introverta to docela jde, když vypadáš zanedbaně.
0: Jo, tak děkuju.
1: No, aspoň každý pozná, že jsi pošahanej intelektuál.
0: A to jsem rád.
1: Je, víš co? Já tě ostříhám, jo?
0: Ne, prosím.
1: No, co se děsíš? My v kruhu zásadně stříháme jeden druhýho.
0: No, jenomže Evi, mně už není 20.
1: No, ale vlasů máš pořád ještě dost, teda na ty léta. Je, ukáž. Ty máš tak nádherně vysoký myslitelský čelo, strejdo.
0: Rok od roku myslitelštější.
1: Strejdo, pojď do koupelny.
0: A co tam?
1: Já tě ostříhám.
0: Ale ne.
1: Neuvidíš, jaký budeš fešák, fakt.
0: Holka, ty mě lákáš jak Dalila.
1: No, to já neznám, ale teta bude koukat. Pojď, a ti překvapíme, strejdulo.
0: Ale tak máš to mít. A ti teda překvapím, že jo? Už měsíc mě otravuje s holičem. Zrovna vždycky, když musím myslet na něco důležitého, tak hned jdi k holiči, jdi. Tak
1: no,
0: pojď. Pojď ty Dalilo, ale koukej mi nevypíchnout oko.
1: Co máš pořád s nějakou Dalilou?
0: Dalilou? Ale víš, to je taková pikantní historka z Bible.
1: Jsem nevěděla, že ta Bible je tak nestydatá. Takže ona Samsona svedla, ostříhala a tím ho připravila o všecku sílu, jo?
0: Jo. Já prosím tě, ale kratší už ne. Teď budu jak kriminálník.
1: Tak, ještě svíčku.
0: Co? Na co svíčku?
1: Takhle ti konečky opálím.
0: Je.
1: To hned jinak vypadá, než jenom nůžkama.
0: Je, ale abych to přežil. Co?
1: No, strejdo, ty jsi vážně tak prokou, že... No, já bych tě nejradši poškrábala za uchem.
0: No, co pak jsem nějaký dobrman?
1: Dobrman, já nevím, jak se to jmenuje, ale je to hrozně roztomilý. Má to taky takovou zarostlou tlamici jako ty. A jinak to má přesně tenhle sestřih.
0: Tak co, kdybys mě místo toho hřebelcování zkusila něžně ženský pohladit, co?
1: Hernaj strejdu, kdo by to do tebe řekl?
2: Prosím tě, Jirko, co je to tu za smrad?
1: Teta. Ta úžasné.
0: Chudák, až je mi líto.
2: Co to tu vy dva vyvádíte?
1: Ahoj, teto, zušlechťuju ti muže.
2: Plamenem?
1: To jsem viděla v nějakém italském filmu, na jednom vrahovi.
2: Já se zblázním. On sedí a drží.
0: No.
1: Co by nedržel? No podívej, že vypadá nejmíň o 10 let mladší.
2: No úplnej študáček, puberťáček.
0: No.
2: Ale koukám, nespálila jsi mu ucho. Má nějaký červený ucho.
1: Který? Vždyť má červený obě.

0: Prosím?
1: Haló, Silvo? To jsem zase já, Irena. Ty se mě dneska nezbavíš.
0: Co se děje?
1: Představ si, že jsem se zapřel a přeci jen jsem se mu do toho stolu koukla.
0: A našla jsi ten ztracený graf.
1: Ale no taky. Ale víš co ještě? To neuhodneš.
0: Sirečky.
1: Ale neblázni. Korále, jantarový korále, co? Přesně takový, po jakých jsem toužila, víš?
0: K těm zeleným šatům, víš?
1: Silvo, neporadila jsi mu to ty, že v tom máš prsty?
0: Nemám, na mou duši nemám.
1: Tak to muselo promluvit podvědomí, protože když jsem ho kolem ty výlohy vodila a ty korále se mu vychvalovala, tak mě vůbec nevnímá.
0: No vidíš, jak mu křivdíš. Hele, doufám, že jsi si hned nevzala na krk.
1: Ale no dovol, přece mu neskazím překvapení.
0: Počkej, a jenom aby ti je nezapomněl dát.
1: To ti je legrace. Zrovna sedí v koupelně jako paša a dává se obskakovat mladistvou lazebnicí.
0: To jsi mu ji nakonec pozvala do baráku.
1: Ale ne, ujala se ho naše Evička. Má ti vokousaný, opižlaný, ale vcelku musím říct, že má šmrnc.
0: Ta holka dokáže všecko. Takhle se jí svěřit na milost a nemilost. Vy? On, viď?
1: No, nediv se. Holka na něj kouká jako na svatý obrázek a to dělá pánů v jeho letech dobře.
0: Konečně, proč ne? Proti těm jejím zajícům z fakulty je ten tvůj starý ještě úplnej pardál.
1: No tak pardál to už těžko, no ale přece jen je kapacita a svým způsobem osobnost.
0: Na jedno. Co slovo, Irenko, to jantár.
1: Fajdě ty. Já už musím končit. Zdá se, že už je ostříhanej.
0: Tak ahoj.
1: Pa, ahoj.
2: Teti, pojď se na něj prosím tě podívat.
1: Ale Evičko určitě je fešák. Zase si s ním můžu troufnout mezi lidi.
2: V tom případě budeš určitě pro. Strejda už souhlasí.
1: A s čím?
2: Zvu vás na pátek do bijáku. Dostala jsem štípko.
1: Ale prosím tě, přece do nás nevrazíš těch pár korun, co bereš.
2: Ale teď je, vždyť jsem u vás na půl ke stravě a každou chvíli mi něco koupíš.
1: No jo, no to je přece...
2: Takže souhlasíš, jo?
1: A tak jo.
2: Pátek vyrazíme za kulturou.

0: Jiří, jestli pak víš, kdy jsme spolu byli naposled v kině?
1: Někdy v loni, ne?
0: Ale kde pak předloni?
1: Ale ne, loni o dovolené.
0: Nehádej se, předloni o dovolené.
1: No to je zajímavé, jak to utíká.
0: Utíká. Víš, že bychom si pak mohli jít někam sednout? Když jsme bez dětí, co říkáš? Já doufám, že se Eva nepřižene v džínech.
1: Má nějaký zelenkatý šaty.
0: A jak to víš?
1: No, protože ji vidím. Tamhle, u vchodu.
0: Prosím tě, jak ji můžeš při všech dioptrích na takovou dálku poznat?
1: No to víš. Hezkou holku já poznám i na dálku.
2: Tak jsem tady.
1: Ahoj.
2: Ahoj. Jo, víte, že jsem vás takhle spolu a v parádě ještě neviděla?
0: Eličko, já...
2: Málem jsem vás nepoznala.
0: Eličko.
2: Co je to, ty šaty, no to je senzace. To je Georgette?
0: Víčko, ty co to má?
2: Já mám flek na šatech, nebo co se tak na mě díváš?
0: Ne, to jsem já, jen tak jsem...
2: Ale to, co ti je? Najednou si tak strašně zbledla. Podívej, strejdo.
1: Co, je ti něco? Celá se třeseš?
0: Ne, to já, nevšímej si to, mám dojem, jsem si, že určitě jsem zapomněla vypnout žehličku, já... Jak jsem ti žehlila ty kalhoty, já se musím vrátit.
2: Ale teď ti třeba si to jenom namlouváš,
0: ale
2: ne?
0: Ale ne, to určitě vím, že jsem... Úplně se mi z toho udělalo zle. Víte co, jděte sami a bavte se.
1: Ale ne, Jirenko, ale to je nesmysl. Přece tě nenechám jít samotnou domů, když ti není dobře. Počkej.
0: Jenom si neděli starosti, já si vezmu taxika.
2: Co je to?
0: Ne, vážně, opravdu se o mě radši nestarejte. Hele, tamhle jede taxi.
2: No, strejdo. Rozumíš tomu?
1: No moc ne. No ale když říká, že se jí udělalo špatně, tak se jí udělalo špatně. Proč by lhala?

0: Laudová.
1: Prosím tě, Ireno, ty jsi do toho kina nešla, viděla jsem tě přijet taxíkem. Halo, jsi tam?
0: Ale jo, jsem.
1: Co je ti, není ti dobře?
0: Taková jsem jako ochrnutá, nebo co?
1: To jsi mě uklidnila, mám k vám skočit?
0: Ne, jsi moc hodná, ale radši ne.
1: Ireno, tobě se něco stalo, viď?
0: A vlastně nic, no nic. Já jsem si jenom myslela, že Jirka je svým způsobem výjimečný chlap, víš, že mám něco extra.
1: A nemáš?
0: Ne, už ne. Je úplně tuctovej měšťáček a nezad.
1: Ale no, každej jsme někdy v něčem měšťáček, to nemůžeš tak brát. No.
0: Ale když ti nejbližší člověk na světě zčista jasna potrhne nohy, to...
1: Jirka,
0: ta holka taky. Já se tu o ní starám, aby měla kousek domova. A on je to bezcharakterní frocek z prostá malá potvora.
1: Evička.
0: No, takovým se to svádí mužsky, když mají všechen svůj čas jenom pro sebe. Študovat si, bavit se.
1: Počkej, jednak všeho do času a za druhý ti tahle úplně normální společenská realita do dneška nevadila.
0: No, protože do dneška jsem měla domov. Domov a rodinu, svou jistotu, zázemí.
1: Poslechni, Ireno. Zkus se na 2 minuty rozeřvat, ale naplno, rozumíš, naplno, vybreč se a pak mi snad konečně řekneš...
0: No co pak to umím? Rozeřvat se, házet věcma, křičet, já se neumím chytat za srdce, dostat migrénu, já jsem v životě nevomdlela.
1: Tak udělej pro mě za mě 3 dřepy, ale pak mi konečně řekni, co se stalo. Pokud vím, tak jsi šla odpoledne s Jirkou a Evičkou do Bijáku.
0: Jo, šla.
1: No vidíš, dál?
0: Víš, co měla ta malá zmije na krku?
1: Co?
0: Ty moje vysněný, vytoužený jantarový korále.
1: To si je půjčila?
0: Prosím tě, já jsem je vůbec nedostala. Nebyli pro mě, protože oni mě takhle přímo před očima se zčuchli, víš? A oni ty korále dal ty Dorotě.
1: Evičce.
0: No komu jinýmu? Já ho věčně šanuju, aby se mohl věnovat jenom tý svý prašivý vědě. Všecko musím obstarat, všecko zařídit, vydělat si musím, Silvo. Silvo, mě jako kdybych spadla z bůh ví kolikátýho patra.
1: Tak víš co, já na sebe něco hodím a hned se mu tady, jo?
0: Ne, nezlob se, prosím tě, ale já vážně potřebuju být chvíli sama a srovnat si to v hlavě. No přece to musím nějak zvládnout, když mám ty děti. Moment, Silvo, on někdo zvoní. Sakra, to je jako s udělání.
1: Tak čau, potom mi brnkni a proberem to spolu.
2: Tak, jsem konečně tady i s kufrem.
0: Aha, no jo, vy jste tu s kufrem, ale co byste jako rád, když už jste konečně tady?
2: Ale já jsem přece Purkrábek, Standa Purkrábek.
0: Jo, Standa, aha, těší mě Loudová, ale odpuste, víte určitě, že jste na správný adrese.
2: Jak to, vy jste mě nečekali, vždyť jsem telegrafoval.
0: Odkud?
2: Z Istanbulu. Neměl bych si ten kufr radši hodit někam k Jirkovi, abych vám tady s tím nepřekážel?
0: No, snad si ho hoďte, já teda nevím, ale my jsme totiž žádný telegram nedostali, víte, a Jirka šel do biografu. Vy jste se spolu nějak znali?
2: No, od jak tě živa, on se tak nějak nikdy nezmínil.
0: Ne, to se asi já možná, odpuste, víte, já najména tak, jak si nejsem.
2: To jsem přece já, jak jsme s Jirkou vynalezli elektrifikovaný prkínko.
0: Jo. Ježiš, já už vím. No. Záchod na fotobuňku, prosím vás, tak si sedněte a udělejte si pohodlí.
2: Děkuju. A nevyrušil jsem vás? Nechtěla jste taky někam jít?
0: Ale ne, vůbec ne, proč?
2: Máte krásné šaty.
0: Chybí k nim jantarový korále.
2: Koukám, že jste skromňoučka. Víte, že jsem si vás představoval docela jinak.
0: No jo, to se stává, že si člověk občas něco představuje úplně jinak.
2: A kde máte ty svý 2 kluky? Taky v biografii?
0: Ne, u sestry na prázdninách.
2: Jestli dovolíte, já jsem tadyhle přivez pár hloupostí. Tady to klukům, jak jsou vlastně starý?
0: 14 a 10.
2: Tak to jsem se snad strefil. Ale bojím se, že vám jsem nepřivez to pravý.
0: Pádi, to je krása. Již ty naběrečky, vidličky, lopatičky. Páni, a všecko tepaný, no to je nádherný.
2: Jenže je to taková spíš kuchyňská záležitost. A když tak na vás koukám, určitě vám se měl přivést něco jako náušnice nebo náhrdelní.
0: A myslíte k těmhle šatům, o kterých jste řekl, že jsou krásný?
2: K vám, madam. Protože kam se na vás hrabou ty šaty. Ale já to napravím, madam. Master Stan spraví, opraví, napraví všecko, všecičko.
0: Všecko?
2: Dovolíte, abych tu kuchyňskou soupravu doplnil alespoň lahvičkou skotský?
0: Do černýho. Pravá skotská. To si hned nalejem.
2: Vidím, že jste nejen krásná, takže já to otevřu.
0: Já donesu sklenic.
2: Tak, našťastný seznámení.
0: Čin.
3: Ježe. Tak tohle to jsem potřebovala.
2: Ale opravdu jsem si vás představoval docela jinou.
0: Jakou?
2: Takovou jinou. Spíš. Maminkovskou. Rozhodně ne tak zajímavou.
0: Aha. Co všecko nedělá ženu zajímavou?
2: Mám nalít.
0: Že váháte.
3: Tak, čímž by byl aperitiv? A teď, jestli dovolíte, vás snad můžu pozvat někam na večeři.
0: Svým způsobem jste totiž naši rodinu zastih jaksi v nedbalkách, neboli nepřipravenou.
2: Aha. A co Jirka?
3: No, ten je v nedbalkách taky.

0: Haló.
1: To jsem zase já, strejdo, Eva. Už je doma?
0: Ne, představ si, není.
1: Není?
0: A v kvartíru jsem našel nějaký cizí kufr. A Silva mě říkala, že teta, teda jako Irena, byla taková celá divná,
1: jo.
0: A že jí přišla nějaká návštěva. Já jsem z toho úplně jelen.
1: Strejdo, uklidni se, prosím tě, nebo za tebou mám přijet?
0: Ne, prosím tě, ne. Radši ne, já si na to vykašlu a půjdu si lehnout.
1: Nedělej si iluze, stejně neusneš.
0: A proč bych k sakru neusnul?
1: No, protože to si ještě nezažil, nemít tetu v noci doma.
0: Ale...
2: Já, pozor.
0: Moment. Moment, se mi zdá, že už je tady. Jo, to je ona v celý kráse. No, prosím tě, kde jsi byla?
2: Tančila jsem ve víru vášní po bárech.
3: A se mnou. Master Stan.
0: Je. Stando.
1: Co je? Co se tam děje? Halo?
0: Ale ne, už nic, Evičko, už nic. Všechno je v úplném pořádku. Klidně, jdi spínkat. A brzy zase přijď. Ahoj.
2: Brzyčko, mý noha, ty štěstíčko.
0: Ale prosím tě, Evička měla o vás starost.
2: Ale to je od ní tak strašně miloučký, viď?
4: Prosím tě, Stando, přece kamaráda neopustíš, vidím tě jednou za tisíc let, kam bys chodil?
3: No do hotelu, vždyť tam mám objednaný pokoj.
4: No přece tě, krucina, přece tě první noc v drahý otčině nenechám jít do hotelu.
3: Má první noc v drahý otčině je ještě mladá a já ještě nejsem tak starý.
4: Jo, ty chceš ještě někam jako vyrazit. No, tak moment, tak to já jdu s tebou, kamaráde.
3: Ty koukej do postele, ne. Učená hlavičko, pít ses ještě nenaučil.
4: Ne.
3: Vůbec, jsi zvyklej na spořádaný život.
4: No dovol.
3: Neber to jako urážku a klidně si dělenout. A ráno nezapomeň pozdravovat milostivou paní. Škoda, že nám zvadla.
4: Prosím tě, jaká škoda. Buď rád, že nám... Jo, hochu, ty ji neznáš.
3: Stejně si ji nezasloužíš, ty Puťko. Takovou světovou ženskou.
4: Světovou, prosím tě, co je na ní světový? No moment, snad ses do ní nezamiloval.
3: Jirko, pamatuješ ty se na Blaženku?
4: No jo.
3: Tak do tý dojediný jsem se já zamiloval.
4: A proč jsi teda tenkrát tu Boženku nevzal?
3: No co pak zamilovaný se má ženit? To bych byl pěkný otrok, takhle malilinkatej.
4: Víš? A teď seš tady sám, nikoho nemáš, bez rodiny a jedině na hospodu a na hotel.
3: Jiříčku, Master Stan už to v té poligamii někam dotáh a když pán budá, tak to už v ní nějak doklepu.
4: Sakra, ty se v tom Turecku musíš cítit jako doma, ale ty jsi byl vždycky lotr.
3: Neřvi, ať nevzbudíme Irenku.
0: Herrgott, kdo to zase nechal to štokrle uprostřed ložnice?
2: Prosím tě, rozsvic.
0: Kde to seš? Ježišmar...
4: Irenko... Jak to, že nejsi v posteli?
5: Tak.
4: Aha. My jsme tě zbudili.
5: Ne. Prostě jsem nespal.
4: A co děláš v těch dveřích na balkon? Teď nás týdneš.
5: Že se staráš.
4: A tak přece se musím starat. Kdo by se měl starat? A to by není dobře. Vidíš?

0: Jirko, teď mi řekni. Vůbec tě nenapadlo, že jsem třeba utrpěla nějaký psychický úraz, který se zoufale snažím zvládnout? Zoufale.
1: Prosím tě. Kde máme teploměr? Musím tě změřit. Ale počkej, abych ti radši dal nejdřív obklad na čelo.
0: Prosím, neblázni.
1: A já vím, že ti nebylo dobře už odpoledne, jak jsi utekla z kina. A to ještě si teď šla s tím bláznem, víš?
0: Host ex machina. A třeba mi pomohl překonat právě tu nejtěžší hodinu.
1: Jirenko, ty máš nejmíň 39.
0: 40.
1: Ale prosím.
0: Prosím tě, neskákej tu kolem mě polonahej. Mě z tebe běhá mráz po zádech.
1: No jo, tak to máš zimnici. Kdo tohle má pochopit?
0: Cože? Najednou se můžeš přetrhnout, najednou. A kdo tohle má pochopit?

0: Jo, Laudová.
1: Tady Silva. Ženská, co je s tebou? Volala jsem tě do práce a řekli mi, že marodíš.
0: Asi mi ruply nervy.
1: To tě ty korále tak se brali. Co bych za to dala, kdybych se ještě dokázala trápit kvůli mužským.
0: Třeba se ještě jednou budeš trápit, až tě to bude mrzet.
1: Už jsem si svý prodělala, děvenko.
0: Ale nebyla jsi 15 let vdaná a neměla si děť.
1: No jo, chudinko, a ty teď máš na krku tuhle tu 40, viď, a on.
0: On si ve 40 namluví 18 jako kluk. Na co můžu? Já jako ženská?
1: Správně. Od tebe se jako od ženský očekává, že budeš mít rozum, že budeš kamarád, že budeš psycholog, že ho pochopíš, že ho polituje.
0: To snad ho mám i podpořit, aby mu to vyšlo. Nebo co se má dělat, když se nám chudák manžel zamiluje?
1: A to se chceš rozvádět, nebo co?
0: Já nevím. Nebo on ti je divnej. Celou noc kolem mě lítal, trapný, dojemný, nemého starosti bez sebe, a ráno znova. A koukal tak bezelstně a nevinně.
1: A co ti vlastně bylo?
0: No, asi všecko možný dohromady. Nejdřív ten šok, pak jsem se trošku napila.
1: A kde se z čeho napila?
0: V nějakým báru s tím jeho kamarádem.
1: S jakým kamarádem?
0: No přece s tou návštěvou, jak přišla. No s mástrem Stanem z Istanbulu.
1: Turkem.
0: Ale prosím tě, s jakým Turkem, teď je to Čech. Jirka se s ním zná ještě z Votic. V tom Istanbulu něco montuje nebo co? No už mě rozumíš.
1: No jakž tak.
0: No tak vidíš, tak ale teď mi poraď, co mám dělat. Když kolem mě v noci i ráno tak starostlivě lítal, napadlo mě, že snad ty v tom opravdu nevině. Že to všecko spískala ta mrcha Eva. A on jako klasický trouba.
1: A je svobodnej.
0: A kdo?
1: Ten Turek.
0: Poturčenec horší Turka. Harem zřejmě má, ale vydržujou mu ho paroháči. Ty co myslíš, Silvo, neměla bych si s ním vážně promluvit.
1: S kým?
0: Ale přece s Jirkou. Vždyť mám na něj papíry.
1: Chceš radu zkušené ženy?
0: No jo.
1: Tak poslouchej. Když ti osud přihrál Turka, zalaškuj z Turky.
0: A hledes.
1: Postavu ještě máš, postavení už taky. Prosila. A nikomu se nehodláš pověsit na krk.
0: Ne.
1: Máš prostě všechny přednosti zralé ženy, tak ukaž, co umíš, no.
0: Když já jsem v tomhle ohledu po 15 letech manželství úplně zdegenerovaná.
1: No, tak to já si, děvenko, jako rozvedená dovolit nemůžu.
0: Silvo,
1: no?
0: Prosím tě, nezlob se, ale myslím, že je Jirka. Já si radši lehnu. Ahoj.
1: Ahoj.
0: To jsi ty, Jiří?
2: Ne, to jsem já, teto Eva. Nevzbudila jsem tě. Lež. Nevstávej, prosím.
0: Neboj se, ani se mi nechce. Do ničeho.
2: Strejda se u mě stavil na koleji, dal mi klíče, abych se na tebe přišla přes den podívat. On má o tebe takovou starost.
0: Ale to je od něj milý.
2: Jedla jsi něco? Ne. Nemáš hlad? Já bych ti zatím něco dala a pak hned začnu dělat večeři.
0: A co bys chtěla vařit? Lednička je vymetená.
2: Dostala jsem roštěnky, koupila jsem hrášek a nádherný jahody. Já ti je dám hned, abys měla vitamíny, protože vitamíny nutně potřebuješ. A tě ti, co je ti? Jenom je umeju a hned tě začnu krmit.
0: Co blázníš? Proč ze mě všichni děláte na jednou chudinku?
2: Vždyť se na sebe podívej. Teto, vždyť jsi docela odešla.
0: Tak se na mě sakra nekoukejte,

0: Když jsem docela odešla a nechte mě bejt, dejte mi pokoj!
1: Jo, teto, já ti rozumím. Já jsem taky taková. Mě, když něco je, tak nejradši zalezu.
2: Zlatíčko moje, poslouchej, já potřebuju, abych se mohla v klidu sebrat, rozumíš? Sebrat, zmátořit.
1: Dobře, já ti jen přinesu ty vitamíny a lžičku a cukr.
2: Bože můj, ty jsi ale mrcha.
1: To už je u nás v rodině.
2: Teda je to možný, že by ta holka byla taková potvora? Taková komediantka?
1: Tak, tady jsou ty jahudky a já jdu na tu véču. V kterém kastelu děláváš maso?
0: V tom černým.
1: Jo.
2: Že by to byl přeci jen všecko spískal ten můj mizera. A ta holka pitomá.
1: Strejda říkal, že nás bude víc. No jo, mi ovlku. Už jdu.
3: Promiňte. Já hledám paní Irenu. Jsem tady dobře?
1: Jste. Určitě jste tu dobře. Pojďte dál. Jenže ona, teta, trošku stůně, víte, ona leží.
3: A sakra, tak to cítím jistou odpovědnost.
1: Já jí řeknu, že jste tady, ale nechcete chvíli počkat třeba u mě v kuchyni, než se vrátí strejda?
3: Ale jen se nezdržujte, neteřinko, já už se v tomhle domečku vyznám. Jako muslim, jako křesťan, ale hlavně jako muž, kráčím nemocnou ošetřovatí. Můžu dál?
2: S takovouhle kytkou, vždycky. Počítám, že vás by nezadrželi ani strážci harému.
3: Pro ženu jako vy risknu jí život.
2: No ne, to jsou ale růže. No to je nádhera.
0: Evičko, prosím tě, buď tak hodná, přines vázu. Ale tu porcelánovou ne, tu křišťálovou.
1: Zajde, prosím, křišťálovou, jen co ji patřičně vyglancuju.
3: A ještě jsem si dovolil tady maličkost, abych odčinil včerejšek s dárečkem poněkud kuchyňského charakteru. Prosím.
0: Ne, vy jste se zbláznil. K takovému náhrdelníku patří už jedině Chrysler a lóže v opeře.
3: Dovolíte, abych vám ho připnul?
2: Co se ke mně musíte tak naklánět?
3: Když on ten uzávěr je nějak komplikovaný.
1: Jestli neruším, vstoupila bych s tou vázou.
0: Díky, Evi. Ale prosím tě, pořádně ty růže rozestři.
1: No, jistě.
0: No, vidíš, tak, no. A Evi, dej mi je sem na noční stolek.
1: Aby se ti z té vůně nezatočila hlava.
0: Trošku závratě neškodí, Evi.
3: Neteřinka na to taky jednou přijde.
1: Jmenuju se Eva.
3: Kdybych byl, Evičko, věděl, že tu budete, tak bych byl přines čokoládičku.
0: Ale vždyť ona už je velká, dneska už dělá večeři, viď, Evi?
3: Co ty dnešní děti nedokážou?
1: To za nich oni kmete nebylo, že jo?
3: I prásknout dveřma už umí jako velká. Ale co se tak naježil? Figuru jako šprota a k tomu baby look, tak co se diví?
0: Nemůžu vám to dost dobře vysvětlit, ale náhodou mi to přišlo vhod. Úplně jsem si spravila náladu.
3: Snad byste nebyla k mladým holkám netolerantní.
0: Ne, proč?
3: To byste byla všední. A vy jste přece úplně jiná.
0: Jaká?
3: Jiná než všechny, které jsem poznal.
0: Zřejmě znáte ženy, co práskají dveřma.
3: Taky, já nemám je rád, protože málo která dovede prásknout dveřma v pravou chvíli.
0: No pro ženu není vždycky snadné poznat tu pravou chvíli. Tak mi řekněte, jako znalec žen. Je lepší za sebou prásknout dveřma, nebo jenom po anglicku zmizet?
3: Jakmile, madam, uvažujete pouze o těchto dvou eventualitách, tak to nemusíte odcházet vůbec. Tak to máte dobrý, protože s tím můžete u každého mužského jenom uspět.
0: Třeba už nechci uspět. V některých případech uspět znamená jenom řadu obětí, ústupků, námahu, nudu, ztrátu času.
3: To máte pravdu. V některých případech určitě. A právě proto je třeba zkusit jednou něco úplně nového, kde ještě o žádnou námahu, ústupky a oběť nejde.
0: No a to by právě chtělo úplně jinou náladu.
3: A odvahu.
0: Obávám se, že nejsem moc odvážný typ, neumím servát.
3: Náhodou vašemu typu by teď zrovna odpovídalo ohodit se a v doprovodu starýho spustníka předvést večernímu městu svůj nový náhrdel.
0: A ne, vy máte nápady, co Jirka Evička vaří večeři.
3: To máte vy pravdu. Ano, to by chtělo šíleně moc odvahy nechat tu chudáka Jirku neteřince na pospas.
0: Neprovokujte.
3: A proč ne?
0: No jo, vlastně proč ne? Máste stan, otočte se chvíli a koukejte se třeba z okna. Já vstávám a jdu pod sprchu.

0: Halo, byt doktora Loudy.
1: Ahoj, Evičko, to jsem já.
0: No strejdo, aspoň že voláš. Představ si, já se tu patlám s večeří.
1: Ale už jdu, Evičko, už jdu, na mou duši už jdu. Už jsem zamk stůl i safe a odcházím.
0: Ale já ti chci říct, že přišel ten odporný chlap, víš? Ten purkrábek, ten syčák.
1: Prosím tě, Evičko, co to říkáš? Vždyť je to můj kamarád.
0: To máš teda pěkný kamarády. Teta na smrt nemocná, učiněný Lazar, já ji obskakuju a on...
1: Snad tě neobtěžoval.
0: No, ani ne, ale teta je v tahu.
1: Co? Jak v tahu? Teď říkáš, že leží jako Lazar.
0: Ležela. Jenže přišel purkrábek s pugétem a teta rozkvetla taky. Natáhla róbu a šli na tah.
1: Na tah?
0: Jo.
1: A kam?
0: Kam? To nepravili.

0: co na mě kdo chce ještě tak pozdě v noci?
1: Silvo, to jsem já, Jirka.
0: Co je? Něco si Renou?
1: Jo.
0: Je jí špatně.
1: Ale špatně je spíš mě.
0: Ale ti, a co fakt?
1: Prosím tě, Silvo, co má dělat chlap, když se mu žena zamiluje?
0: Tobě se zamilovala žena. Irena. A do koho, prosím tě?
1: Ale do jednoho pacholka.
0: Manželky se zpravidla zamilovávají do pacholku, parazitů, kavarenských hejsků a vůbec budíš k ničemu.
1: Takovej lump, takovej holkař, takovej ochlasta.
0: Po takových letech se vzorným pracovníkem, nediv se, Jiří.
1: Dovol, na co si může stěžovat? Teď nepiju, nekouřím, z domova do ústavu, z ústavu domů a jen dělám do noci.
0: Asi naprosto přesvědčený, že tvůj způsob života musí vyhovovat i druhému.
1: No teď Irena si v tom smyslu nikdy na nic nestěžovala.
0: No, protože patří k těm šťastným ženským, co berou chlapa, jaké je. Dokud ovšem nějakou kapkou pohár nepřeteče, víš?
1: A co jsem proved tak strašnýho? Teď já jí mám rád. A ona, prosím, táhne s takovým syčákem po hampejzech a špelunikách.
0: A proč ne?
1: Ale Silvo, prosím tě, ty ho neznáš. Včera přilic z Istanbulu, já náhodou nebyl doma, už jí vylákal na flám, že se vrátila celá říčná a s horečkou. Já celou noc nespal.
0: Chudinko.
1: Ráno tu ležela na smrt nemocná a prosím, odpoledne se nafintí a jde s ním znova.
0: A zase se vrátila celá říčná.
1: Jo, vrátila se a na krku stříbrný cingrlata, co tam někde v Istanbulu prodávají na váhu.
0: Jiří, snad nežárlíš.
1: Ale, no, prosím tě.
0: No,
1: ale rozčililo mě, to zase jo. Já ho asi roztrhnu.
0: Roztrhni. Uškrť ho za boho. Vyříci si to s ním jako chlap s chlapem.
1: Teď je to máma od dvou dětí. Poslouchej, Silvo, prosím tě, nemohla bys nějak ty promluvit s Irenou?
0: To máš těžký. Když se ženská zamiluje, jak říkáš, tak to i do toho ta druhá těžko může něco říkat.
1: Máš pravdu. Asi bude opravdu lepší, když si já promluvím s ním, viď?
0: Rozhodně lepší, Jiří. Jste přece kamarádi, ne?

0: Proč mě do téhle hospody vlastně vytah, Jirku?
1: Abych ti připomněl, co jsme si tu před čtvrtstoletím slibovali.
0: Člověče, kdybych si měl pamatovat, co jsem komu kdy slíbil.
1: Jo, tady jsme si slibovali, že jeden druhýho nikdy nenecháme ve štichu.
0: I ty můj věčnej student. Potřebuješ prachy?
1: Co?
0: Kolik?
1: Ne. Peníze ne. Ale tebe potřebuju. Protože ona je jenom ženská.
0: A o kterou se ti jedno?
1: To seš celý ty. Já mám na rozdíl od tebe pořád jen tu jednu.
0: Fakt? A to jde?
1: A Irena, pokud vím, taky.
0: Tebe? A nenudí vás to?
1: Budeš se divit, ale my jsme žili celý ty leta jen a jen pro sebe.
0: Chceš říct, že ty jsi žil jen a jen pro sebe?
1: Podívej se, Irena je ženská, která se úžasně vypracovala. Je dneska vedoucí laboratoře. A přitom... Ne, přitom to je až obdivuhodný. Přitom ji ohromně baví domácnost. Fakt. To ti tak baví třeba uklízet nebo mejt okna.
0: A ty seš rád, že nezbírá starožitný hodiny, co?
1: Ale ne. Víš, Irena je na rozdíl od spousty žen v jejím postavení. Vysloveně rodinej typ. Až s tím jde někdy na nervy, když třeba po nocích peče vánoční pečivo. Ty hledáš algoritmy a ona šmejdí a šlehá bílky, voní vanilkou. No?
0: To bych byl do ní mezek. Já ji typoval na Chanel.
1: Já.
0: Sarnčí na Madeře. Prý.
1: Nebo co ona si každý rok vyhraje s marmeládama.
0: S marmeládama.
1: No jo.
0: To je neuvěřitelný.
1: Podívej se, Stando. Teda Irena je v podstatě... báječná ženská, inteligentní, vzdělaná a přitom pro rodinu, víš? Já s ní byl 15 let vlastně úplně šťastný.
0: Já vím, ale... Mirko, vím. To jsou ty nejhorší šlamastiky, když ženský nemáš co vyčíst. A přitom máš jejich dobroty a dokonalosti úplně pokr.
1: Ale ne, já přece nechci, co pak to nechápeš?
0: Ale chápu a už taky chápu, že jsi mě sem zatah kvůli ní.
1: No přece jsem viděl, jak do ní dělá.
0: A dělám, nedělám. Jinou ženskou ti z ní ani já neudělám. Já vím. Kdyby spotřeboval, abych si ji nějaký čas věnoval a dostal jí z těch jejich marmel.
1: No Stando, ty mi nerozumíš.
0: Prosím tě, co pak tam slepej. Myslíš, že jsem nezaregistroval tu sexy neteřinku? Co jsi s ní byl předevčírem v kině a co se ti včera večer předváděla s večeří?
1: Co zas do toho pleteš, Evičku?
0: Jirko, podívej. Na rovinu. Máš báječnou ženu. Jenže tě samou péčí poněkud uspává a ujařmuje. A ty potřebuješ, aby ti kamarád zabavil a ty ses mohl vrhnout do avantýry se zličnou neteří. Je to tak.
1: Ale když ty si hned všecko vyložíš po svým. Já přece mám Irenu rád.
0: No jasně, ty moulo, to bejvá. Máš s ní děti, máš jí rád, jenže už se ti dělá na nic, když ucítíš vanilku. Ochu, já tě lituji. To musí být děsný. Špajska plno, marmelo.
1: No počkej. Mám tomu rozumět tak, že už tě Irena nezajímá?
0: Jiříku, nezlob se, ale takovou službu nemůžeš chtít ani po starým kamarádovi. Co já bych si s takhle nudnou ženskou počal?

0: Silvo! Halo! Slyšíš mě? Silvo, poslouchej.
1: Jsem jedno ucho.
0: Já ho chtěl zrovna poprosit. Stando, já jí mám rád, neber mi ji. Vždyť jsme kamarádi, vynalezli jsme spolu elektrifikovaný prkínko, nenič mě. A on ji takhle urazil.
1: Aha, dá se tedy říct, že rozhovor neproběhl, jak jsi představoval, ale dopadlo to taky dobře, ne?
0: No.
1: No tak co chceš?
0: Budeš se divit, zní to divně, ale mě ti je tý Ireny líto.
1: Proč?
0: No protože on to nakonec vyřešil jako hulvát. Ještě včera jsem ho vzal k nám na večeři a on se začal ucházet o Evičku.
1: Ajajajaj, a co Evička?
0: No to víš, takový primitivové to uměj se všema, od družičky po kurtizánu. Právě jí šel doprovodit na autobus.
1: Chápu, že tě to šokuje, ale co Irena?
0: No to je právě to.
1: Co?
0: Když jsem se na ní díval, tak bych byl brečel.
1: A co dělá teď?
0: Sedí pod mě na balkoně, mlčí, kouří a dopíjí tu jeho whisky. Počítám, že si ji ředí slzama.
1: Tak víš co, Jiří?
0: Co?
1: Zavěsadi za ní.
0: Myslíš?
1: A buď na ní moc a moc hodnej, ano.
0: Irenko! Irenko, nesu ti šál. Už je chladno.
2: Dík.
0: Holka, věř mi, že civět takhle sám do tmy. Z toho kouká chandra. A tak, jaký to má smysl?
2: Mně to pořád připadá únosnější, než civět sám do tmy ve dvou. Po 15 letech.
0: Proč? Tma je především milosrdná.
2: To je fakt. Pod mě se dá líp myslet na jinou, viď?
0: Co blázníš? To snad bych spíš já mohl říct, že pod mě se dá líp myslet na jiného.
2: Na jakého jiného?
0: Jirenko, mně je přece jasný, že se tě to dneska muselo dotknout, jak se tu Eva kroutila kolem Purkrápka. A musela přece vědět, že se dvořil tobě.
2: Cože se mě dvořil?
0: Jo.
2: Prosím tě, nepřeháněj.
0: Ale teď je to pravda. Ostatně by to urazilo i mě, kdyby se ti aspoň trošičku nedvořil. Ovšem, chápej, ty jsi pro něho dáma. Moje žena, kterou ctí.
2: No a ty jsi romantik, Kilovej.
0: Ale, no to víš, když po něm taková holka hází okem a předvádí stehna, co by byl za chlapa, aby se nepokusil. Tomu nemůžeš mít tak moc za zlý a cítit se dotčená.
2: Teda, Jirko, jestli se mně něco dotklo, tak to, jak se mizera Purkrábek zachoval k tobě.
0: Co?
2: No přece si musel všimnout, že pro Evičku si vzorem chlapa ty.
0: Ale...
2: jako vědec i jako muž.
0: Ale prosím tě, nepřeháně.
2: Její kluci z fakulty jsou proti tobě nuly, hulváti k tomu.
0: Ale...
2: Purkrábek zažárlil, on světák s Tuzexovým kontem.
0: Říkám ti, že Purkrábek za nic nemůže. To ta infantilní holka bez nejmenšího smyslu pro takt nemohla přenést přes srdce, že jí zastínuješ. Ty, teta, o 20 let starší.
2: Jiří, já myslím, že jí křivdíš. To Purkrábek nemohl přenést přes srdce, že ty, pošetilej, utahanej vědátor s 8 dioptriema a pokecanou vestou můžeš imponovat 20letýmu upírkovi.
0: Ale nesmysl, to ta holka ho doslova vyprovokovala.
2: Kdo je? Kdybych já nebyla tak utahaná. Tak bych se tady s tebou určitě pohádala.
0: Potřebuješ si odpočinout.
2: Já už jdu. Já si to nádobí nechám na ráno.
0: Ale ne. Jirenko, já myslím opravdu odpočinout. Změnit vzduch. Co si tak jen někam vyjet.
2: Co?
0: Aspoň na pár dní.
2: Jiří, vždyť jsi chtěl psát.
0: To počká.
2: Já tě nepoznávám. A kam? Kam by si chtěl jet, Jiří?
0: Já nevím. Ale co tak se vydat, dejme tomu, na autobusový nádraží, sednout si do prvního dálkového autobusu, kde budou ještě dvě místa volný.
2: Dvě.
0: Teda dvě místa vedle sebe.

0: Ahoj. Ahoj, Silvo.
1: Ahoj.
0: Já vím, já tě burcu strašlivě časně.
1: Ale to nic. Už jsem z vašeho rodinného rozvratu otrla. Dáš si kafe nebo čaj?
0: Něco ostrýho, na kuráž.
1: O, to se běžíš rozvádět nebo prcháš s purkrápkem?
0: Ani jedno, ani druhý. Víš, ale ten můj vědec se v noci rozhodl, že se někam vydáme.
1: Na cestu plnou dobrodružství.
0: Přesně tak. A víš, co to je? Vydat se na zdařbuch po vlasti s potřeštěným toxikologem, když si plete pravou nohu s levou a zabloudí i na příkopech. A tohle je pro něj dovolená z nešťastný lásky.
1: Kevičce. A to s ním jedeš, aby mu měl kdo utírat slzy?
0: No, tak nějak, no.
1: Blázně, no. Víš, že s tím každou lásku, i nešťastnou, ale já nesnáším, když se ženská chová jako otrok.
0: A mně se prostě toho mýho včera šíleně zželelo.
1: O, jak je vrtkavé to srdce ženy.
0: No, víš, stalo se, že purkrábek šláp Evičce na nohu, řekl pardon. Holka to považovala za vyznání.
1: No.
0: A ten můj byl pro ní ale úplně vyřízený. Ještě si z chudáka strejduli dělali legraci. Já ti řeknu, já bych nad ním byla brečela.
1: Jo, a že dal Evičce tvý korály, na to už si zapomněla.
0: No, ale prosím tě, no tak je dál, no a co? No řekni mi, Silvo, proč tomu utahanému stárnoucímu chlapovi ten kousek radosti nepřát?
1: No jo, poslíš, to jsi tak nemorální? Nebo tak docela bez temperamentu?
0: No dovol. No jedno mi to nebylo, to víš, že ne.
1: To
0: ale
1: jim.
0: Řekla jsem si, na to, že bych chtěl honem opustit rodinu, to nevypadá. Tak proč mu si Čákovi ten kousek lásky nepřát? Jenom proto, že mu ho třeba závidím?
1: No, spousta ženských by ti řekla, že ho nemáš dost ráda.
0: Ať mi ta jistá spousta vleze na záda, když si pletou lhostejnost s tolerancí.
1: Mm.
0: Já si myslím, Silvo, že tolerance chce spíš víc lásky, než míň.
1: Aha. Ale jen jestli ti tu toleranci nenakokal purkrábek. To se taky někdy stává,
0: ne.
1: Ale jo.
0: Purkrábek mi ukázal mýho muže poraženýho. A já jsem ho najednou začala mít ráda jinak než dřív.
1: Tak přece purkrábek, vidíš.
0: Apropo purkrábek, Silvo. Silvo, já tě šíleně potřebuju. Musíš za Evou a toho purkrápka jí rozmluvit, anebo to udělí v obráceně, to je mi úplně jedno. Prostě musíš jí zachránit.
1: Ale no,
0: vždyť je to ještě jehně pitomý a on světák sičácká.

0: To je zas jednou zážitek vidět v posteli světáka. To vy jste ten proslulej Master Stan?
1: Která jste vy? Nová pokojská?
0: Silva. A do vás roztrhnout jako herinka.
1: A my jsme dneska v noci spolu nějak něco... My jsme se viděli?
0: Mně stačí, co jsem o vás slyšela. Co jste to udělal s tou Evičkou?
1: Co? Já? S kým? S jakou? Naposled se pamatuju, jak mě nějak převezli na císařskou louku. Ona tam byla se mnou. A vy jste paní matka?
0: Babička vyhade. Neráčil byste vstát?
1: To bych se musel oblíct.
0: Koukám, že stačí, když si obujete boty a narovnáte kravatu. Jsem rodinná přítelkyně, nic mi za to nedali, jelikož nic nemají, jen tu čest a dobrý jméno.
1: A ježišmarja.
0: Ta holka jako kvíteček, siroteček, počestná a pana k tomu. Jen tu školu a tu štípku a tu tetu. Loudovou. Irenu.
1: Moment. Na to si dáme prťana.
0: Jediná dcera, jediná naděje, jediná neteř. A narazí na takovýho syčáka, jako jste vy.
1: Tak na vaše zdraví.
0: Na její. A on jí svede a odjede. A do maléru přivede. Ona si zoufá, otráví se, utopí se.
1: To je jako pořád ta Evička.
0: Medička Evička.
1: Takže vy chcete, abych si ji vzal? Pardon.
0: Prosím.
1: Purkrábek.
2: Recepce, pane Purkrábek, ten vůz půjčovny máte před barákem.
1: Natankovaný?
2: Všecko OK.
1: Dík.
2: Ale moment, pane Purkrábek, máte tu státní, nějaká slečna už volá po třetí, ale já vás nechtěl budit, když jste byl tak unavený.
1: No, tak mi dejte.
3: Haló? Haló?
1: No, poslouchám, Purkrábek.
3: Vyskočilová.
1: Kdo to, prosím?
3: No.
1: Vyskočilová?
3: Ano.
1: A my se taky známe.
3: No, přece Eva. Od Loudu, Eva.
1: Evička, Medička.
3: Jo.
1: No nazdár, zlatíčko.
0: Ukažte, buďte mi to.
3: Jo, ty tam někoho máš?
0: Silvičku, koho jinýho? Ahoj, Evi.
3: A co tam děláte?
0: My to prve vstáváme, trošku jsme to včera natáhli, víš? Steny, hoď na mě něco.
3: Vy jste tam spolu na pokoji?
0: Steny, prosím tě ještě cigaretu, ano? Říkala jsi něco, Evi?
3: Ne, už nic.
0: My romantici jsme ti byli dneska v noci na císařský louce, to ti byla nádhera. Stany, ne, ne, už nepí, budeš ospalý. A co jsi nám to vlastně chtěla, Evi?
3: Rozloučit jsem se chtěla. Jedu na praxi do terénu. Můžete mu to laskavě vyřídit.
0: Jistě, že jsi v terénu byla. A už není. Nepíte tolik, pane Purkrábek, opravdu.
1: Paní rodinná přítelkyně, ale vy jste perfektní.
0: Děkuji.
1: Byla a už není.
0: Kam jste to vlastně chtěli jet tím vozem z půjčovny, Master Stan?
1: Kamkoliv, někam pryč.
0: Vlka živí nohy, ale slepicím a jehňatům se radši vyhňate. Vezmete mě kousek sebou?
1: A kam to bude?
0: No kam. To vám povím až cestou, jo?

0: pojď dál, sedni si, jestli máš, kam zrovna jsme přijeli.
1: Ty tady máš ale vinec. Neměla bys trochu vyluxovat?
0: Vleš mi na záda, já jsem šťastná.
1: Dostala jste telecí, jo?
0: No, tak telecí zrovna ne, ale prožila jsem s tím svým vědátorem senzačních 14 dní.
1: Ano, a to tě to tak bavilo utěšovat vlastního muže z nešťastní lásky?
0: No jak to víš, on zase utěšoval mě.
1: Takže jste si spískali utěšenou dovolenou.
0: Jo. Loudová.
2: No konečně, vy jste si tam teda pobili.
0: No ale už jsme tady, Evičko, tak honem přijď.
2: A nebude u vás ten Purkrábek?
0: Jo, Purkrábek? Ne, neboj, nebude. Já ho neviděla od toho večera, co tě tenkrát doprovázel na autobus.
2: Já taky ne.
0: No tak vidíš.
2: A nebude u vás Silva?
0: Jo, tak ta bude určitě, to víš, že bude. Vždyť jsme se neviděli takovou dobu.
2: Tak já se stavím zítra.
0: No počkej, proč až zítra, co ti je?
2: To ti povím, ale jestli ti můžu dobře radit, nevěří, to je pěkná mrcha. Tak ahoj.
0: Silvo, prosím tě, co jste si s Eličkou udělali?
1: Do puntíku jsem splnila tvé příkazy.
0: Jak to?
1: Zachránila jsem ji před Purkrábkem.
0: Před Purkrábkem? Jak?
1: Unesla jsem ho.
0: Ty?
1: Aha. Sedla jsem si k němu do auta a vrátili jsme se včera.
0: Jo, takže ty a Purkrábek?
1: No a?
0: Kriste, pane Silvo, ty jsi ale potvora.
1: Já? Vždyť jste mě do toho zatáhli sami. A nakonec se ukázalo, že jsem Standu v tom hotelu zastihla na útěku.
0: No to bych teda ráda věděla, proč?
1: Proč? Protože ani v rodině jedinýho blízkýho člověka nemohl zůstat. Já ti řeknu, Ireno, ten potřeboval útěchu ze všech nejvíc.
0: Holka zlatá, já žasnu. Kde zůstal tvůj vyhlášený cynismus?
1: Já si ho šetřím. Nemůžu s ním plýtvat. Istanbul je daleko.

0: Tak tedy končí příběh Heleny Benešové Malá nemorální historie. Dramaturgem byl Josef Hlavnička, účinkovali Jaroslava Adamová, Josef Sommer, Karolína Slunečková, Jorga Kotrbová, Josef Langmiller a Radislav Nikodém. Technická spolupráce, zvuk Jitka Borkovcová, záznam a střih Marcela Váňová, asistentka režie Anna Halbichová. Příběh natočila režisérka Alena Adamcová v roce 1979.
1: Bylo 14 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Vodní záchranná služba varuje před riziky koupání v přírodě. Příznivci znovu připojení Británie k Evropské unii budou dnes pochodovat centrem Londýna. Počasí bude jasno až polojasno, přechodně zataženo. Místy přehánky nebo bouřky a teploty až 35 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Vodní záchranáři varují před rizikovým chováním u vody. Ročně se v Česku v řekách, rybnících nebo v bazénech utopí kolem 200 lidí. Často kvůli tomu, že plavci přecení své síly. Podle prezidenta vodní záchranné služby Českého červeného kříže Davida Smejkala je proto důležité sledovat ve vodě své okolí.
3: Lidi si myslí, že ten tonoucí zkrátka mává v té vodě, volá pomoc, pomoc, já se topím, a nic takového neplatí. Tonutí je rychlá a velmi tichá smrt a dokonce se stávají případy, kdy to utonutí například v bazénech se děje za přítomnosti řady dalších lidí a nikdo si toho tonutí vlastně nevšiml.
1: V Londýně si dnes připomenou blížící se 10. výročí referenda o vystoupení z Evropské unie. Centrem britské metropole projde průvod za znovu připojení Spojeného království k 27.
4: Jednou z vůdčích osobností hnutí za znovu připojení Británie k EU je mnohonásobný labouristický poslanec Lord Kinnock. Po 10 letech ztrát a úpadku je podle něj na čase uvažovat o návratu do evropské rodiny. 57% Britů se dnes domnívá, že Brexit byl chyba. Podle v pátek zveřejněné analýzy vypracované pro Bank of England přivodil Brexit ostrovní ekonomice ztrátu ve výši 6%. Analýza vychází z hospodářských výsledků tisíců britských firem. Z Londýna Jaromír Marek, Český rozhlas.
1: Dnešní izraelské údery a střelba v pásmu Gazy zabily nejméně 5 lidí, včetně dítěte, tvrdí to místní zdravotníci. Vzdušný útok zasáhl bytový dům ve městě Gaza. Mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás platí od loňského října klid zbraní, který ukončil rozsáhlé vzájemné boje. Obě strany se ale vzájemně obviňují z porušování klidu zbraní. Východočeské divadlo uvede dnes večer na Kunětické hoře premiéru hudební adaptace Erbenovy Kytice. Závěrečná novinka letošní sezóny nabídne 7 známých balad, mezi nimi Budníka, Polednici nebo Zlatý kolovrat. Tvůrci slibují žánrově pestré představení, které propojí klasický text s novou hudbou skladatelky Vladivojny Lačia. Chtějí tak oslovit i mladší publikum, vysvětluje režisérka Janka Ryšánek-Šmitová.
5: Tuhle výzvu mám nejradši ze všech výzev. Jak vlastně Kytici udělat tak, aby ti, kteří přijdou pro klasiku, dostali klasiku a ti, kteří přijdou pro moderní divadlo, dostali moderní divadlo. A já jsem přesvědčená, že tyhle dvě věci se nevylučují a jde vytvořit takový tvar, který nerozděluje, ale spojuje. Zatím si myslím, že máme zaděláno a teď to musíme odvízt do premiéry.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, přechodně oblačno až zataženo. Postupně se místy hlavně v Čechách vyskytnou přehánky nebo bouřky i velmi silné. Teploty 30 až 35 stupňů, na horách kolem 27.
2: Doprava.
1: Na dálnici D1 z Brna do Ostravy brzdí provoz omezení mezi Lipníkem a hranicemi na Moravě. Na kilometru 306 je omezení do jedného pruhu. Zdržení je kolem 15 minut. Na silnici 37 z Velké Býteše do Křivota v odbočky na Vlkov a Záblatí se střetla dvě osobní auta. Provoz tam řídí policisté. Fronty se zatím netvoří. To byly zprávy a teď už přepojujeme do Sedlčan na městské slavnosti Rosa. Právě tam přijela Hraní Dvojka. Slovo tedy mají Dalibor Gondík, Regina Květoňová a Jakub Kaloč.
6: Přijela k vám Hraní Dvojka.
7: Děkujeme. Jak řekla Naďa Procházková, tak se stalo. Jsme opravdu v Sedlčanech. Slavnosti Rosa. K tomu, proč jsou to slavnosti Rosa, přijde nám, nebo respektive o tom vyprávět ředitel místního muzea, protože my jsme si nějak naivně mysleli, že to souvisí jako s Rosou, nebo že to je třeba nějaká firma, která to celé sponzoruje, ale ono to tak vůbec není. Ale to je až za chviličku. My teď musíme začít tím, že momentálně na jevišti prý hraje, budou zpívat žáci základní umělecké školy. Ale on je to trošku heavy metal, ale nám to nevadí, my to všechno spojíme. Je tady, řekl bych, nádherná atmosféra, teplo je tak obrovské, že se to už ani nedá nazývat teplem. Ale naše vysílání, naše výjezdy vždy začínají losováním všech, kteří se zúčastnili tady naší takové malé tajenky a ten jediný, který bude mít štěstí, získá DAP Radio. Předávám slovo mému kolegovi, který řeší digitální média v Českém rozhlase, a to je pan Jakub Kaloč.
8: Já vás také vítám, přeji vám krásný sobotní den. Horko skutečně je, ale to nemělo vliv na to, abychom nevylosovali slavného, teda šťastného nebo nešťastného výherce nebo výherkyni. A tou výherkyní je, že jsme losovali během zpráv, přátelé. Můžete to přečíst nahlas?
7: Je to Jitka Šimková.
8: Jitka Šimková. Není náhodou Jitka Šimková někde mezi vámi?
9: Tady se zvedá paní.
7: Tady je Jitka Šimková.
8: Jitka Šimková. Blahopřejeme.
9: Dobrý den.
8: Za zástupce samozřejmě prodejce digitálních rádií, my je pochopitelně jako veřejnoprávní médium musíme rozdávat, což se děje. Za chvíli to rádio dostanete ode mě přímo z mých rukou.
7: Jo, my ho nemáme připravený. Kde to je to rádio?
9: Je ve stanu, tam
7: jo, je ve stanu,
9: lahvemi s pitím, kterého bude potřeba dnes víc než dost. Paní Jitko, kdy posloucháte nejvíc rádio?
10: Nejvíc, když jedu autem ráno nebo odpoledne z práce.
9: A které rádio?
10: Samozřejmě Dvojku.
9: A tak to je, to jsme rádi, že vám bude hrát i naše rádio, naše Dvojka, někde jinde. A teď tady v Sedlčanech, jak se tady říká, jedeme asi dál, ne?
7: No, jedeme dál. Hlavně mě napadlo, že by to chtělo nějakou píseň, a třeba o Rose. Nevíš, existuje
9: píseň
7: nějaká?
9: Píseň o Rose, to je ale moc krásná. To je Suchý a Šlitr, nebo ne?
7: No, je to tak?
9: My jsme se to učili kdysi dávno ve škole.
7: Tak
9: ale
7: já to zkusím pustit.
9: Dávno.
7: Jedeme, začínáme.

Snad, že je příliš čistá, nebo snad, že studí, já nevím. Jedna věc je však jistá, píseň o ní nutí. Myslel jsem totiž, v tom je ta potíž.

0: Sedlčanech.
1: A to doslova trochu takhle. Ta rosa tady není, to je potřeba přiznat. Je tady absolutní sucho, totálně vyprahlo, ale voda je tady nedaleko a co se týče vody, tak v té se dá nejenom plavat, cáchat, ráchat, ale po vodě se dá taky plout, Jakube.
2: Přesně tak. Můžeme říct, že tady konkrétně u Sedleckého potoka je retenční nádrž, kde probíhá od 11. hodiny do polední závod dračích lodí. A když se řekne třeba rychlostní kanoistika nebo vodní slalom, tak se některým z vás mohou vybavit jména jako Ondřej Synek, Miroslava Knapková, Martin Doktor, Polert, Josef Dostal a tak dále. Ale když se řeknou dračí lodě, tak si myslím, že to není jako úplně jasné, o jakou disciplínu se jedná a co je to vlastně za sport a jak se dá vůbec do takového sportu kvalifikovat a tak dále. Nicméně já tu mám odbornici na slovo vzatou, protože je to trenérka kanoistiky a zároveň jedna členka týmu dračích lodí, která se účastnila a účastní zdejších závodů a vedou si prý úspěšně jejich tým. A je to Tereza Kosíková. Terezo, dobrý den.
3: Dobrý den a děkuji za pozvání.
2: Tak já mám první úplně jednoduchý dotaz. Řekněte mi, Terezo, jak si mám tu dračí loď představit? Kolik se do nich vejde lidí, dětí, dospěláků? Jestli se tam vesluje nebo pádluje?
3: Prostě si představte hodně, hodně dlouhou loď. Vejde se tam 20 lidí, na každý lavičce, těch laviček je 10, na každý lavičce sedí dva lidi.
2: Ano.
3: Vepředu je bubeník, buben, ten bubnuje a udává rytmus té lodi a vzadu je kormidelník. Takže vejde se tam 22 lidí, 20 pádlujících, jeden bubeník a jeden kormidelník.
2: Tak jestli dobře počítám, i když jde o malé děti, tak vezete téměř tunu, včetně té váhy lodě. Řekněte mi, jak namáhavá to je vlastně činnost, to pádlování, v tomto případě.
3: No, tak v první řadě, my pádlujeme, my neveslujeme.
2: Ano,
3: i rychlostní kánoisti jsou trošku citlivý na to, když se říká, ano, že veslujeme. Máme prostě pádlo a pádlujeme, první udává rytmus, ten je důležitý, ale důležitý jsou i ty vzadu, protože ty udávají sílu do té lodi a posouvají dopředu. Princip je jednoduchý, musíte pádlovat pořád stejně.
2: Vy jste mi říkala, mně přijde ta disciplína teda velmi namáhavá, já jsem si ji jednou i vyzkoušel, ale to už je dávno. Vyjedete i kilometr a vy jste řekla, no co to je 5 minut? Pro mě to není 5 minut, pro mě to je výdej asi 8000 kilokalorií, což je docela dost. Tak mi řekněte, musí na to speciálně trénovat?
3: Myslím, že je to náročnější pro člověka, který nikdy nepádloval a pro člověka, který vlastně celý život drží pádlo v ruce, trénuje, ať trénuje třeba jenom do 15, ale prostě umí zabrat. Mm-hmm. A je to vlastně velký rozdíl.
2: A když byste měla představit konkrétně váš tým, který slaví úspěchy, tak zkuste to, pokuste se o to nějak zkráceně.
3: No, my jsme před 15 lety byli trošku takový vyhořelý rychlostní kánoisti, taková partička. A tak jsme se jednou sešli prostě na dračích lodí a začalo nás to bavit, vlastně nás to spojovalo. Většinou byl potom nějaký kulturní program, takže jsme si společně užili víkend. No a tak jsme začali jezdit a vlastně jezdíme doteď. Problém je se sejít, to jo, ale jezdíme už 15 let.
2: Dobře, řekněte mi, jak si stojíte v současné době, jakou máte bilanci v těchto závodech?
3: Náš tým, Prutrž Dračen, je kdysi dávno jezdil i do zahraničí na mistrovství světa a tak dále a tak dále. Ale v tuhle chvíli jsme nejeli ani jeden závod. Občas se propojíme s jinými týmy, pár z nás, ale v tuhle chvíli nejezdíme.
2: Dobře, kolik se účastnilo týmu? Dokážete to spočítat?
1: Než odpovíte, pardon, já se do toho musím, já jsem si teď na něco vzpomněl. Prutrž Dračen, to je strašně vtipný, ale tady přišla za mnou dáma a říkala, my jsme mistryně Evropy, velký holky, nebo?
3: Jo.
1: Tak jenom
2: mistryně Evropy?
3: No jasně, velký holky jedou, to jsou ženy 50, možná 60 plus a pořád se scházejí o víkendech a závodějí, trénujou a vlastně to hrozně baví. Je to vlastně hrozně super a obdivuhodný.
2: Dobře, tak Terezo, já vám všem, samozřejmě všem týmům i tomu vašemu popřeju mnoho štěstí, ať vám necáká příliš vody do tváře a dobře dojeďte, dobře doplujte, mějte se hezky, děkujem za návštěvu, ať se daří.
3: Tak jo, děkuju.
1: A my pokračujeme dál. A co se týče hudby, tak jsem si říkal, že můžeme na chviličku ještě zůstat u tématu rosa. Píseň o rose byla jasná, ale asi všechny napadne rosa na kolejích. Tak to si dáme, ne?

0: Ranní dvojka dnes přijela do Sedlčan.
1: Rosa Nekolík a Babi Daněk, zcela logicky, tato skladba musela zaznít ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka v odpoledním speciálu Ranní dvojky, protože slavnosti se jmenují slavnosti Rosa tady v Sedlčanech. A teď, já se tady zeptám všech, kdo jsou tady kolem nás, jestli někdo víte ten pravý důvod. Dobře, pan starosta to asi ví, pan Severa z kultury taky, jeho manželka asi taky.
2: Ale třeba...
1: Slavnosti
2: Rosa.
1: Proč?
2: Je to tady obecně známé. Co to znamená?
3: Máme růži ve znaku města, jestli to teda je pravda.
2: No?
1: Máme, ale představte si, že tomu tak není. My jsme si to taky mysleli, že rosa jako růže, róza, ale ono jde opravdu o rosu.
2: A je to taková jedna historická událost. Můžu tady mudrovat, protože jsem to včera slyšela od toho nejpovolanějšího.
1: Naštěstí jsme navštívili místní muzeum, nebo Městské muzeum v Sedlčanech, abych to řekl úplně přesně. Čekal tam na nás ředitel pan David Hroch, který tady dnes být nemůže z rodinných důvodů, tak jsme mu položili otázku a on nám to tajemství vysvětlil. Tak si to poslechněte, prosím, i místní.
4: Tak městské slavnosti Rosa v Sedlčanech navazují na tradice slavností náboženského charakteru, která vznikla zřejmě asi koncem 17. století a konala se pravidelně každý rok o velikonočních svátcích. A důvodem této oslavy mají být údajně vítězství, tedy jedno vítězství nad Janem Žižkou roku 1420, kdy sedlčanští porazili Žižkovy vojska za Ranní Rosy.
1: To je co?
2: Teda.
1: Rodák...
2: Není to ostuda v žádném případě, ne.
1: Ale od roku 1420 tady pořádá pan starosta, pan Janeček, tyto slavnosti a jsme moc rádi, že... po několika staletích tady můžeme být my. Děkujeme za pozvání. A když jste říkala Rosa, Róza, tak si pustíme písničku, která se týká růže. Zpěvák Seal, toho asi znáte. Písnička se jmenuje Kiss from Rose. Tak tu si pustíme.
2: Takže ta růže se nám do toho dostane. Jasně. Do pořádku.

0: Uzdá rosou v Sedlčanech.
1: Ano, bylo řečeno vše. Ještě jednou zdravím celé Sedlčany. Pro naše posluchače, dámy, zdravím vás. Je tady samozřejmě horko, které asi v celé České republice. Tady se všichni ale snaží dodržovat pitný režim. Vidím, že to funguje. Máme tady i takovou rosu, ne na kolejích, ale rosu na drátech. Rosí se nám to tady. Ale kromě toho, že členové základní umělecké školy právě teď hrají Big Beat na jevišti, tak jsou tady stánky s občerstvením. A potom je tady jeden stánek s takovým občerstvením, které občas můžete ochutnat spíš v kavárně, ale málo kdy to ochutnáte s rukou dam, nebo třeba i mužů, kteří a které to sami vyrobili. Je totiž tady v Sedlčanech střední odborné učiliště Sedlčany a obor cukrář tam studuje Josefa Jarošová. Josefo, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A Jana Stíbůrková.
3: Dobrý den.
1: Krásná práce s mikrofonem, to je úplně perfektní. Tak Josefo, cukrář, cukrařina, proč jste se rozhodli studovat zrovna tento obor?
2: Ani nevím, mě to nějak napadlo, tak...
4: Máte ráda sladké?
2: To mám.
1: No tak to asi základ, že jo, samozřejmě. Jak vypadá to vaše studium? Vy to musíte nejdřív všechno ochutnat, abyste věděli, jak se to vyrábí?
2: Ochutnáváme při vyrábění většinou.
1: Ano, ano. A jsou to pořád takové ty klasické zákusky, protože my víme, že Československo, respektive Česká republika má, neříkám, že to ve světě takhle není, je tam pana Kota, má to různé názvy, ale aby se každý zákusek ještě tak malebně jmenoval, to je vlastně docela originální věc. Tím začínáte to studium, abyste věděli, co je co.
2: Ano.
1: Jo, jo. A třeba, Jani, který je váš nejoblíbenější?
3: Tak třeba větrník.
1: Větrník. Tak teď nám řekněte, když bych si chtěl doma vyrobit větrník, zvládnul bych to?
2: Určitě.
1: No dobře, určitě, ale co si mám připravit? Jak je ten postup? Protože ono to je, víte co, je to takový rozříznutý na půl, veprostřed je nějaká dobrota, potom druhá dobrota, potom je tam čepice a ještě je to něčím politý, to musí mít nějaký postup technologický.
2: Tak nejdřív si upečeme pálenovou hmotu, tu nastříkáme, upečeme větrníky, ty rozřízneme. Na spodu je žloutkový krém, potom je tam karamelová šlehačka a je to politý karamelem nebo karamelovým fondánem.
1: Jasně. Tak a to je i číslo jedna pro vás, Josefo.
2: Ano.
1: Takže prostě větrník je jednička. A teď mám pro vás kontrolní otázku, protože my tady máme taky cukrárnu. Dvojka totiž se také zabývá výrobou cukrařiny.
5: Já jsem se snažil přes noc.
1: Jakub tady přes noc umotal dvě, pozor, na Moravě trubičky a tady kremrole. Má takhle vypadat kremrole, je to v pořádku podle vás? Řekněte hodnocení.
3: Tak upřímný hodnocení, podobá se dost, ale velikostně moc ne.
1: Počkejte, tak já...
5: Já se jdu vyplakat, děkuji.
1: Dobře, jsou tady dvě nádherný kremrole, jako z filmu, což takhle dá si žmenát. Tak nám aspoň řekněte, jak se ta kremrole vyrábí, co je kolem a co je uvnitř.
3: Korpus je z listového těsta a krém vevnitř je vlastně bílkový krém.
1: A jak se dělá? Vyšlehá bílek?
3: Bílkový krém, to jsou vlastně bílky s cukrem, vyšlehané.
1: Aha, jasně.

0: naučím, jak se musí polévat indiánek, aby držel.
1: Jo, přesně. Paní učitelkovi nechcete mluvit? Ne, v žádném případě, já mluvit nebudu.
2: Paní mistrová musela do toho vstoupit.
1: No jak to teda je? To musí být jako rychle?
3: Nebo musíme hodně rychle, jinak to spadne. No.
1: Že to spadne dovnitř, ne? Jasně. A potom ještě, nezlobte se, že se ptám, jo? Myslím si, že to naše posluchače v půl třetí odpoledne v tom vedru zajímá. Likérová špička, je ten název korektně správný?
3: Ano.
1: Tak. Spodek, je tam nějaká sopka, uvnitř je láva a ještě to má čepici a taky je to celý v čokoládě. Tak holky, teďko tady před paní mistrovou, jo, prosím.
0: To je opodstatně jednodušší na výrobu i na to polívání.
1: Vzhledem k tomu, že
0: je to z jiný hmoty, protože indián je vlastně z bílkový hmoty, z té stejné, kterou se plní krem role, tak likérové špičky jsou vlastně z jiný hmoty, která zatuhne, takže to nepadá.
1: A teď, ale jak tam uděláte ten otvor, aby se tam nalil ten vaječný koněk, nebo co to je?
3: Speciální cukrářskou trubičkou.
1: Asi za jedna, nebo jak to bude? Záhada vysvětlena. Kdybyste chtěli jakýkoliv technologický postup, jakéhokoliv zákusku, prosím, ve stánku Josefa Jarošova a Jana Stibůrková, studentky oboru cukrář středního odborného učiliště tady v Sedlčanech. Děkujeme za návštěvu.
3: Tak moc děkujeme.
0: Děkujeme.
1: Kdyby holky věděli, že jsem to 2 roky vyráběl. No, skvělý. Tak jo, tak jedem dál, pustíme si zase nějakou písničku. Co jsme to pro vás vybrali? Jo, už vím. Šlo o to, že slavnosti Rosa evokují mysli i v místních, to, že Rosa je růže. Takže jsme vybírali i skladby, které se týkají růží, jedna už zazněla. No a potom ještě jedna umělkyně, to se jmenuje Diana Ross. To je Diana Červená, neboli možná rudá růže.
2: Růžová!
1: Tak jo! Jo, tak to nic. Počkej, to nic.
2: To nic.
1: Já už vím.
2: Bude to jinak.
1: Všechno je jinak.
2: Hurá!

0: Posloucháte takový sobotní speciál pořadu Ranní dvojka, což zní v odpoledních hodinách jako protimluv, ale my to bereme tak, že ta celá Ranní dvojka někam přijela. Jezdíme vlastně celý rok po městských slavnostech a po takových hezkých setkáních a teď jsme v Sedlčanech na slavnostech Rosa. Proto tady hrála a zpívala Diana Ross, která se stala v tom dobrém slova smyslu obětí mimořádné kulturní události.
1: Ano, Diana Ross bude mít vystoupení, bude to skoro za měsíc, 29. července v amfiteátru Lochotín. Takže komu se líbila tato písnička, kupujte vstupenky, můžete si to užít naživo.
0: To bude vynikající, no to bude naprostá paráda. A já se teď tady přesunu k našemu vysílacímu stolečku, mám tady Vlaďku Severovou, dobrý den Vlaďko.
2: Dobrý den.
0: A mám tady další, podle mě, takové překvapení. Když se řeknou Sedlčany a slavnosti Rosa, tak nás to překvapilo, že se to týká něčeho úplně jiného. Ale já jsem se dozvěděl, v Rabci cvrlikali, že vy jste autorkou myšlenky, že se budou v Sedlčanech vyrábět dudy.
2: No to ne.
0: No, dobře. To ne,
2: protože to byl rok asi 55.
0: Jo, tak to se omlouvám. Dobře, ale vy jste, dejme tomu, byla člověk, který to chtěl obnovit, nebo obnovil. A já se ptám, jak vás to vůbec napadlo, protože přece jenom dudy, nic proti Sedlčanům, ale to jste trošku domažlice, ne?
2: Tak já si sáhnu úplně do té historie, kdy dudy se tady opravdu montovaly. Nevím, jestli ty komponenty se vyráběly tady přesně, ale v budově Sedlčanské židovské synagogy byl provoz tenkrát Amáty Kraslice, asi po roce 50. A tam právě se dudy montovaly, byly takové speciální, říkalo se jim Sedlčanky.
0: My tady říkáme Sedlčany.
2: Tak možná Sedlčanky, ale my říkáme Sedlčanky. Byly zajímavý tím, že měly ty otvory, které my dneska máme hezky doladění s šroubkama, tak tenkrát se ty otvory v těch dodách vymazávaly voskem a pak se zase vyškrabávaly a tak se vlastně ladily.
0: Vlaďko, když jste řekla ladily, pojďme se dostat k samotnému nástroji. Já se zase zeptám, do pléna se podívám. Hrál někdo z vás někdy v životě na dudy? Asi ne. Víte, jak ty dudy vypadají, jak se na ně vůbec hraje? Tady se usmívá nějaký sympatický chlapík, kolem 20 mu je, tak jako se ho zeptám. Víte, jak se hraje na dudy?
3: No nevím, ale rád se nechám poučit.
0: To je výborná nahrávka na otázku. Vlaďko, já totiž vím, že vy na ty dudy hrajete. Jak se vlastně hraje na dudy? Co to je za nástroj?
2: Tak je to nástroj lidový. Tenkrát pastevci prostě zabili nějakou kozu nebo ovci, vydělali tu kůži, vydloubali si tu předničku, to je princip jako zobcové flétny, potom postupně dozadu přidali ten huk, kde tam zní souvisle ten tón a vlastně ten nástroj je velmi, velmi starý.
0: Je ten, říkáte, jeden souvislý tón, to znamená, on je monotónní.
2: Ano.
0: On hraje v jedné tónině.
2: Ano.
0: Jednotóninový.
2: Ale ty dudy můžou být různě naladěné. My třeba nejčastěji se hraje v S-dur, ale máme třeba dudy D-dur, aby i malé děti, houslisti, mohli hrát s námi.
0: Protože a S je pro housle
2: neměli to komplikované.
0: Velmi nepříjemná tónina. Mm-hmm. A dobře, to znamená, na jevišti budete mít houslisty a potom klarinetisty. Tak si vyměníte dudy.
2: No, jak to nevím, jak myslíte.
0: Ne, že si vezmete jiný nástroj.
2: Tak přesně, když se změní tónina, tak musí si vzít úplně jiný nástroj, nebo můžou hrát i v molové tónině a to si musí vyměnit alespoň tu předničku.
0: Dobře, takže my už víme, že na ty dudy stále ještě aktivně hrajete.
2: Ne, nehraju. Já jsem předala to před 15 lety. Celkem na ty dudy jsem si říkala, že tady učíme a hrajeme asi 30 roků. 15 roků jsem učila a hrála já. A teď je tady šikovná paní houslistka, která pochází z jižních Čech, z Volině a má k tím vlastně tam vyrostla v té jeho české muzice, tak učí na to dobře.
0: Je tady se mnou také Regina Květoňová a Jakub Kaloč. Jakub Kaloč se ukázal jako poměrně neúspěšný cukrář a Regina Květoňová má doma manžela, který rád hraje na dudy, tak bych chtěla položit nějakou otázku.
1: No, on mi je nechce půjčit, takže se chci zeptat vás, kolik vlastně dudy váží? Je to těžký hudební nástroj?
2: Sám o sobě ten nástroj není těžký, ale to jsem sama byla překvapená, když jsem se začala učit už v dospělém věku, jak je to obtížné skoordinovat ten tlak toho měchu a pohyb těch prstů a měchování tady tou levou rukou a všechno dohromady, a je to fyzicky docela náročné.
0: No právě, ta technika, jestli byste ji trošku detailně mohla vysvětlit našemu strakonickému dudákovi, což je Jakub, který se teď přestěhoval do Strakonic, a oni mu řekli, hele, bydlíš tady hezky, máš to tady krásný, dostal si tady hezký pozemek, ale chlapče, musíš umět hrát na dudy.
4: No, já jsem neúspěšný cukrář a zároveň neúspěšný dudák. A já jsem si celou dobu myslel, celý život, že na ten kozí měch teda ten mačkáte jako paží.
2: Ano.
4: A ještě zároveň foukáte do té...
2: Ne, nefoukáme. To jsou dudy skotské potom, nebo ty severské.
4: Proto mě to bylo divné.
2: To ne. To
4: už by... narodil ve Skotsku asi.
0: On jezdí Jakub na stáž do Skotska, do Palíren, a tam viděl, jak foukají teda
2: do těch... To by bylo opravdu hodně komplikované. Já bych možná ještě měla říct, že...
0: My tady máme, ano, počkejte, ano, což je prosím?
5: Do Strakonic kvůli dudám, ale kvůli pivu dudák, on má rád pivo.
0: Jo, takhle, je tam je dudák ještě, jo, je tak takhle dudák. To je, tak teď už to konečně víme, ale vy jste chtěla ještě něco dodat.
2: Chtěla jsem říct, že na ty dudy většinou u nás v základní umělecké škole hrajou děti, nebo spíš už starší děti, které přechází z nějakého nástroje. Hrajou na zubcovou flétnu, často na klarinet, a když vědí, že ta muzika se jim bude líbit a my je tak trošku v tom podporujeme, tak potom na to hrajou trošku starší děti. Úplně pro prvňáky by to nebylo. A musím říct, pro mě, já jsem studovala na akordeon, a pro mě bylo strašně obtížné, abych tou levou rukou plynule měchovala, v pravé ruce plynule tlačila na ten měch, aby ten tón z toho vyšel takový souvislý a aby to nekníkalo.
0: No, protože my vlastně z toho akordeonu vy ten pohyb máte jiný.
2: Pravidelný.
0: No, jasně.
2: Jako frázi dodržujeme, a tady to se nedá.
0: Já jsem rád, že nás tady navštívila také Vlaďka Severová, se kterou jsme si mohli povídat o takové opravdu místní zvláštnosti, o výrobě dud. Moc vám děkujeme, Vlaďko.
2: Já taky děkuji.
0: A pro vás, a pro vás, milí posluchači, jsme připravili jeden takový malý špek. Představte si, protože jsme chtěli vybrat nějakou písničku. A já jsem vybral Hráli dudy, což je skupina Výběr, respektive Pražský výběr, ale Regina mi to zakázala a já to prostě respektuju. Tak jsme našli něco úplně jiného. Nevím, jestli si na tu písničku ještě vzpomenete.
1: A já myslím, že ano. Já myslím, že si ji schutí zaspívat. Je to kratičké a je to s mistrem.

0: Tak to byl sám mistr Karel Gott. Jakube, Regino, my jdeme ještě připravit, to je pro naše posluchače, kteří se nacházejí tady v Sedlčanech nebo na Sedlčansku, tak jdeme připravovat naše jevištní vystoupení.
1: Jdeme připravovat jevištní vystoupení a já vám, protože jsem tajemný, neřeknu víc, než to, že možná jsem špatný cukrář, možná špatný dudák, ale já úplně perfektně umím přenášet lavice. Já to jdu teďka teda zkusit, můžu?
0: Jo. Prosím tě, přenes to, protože vím, že manželé Doudlebovi připravili prý nějakou pochutinu, která snad bude osvěžující, ale já jsem se chtěl ještě na chviličku vrátit k panu řediteli Městského muzea v Sedlčanech, protože on nám vysvětlil, proč se slavnosti Rosa jmenují slavnosti Rosa. Ale je tady ještě jedna specialita Sedlčan, která by taky neměla zapadnout, protože v jisté době jste byli tady místní sedlčanští na světové úrovni. Neříkám, že nejste teď na světové úrovni, ale aby se tady konalo mistrovství světa, aby sem jezdili ti nejlepší a aby mezi těmi nejlepšími byli i naši, to se opravdu jen tak nevidí. Tak pojďme se zeptat pana ředitele na nějakou historii té sedlčanské kotliny.
2: Tak nová expozice Městského muzea v Sedlčanech nám přibližuje, my jsme to nazvali schválně, příběh sedlčanské kotliny. Čili nejenom, nevystavujeme jenom motorky, my vystavujeme tu vlastně akci nebo aktivitu, která se tam tehdy dála. To znamená, na místním sedlčanském závodišti se konaly závody, když to tak řeknu laicky, motorek. Začíná to rokem 53 a vlastně v těch 50., 60. a 70. letech to bylo fenomenální místo, kde se prostě scházely desítky tisíc diváků, do tehdy 5000ových Sedlčan přijeli prostě davy lidí na tyto závody. Jeli se tady mistrovství světa, vrcholem toho bylo vlastně mistrovství světa, nebo respektive motokros národů, mistrovství družstev do 500 kubických centimetrů v roce 1975, kde bych zmínil hlavního jezdce nebo významného jezdce, který tady nás nedávno opustil, a to sice Antonína Baborovského, jehož repliku motorky zde máme.
3: Jaká je současnost sedlčanské kotliny?
2: Současnost sedlčanské kotliny je taková, že to stále nějakým způsobem funguje. Nicméně už v těch 80. letech se ta aktivita z jednostopých vozidel překlopila do těch dvoustopých, to znamená do autokrosu, rallycrosu a tak dále. A v podstatě takovýmto způsobem to funguje i dnes. Dnes již to není pouze jaksi motokrosové závodiště, ale je to takové multifunkční prostředí, kde se konají závody různého charakteru. Ale myslím, že tam trénuje i Martin Macík do Dakaru a to je také pro nás důležité, je to místní rodák a mimochodem člověk, který s námi částečně na té expozici spolupracoval a zapůjčil nám některé exponáty.
0: Tak to byl ředitel Městského muzea v Sedlčanech, pan David Hroch, a my, respektive Regina, tady na slavnostech Rosa objevila takovou, já nevím, jste voliéra, zkrátka jsou tady ptáci, tak si pustíme ptáka Rosomáka, ne? Třeba ho tady také uvidíme.

0: Ranní dvojka se brouzdá rosou v Sedlčanech.
1: Když bychom se tady brouzdali rosou, to je spíš jenom taková symbolická věta a symbolické brouzdání. Dozněla písnička Pták rosomák. A to, já už jsem se smířil s tím, že se tady vyráběly dudy. Jsem ochoten přistoupit i na to, že třeba v Sedlčanech se postaví raketodrom. To je v pohodě. Ale aby tady Regina objevila ptáka rosomáka, tak to se nevidí. Regino, připojuji na to je pracoviště.
2: Já vás všechny zdravím spolu s panem Milanem Jarolímkem, který, jak mi řekl, je jediný vychovatel papoušku u nás. Co to znamená?
3: No, vychovatel znamená to, že vlastně vychováváte. Chovatel je odchovaj a já vlastně jsem ten, co následuje ta cesta dál. Vlastně, když si to lidi koupí, tak potom samozřejmě nevědí, ze začátku je to hodný a pak mi třeba říkají, on na nás útočí, on neposlouchá, on nás nerespektuje, manžela má ráda a manželku třeba ne.
2: Takže to je vychovatelné zvíře, pták, dá se to?
3: Ano, já ho vychovám tak, aby vlastně byl společník a vlastně tenhle ten systém, nebo tenhle ten systém jim přišel přirozený. On vlastně si teď myslí, že všichni jsme arové, a přijde mu to přirozený a je spokojený, takže kdyby byl divoký, tak spíš trpí, ale takhle mu to přijde v pohodě, on má svůj svět, my máme taky svůj svět, ale on si myslí celkově, že je ten svět společný.
2: Počkejte, nám k tomu něco říká.
1: Jak to, že vám neuletí?
3: On neuletí, protože já jsem pro něj partner, já jsem pro něj člověk a on je na mě závislý nebo závislý na lidí a proto neuletí a vychovaný z toho důvodu, protože kdyby byl divoký, tak vlastně už drhne, ale jelikož je uměle dokrmenej a já jsem pro něj ten partner, tak proto neulítne.
2: Co všechno můžeme takového papouška naučit vlastně?
3: No tyhle ty ary se vlastně nenaučí úplně mluvit, naučí se tak 20 slov, ara není úplně namluvení, je spíš namazlení, ale jako jsou velice chytrý. To znamená, tahle ta ara, ta zelenokřídla, to je druhá největší ara světa, má inteligenci a 6-letýho dítěte, to znamená, může chodit do školy, rozpozná barvy muže ženy, tato ara nerozpozná jakoby muže ženy. Ta má menší inteligenci, tato může chodit do školy, tato má 4 až 5.
2: Se jí to nelíbí,
3: co říká. 4 až 7 let. No, oni reagují, oni strašně vědí.
1: Vy jste říkal 4 až 7 let, jakého věku se dožívá papouška?
3: No, ara se dožívá jako standardně 40-60, ale může se dožít ale ta zelenokřídla až 100 let, jo.
1: Takže předpokládám, že už vychováváte vašeho pokračovatele.
3: Ano.
1: No, ještě mě zajímá jedna věc, jestli se ptala, co se všechno naučí. Já vím, že je pták loskuták, jo, to víme, to nevím, ne. Ale, prosím vás, Mirek Hanuš, kolega herec, možná ho znáte, má doma papouška. Já jsem na vlastní oči viděl, jak ten papoušek do posledního šroubku rozebral jeho mobilní telefon.
3: Ano, oni to dokážou, oni mají vlastně inteligenci, dokážou, oni reagujou, pozorujou a vlastně, jak mají tu inteligenci, tu schopnost, tak oni dokážou tím zobákem pěkně se dostat, jinak mimochodem během vteřiny vám dokáže odloupnout nehet, jo, tato ara. Takže ona opravdu má otvírák, takže během vteřiny a tato ara vám dokáže na 4x přištípnout malíček. Takže tato ara má daleko silnější zobák a takhle, když mu to dáte, tak protikus má jako otvírák a normálně vám to vyštípne. Takže v zoologických zahradách nestrka do pletiva, protože vás nejde pozdravit, ale jde vás rafnout.
1: Jak žije papoušek ve volné přírodě?
3: Ve volné přírodě, tak oni se svolávají na potravu, nejhlučnější jsou ráno kolem 6. hodiny a kolem 7. večerní a mají naměřeno 110 decibel, to znamená stíhačka má 120. Takže opravdu je to hukot, když řvou, jo, takže...
1: To je akorát...
3: Ara není úplně jakoby pro domácnost panelových bytů, jo, protože tam by je do týdne vystěhovali, opravdu řvou, ty ary řvou, ta Amerika řve. Afrika, doma třeba senegalského nebo žaka, tak je výhoda, že neřve. Ale žakové celkově nejsou úplně namazlení, spíš napovídání a ara je spíš zase namazlení a není napovídání.
1: Jak vás...
3: Ale samozřejmě je to plošně, každý papoušek je individuální.
1: Takže měl bych se, když bych tedy se rozhodl dát někomu dárek, tak bych trošku se měl asi zamyslet, kde bydlí, trošku se o tom přemýšlet.
3: No jasný, protože ty ary jsou jako top, ale jak řvou a lidi si myslí, že jako jsou v pohodě, taky se naučí povídat, je jasný. Každý papoušek má potenciál se naučit povídat. Oni nemají hlasivky, oni mají vzduchový vak, který se nafukuje a na základě inteligence a dovedností a pozor, čtení tónu hlasu člověka dokážou reagovat. Takže jak vlastně na ně mluvíme, tak on vlastně to čte a na základě toho reaguje. A funguje na základě emocí. To znamená, když mu tady budu říkat, řekni ahoj, ahoj, vidíte, ty se třeba směje, jako z ničeho povídá si, protože tady povídáme do mikrofonu a jsou tady nějaký emoce, takže on funguje na základě emocí vždycky. Když bych tady zakop a řekl jau, tak on se mi směje, protože jsou tam ty emoce, ale když mu tady budu říkat, řekni ahoj, ahoj, tak to neřekne, protože...
1: Počkejte, jak poznáte, že se ten zobák směje?
3: No, směje se, no, protože se smál, jako já to poznám, jo? Smál se před chvilkou.
1: To je výborný.
3: Se směje, jako on opravdu, viď? Rio. On vlastně středne pozornosti, takže on má rád vlastně, jakoby to... A tyhle ty papouci jsou vychovaný na hluk, na cestování, oni můžou sedět, já nevím, na sedadle a užívají si to. To je právě to, že je musíte socializovat. Strašně socializovat a ono potom udělají všechno. Ono je, jo?
1: To je úplně teda nádherný. Tak přátelé, to bylo krásné finále našeho vysílání zde. Sedlčanské Rose, Milan Jarolímek. Ještě jsme se měli pozvat starostu pana Janečka, ale ono nám to uteklo a my už musíme skončit. Pane starosto, nezlobte se. My jsme v Sedlčanech rádi.
2: Je to tady moc hezký.
1: Děkujeme, Milan Jarolímek, naším hostem. A tady už je vlastně poslední minuta. Jenom víte co, pane starosto, za 50 sekund to musíte zvládnout, ne? To zvládnem. Jak se žije v Sedlčanech?
4: Krásně.
1: A máme sem jezdit?
4: Určitě.
1: Co tady můžeme?
4: A kdo to nestihne dneska, za příští rok bude Rosa opět. Takže přijeďte, Sedlčany, krásná příroda, Vltava, co víc si přát.
1: Děkujeme.
2: Děkujeme, moc rádi.
1: Je za 3:05, my se loučíme. Teď máme pro tedy věrné posluchače pořadu Přijela k vám radní dvojka trochu pauzu. V polovině srpna na vás čeká Frýdek Místek, tam budou gastroslavnosti a potom na konci Švestka Fest. A to budete překvapení, proč se to jmenuje Švestka Fest. Zas to je podobné tajemství, jako tady se slavnostmi Rosa. A já mám pocit, že musíme utíct, protože za 20 minut začne strašný liják.
2: No tak se aspoň to ochladíme. To bude možná pro všechny takové osvěžení, osvobození. No a budeme zpívat a tančit v dešti.
1: Mějte se krásně.
2: Bylo to tady moc fajn. Děkujeme.
1: Děkujeme
2: vám všem.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Česko zažívá nejteplejší den týdne. Jednání o americko-íránské mírové dohodě ve Švýcarsku pokračují. Bez dalších podrobností to potvrdila tamní diplomacie. Počasí zítra bude jasno až polojasno, postupně místy oblačno s přeháňkami a bouřkami. Teploty až 34 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Teploty v Česku dnes dosahují až 35 stupňů Celsia. Podle meteorologů je to nejteplejší den týdne. Kvůli vysoké vlhkosti vzduchu je navíc dusno. Tropické počasí může lidem způsobit vážné zdravotní komplikace, hlavně chronicky nemocným a seniorům.
2: Lékaři nejčastěji ošetřují pacienty s úpalem nebo úžehem a řeší taky nevolnosti a kolapsy z horka, říká mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bótová.
3: Často jsou to seniori, kteří ale málo pijí. V důsledku toho jsou pak dehydratovaní, spaví a malátní. V takovém stavu mohou upadnout.
2: Odpoledne se pak k vedrům přidají i silné bouřky a vítr, a to hlavně v Čechách, varuje meteorolog Štefan Hanžák.
4: Nárazy větru můžou dosahovat 75 km v hodině a můžou se objevit i kroupy.
2: V Čechách hrozí i zítra, to už ale teploty mírně klesnou. Lucie Machartová, Český rozhlas.
0: Ve Švýcarsku začala jednání o naplnění americko-íránského memoranda o porozumění. Vyplývá to z prohlášení švýcarského ministerstva zahraničí. To na svém webu napsalo, že v letovisku Birkenstock jsou diplomaté z několika zemí, kteří pokračují ve snahách udržet dialog. V zájmu diskrétnosti ale Švýcarsko nechce sdělit další informace. Memorandum ve středu podepsali americký prezident Donald Trump a iránský prezident Masoud Pezeshkian. Jedinečná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké funguje v Česku už 5 let. Vznikla jako součást projektu Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu. O svého založení pomohla při víc než 500 výpůjčkách a nabízí přes 110 zařízení, která usnadňují každodenní život lidem se zrakovým postižením. Jejím hlavním cílem je umožnit klientům, aby si pomůcky vyzkoušeli ještě před jejich zakoupením, říká vedoucí půjčovny Andrea Hlaváčková.
5: Protože tady ty pomůcky jsou všechny drahé. Malá čtečka velikosti flešky stojí 65 tisíc a telefon prostě jednoduchý s tlačítkama stojí 15 tisíc. Takže proto tady jsme, aby si lidi opravdu vyzkoušeli, jestli opravdu chtějí za tolikhle peněz tu pomůcku, jestli je to to, co jim vyhovuje.
0: Hranice svých schopností i strojů právě teď testují řidiči v tankodromu nedaleko Pístova u Jihlavy. Začal tam tradiční dvoudenní track trial. Závody sleduje reportérka Veronika Bartes-Vohralíková.
6: Postávám pod stromem, schovaná ve stínu. Z místa vidím hned na dvě závodní stanoviště. Když se podívám na to po levé straně, teď se tam jeden trak snaží zdolat příkrý kopec. Přihlíží hlavně mužské obecenstvo. Stroje soutěží v 7 kategoriích. Jeden řidič mi řekl, že to horké počasí je taková obtížnost k těm trasám navíc. Po areálu se pohybují stovky návštěvníků, všichni mají různé pokrývky hlavy, v rukou svírají kelí s pivem nebo červenou limonádou. Aktuálně je tady 30 stupňů, před chvílí lehce poprchávalo, to podle reakcí všichni jen uvítali. Z Jihlavska Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Taky zítra bude jasno až polojasno, během dne místy oblačno, až zataženo s přeháňkami a bouřkami a opět i silnými. Teploty 29 až 34 stupňů, na horách kolem 25.
1: Doprava.
0: Na dálnici D8 za výjezdem z Prahy do Ústí nad Labem jsou komplikace za sjezdem na Zdiby. Na 2. kilometru narazilo osobní auto do svodidel, blokuje levý pruh a už je tam kolona. Na D5 se z Prahy do Rozvadova u Plzně za sjezdem na Domažlice na 90.5. kilometru je hlášená nehoda. Projíždějte tudy opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už Václav Žmolík a po Česku.
8: Dobré odpoledne, vážení výletníci. Mezi žhavé novinky letošní turistické sezóny přibyla i nová expozice Poštovního muzea ve Vávrově Mlýně na Novém Městě v Praze, ve které najdete třeba i osobní telefon Františka Ferdinanda Deste s dlouhou šňůrou. A napadlo by vás, že tam uvidíte i salony jako někde na zámku? co všechno je v této expozici k vidění a čím vším jsou jedinečné interiéry muzea. To uslyšíte v další hodince. Tak příjemný poslech.
1: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: tomto okamžiku už na dvojce začíná sobotní po Česku a já vás, vážení a milí posluchači, zdravím z Poštovního muzea v Praze, které sídlí ve Vávrově Mlýně na Novém Městě pražském u Vltavy a kde je z brusu nová expozice Poštovního muzea, ve které mě uvítal její kurátor Jan Hosťák. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co má návštěvník čekat v téhle expozici?
1: No, my když jsme tuto expozici připravovali, tak jsme se snažili v první řadě vybrat předměty a přístroje, které nebyly v posledních 50 než kvůli 100 letech prozatím nikde vystaveny. To znamená, že návštěvník uvidí opravdu unikáty a vůbec poprvé. Ta expozice je zároveň udělaná méně běžným způsobem, protože není chronologická, jak bývá dobrým zvykem, ale je rozčleněna tematicky. To znamená, že návštěvník uvidí 5 různých místností. V první místnosti uvidí rozhlas a bezdrátový přenos informace, v druhé místnosti známkovou tvorbu, ve třetí místnosti telefon a telegraf, ve čtvrté místnosti dopravu poštovních zásilek a v páté místnosti architekturu a modely.
0: A na všechno dozírá génius poštovnictví, který je tady hned vedle vchodu. No a nás rozhlasáky může těšit, že začínáte právě sdělovací technikou a s rodem rozhlasu.
1: Ano, my jsme se rozhodli ukázat v podstatě ty nejstarší přístroje, které byly u nás na trhu dostupné. Samozřejmě po první světové válce jsme byli velcí kamarádi z Francií, to znamená, že návštěvník může vidět například úplně první vojenské přijímače z Francie, třeba z roku 1918, úplně první letecký vysílač lomeno přijímač z prvních aeroplánů, a nebo nejstarší československou produkci, ať už od firmy Radioslavy, nebo myslí Hryšovský. Zároveň bych i upozornil, máme tady ve vitrínách takové malé kouzelné krabičky, jsou to takzvané krystalky, které si díky velké jednoduchosti lidi stavili i doma.
0: Dívám se tady na krystalky z 20. let 20. století, takže na tyhle malinké krabičky naši pradědové přijímali rozhlasový signál.
1: Přesně tak, a ještě měli tu výhodu, že vlastně nepotřebovali baterku ani žádný jiný zdroj napájení.
0: A jak to poslouchali, k tomu byla nějaká trouba?
1: V drtivé většině případů se krystalka používala normálně se sluchátky.
0: Se sluchátky, jako dnes, jak byli moderní naši pradědečkové. U nás v Českém rozhlase máme také velkou sbírku starých přijímačů z téhle doby. Myslíte, že tady máte unikáty, které třeba v Českém rozhlasu nemáme?
1: No určitě nebudete mít ty nejstarší letecké vysílače lomeno přijímače. Máme tady i rozhlasový přijímač přímo z dílny slavného Marconiho.
0: A ten není jenom postavou z divadla Járy Cimrmana, že?
1: Přesně tak, to byl skutečný vynález.
0: Máte také na stěně velkoformátovou fotografii?
1: Na stěně je jeden z prvních přijímačů, tak z roku 25-28.
0: Když ho popíšete, co tam tedy vidíme?
1: No v podstatě dřevěnou truhličku, která má na vrchu elektronky, na boku cívky, kterými se ladilo, a na vrchu separátní reproduktor, francouzský s takzvanou Lumierovou membránou.
0: A u toho pán a dvě dámy a poslouchají rádio. Už tenkrát. Také tady máte obrazovku, na které právě teď vidím Petra Vacka a je někde na poště.
1: Přesně, to je nový reklamní spot na Poštovní muzeum.
0: Na nové Poštovní muzeum, respektive staronové Poštovní muzeum, které je nově součástí Národního technického muzea v Praze, a k tomu se s Janem Hosťákem určitě ještě dostaneme.

0: kurátor Jan Hosták nás provádí po nové expozici Poštovního muzea v Praze, která se jmenuje Technika na poště. A vstupujeme do další místnosti, kde by měly být poštovní známky, ale jak se tak dívám, tak skříně jsou zapečetěné.
1: Ano, protože Česká pošta nám ještě sbírku známkové tvorby oficiálně nepředala, protože jde o několik milionů kusů a než se v nich samozřejmě udělá inventura, tak to chvíli trvá.
0: To bude chviličku trvat. Jste rádi v Národním technickém muzeu, že Poštovní muzeum je součástí vašeho muzejního domu?
1: Tak samozřejmě ono k tomu spojení mělo dojít už někdy v roce 1918, ale prostě hvězdy tomu tehdy nepřály, takže víceméně po těch 108 letech jsme konečně spolu.
0: To trvalo. No a když tedy postoupíme dál, tak tady vidíme nejen figurínu půvabné slečny telegrafistky, ale také celou řadu historických telegrafů a telefonů, na které mě upozorníte.
1: Ano, já bych tady upozornil na v podstatě náš ústřední exponát na stěně, což je rameno z pruského optického telegrafu z 30. let 19. století. Je to opravdový unikát, protože samozřejmě ty znaky se v prvopočátcích vysílaly tedy opticky. Je z linky Berlín-Koblenec, dlouhé 587 kilometrů, tam měla 62 stanic a je zajímavé, že ten jeden odvysílaný znak za minutu urazil až 60 kilometrů.
0: No to je neuvěřitelné.
1: V podstatě ano.
0: Vlastně byl to podobný způsob předávání informací, jaký uplatňovali ve středověku, když zapalovali ohně na hradech.
1: Dá se říci, zároveň náš velmi šikovný kolega Lubomír Havlíček udělal interaktivní model, kde si v podstatě každý návštěvník může zkusit velmi jednoduše odvysílat depeši.
0: Mohu to zkusit? Kde mohu psát? ADB jsme napsali a jak budeme odesílat?
1: Zmáčkne se tlačítko send.
0: Ano.
1: A už to vysílá.
0: Ramena už se neslyšně pohybují a předávají teda ta písmenka ABD na další stanici a odtud zase na další.
1: Samozřejmě, ovšem nesmělo se zatáhnout, nesměla padnout mlha nebo nesměl začít pršet.
0: Ano, což v případě pozdějších telegrafů a telefonů pochopitelně klidně pršet mohlo. No a telefonoval, jak tady naznačujete, i František Ferdinand Deste, kterého tady máte na velké fotografii společně s jeho Žofií Chodkovou.
1: Ano, máme tu půjčený z konopiště jeho osobní velmi luxusní telefonní přístroj. Váže se k němu i taková zajímavost, že on má opravdu velmi dlouhou několikametrovou šňůru mezi samotným přístrojem a telefonním sluchátkem, protože František Ferdinand Deste údajně při telefonování rád pochodoval po místnosti.
0: Toto měl podobně jako já. A dokonce tady máte cosi, co bychom dnes potřebovali, bohužel to nemáme, a to je seznam abonentních stanic v Království Českém z ledna roku 1913, to znamená telefonní seznam, a což už jsme bohužel zapomněli.
1: Ano, vlastně Poštovní muzeum má prakticky kompletní, absolutně unikátní sbírku všech telefonních seznamů. Máme tady ve vitríně vlastně reprint i toho úplně nejstaršího dochovaného telefonního seznamu. Číslo 2 z roku 1883.
0: Teď položím takovou novinářskou otázku. Který exponát je tady nejcennější, nejzajímavější?
1: No to není opravdu jednoduchá odpověď, protože prakticky za všemi těmi sbírkovými předměty je nějaká historie, ať už technická, anebo jaksi historická, no. Velmi zajímavé jsou ty Siemensovy telefony, protože to jsou ty vůbec nejstarší komerčně dostupné telefony, které se prodávaly i u nás. Jsou z roku 1877 vlastně v českých zemích koncesy na jejich provozování měl syn Františka Palackého, doktor Jan Palacký. A je i taková zajímavost, že tehdy ještě nebyly vymyšlené ty klasické telefonní ústředny, takže ty telefony fungovaly pouze na poměrně krátkou vzdálenost asi 100 metrů a museli se jednotlivě propojovat mezi sebou přes různé přesmykače.
0: Nicméně už léta páně 1877 mohli mít naše předkové doma telefon. Posloucháte Sobotní počesku, které je tentokrát ze zbrusu nové expozice Poštovního muzea v Praze a zazněla od mého průvodce Jana Hosťáka už i správná odpověď na dnešní soutěžní otázku. Tak já ji hned po písničce už položím. Pěkné odpoledne.
2: Český rozhlas 2.

0: Zaznamenali jste, ve kterém roce se u nás začaly používat první takzvané Siemensovy telefony? Jestli ano, tak mi to napište na e-mail dvojka@rozhlas.cz a možná, že právě vy získáte radiokartu z naší radiotéky s knihou Luboše Palaty Elbe Velká řeka. Ve kterém roce se u nás začaly používat první takzvané Siemensovy telefony? dvojka@rozhlas.cz a nezapomeňte k odpovědi napsat i svou adresu s poštovním směrovacím číslem. Hodně štěstí! To minule jsem se vás zeptal, kdo založil květnou zahradu v Kroměříži. Že to byl biskup Karel II. Lichtenstein Kastelkorn, to mi napsal i Jiří Vojtěch Krejčí z Českého Dubu. Slíbenou odměnu mu posíláme a já moc gratuluji. No a hned po písničce se vrátíme do Poštovního muzea v Praze.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Budete se možná divit, vážení a milí posluchači, ale v Poštovním muzeu v Praze uvidíte i datla na sloupu.
1: Ano, protože samozřejmě telefonní a telegrafní vedení poškozovali běžní lidé, samozřejmě tím, že různě přeštípávali a kradli telefonní dráty a vedení.
0: Nicméně
1: samozřejmě se na telegrafních sloupech často vyřádila i příroda, takže máme tady telegrafní nebo telefonní sloup s vedením, který opravdu byl napaden datlem a jsou v něm originální dutiny.
0: Originální dutiny od datla.
1: Přesně tak.
0: No a máte tady také historické poštovní schránky a

0: Poštovní saně a ty se znakem Republiky Československé se mi líbí zvláště.
1: Přesně tak. Máme tu i prostor věnovaný poštovní dopravě a opravdu tu máme saně, které se ještě v 50. letech používaly při zasněžení. Zajímavé je, že nejsou udělaný pro pohon například koňmi, ale že je opravdu táhly poštovní doručovatelky.
0: Náročná často byla práce poštovní doručovatelky a ve století předtím tak to se používaly poštovní dostavníky.
1: Samozřejmě a je zajímavé, že Česká lomeno Československá pošta používala ty povozy tažené koňmi ještě hluboko v 50. letech.
0: To jsou překvapivé informace. A co ten Trabant 601 Universal, který tady máte? Aby bylo jasné, je to malé autíčko, není tady skutečné auto.
1: Tak samozřejmě pošta potom držela prst na tepu doby, takže pro rozvoz listovních zásilek se používaly i autobusy, autokary, vlaky, auta.
0: Trabanty. Krásný světle modrý bakelitový. No a vstupujeme do poslední místnosti expozice. No a samozřejmě já musím zmínit, že tady máte krásný model budovy Českého rozhlasu.
1: Ano, ta byla mezi lety 27 až 1930 postavena podle návrhu architekta Bohumila Slámy a byla původně postavena pro ředitelství pošt a telegrafů a pro Československý rozhlas. A jde o naprosto úžasnou funkcionalistickou budovu v centru Prahy.
0: No a těch modelů tady máte víc. Co jste sem všechno vybrali?
1: Velmi zajímavý je i model kolonie domů pro poštovní zaměstnance v Košicích, protože je na tom vidět, jak si pošta tehdy svých zaměstnanců opravdu vážila. Nebo tady máme velmi zajímavý model rakousko-uherské Orlice. Ten je zajímavý v tom, že ten člověk, který tu Orlici modeloval, tak buď to omylem, anebo záměrně v něm udělal heraldickou chybu. To znamená, že ve znaku oficiálním rakousko-uherském jsou holubice, které míří vzhůru, což znamená, že rakousko-uherskému mocnářství se daří. Nicméně na naší Orlici ty holubice míří dolů, padají, což tedy znamená přesný opak, jakoby úpadek toho mocnářství.
0: Asi ten znak vyrobil nějaký zlobivý Čech, napadá mě.
1: No, je to dost dobře možné.
0: Co by si měl návštěvník odnést z vaší expozice? Jaký pocit, jaké znalosti?
1: No, naším záměrem bylo v podstatě českou lomeno československou lomeno rakouskou uherskou poštu představit jako ústředního nositele technologického pokroku v 19. a 20. století, nikoli pouze jako prostého doručovatele poštovních zásilek.
0: Krásně řečeno. Já děkuji kurátorovi nové expozice Poštovního muzea v Praze, která se jmenuje Technika na poště, Janu Hostiákovi, a těším se na prohlídku dalších prostor Poštovního muzea. Tak přeji hodně návštěvníků.
1: Děkuji a děkuji za rozhovor.

0: návštěvník, který ve Vávrově mlýně, tedy v budově, která hostí expozici Poštovního muzea v Praze, vystoupá do prvního patra, může být docela překvapen, protože tady se ocitne v krásném bytě z první půle 19. století. No a mě před vstupem do tohoto bytu uvítala ředitelka Poštovního muzea, Národního technického muzea, Mária Šetkovská. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Co má čekat návštěvník, který za malou chvíli vejde do toho krásného měšťanského interiéru, do kterého teď nahlížím?
1: Tak vítá nás už v chodbě dvojice manželů Vávrových, kteří byli posledními majiteli toho nádherného bytu. Z celého vlastně obydlí rodiny Vávrových se dochovaly 4 místnosti, takzvané parádní pokoje, čili místnosti, které byly určeny pro společenská setkání rodiny. Vávroví zdědili tento byt na začátku 20. století, kdy celý dům Vávrův mlýn zakoupili od rodiny Michaloviců, což byla rodina mlynářů, která si nechala tento krásný dům vyzdobit od slavného malíře Josefa Navrátila. A právě tyto 4 místnosti jsou zdobeny dochovanými výmalby právě tohoto významného malíře.
0: Nad dveřmi je nápis: ctění návštěvníci, vítejte v našem domově, račte vstoupit. Tak my ráčíme vstoupit.
1: Ráčíme vstoupit do první místnosti, která je chodbou s nádherným výhledem na Vltavu, a vlastně už v této místnosti vidíme překrásnou výzdobu, především stropu, který je výzdoben Josefem Navrátilem jako taková vlastně entrée místnost do bytu, který nás překvapí, až vstoupíme právě třeba do jídelny, kde se nachází výzdoba v takovém fenoménu pobývání v měšťanském interiéru období Biedermajerů, který nazýváme stylem Zimmerreise, čili cesty po pokojích.
0: Než tam vstoupíme a než představíme Zimmerreise, tak představme Josefa Navrátila.
1: Tak Josef Navrátil byl velice zajímavou osobností. Byl to umělec, který se narodil ve Slaném, následně se svým tatínkem, který byl malířem rovněž pokojů a krejčím, se přestěhovali do Prahy a pobývali právě zde v Petrské čtvrtí. Josef Navrátil se vyučil malířem, dekoratérem a zároveň byl docela dobrým krajinářem a koloristou, který působil právě v polovině 19. století především jako dekoratér měšťanských interiérů.
0: Ale nejen měšťanských, protože pracoval třeba i pro císaře Ferdinanda.
1: Ano, je to tak, a zároveň byl restaurátorem. Třeba je málo známý fakt, že Josef Navrátil restauroval a pracoval na výmalbě Španělského sálu a Vladislavského sálu a dokonce v průběhu rekonstrukcí pracovny prezidenta Masaryka se našly právě pozůstatky jeho výmaleb. Dále pracoval na zámku v Zákupech, tam jsou dochované jeho malby.
0: Kde pobýval právě zmíněný císař a král český?
1: Ano, přesně tak, je to tak. A zároveň na zámku v Ploskovicích a v úsedlosti Vírní. Takže plodný a žádaný malíř, dekorátor, který opravdu působil velice aktivně nejenom v Praze, ale i v jiných oblastech.
0: Říká Mária Šetkovská, která nás provádí po krásném Biedermajerovském bytě ve Vávrově mlýně, tedy v Poštovním muzeu v Praze. Posloucháte Sobotní po Česku.
2: Po Česku s Václavem Žmolíkem
3: na dvojce.

0: S Márií Šatkovskou teď vstupujeme do jídelny Vávrova mlýna v Praze, čili dnešního poštovního muzea, a měli bychom vysvětlit ten pojem Zimmerreise, i když já už začínám tušit asi, o co jde.
1: Je to skutečně velice zajímavý fenomén, který se týká dekorací pokoje nastěnnými malbami. Mnoho lidí si myslí, že tento druh výzdoby je prostě dekorací, která ničemu neslouží. Naopak, tento typ výmaleb jsou zcela funkčním prvkem interiéru, který vybízí společnost, která se v tomto pokoji nebo v této místnosti nachází, k rozhovorům právě o tom, co před sebou vidí. Obvykle jsou to motivy z různých výletů, jak rodiny, tak samotného malíře Navrátila. A představme si tady vlastně u stolu společnost třeba lidí, kteří se dost dobře neznají, nevědí, o čem vlastně mluvit, jakým způsobem mezi sebou komunikovat. Takže první, co je vybízí k rozhovoru, jsou právě tyto skostné malby. Tento pokoj nazýváme rovněž alpským pokojem, protože výzdobu tvoří 8 temperových nástěnných maleb a ty představují různé oblasti, jak českých výletních míst, tak švýcarských nebo italských.
0: Ale převažují právě ty alpské krajinky.
1: Převažují alpské krajinky, protože právě Navrátil měl tu možnost Švýcarsko několikrát navštívit a hlavně pobýval v různých oblastech čtyřkantonského jezera. Viděl Telovou kapli, viděl Poustevnu Verini v Solothurnu, nebo pobýval v Meringenu, nebo v Alsdorfu. Náměstí toho města zobrazil, jelikož byl vášnivým fanouškem legendy o Vilému Télovi,
0: která se odehrává právě tam. Tak, výmalba místnosti je opravdu krásná, ale je třeba zmínit, že tady máte také stylový nábytek.
1: Ano, tento stylový nábytek není až na 2 nebo 3 kusy nábytku původním nábytkem. Jedná se vlastně o instalované interiéry z nábytku, který pořídilo naše muzeum právě za účelem náznakové instalace měšťanského bytu z období Biedermajerů, takže skutečně jsou to kusy nábytku, většinou německé nebo bavorské provenience, které jsme zakoupili. Nicméně naznačují právě tu typickou pro Biedermajer kompozici, jak sedacích zákoutí nebo odkládacích pultů a tak dále, takže jsou to kusy, které dokreslují charakter toho interiéru.
0: A my jsme během povídání došli do dalšího salonu a tady, pokud se nepletu, tak na stěnách jsou výjevy z české mytologie anebo i českých dějin.
1: Ano, přesně tak. Jsou to medailony, které skrývají nebo vlastně prezentují repertoár tehdejšího především stavovského divadla. Jsou to scény z různých divadelních her, třeba Libušín soud od Václava Klimenta, Klicpery nebo Jítka a císař Konrád, Oldřich a Božena a tak dále. A můžeme si všimnout, že skutečně ta dokonalost toho představování tehdejší scenografie nebo kostýmu nebo těch divadelních póz je skutku velice realistická. Takže i badatelé divadelních věd chodí sem bádat vlastně sem do divadelního pokoje Vávrova mlýna.
0: No a o Navrátilově výmalbě, tak o té se učí studenti na školách a nejen uměleckých.
1: Přesně tak, učí se, protože se jedná skutečně o velice vzácnou a koloristicky vypracovanou metodu. Josef Navrátil dokonce vynalezal druhy a typy barev tak, aby ta jejich trvanlivost byla zaručená po dlouhá léta, aby ten interiér skutečně, do kterého se investovalo nemálo peněz. Některé z těch výmaleb jsou doplněny zlaceným motivem nebo zlaceným detailem, takže bylo potřeba, aby ten interiér opravdu dlouhodobě vydržel majitelům a těšil je dlouhá léta.
0: Říká Mária Šatkovská, ředitelka Poštovního muzea, Národního technického muzea, která nás provedla po bytě Vávrových, respektive Michalicových. Tak já děkuji a těším se zase někdy naslyšenou.
1: Děkuju a přijďte se podívat.
0: A k téhle výzvě se připojuje i Václav Žmolík. Naslyšenou se, vážení a milí, těším opět za týden z jiného úžasného místa naší země.

0: představujeme nejúspěšnější pořady dvojky.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: Omeletky, už ten název vlastně vznikl tak, že jsem si představila omeletu, která je naplněná buď šampiony, sýrem. A tak jsem si říkala, že bychom si mohli povídat o životě a vždycky to téma by bylo jiné. Vlastně tu chuť by dodalo.
1: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.
2: Má oblíbená témata jsou ta, kdy mohu zjistit nějakou nevídanou kuriozitu a zároveň ta, která mi nejvíc evokují právě mých vzpomínek, mých pocitů, historek mých kamarádů a témata, o kterých si říkám, že by mohly inspirovat posluchače, aby mi napsali, co zažili oni.
1: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.
2: Vlastně omeletky, to je takový život. Je to prostě naplněný vším, co se do toho vejde. A čím větší omeletka, tím lepší.
1: Omeletky Haliny Pavlovské. Každou sobotu a neděli v poledne.
0: Na dvojce. Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
3: Jaké to je na vlastní oči vidět start mise Artemis? Co vše nám přináší výzkum vzdáleného vesmíru a co je největší chloubou Štefánikovy hvězdárny? O tom všem jsem si přímo na hvězdárně povídala s popularizátorem vesmíru a budoucím novinářem Ondřejem Hajklem.
1: Žárovky.
0: Už tuto sobotu po 18. hodině na dvojce. Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. O slávě i ranách osudu. Životní příběh populárního zpěváka v dokumentu Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr. ČT2. Pátrání po sériovém vrahovi chlapců se ve stalinistickém Rusku stává bojem o život. Britský thriller Dítě číslo 44. A ČT Art. Jak se vyznat v bludišti vztahů? Premiéra českého filmu o pouze v manželství, stálosti citových pout a empatií. Karel, já a ty. Sobotní večer s Českou televizí.
5: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Tropické teploty plní koupaliště v Česku. Hormuzský průliv je znovu uzavřený, tvrdí iránská státní agentura s odvoláním na velitelství v Teheránu. Počasí zítra bude jasno až polojasno, postupně místy oblačno s přeháňkami a bouřkami. Teploty až 34 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Česko zasáhla silná vedra. Teploty na některých místech stoupaly až k 35 stupňům Celsia. Kdo mohl, vyrazil do přírody nebo k vodě. Plné bylo i koupaliště v Čechách na Přerovsku, které dnes zahájilo sezónu.
6: Finišovali jsme do poslední chvíle, ještě včera se tady dělali poslední úpravy, včetně sekání, dopouštění poslední vody do bazénu.
7: Říká mi nezávislý místostarosta Michal Navrátil.
8: 550, prosím, hotovi nebo kartou?
7: Ve frontě u pokladny stojí trojice.
9: Uděk.
7: Jana.
9: Pepa. My jsme se vrátili z Egypta, tam bylo 7.30, takže 2.30 je úplně příjemný.
8: Budeme se opalovat, dáme si nějaký pivko, že?
9: Ano, ano.
8: Něco k jídlu a relax.
7: U bazénu sedí paní Tereza.
10: Z Přerova.
7: Co voda? Není studená první den?
10: No na mě trošku jo, děcka tvrdí, že ne.
11: Dobrý!
7: Koupaliště bude mít otevřené denně, a to až do konce srpna. Z Čech Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
5: České ministerstvo zahraničí zatím nemá informace, že by mezi zraněnými ze včerejší srážky vlaků v Británii byli Češi. Podle vyšetřovatelů při nehodě zemřel jeden ze strojvedoucích. Zraněných je 99 lidí. Stanici BBC uvedla, že provoz na trati je stále narušený. Iránské vojenské velitelství tvrdí, že znovu uzavřelo Hormuzský průliv. Teherán tak reaguje na další izraelské útoky v Libanonu. Podle iránské tiskové agentury Mer je znovu uzavření užiny prvním krokem v reakci na porušování závazků memoranda o porozumění. Dokument podepsali prezidenti Spojených států a Iránu ve středu. Pokud budou pokračovat izraelské údery na Libanon, Irán prý přijme další opatření. Americký viceprezident J.D. Vance naopak pro stanici Fox News řekl, že k uzavření Hormuzského průlivu Íránem nejsou žádné úkazy. O míru na Blízkém východě dnes ve Švýcarsku jednají diplomaté z několika zemí. Do Litomyšle dnes zavítá jeden z nejuznávanějších světových orchestrů. Londýnský symfonický orchestr vystoupí na druhém zámeckém nádvoří v rámci festivalu Smetanova Litomyšl. Pod vedením dirigenta Antonia Papána nabídne program složený z Elgarových variancí Enigma a symfonie Petra Iljiče Čajkovského. Koncert začne výjimečně už 17 hodin, mimo jiné kvůli logistice a ubytování zahraničních hudebníků, vysvětluje umělecký ředitel festivalu Marek Schulz.
11: Mně přijde docela vtipný říct, že jeden z nejlepších orchestrů na světě má u nás v Litomyšli odpolední koncert. Je to z čistě praktických důvodů. Londýnští symfonikové mají ve svých podmínkách určitý standard ubytování, ale není tolik pokojů v takovém standardu, jako ho chtějí mít londýnští, takže zkrátka odvezeme si je zpátky do Prahy a tam přespí.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
5: Zítra bude jasno až polojasno, ráno hlavně v Čechách místy mlhy, během dne místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami i silnými. Teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27, na horách okolo 25.
1: Doprava.
5: Na Pražském okruhu opatrně z D1 na letiště za nájezdem od Modletic na 81. kilometru se srazila dvě osobní auta. Nehoda blokuje levý pruh, už se ale projíždí plynule, jen se vybočuje. Na dálnici D8 za výjezdem z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Zdiby na 2. kilometru dořežují srážku dvou osobních aut. Vybočuje se, ale ani tam se nezdržíte. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Dobré odpoledne.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
12: Přeju pěkné sobotní odpoledne z Dvojky, přátelé. Už za chvíli tady bude Václav Žmolík a další pokračování pořadu Jak se vám tu žije, aneb jak se bydlí za Prahou. No a krátce po 17. navštívíme tančící dům v Praze. V dalším pokračování pořadu Příběhy z kalendáře. Zůstaňte s námi.

0: Zdravím vás, vážení a milí posluchači. Taky to máte tak rádi u vás na chatě, že se ptám, co? A moje otázka není náhodná, protože tentokrát vás zvu na chatu k někomu, kdo to tam u nich opravdu miluje, jak uslyšíte. A ta chata není jenom tak ledajaká. Vyznačuje se tím, že z ní pravidelně znějí písničky, které posloucháte, anebo, a to je ještě lepší, hrajete i u vás u táboráku. Když teď povím Vřešťák Sázavský, Neřeš nebo Neres a přidáme jména jako Navarová, Rotrová či Nohavica, to by v tom byl čert, abyste si nevzpomněli na nějakou písničku, která zní i u vás a máte ji rádi. Jedeme totiž do staré trampské osady za muzikantem, kytaristou, zpěvákem, violistou a aranžérem Vítem Sázavským.
1: No a v tomto okamžiku už vás zdravím z osady Colorado u Račího potoka. Ptáci zpívají, slunce svítí, květy se tetelí na stromech a přichází jeden místní osadník. A kdo pak je to? No je to Vítek Sázavský, ahoj.
2: Ahoj, milí posluchači, já se klaním, zdravím vás ze svého milovaného místa, kousek od Prahy, kam jezdím víc jak 25 roků na chatu.
1: Když se rozhlédnu, Vítku, vůbec nepochybuji o tom, že to místo ti muselo učarovat hned poprvé, když se tady objevil.
2: No to teda. My jsme v tom roce 99 asi půl roku objížděli se ženou všechny možné chatičky, které pro nás byly dostupné, abychom pro dětičky, kterých jsme měli ve věku, kdy potřebují lítat venku, celkem tři chlapce z našich prvních manželství měli chatičku. Viděli jsme spoustu míst a finančně bychom to nedali. Prostě proto, že to byly chaty na vlastním pozemku a tam ten pozemek většinou, čím blíž Prahy, tak tím je dražší kvůli tomu pozemku. Ta bouda nebo chata nebo vila, která na tom stojí, to není tak podstatné. A tak my jsme si tehdy koupili tuhle chatičku, která je za ty roky trošku vylepšená, ale tehdy to byla taková dřevostavba prapodivná, slátaná ze všeho možného. Ale to není podstatné, protože to může člověk vylepšovat.
1: Byla cena. A místo.
2: No, cena, ale hlavně to místo, které penězi nepřeplatíš, když je to místo hnusné, tak tam můžeš mít cokoliv, ale bude to pořád takové nějaké všelijaké. Když si vybereš hezké místo, tak pak už na něm můžeš vylepšovat až do aleluja.
1: No a na to, jak jsi vylepšoval, na to jsem určitě nejen já, ale i naši posluchači moc zvědaví a hlavně jsem zvědavý také na to místo, ve kterém se nacházíme, protože to je ta romantika rodokapsů, osada Colorado. Právě z té bude dnešní vydání našeho pořadu.

0: Dnešní vydání pořadu Jak se vám tu žije, aneb jak chalupaří slavní, kdy jsme přijeli na návštěvu k muzikantovi Vítovi Sázavskému, začneme poněkud netradičně procházkou po okolí, že? Slíbil jsi mi během písničky, že mě provedeš.
1: Ano, já nejsem odborník na historii toho místa, ale protože už tady jsem nějaký pátek a protože jsem samozřejmě mluvil se spoustou pamětníků, kteří tady byli mnohem, mnohem dřív a znali vyprávění svých předků, kteří tu osadu spolu zakládali, tak pokud je mi známo, tak tahle ta tramská původně osada byla jedna z nejstarších, možná druhá nebo třetí v Čechách. Nevím, jestli Luka pod Medníkem byla první, nebo která jiná, to zase už bych si vymýšlel, ale ta naše, Colorado, poblíž hradu Okoř, kousíček od Prahy, velmi romantické údolí, na jinak celkem nezajímavém okolí takového toho placatého středočeského venkova, poblíž Kladna, řekněme, tak nahoře na těch stráních to zajímavé moc není, tam jsou prostě pole a nějaké zemědělství a malé obce kolem, ale tohle malebné údolí učarovalo už tedy v 30. letech minulého století trampům, kteří jezdili někam po lesích tady po okolí Prahy a na této krásné louce si už snad v roce 1937 začali stavět nějaké první příbytky pro to víkendové chataření a tady dokonce vidíme totemy, které občas někdo ještě trošku jako zrekonstruuje, možná všechny nejsou původní, byly tři, koukám, že už jsou jenom dva, možná tam byl někde i ten letopočet, není už to moc dobře vidět, no.
0: Ohniště tady máte, to pochopitelně také nemůže chybět s lavičkami kolem a máte tady také osadní vlajku.
1: No, taky koukám. Já jsem na tuhle část louky moc nechodím, ale když ještě byly děti malé, tak se tady proháněli možná desítky dětí všeho možného věku. To teď bohužel není, nějak ta porodnost nám klesla nebo co. A ta...
0: Také míň se jezdí na chaty.
1: Nevím, ale ta dnešní generace lidí, kteří sem ještě občas jezdí, nebo asi tři chaty jsou obyvatelné trvale, takže tady občas někdo jako žije stále, naši sousedi například, tak těch dětí teď je tady strašně málo, takže tenhle ten jako dětský to štěbetání tady teď nějak opadlo.
0: Škoda. Ano. Škoda, škoda, škoda. A my jsme teď na osadní louce.
1: To je hlavní osadní louka a ten náš malinký pozemeček, kde jsme mi to přibylo až o něco později, takže ty naše tři chatičky na té druhé straně za potokem, který jsme teď přešli, to vlastně je takové vybočení, máme tam trošku víc místa, je nám tam blaze, máme tam trošku víc soukromí, ale ta původní chatová osada byla chata jedna vedle druhé do takového oblouku, což teď my vidíme, milí posluchači, vy si to musíte jenom představit. A jsou tady takové chatičky, takové slátané v těch nějakých prostě 50., 60. a 70. letech z toho, co člověk sehnal tehdy, to asi nebyla úplně legrace.
0: Ano, a jak to tak má být? Je tady také osadní studna. A máte jednu?
1: No, ta je...
0: U nás v osadě byla jedna.
1: Osadní studna, ale tady pod tou loukou je taková ta podpovrchová voda nekonečná téměř. Takže vlastně skoro všichni máme nějaký nehluboký vrt a bereme užitkovou vodu prostě z téhleté vrstvy. Nepamatuju se, že by ta voda došla. To by muselo být, já nevím, kolik týdnů sucho a vedro, aby to úplně opadlo, ale vody je tady prostě dostatek. Pitnou si vozíme z Prahy.
0: No, to také na chatách vždycky takhle bývalo, že? Takže na chatách to tak stále je a tím údolím protéká, musíme ještě prozradit krásný potůček, Zákolanský potok. A v něm asi tedy bývali raci,
1: no,
0: když
1: tady
0: jsme
1: se
0: v Račím
1: říká,
0: údolí.
1: Ano, Račí údolí, nebo říkalo. A pamětníci vyprávěli, že tady skutečně před těma 30, 40, 50 lety asi v tom potoce raci byli a s potěšením jsem vyslechl zprávu někdy před pár lety, že zas tady někdo raka viděl nebo dokonce vzal do ruky, že se voda vyčistila a že zase se tomu dá říkat Račí potok.
0: Když se tak rozhlížím, jak si tady užíváš to jaro, které nám začalo?
1: No, pro mě to znamená především sem jezdit nejenom, když se mi chce, ale trošku vynuceně, protože musím sekat trávu.
0: Ano, to všichni chataři, chalupáři známe.
1: Že jsem v tom našel veliké zalíbení, já se vyloženě na tuhle práci těším, jakože jsou spousty činností, které úplně nemusím, třeba nemám rád luxování a přitom sekání trávy je dost podobné a vlastně je to takový paradox, že tohle mě hrozně jako baví, uklidňuje, přitom vypnu a jedu jako s tou sekačkou takový automat a autopilot a myslím si na svoje věci a je mi blaze.
0: No vidíš, já jsem u muzikanta, který zpívá takové krásné, často i romantické písničky, čekal spíš, jak se rozpovídáš o těch motýlcích, květinkách, ptačím štěbetání.
1: To mě připomíná, když jsem tady právě něco dělal pro kapelu, chystal nějaké demáče a něco jsem si venku na terase nahrával nějaký vokální party, aby měli jako audio prostě mustr, jak si představuji, že to bude znít, tak potom mi kolega poslal zprávu, jestli se má učit zvuky těch ptáků taky. Je to tady prostě lepší než v Praze, kdy kolem řinčí nějaký auta nebo něco takového. Není nikdy absolutní ticho. Tady jo, až na ty ptáky. A v noci, to je velmi líbezné, tady je takový to ticho, že se dá až krájet. To ty ptáčkové asi spějí, nevím, někteří možná naopak v noci aktivujou, takže když jsme tady jednou měli Slavíka asi dvě sezony, tak ten právě tloukl, nebo jak se tomu říká, tak tady zpíval Slavík. To byla zvláštní krásná věc, kterou jsem předtím nikdy nezažil. Ale jinak v noci zpravidla tady slyšíte jenom takové to na dlouhé ucho šumění toho potoka, který je od nás od té chaty asi 30 metrů. Takže to tolik nebolí, jako to absolutní ticho. Takovej ten vytrvalý šum.
0: Je to tak, ano.
1: Hrozně jako dobře se tu spí.
0: Na absolutní ticho nejsme dnes vůbec, ale vůbec se zvyklí.
1: Ne.
0: No, romantika. Co? Ano. Krása.
1: Ano. Je to božský klid.
0: A právě za romantikou jsme jeli za Vítkem Sázavským a nejen za ní. Já budu samozřejmě zvědavý a budu se ptát na spoustu věcí. Třeba by mě zajímalo, jestli tady píše muziku. Tak to nám povím.

0: S Vítkem Sázavským jsme se vrátili k jeho půvabné chatě. A co nám povíš o její historii?
1: No, jak jsem už možná říkal, tak v té době, kdy tady každý stloukal z nějakých prkýnek nějaký pokusy o stavbičky, kde se dalo aspoň přenocovat. Dneska to vypadá všecko jinak, protože většina těch chatařů si to už vylepšila o nějaký sádrokartony, nebo já nevím co, nebo robustnější dřevo a někdy jsou i omítky a nový střechy a tak podobně. Bohužel i u většiny těch chat jsou i satelitní přijímače televizního signálu, který tady je ubohej. V době, kdy ještě byl terestriální příjem, tak ty antény nestačily a všichni tady museli kupovat nějaký anténní zesilovače. Mně to přišlo úplně na hlavu, protože já hlavně sem jezdím, já ani televizi nemám doma vůbec, prostě více jak 20 roků už. A vůbec mi to nechybí, naopak jsem šťastný, že to nevidím.
0: Tak jsme rádi, že máš rádio aspoň.
1: Ano, rádio mám. Takže postupně se z toho staly takový už jako opravdu chaty, nebo v některých případech až skoro domy rodinné, když jim to obec dovolila zvýšit třeba o patro. A vlastně tady spousta lidí buď teď žije natrvalo, nebo žili a zase potom to prodali, odstěhovali se. A i my, i naše rodina, když byly dětičky ještě malé, v tom počátku, tak jsme vlastně po té, co jsme dostali výpověď z pražského bytu a dokonce nám tehdejší majitel toho domu dal nějaký peníze, což bylo úžasný, takový to odstupný, jak se dávalo.
0: Ano, ano.
1: Možná jsme byli poslední případ tohohle toho typu. Tak jsme tady asi 5 roků žili trvale. Všecko fajn, hrozně jako romantický, příjemný, vyjdeš do zahrady na louku s kafíčkem ráno, paráda. Ale zimy tady jsou krutý, protože tohleto údolí poměrně jako úzce zařízlý do té okolní krajiny. To je taková mrazová kotlina, kde opravdu se tady válí ten mráz, že nahoře na té rovině je třeba -10, ale tak tady v tu chvíli tady dole je -20. A některé roky to vypadalo tak, že v těch úbohých kamnech, který tady máme, jeden dospělý člověk prostě musel non-stop jenom topit. A všechno ostatní museli dělat další rodinní příslušníci a vůbec to nešlo. A tam pak bylo vidět úplně, jak se tahne ten mráz do té chaty nějakýma škvírama. Tak jsme poznali dobře, kdy na jaře musíme co jakoby utěsnit další rok.
0: Zateplit.
1: Ano.
0: Ano, ano, ano. No a ty, když jsi před malou chvílí mluvil o tom, že mnozí mají nové střechy, mají to omítnuté, nové verandy, no tak to si popisoval vlastně vaši chatu, což je do určité míry taková malá vilka.
1: No, děkuju, to je eufemismus, ale...
0: Nám to jsem rád, že jsem tě potěšil.
1: Děkuju. Nám to takhle stačí, protože vlastně i k trvalému žití tady, nebo několika týdennímu, tady vlastně máme úplně všecko, co potřebujeme dneska už. Je tam koupelna, kde je ve sklepě boiler s teplou vodou, je tu splachovací toaleta, je tu vybavená kuchyň základními věcmi, které člověk potřebuje k životu, takže když to jenom trochu jde, tak jsem... ten rodinný člen, který zrovna má volno, nemusí být v práci v Praze. A to my muzikanti v rodině takhle máme. Já i žena, že třeba práce nutně v Praze není žádná, aby tam člověk musel být přítomen, tak si sem zajedem, třeba já sám nebo žena sama a pipláme si tady nějaké svoje věci nebo něco vaříme pro rodinu a tak dále, tak dále.
0: Tvoje paní je houslistka, že jo?
1: Moje žena je houslistka, v symfoniáku hraje, ale kromě toho samozřejmě ještě hraje se spoustou jiných těles, nebo i sama prostě schání práci i jaksi externě takhle. Takže ona třeba tady
0: jak to tak muzikanti mají.
1: Ano.
0: Já si tak říkám teda, Vítku, jo. Sousedi se dívají na televizi a tebe možná ruší ten zvuk televizoru. Ale co říkají?
1: Neruší.
0: Neruší, to je dobře. Protože co potom říkají sousedi, když tady tvoje žena cvičí na housle
1: a ty
0: tady cvičíš.
1: Copak, ale my tady kolikrát i zkoušíme s kapelou, aspoň s tou naší malou úderkou, která se jmenuje Neřeš Trio. Takže občas přijede kolega Robert Fishman, postaví si bicí soupravu a Zdeněk Břešťál vybalí kytaru, já si vemu baskytaru nebo něco a máme tady takovou komořinku, jako slýchat to moc
0: venku. A to hráváte venku? Nebo...
1: Ne, vevnitř, protože vevnitř. Jsme stydliví.
0: Jo.
1: A zatím si sousedi nestěžovali, jako dáváme pozor na noční klid samozřejmě.
0: A ještě mi pověz, jak to, že nejste na velké osadní louce? Jak to vzniklo, že tato chata, ta vaše chata, je až za potokem?
1: No, to bylo někdy pravděpodobně ještě v minulém století, někdy, co já vím, v 80. letech, kdy zřejmě osada se z obcí, protože ta louka, na které stojíme, je obecní, pronajatá osadě, A asi se tehdy domluvili, že ta druhá část té louky právě oddělená potokem je vlastně taky volná pro osadníky a 200 chat se tehdy z té...
0: Dvě z těch chat. Ano, ano.
1: Se přesunuli se stejným číslem, jako byli původně, se přesunuli sem, takže dvojka u sousedů a sedmička naše se tam vyňaly a nové chatičky se postavily na téhle té přidané louce, kde máme víc místa, máme tady větší soukromí, je to... Trefili jsme to dobře prostě, když jsme to kupovali.
0: Trefil to báječně. Vítek Sázavský se svou paní, myslím si, a se svými dětmi, protože v osadě Colorado u Zákolanského potoka je opravdu, opravdu nádherně. Posloucháte pořád, jak se vám tu žije, aneb jak chalupaří slavní. Tentokrát, jak se chataří, přesněji řečeno.

0: U Vítka Sázavského jsme tentokrát na návštěvě na jeho chatě v chatové osadě Colorado a teď jsem se během písničky pozval dovnitř, takže popišme chatku.
1: No já bych začal od sklepa na půdu, od spoda. Máme to štěstí, že tady byl vybudovaný docela rozsáhlý sklep pod celou tou zastavěnou plochou chaty, takže tam se vejde kravin
0: no jasně,
1: až hamba.
0: Jasně.
1: Chápu, jenom ukážu chápu. Vstup. Tady právě máme iskovanou pračku, aby nezabírala místo v chatě nahoře. Takže si tady můžeme i cokoliv vyprat v průběhu.
0: Ano, my steplí muži se tady musíme trošku předklonit.
1: No, bohužel to je i na mou výšku, no. Já že nejsem nějak vysoký. Chodím tu zhrbeně, proto nerad. Milí posluchači, máme tady
0: všechno.
1: Starou lednici, pračku, kola, mrazák, nevím, nějaký bordel. To vždycky jednou za pět let přijde povodeň.
0: No je tady švajská, taky ta voda je tady, kterou si
1: no ale pozor, když přijde povodeň, no. Tak ten sklep se musí celý vyprázdnit.
0: Aha.
1: Vyhodit
0: no,
1: a vybílit.
0: No jasně.
1: To jsme dělali někdy před 10 lety naposledy. No tak neříkám 5 let, ale spíš jako jednou za čas. No.
0: Tak držím palec.
1: Ale vidíš, že je sklep opět plný. Je to hrůza, jak člověk poraz zhromažďuje věci.
0: Tragédie. Ano, znám to důvěrně.
1: No
0: znám
1: a pojďme nahoru. Důvěrně.
0: Ale prosím tě, když vyjdeme ze sklepa, já už jsem si toho všiml, než jsme do něj vstoupili, tak tady jsou schůdky dolů a tam je nějaká tuňka nebo vedlejší rameno potoka.
1: To
0: nebo...
1: je tady v důsledku toho, že původní potok, původní jaksi to řečiště toho potoka vedlo právě tudy.
0: Aha.
1: Tady kolem nás, kolem chaty. A pak nevím proč a nevím, kdy se to dostalo tam, kde je to teď, což může být taky už desítky roků. Za nás už to dávno bylo v tomhle stavu. A tadyhle ta část, celá to koryto, je tady, to jsme zasypali my, abychom zvětšili louku a hlavně tam byly zdroje hmyzu, prostě komáři a tak jsme to
0: rozumím.
1: Takhle skultivovali. A tenhle ten malý kousek, kam přitejká pramínek, čůrek, imrvére, prostě pořád tam teče čůrkem voda. To jsme si ponechali a měli jsme tu jednu dobu okrasné jezírko, kde jsme měli i nějaký rybičky a lekníny, jenomže potom jsme tady s panem sousedem se domluvili na tom, že budeme čerpat vodu společně z nějaký studny, která s tím je propojená a ta se musí čistit, čili chlor a v důsledku toho to jezírko už nežije. Ale bývalo to hezký, v době, kdy to nezarostlo kolem dokola takhle tím břečtěnem, dneska vlastně to skoro není vidět, jak je to tou zelení.
0: Dneska je to velmi romantické.
1: No.
0: Čekal bych i vodníka, že přijde.
1: Možná jo, jednou jsem měl vyčerpaný a hledal jsem ho v blátě.
0: Aha.
1: Nenašel.
0: A schoval se. Tak, po schůdkách vstupujeme na verandu.
1: Tahle veranda, ta už je naším dílem. Tady byla jenom taková maličká původně. Takhle ty
0: a to ty sám.
1: Na 2 metry.
0: To ty sám, jak
1: to naštěstí, tehdy se tady objevil. To bylo v roce, nevím, 2000 asi. Že dávno, jak jsem chodili Ukrajinci hledat práci, hledat výdělek, tak se tady přímo v obci objevil příbuzný někoho, kdo už tady byl. A zrovna jsme se potkali a on říkal, já nemám co dělat a potřebuji práci. A oni tehdy pracovali za úplně prostě, až mi byla hamba za jako malé peníze. To byl takový standard, já jim prostě 50 na hodinu nebo něco. A tenhle chlapík byl strašně šikovný, vlastně uměl úplně všechno.
0: On potřeboval práci a ty si potřeboval verandu.
1: A tak jsme ho tady nechali kolik týdnů bydlet, nejezdili jsme sem a řekli jsme mu tohle dělej, přivezli jsme mu třeba jídlo, materiál a on postupně prostě pracoval jak čert, to bylo úžasný. Takže tuhle verandu taky vlastně dělal on, tu zvětšenou a pojďte dál, pojďte dovnitř. Nedá si někdo kávu?
0: Já si dám moc rád, Honzo.
1: Dobře.
2: Poprosím jenom vodu.
1: Vodu přinesu hned, to bude.
2: Děkuji.
0: Ano.
1: Tak já s mikrofonem
0: z Českého rozhlasu jako Honza Turecký jsou velmi skromní. Jejda. A tady je hned několik místnostek v přízemí.
1: No a tady ta malá plocha nějakých 36 čtverečních metrů nebo kolik, tady jsme dole v rozděleném prostoru, tak polorozděleném na kuchyň se standardní výbavou, co všecko člověk potřebuje mít v kuchyni, tak všecko tady máme. A vedle je takový jakoby obývací pokoj. Tady, milí posluchači, kdybyste to viděli, v rohu je obrovská skříň, která je úplně plná společenských her. Naše rodina je hravá.
0: Fakt?
1: A tahle

0: za skříň celá, tam jich je desítky těch velkých krabic, co jsme postupně nashromáždili. A myslím, že to ani není všechno, že v patře ještě nějaká police, kde tyhle ty, který se nevešli sem, jsou ještě tam. Je to hrůza. Zabere to strašně místa.
1: Je to krása, krása. A to ty si hraví nebo děti?
0: No ne, jako spíš to vyvírá prostě od nás dospělých, protože i žena i já jsme jednu dobu hodně hráli Scrabble a další hry a pořád jsme si nadělovali k Vánocům, teď už i s dětma, k narozeninám, vždycky někdo někomu dal nějakou hru, tak jsme ji zase hned šli vyzkoušet. Mám třeba rád hru Carcassonne, tamhle ji vidím, a další a další. Takže takhle my tady trávíme čas, popijeme nějaké drinky a hrajeme společenské hry, kdykoliv máme příležitost při různých těch setkáních.
1: A my si můžeme povídat, že ty teda se vrátíš do kuchyňky a já můžu být tady v obýváku, že?
0: Jistě, protože máme tady okénko.
1: Okénko, ano,
0: kterým se potřebuji obě ruce, abych dělal tu kávu. No?
1: Rozumím, tak já ti podržím mikrofon.
0: Tak, milí posluchači, dovařit kávu, to je všechno.
1: A to my máme rádi, Vítku. Koukám, že tady máte taky otevřený krb, kromě kamínek.
0: Jo, je tu krb, ale my se bojíme v něm roztopit, protože jednu dobu to nešlo vůbec. Protože se pak ukázalo po letech, že to nejde, ne protože by ten krb byl špatně postavený, nebo ten komín, nebo na komín svítí slunce, nebo něco takového, to ne. Ale když nám tady začaly lítat vosy jednoho krásného podzimního dne, tak jsme museli zavolat, jak se to říká, deratizér, nebo jak se to jmenuje, odborník, který prostě ty vosy nějak vyřeší.
1: No, jasně.
0: A on hledal, koukal, proč to netáhne, to, oni budou v tom komíně a vylez na ten komín nahoru. A zjistil, že nevidí dolů, když se mu tam svítil. Takže nějakou tyčí tlouk do toho komína a zjistilo se, že nějakých 50 cm na výšku po celé šíři toho komína do kolečka je vlepené vosí hnízdo.
1: Vosí hnízdo.
0: Čili obrovská věc. Tak to nějak z toho komína vymlátil. Dneska je to čistý, ale my pak jsme si uvědomili, že nemáme palivové dříví tvrdé, které by se jedině do toho krbu hodilo, protože jakékoliv jiné měkké střílí, když to hoří, ten krb, střílí to ven a my to máme lino na podlaze. Takže se bojíme.
1: No chápu. Chápu a rozumím. No to mají chataři teda problémy. Chataři a chalupáři. Všichni je známe. Děkujeme.
0: Trošku malou nebo větší?
1: Větší, děkuji.
0: A chceš cukr?
1: Jestli mohu.
0: Jste, ale mléko ti nenabízím, že se obávám, že ho nemám.
1: Já to zvládnu bez mléka určitě. Tak. A dáš si se mnou kafe, ne?
0: Já tam ještě čaj, snídaně.
1: A jsi čajový?
0: No, kafe jsem píval, proto máme tyhle ty mašiny, které hodně dělají dobrý kafe.
1: Ano.
0: V Praze i tady. Ale nějak, aniž bych o tom přemýšlel, jsem pil kdysi tak 6 kafí denně a dneska tak sotva jedno. Takže si s tebou nedám a dám si čaj.
1: Dobrá.
0: Dneska ulítávám na čaji s medem a citronem.
1: Na černém?
0: Jo.
1: Samozřejmě.
0: Jo. Hmm. Tak tady je, Vašku, ta káva.
1: Děkuju. A med dokonce. Tím já sladím úplně nejraději, musím říct. Tak, a kávička nádherně voní teda. Opravdu velká paráda. Tak jediné zvuky, které se tady ozývají, psí štěkání a nějaký hmyz tady slyším, kromě těch ptáků.
0: No teď se začaly rojit minimálně čmeláci a možná i včelky. Standardní proces jarní přírody.
1: Já stále čekám nějakou romantiku. On standardní proces.
0: No? Tak. Teď právě v tom je ta romantika. Tak kdo se nebojí, půjde za mnou po schodech?
1: Relativně strmé schodky. Do prvního patra. Já se nebojím, tak já jdu.
0: Dobrá tedy. No a tady nahoře jsou dva malé pokojíky. Tady proběhly taky nějaké rekonstrukce, máme tu novou podlahu, chvála Bohu, ta předtím byla strašlivá. Mám tady neustláno, to ti nesmí vadit.
1: Ne, to mi samozřejmě
0: jeden nevadí. Pokojík,
1: jasně.
0: A vzadu je druhý.
1: Takže ty s paní máte svoje soukromí a...
0: No, tady je vlastně několik kumbálů, kde se může zakutat jeden nebo dvojice. Tady ještě vznikl takový zvláštní prostor.
1: No koupelnou. Neblázni. Tam to není vystavěná skříň.
0: No, tam se neposadíš, ale dá se tam samozřejmě spát. Vidět, dva lidi se tam vejdou.
1: Dva lidi se tam vejdou.
0: A nahoře ještě kdyby ses nebál vyjít nahoru po žebříčku.
1: No jasně, můžu se podívat.
0: Jasně, tam je už taková jenom špička, tomu říkáme.
1: Ano.
0: To je výška stanu, ale je to dlouhý jak celá chata, takže nějakých 5 nebo 6 metrů.
1: Jasně,
0: a vlastně
1: a
0: zase
1: další
0: tam
1: spání.
0: Může spát třeba 2-3 lidi, když na to přijde.
1: No kolik vás tady tak nejvíc spí?
0: Teď jsem o tom přemýšlel, než jste přijeli, že nás tady, když ještě žili starouškové, rodiče, ženy a moje maminka, a byly tady ty Vánoce a malí děti a tak, tak nás tady možná bylo až 10. To je asi maximum.
1: V téhle malé chatě. Ano. No a to muselo být hezké, že jo? To je takové to teplo doma, co?
0: Ano.
1: Že jo? Já to mám taky rád. Taky jsem to měl vždycky rád, tohle. No tak děkujeme, že jsme mohli nahlédnout letem i do
0: světem.
1: Toho největšího soukromí.
0: Jdeme
1: já
0: na tu kávu.
1: Představuju to štěbetání, když vás tady bylo 10.
0: Jo. Dolu, ale opatrně, protože schody jsou strmější, než by asi měly být, ale prostě tak to tady už postavili, takže chůze dolů je nebezpečná.
1: Ostatně větší by se nevešly.
0: No právě.

0: u Víta Sázavského z kapely Neřeš, druhdy tedy Neres. Jsme dnes na návštěvě na chatě v osadě Colorado u Zákolanského potoka. Sedíme u stolečku v křesílkách, užíváme si to. Jak často máš čas se takhle posadit a dát nohy nahoru?
1: No, takhle v sezóně sem jezdím, jak to vyjde, prostě minimálně kvůli tomu sekání trávy, ale vždycky to spojím s pobytem, který nesekám dny a hodiny, ale když to jenom trošku jde, nebo dokonce se sem přihrnu kolegové na nějaké zkoušení muzikantské v kapele, tak co já vím, jednou týdně tu hledím být den, dva, když to jde. No.
0: O tu zahrádku, která je tady kolem nás, o krásnou zahradu, se stará tvoje paní, anebo to je tvoje dílo?
1: Ne, já tomu vůbec nerozumím, kytičkám ani přírodě, nepoznám dub od buřta, ale působí to na mě blahodárně, takže to miluju a tak dělám si legraci. Trošku tady už jsem byl poučen, co je co. Některé koření dokonce už najdu na tom záhonku. A tadyhle ten kulatý záhon za náma, to byl, myslím, dárek od úhlavní kamarádky mojí ženy, která jí to přišla tady vyrejt a zasadit tam ty bylinky.
0: Je to jako taková skalka?
1: No, je to prostě záhon bylinek. No.
0: A jsou to samé bylinky?
1: No, já poznám pažitku a to je tak všechno.
0: Jo, to také poznám. To tam je, ano. A kvete tam modřenec. To taky ještě poznám.
1: A to se jí?
0: Ne. To, ne, dobře, já bych to neskoušel. No možná ano.
1: A buchy, co to je?
0: To se musí zeptat své paní. A kdo ti stříhá tady
1: ne, tak na to máme, na to máme samozřejmě dřinu strojům, takže máme tu lištu stříhací, tak to někdo udělá, kdo zrovna je pověřen.
0: A když se rozhlednu, tak ti tady krásně kvete také jeden ovocný strom, to je třešeň?
1: To je třešeň, my jsme mysleli, že je planá, ale ono poslední roky se nějak tak jako oživila, že z ní jsou plody. Taková miska z toho bývá za sezonu a není to ani kyselý, ani malý, jsou to prostě takový nějaký třešničky, no.
0: No vaše osadní.
1: No ano.
0: No a za třešní vidím jakési pozůstatky volejbalového nebo nohybalového hřiště.
1: Ano, tady býval kurt, ještě tak před 6-7 lety to vypadalo jako hřiště, jsou tam i stožáry na síť, takže se tam dala dát síť dolů na nohybal nebo vysoká na cokoliv přes, badminton, volejbal. A když ještě právě tady byla ta omladina hojná, tak sem jezdili i rodičové těch dětiček častěji, takže občas si to někdo zahrál. A hlavně tady byl tradiční turnaj v nohybale každý rok vždycky někdy v červnu, kdy celá osada si rozdělila úkoly. Tady v té boudě, kterou máme za mnou, se otevřel jako takový stánek, koupil jsem sud piva, nějaký kořalky, nějaký prostě busty v občerstvení a holky ženský se tam střídali v obsluze. A chlapi hráli ten žertovný turnaj v nohybale. Taky jsem se ho nějak před lety, myslím, se sousedem zúčastnil a protože jsme skončili poslední, tak hlavní cenou za poslední místo bylo schození do potoka. Takže to jsme absolvovali a pak nám, myslím, dali nějaký dort jako kompenzaci. Ale to je všechno dávno.
0: Cena útěchy.
1: A už je to dneska zarostlý a ty turnaje se od covidu, minimálně od covidu už nepořádají. Ani ne proto, že by to ta tradice tak jako umřela, ale prostě proto, že tu není nikdo dneska. Kdo by to vlastně čutal, tu mičudu přes síť.
0: A to je škoda. A no víš, je škoda, víš, no? Že pohyb je zdravý?
1: Tak já se pohybuju, jak můžu, třeba dojdu si na záchod nebo tak, ale na sporty jsem nikdy úplně nebyl. Jsem kopyto, jako jsem velký nešika, ale zrovna tohle mě docela bavilo.
2: Jak se vám tu žije, aneb jak chalupaří slavní? Tentokrát u Víta Sázavského v osadě Colorado.

0: Když se tady, Vítku, tak vyhříváme na tom sluníčku, je tady opravdu krásně. Co pak ti to dává, když jezdíš sem na chatu do Račího údolí?
1: No, jak to říct, já jsem nikdy nebyl založen do nějaký ezoteriky nebo něčeho takového, ale jsem takový nevěří, ty to máš, ale dneska už vím, že nějaký energie do člověka proudí a já to úplně cítím. A tohle místo je prostě políbený a co pak tady na osadě, ale kousek odsud je ten hrad a pod ním je louka a tam to teda píše.
0: Hrad Okos.
1: No, hrad Okos. A já jsem podobnou situaci zažil, když jsem pořádával před lety, vždycky v květnu, možná 16 roků po sobě, v Sázavě, v sázavském klášteře koncerty a tam je to místo stejně silné. Nevím, jestli je to blízkostí těch starých budov nebo tím, že někdo už před tisíci roky vlastně tam něco důležitého vybudoval, tehdy to byl ten svatý Prokop, který tam založil vlastně tu tradici a ten klášter, tak tam se to dá takhle vysvětlit. To na ostatně i hrad Okos nějakého 14. století může mít podobné kouzlo tou historií svojí, ať už byla pohnutá nebo nebyla, tak nějak to tam píše a já tohle to dokážu už dneska na sobě poznat, kde je mi prostě tak blaze, že bych to místo nevyměnil. Jsem tady hrozně šťastný, nabitý.
0: A inspiruje tě to třeba jako muzikanta taky? Dokáže tě to inspirovat?
1: To nevím, ale protože tady některé takové ty hudební věci pro sebe a pro kolegy třeba rád chystám, ale to především, protože je tady klid, tak nepoznám, jestli místo mě inspirovalo k nějakému výkonu, nebo jestli bych to nedokázal v paneláku v Praze úplně stejně. To těžko posoudit, ale prostě sem jezdím hrozně rád.
0: Nakolik je to místo vzpomínek? No, na koho tady nejraději tedy vzpomínáš?
1: No, my jsme tady těch prvních 5 roků někdy, no úplně prvních ne, to už jsme mezi tím udělali koupelnu, aby se tu dalo trvale tak nějak bydlet s těmi všemi nevýhodami té zimy, které jsem popisoval, tak 5 roků od nějakého roku 2003 do roku, kdy potom chlapec šel už na gymnázium a dcerka šla do první třídy, tak potom už jsme se museli přestěhovat kvůli jejich dostupnosti těch škol někam na nějaké jiné místo do města, do Prahy. Těhle 5 let vlastně to je tak intenzivní pro mě vzpomínka na ten rodinný život s malýma dětma tady v tomhletom malinkém domečku, kdy za vším, co potřebuješ, se muselo dojet třeba nakoupit, že jo, tady není obchod v té malé obci, jet někam autem kousek anebo do Prahy, ale i přes tohleto všechno, to byly možná nejsilnější moje zážitky jako rodinného soužití právě díky téhle tomu místu a tomuhle tomu domečku malinkému.
0: A díky tomu, že jste k sobě měli opravdu hodně blízko.
1: Přesně tak. A ještě chci říct jednu věc. A tehdy jsem to pocitoval jako hodně intenzivně, že jsem často dojížděl, tehdy jsem kapelu vozil autem, což se tak nějak střídalo a tehdy několik let jsem jezdil nějakým takovým větším autem. Vždycky jsem tu kapelu po návratu někde v noci ve 2 ráno, z Moravy jsme přijeli, nevím, byla třeba zima hnusně, a nebo pršelo a prostě nevlíno, listopad, nevím co, nebo mráz, únor a vraceli jsme se z koncertu, já jsem je všechny porozvozil po bydlištích v Praze a pak už jsem jenom ty poslední kilometry, což je opravdu 20 minut od Prahy, jsem jel už sám a úplně jsem vlastně vyčerpaný, unavený, už se mi chtělo spát, že jo, řídíš 3 hodiny, 5 hodin a za sebou máš koncert a cesta tam, takže vlastně celý den jsme jako aktivovali a já jsem přijížděl sem a úplně jsem fyzicky cítil, jak ta fyzická únava, jak se odplavuje, jak mě opouští a vlastně jsem tady přijel, to auto postavil někam tady na louku a šel jsem do chaty jako znovu zrozený. Strašně to funguje.
0: Ta energie toho místa. Je to tak, znám to taky. No tak Vítku, tak já moc děkuji, že jsi mě pozval na místo, které je pro tebe tak intimní a které je tak tvoje. Je tady krásně.
1: Rádo se stalo a milí posluchači, mějte se krásně a pište básně.
0: A pečujte o své chaty a chalupy, přátelé, dodám já. Na návštěvě jsme byli u Vítka Sázavského, tak Vítku, zase někdy
1: na viděnou.
0: Buď na koncertě, anebo na chatě.
1: Budu moc rád. Naschledanou.

0: U muzikanta Víta Sázavského na jeho chatě jsme byli s Václavem Žmolíkem. Na výrobě pořadu se podíleli mistři zvuku Jan Turecký a Lenka Čurdová, produkční Klára Žabová a hudební redaktor Petr Šplíchal. Další vydání pořadu Jak se vám tu žije a neb jak chalupaří slavní uslyšíte na Dvojce druhou neděli v měsíci, tedy 12. července. No a dnes už je za pár minut na Dvojce v pořadu Příběhy z kalendáře navštívíme Tančící dům.
1: Historie českého zločinu
2: na Dvojce.
1: Ruzyňské letiště přijímá volání o pomoc.
3: Praho, jsem z Mlhy venku. Mám už oční kontakt s letištěm. Zavolejte lékaře a sanitky, posádka je raněna.
2: Pachatelé byli děti a důvody pro jejich čin byly hrůzné.
4: Otec byl jak šílený. Vrhnul se na bráchu, bušil do něj pěstma a pak ho začal škrtit.
1: Únos letadla. Premiérový díl Historie českého zločinu.
2: V neděli po 18. hodině na Dvojce.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: Výbor hnutí ANO bude o kandidátkách do podzimních voleb jednat na konci června. Ruské úřady informují o ukrajinských úderech na další rafinerii. Počasí zítra bude jasno až polojasno, postupně místy oblačno s přeháňkami a bouřkami. Teploty až 34 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Výbor hnutí ANO bude o kandidátkách do podzimních voleb jednat na konci června, zatím žádné neschválil. Na Nově to řekla ministryně financí a místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová. Pražská organizace ANO jako kandidáta na primátora hlavního města schválila Ondřeje Prokopa. Debaty o tom, že by měl být kvůli kauze zbyty v čele kandidátky nahrazen, Schillerová nezaznamenala.
7: Ondřej Prokop musí vysvětlit tady ten problém s těmi byty. Já jsem zaznamenala nějaké jeho videjko, kde on vysvětlil, že šlo o družstevní podíly. To je úplně jedno, musí to vysvětlit jednoznačně.
6: Prokop podle zjištění serveru Seznam zprávy nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví tří pražských družstevních bytů. Uvedl, že šlo o omyl a za pochybení je připraven zaplatit pokutu. Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se od července rozšíří a firmy budou muset evidovat taky nástup všech nových zaměstnanců. Dosud se taková povinnost týkala pouze nahlašování cizinců. Státní úřad inspekce práce považuje změnu za důležitý krok, který přispěje k větší přehlednosti pracovního trhu. Na ropnou rafinerii ve městě Tjumeň zaútočily podle Ruska ukrajinské drony. Záchranné složky zasahují na místě, kam dopadly trosky z neškodněných strojů. Zaměstnanci rafinerie se evakuovali a závod podle předběžných informací není poškozený. Město Tjumeň je od ukrajinských hranic vzdálené přes 2,5 tisíce kilometrů. Tamní rafinerie je podle agentury Reuters jednou z nejmodernějších a nejkomplexnějších v Rusku. Podle odhadů se tam ročně zpracovává asi 6 milionů tun ropy. Australský zpěvák Nick Cave je v Praze. 68-letý hudebník večer vystoupí jako hlavní hvězda na festivalu Metronom na letišti v Letňanech.
8: Zpěvák si pro fanoušky připravil 2,5hodinovou show. Nebude to tedy zkrácený festivalový koncert, se kterým většina interpretů vystupuje na letních akcích. Nick Cave se skupinou The Bad Seeds zahraje své největší hity, které vydal od roku 1979. Na festivalu Metronom dnes vystoupí i velšská rocková formace Manic Street Preachers. Jiří Štefl, Český rozhlas.
6: Tenistka Marie Bousková si na turnaji v Nottinghamu zahraje finále. Postoupila do něj po vítězství nad Karolínou Plíškovou. Ve finále se Bousková utká s vítězkou zápasu mezi Američankou Navarovou a Švýcarkou Golubičovou. Motocyklista Filip Saláč byl v kvalifikaci na domácí velkou cenu v Brně druhý. Zítra tak odstartuje do závodu třídy Moto 2 z první řady. Sprint MotoGP vyhrál Ital Francesco Bagnaia.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
1: počasí.
6: Zítra bude slunečno, ráno v Čechách lokálně mlhy, během dne místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami i silnými. Teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27, na horách kolem 25 stupňů.
1: Doprava.
6: Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Čechtice. Na 67. kilometru stojí nepojízdné auto v odstavném pruhu. Posádka se pohybuje okolo a lehce se tam vybočuje. Na tahu 35 je stále zastavený provoz na průjezdu Libercem směrem na Chrastavu. V omezení za libereckým tunelem uklízí silnici po nehodě. Provoz odklání těsně před tunelem na centrum Liberce a je tam fronta asi na 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Vy už si poslechněte příběhy z kalendáře.
9: Dobré odpoledne, vážení a milí, ze studia Dvojky Českého rozhlasu vám ničím nerušený poslech přejí Jan Kovařík
10: a Tereza Stýblová. Dobrý den, máme pro vás další příběhy z kalendáře.
9: A to naše dnešní společné téma by mohlo být velmi dobrou inspirací k procházce, a to s bonusem nevšedního estetického zážitku.
10: A na své si přijde i ten, kdo má rád alespoň trochu dramatické příběhy, protože objekt našeho zájmu vyvolal ve své době výrazný společenský spor.
9: O co konkrétně dnes půjde, naznačí jako vždy tři nápovědy. Tou první jsou 90. léta, tedy období, do kterého se vrátíme.
10: Druhou nápovědou je pražské Jiráskovo náměstí. Právě tam se náš příběh odehrál.
9: A poslední, naprosto zásadní nápovědou jsou jména dvou známých amerických herců, ale také tanečníků. Ginger Rogers a Fred Astaire.
10: Tak co, už tušíte, kam s nimi dotančíme?
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: příbězích z kalendáře teď prosím zapojte na chvíli svoji fantazii a představte si, že spolu s námi hrajete bojovku a podle nápověd se snažíte najít její rozuzlení.
1: Vypravíte se tedy do Prahy a nějak se dostanete na Jiráskovo náměstí. Rozhlédnete se kolem sebe a při troše fantazie spatříte taneční pár v nadživotní velikosti.
0: Když se tedy budete dívat tím správným směrem. No a pak se v duchu přenesete do 90. let 20. století a uvidíte všude kolem sebe zapálené příznivce i horlivé odpůrce. Čeho? No přece tančícího domu.
1: Ano, právě tento architektonický počin bude středobodem dnešních příběhů z kalendáře. A to proto, že 20. června roku 1996 se slavnostně otevřel veřejnosti.
0: Tahle stavba zaplnila prázdné nároží, které bylo opuštěné a zdevastované víc než 50 let. Dnes ještě řekneme přesněji proč.
1: Její podoba rozhodně poutá pozornost, dům totiž mezi ostatními jednoznačně vyčnívá.
0: Nejen dvěma věžemi s nerovnými liniemi, ale třeba z pohledu od nábřeží, hlavně tím, že okna nejsou poslušně v jednotlivých řadách, rozpustile s prominutím poskakují po fasádě, jako by je na ně architekti jen nahodile naházeli.
1: Provokativní je také použití skla anebo zvlněné nosné pilíře.
0: V době svého otevření budil tančící dům silné vášně. Ovšem s odstupem 30 let můžeme říct, že se stal jednou z ikon pražské architektury.
1: Je praktickým orientačním bodem a na turistických mapách je zvýrazněn podobně jako třeba Pražský hrad, Národní divadlo či kostel Emauzy.
0: Mezi zahraničními turisty jde ostatně o velmi vyhledávaný cíl jejich návštěv v naší metropoli.
1: V příbězích si dnes řekneme víc o tom, jak tančící dům vůbec vznikl, kdo mu vtiskl výslednou podobu a komu byl trnem v oku.
0: A jednou ze zajímavostí, u které se zastavíme, je fakt, že u zrodu této stavby byl někdejší prezident Václav Havel.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Když chceme dnes v příbězích vyprávět příběh tančícího domu, který přivítal první návštěvníky 20. června roku 1996, musíme začít mnohem hlouběji v historii.
1: Původní přirozený Vltavský břeh proměnila kamenná nástavba krátce po roce 1875 a charakter nábřeží místo získalo díky postupné výstavbě nových budov.
0: Ty měly buď neorenesanční nebo neoklasicistní charakter a později také secesní.
1: Právě to byl případ činžovního domu, který propojoval nábřeží s kolmou Reslovou ulicí a otevíral své nároží směrem k Hradčanům. Zároveň také elegantně uzavíral navazující náměstí, které dnes nese jméno Alojze Jiráska.
0: Dům však v únoru 1945 dostal přímý zásah při masivním bombardování Prahy a brzy na to musel být zcela zdemolován. Jeho oprava už se totiž nevyplatila.
1: Dlouhé desítky let pak byla na nároží místo něj jen prázdná proluka, obehnaná plotem z vlnitého plechu. Přitom už v roce 1963 bylo rozhodnuto, že na místě vyroste nový dům. Dalších 30 let se však v této věci nic nedělo. A to je vlastně dobře.
0: Další úvahy o zástavbě proluky se objevily v roce 1986. Docela blízko v sousedním domě totiž žil Václav Havel a architekt Vladomil Unič mu tehdy dělal úpravy bytu.
1: Přitom se bavili i o tom, jaký dům by jednou mohl stát vedle. Havel, jakožto dramatik, si prý představoval budovu jako kulturní centrum s kavárnou, knihovnou a divadelním sálem.
0: Mělo jít v podstatě o pokračování povltavské linie budov sloužících kultuře. Podél řeky tuto linii tvoří Rudolfinum, Novotného lávka, Národní divadlo a Galerie Mánes.
1: Kdyby se Havlův záměr naplnil, prodloužila by se tato, řekněme, kulturní magistrála o dalších 200 metrů až za Jiráskovo náměstí.
0: Byly to však jenom úvahy snílků. Ani Havel, ani Milunič tehdy netušili, že do 10 let se jejich vize alespoň z části naplní.

0: V příbězích z kalendáře dnes mluvíme o tančícím domě, tedy o nevšedním architektonickém počinu, který se otevřel veřejnosti 20. června 1996.
1: Jeho hlavním tvůrcem byl Vlado Milunič. Jehož životní příběh je velmi zajímavý a už od počátku byl také velmi turbulentní.
0: Vlado se narodil na jaře roku 1941 v Záhřebu, tedy na území někdejší Jugoslávie.
1: Jeho rodiče byli oba lékaři a po skončení druhé světové války hodně cestovali. Na sklonku 40. let se vraceli z dvouleté stáže v USA a měli mezi přistání v Praze.
0: Dozvěděli se však, že v Jugoslávii právě vypukla jedna z politických čistek titovského režimu, a tak zůstali v Československu jako emigranti.
1: Vlada spolu s jeho sestrami proto vychovávala babička. Trvalo mnoho let, než úřady dětem umožnili odjet za rodiči do Prahy. Stalo se tak až v roce 1956.
0: V Praze pak Vlado Milunič vystudoval architekturu a 3 roky strávil také na stáži v Paříži.
1: Po návratu v roce 1969 pracovala několik let v kanceláři pod vedením legendárního Karla Pragera. Ovšem jejich názory se rozcházely a tak se Milunič vydal vlastní cestou. Po zbytek totality se věnoval hlavně sociálním stavbám.
0: Sametová revoluce dala architektům nové netušené možnosti. Hned v roce 1990 si Vlado Milunič založil vlastní studio nazvané VM. Byly to nejen jeho iniciály, ale také zkratka ideového motta Volné myšlenky.
1: Tančící dům nebyl prvním Miluničovým zdařilým projektem. Jeho tvorba je mnohem rozsáhlejší.
0: Ano, navrhl třeba obytný komplex Hvězda v Praze na Petřinách. Promyšlená sestava 10 činžovních domů dává dostatek prostoru zeleni a budovy stylem připomínají skandinávskou architekturu.
1: Za své stavby získal Milunič několik cen. Jeho nejvýznamnějším dílem ovšem už navždy zůstane tančící dům.

Příbězí z kalendáře na dvojce si dnes vyprávíme o výrazném architektonickém počinu a také o praktickém orientačním bodu v mnoha turistických mapách o tančícím domu, který se veřejnosti otevřel 20. června roku 1996. Už jsme si dnes pověděli, co na tomto místě stálo do roku 1945, činžovní dům, a co se na místě dlouhodobé proluky představoval Václav Havel. Chtěl, aby to byla kulturní stavba, která by navazovala na

0: Benešovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
1: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
2: Každý den po 17. hodině
1: na Dvojce.

0: Tančící dům v Praze na Jiráskově náměstí, náš dnešní hrdina, který mohli lidé poprvé navštívit 20. června roku 1996, byl splněným snem Václava Havla a naplněním vize architekta Vlada Miluniče.
1: Ten začal pro investora, kterým byla Nizozemská pojišťovna, projekt připravovat už v roce 1992. Do nové budovy chtěl promítnout ozvěnu sametové revoluce a nádech svobody.
0: Proto se rozhodl pro zvlněnou siluetu zadní věže a druhou vysunul šikmo do náměstí. Odvážné skici vyvolávaly pozdvižení, a tak se investoři rozhodli pro

0: projekt zaštítit jménem některého ze světově uznávaných architektů.
1: Oslovili Jeana Nouvela, tomu se však parcela zdála příliš malá.
0: Dalším osloveným byl Frank Gehry, který proslul organickými stavbami jako třeba Guggenheimovo muzeum v Bilbao anebo Walt Disney Hall v Los Angeles.
1: Gehry prý nabídku přijal s vysvětlením, že pro zemi, jež dala Americe Jaromíra Jágra, udělá cokoliv.
0: Projektanti se nejvíc natrápili se zadní věží, která měla mít ladně zvlněný tvar a její plášť měl být navíc kompletně skleněný.
1: Existoval zmenšený model, který ovšem bylo potřeba převést do digitálního světa.
0: Nakonec pomohla francouzská letecká společnost a tančící dům se stal první budovou na světě, kterou dostal stavitel zadanou ve 3D počítačovém programu a nikoli v podobě dvourozměrných výkresů.
1: Právě díky tomu bylo možné zhotovit plášť zadní věže z 99 atypických skleněných panelů, z nichž každý je originál.
0: Menší věž a nábřežní stranu domu pak zaplňují okna, která jsou záměrně rozházená. Díky tomu si běžný pozorovatel ani nevšimne, že oproti sousedním domům má ten tančící o jedno patro víc.
1: Při stavbě bylo potřeba udělat několik ústupků. Zadní věž měla být původně vyšší a ta nižší měla zase mít jiné zakončení. Jedno je ovšem jisté. Začalo se jim říkat Ginger a Fred. A my vám už za chvíli řekneme proč.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: originální stavba a jeden z pražských turistických magnetů. Tančící dům slaví 20. června své výročí. V roce 1996 byl totiž právě v tento den poprvé otevřen veřejnosti.
1: A my bychom si teď mohli vysvětlit, proč se mu říká právě tančící.
0: No, představte si, že záměr to původně nebyl. Architekt Vlado Milunič prostě navrhl budovu se dvěma věžemi, z nichž jedna připomíná svým tvarem ženskou postavu ve vypasovaných šatech, druhá pak muže v klobouku.
1: Když tyto dvě siluety viděli členové architektonického studia, s humornou nadsázkou jim začali říkat Ginger a Fred.
0: To podle legendárních herců a tanečníků Ginger Rogers a Freda Astera. Tihle dva ve 30. a 40. letech točili v Hollywoodu jeden taneční film za druhým a byli symbolem elegance společenských tanců.
1: Od pojmenování, které vzniklo jako interní vtip, se pak odvinul výsledný název celé stavby, tedy tančící dům.
0: Pokud byste někde natrefili na původní skici architekta Miluniče, možná si všimnete drobných rozdílů.
1: Nižší a podsaditější věž vysunutá nad nábřeží měla být zakončena prosklenou kupolí ve tvaru zeměkoule, která měla odpovídat menšímu globusu zdobícímu sousední Havlův dům.
0: Namísto toho věž korunuje jakási medúza. Jejím autorem je Frank Gehry.
1: Designu interiéru se ujali různí tvůrci a k nejzdařilejším patří patra z dílny Evy Jiřičné.
0: V roce svého otevření, tedy 1996, získal tančící dům nejvyšší ocenění v kategorii designu v anketě světoznámého časopisu Time.
1: Mezi pět nejvýznamnějších českých staveb 90. let je zařadil časopis Architekt.
0: A Česká národní banka umístila reliéf tančícího domu na jednu z mincí cyklu 10 století architektury.
1: Vedle uznání se ovšem tančící dům vysloužil i ostrou kritiku.

0: Tančící dům v Praze slavnostně otevřeli 20. června roku 1996 a proto mu věnujeme dnešní příběhy z kalendáře.
1: Budova, která ve stejném roce získala prestižní ocenění časopisu Time, ovšem vyvolala silné kontroverze. A to hned po zveřejnění projektu, tedy ještě předtím, než se vůbec začalo stavět.
0: Autoři dokonce museli osobně čelit davu lidí, před kterým svůj záměr museli obhajovat.
1: Ostřejší a propracovanější byla však kritika odborníků. Někteří se jen znechuceně ušklíbli, další erudovaně vysvětlovali, že do historického jádra Prahy se taková stavba nehodí a narušuje kompaktní panorama památkové rezervace.
0: Byl to první porevoluční projekt, který provokoval a přenášel do Prahy rukopis a vize světově uznávaných architektů.
1: Proluky neboli vylámané zuby centra Prahy se začaly nenápadně zaplňovat teprve o něco později. A je fér si přiznat, že většina těchto novostaveb je, jak to říct, neslaná, nemastná.
0: Konzervativce neurazí, ale zároveň postrádají osvěžující nápad anebo vizionářský progres. Stačí se pozorně rozhlédnout po náměstí Republiky nebo Karlově náměstí a hned víte, co máme na mysli.
1: Progresivní architekti to zkrátka měli v Praze těžké i v dalších letech. A Vlado Milunič jim mohl maximálně poradit, jak se nenechat otrávit.
0: Asi nejvýraznějším příkladem takové situace byl návrh na nové sídlo Národní knihovny, které mělo vyrůst na okraji Letenské pláně.
1: Věhlasná chobotnice Jana Kaplického mohla zhlížet na Prahu svým proskleným okem. Zvedl se ovšem proti ní takový odpor, že z celého záměru sešlo.
0: Svou roli v tom hrál i vliv politiků. Zatímco tančící dům měl oporu v osobě prezidenta Václava Havla, jeho nástupce Václav Klaus prohlásil, že je ochoten výstavbě kaplického chobotnice zabránit vlastním tělem.
1: Nové století tedy na svou ikonickou stavbu stále čeká, tedy alespoň pokud mluvíme o Praze. Jsem

0: Scénárista Jan Herget neměl s výběrem tématu pro dnešní příběhy z kalendáře žádné starosti. Nabízelo se mluvit 20. června o tančícím domě, však byl veřejnosti tohoto dne roku 1996 otevřen.
1: Kvalitu architektury prověřuje jedině čas. Některé stavby čelily v době svého vzniku tvrdé kritice, jako třeba obecní dům a nebo právě dům tančící.
0: K docenění jejich výjimečnosti je zřejmě nezbytný odstup několika desetiletí.
1: Věříme, že tančící dům za dobu své existence už dostatečně dokázal, že má jedinečnou hodnotu a patří ke kulturnímu dědictví české a pražské architektury.
0: I kdybychom si to subjektivně někdo nemysleli, fakta to potvrzují. Po Karlově mostě a Hradčanech je tančící dům, tedy Ginger a Fred, třetím nejfotografovanějším objektem naší metropole. A jako řidič, který tudy jezdí minimálně dvakrát denně, můžu to lidské hemžení s fotoaparáty a mobily jenom potvrdit.
1: Pokud jste tančící dům ještě neviděli, asi není nikdo takový z vás, ale pokud
0: kdo
1: ne,
0: ví, tak taky se dá navštívit zevnitř, velmi zajímavé.
1: Takže pozvánka na zajímavý výlet.
0: Tím jsme začínali a tím můžeme i skončit. Užijte si výlet a brzy zase u příběhu z kalendáře. Naschledanou.
1: Mějte se hezky.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na dvojce. Káva o čtvrté.
1: To je vaše každodenní inspirace.
0: Životní styl.
1: Rodina.
0: Zdraví.
1: Finance.
0: Nebo volný čas.
1: Káva o čtvrté.
0: Vaše zkušenosti.
1: Nové trendy.
0: I odborný pohled.
1: Povídáme si o všem, co vás zajímá.
0: Káva o čtvrté.
1: Od pondělí do pátku po 16. hodině na dvojce.
0: Představujeme nejúspěšnější pořady dvojky.
1: Kriminálka Mirka Vaňury.
2: My když jsme začali True Crime připravovat, tak jsme si znovu a znovu uvědomovali, co všechno jsou lidé schopni si udělat.
0: Kriminálka Mirka Vaňury na dvojce.
2: Velmi těžko se s každým případem člověk vyrovnává. My máme několik rovin, proč ale kriminálku připravujeme. Máme jednu z nejlepších policií i kriminálních policií na světě. Za druhé chceme, aby to působilo, i když to slovo nikdy nechceme říct preventivně. Člověk se při poslechu kriminálky zamyslí, proč se to těm lidem stalo. A možná se začne v životě trochu jinak chovat.
1: Kriminálka Mirka Vaňury.
2: V každém člověku je dobro a zlo. V kriminálce popisujeme to zlo, ale došli jsme k tomu, že je to jenom na nás, kterou cestou se dáme.
0: Kriminálka.
1: Každou středu po 18. hodině na dvojce.
0: Léto na dvojce bude tentokrát mrazivé.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Chybět nebude historie českého zločinu nebo oblíbená kriminálka.
1: Začínáme už 21. června četbou z knihy Stephena Kinga Noční můra Dannyho Coughlina.
0: Mrazivé léto.
1: To budou napínavé prázdniny na dvojce.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Příznivci znovu připojení Británie k EU vyšli do ulic Londýna. Připomínají si blížící se 10. výročí referenda o Brexitu. Tisíce diváků viděli v Brně dnešní program MotoGP. Počasí zítra bude jasno až polojasno, postupně místy oblačno s přeháníkami, bouřkami a teploty až 34 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Tisíce lidí si dnes v centru Londýna připomněli blížící se 10. výročí referenda o Brexitu. 57% obyvatel se ale domnívá, že vystoupení Británie z Evropské unie byla chyba. Ukázala to data nejnovějšího průzkumu agentury YouGov.
5: Průvod prošel centrem Londýna a skončil na náměstí před britským parlamentem. Lidé přijeli z různých částí Británie, mnozí z Walesu nebo Skotska. Z Edinburghu přicestoval i Den. Jak mi řekl, věří, že Británie se jednou do Evropské unie vrátí. Nebude to prý zítra a možná ani ne za 10 let, ale bude to. V tuto chvíli ale návrat do 27 nemá v programu žádná z velkých britských politických stran. Například vládní Labouristé se snaží o přibližování k EU. Znovu vstoupení do Unie ale není na stole. Z Londýna Jaromír Marek, Český rozhlas.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vrátil řád Bílé orlice. Polákům zároveň poděkoval za podporu Kyjeva v obraně před ruskou agresí. Nejvyšší polské státní vyznamenání země odebral prezident Karol Navrocky Zelenskému včera. Důvodem bylo pojmenování ukrajinské jednotky po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Ta se ale za druhé světové války podílela na masakrech Poláků. Pro většinu Ukrajinců je skupina přesto symbolem boje za nezávislost. nezávislost. Odebrání nejvyššího polského státního vyznamenání Zelenskému kritizoval například polský premiér Donald Tusk. Masarykův okruh v Brně patří motocyklové Grand Prix. Závodníci za sebou po dnešku mají kvalifikace i sprintový závod. Ten hlavní je čeká zítra. Sledovali to tisíce fanoušků, kteří museli odolat mimořádnému horku.
6: My jsme přišli asi za Iogurou, bylo to super, líbila se nám ta atmosféra.
7: No, nejvíc té kvalifikace.
6: Tak my jsme z Ostravska, Havíři jsou zvykli na teplo, takže teplo nám nevadí.
8: Zatímco Petr Adavic z českého Těšína si šampionát užívají, ne všichni fanoušci zvládají horké počasí dobře. Záchranáři každý den ošetřují desítky lidí kvůli kolapsům, říká mluvčí Michaela Botová.
9: Dochází k tomu, že ten člověk má jakousi nevolnost, mžitky před očima, začne omdlévat, je potřeba ho okamžitě dostat do stínu, podat mu nějakou tekutinu.
8: Zdravotníci doporučují dodržovat pitný režim a omezit alkohol. Hana Novotná, Český rozhlas.
4: Už 5 let provozuje nadační fond Českého rozhlasu v projektu Světluška unikátní půjčovnu kompenzačních pomůcek pro slabozraké. Díky ní si lidé se zrakovým postižením mohou drahé nástroje a technologie nejprve sami vyzkoušet, než si je koupí. V půjčovně navíc pracují také lidé s těžkým zrakovým postižením. Ti mají sami s pomůckami zkušenosti a mohou tak zákazníkům poradit, případně s nimi probrat i další témata a obtíže, se kterými se zrakově postižení lidé potýkají.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Zítra bude jasno až polojasno, během dne místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami. Teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27, na horách do 25 stupňů.
0: Doprava.
4: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy opatrně za sjezdem na Litoměřice. Na 41. kilometru se srazila 2 osobní auta. Na místě jsou policisté, vybočuje se tam, ale bez kolon. Na D11 z Prahy do Jaroměře za sjezdem na Hradec Králové na 98. kilometru je nějaký předmět na vozovce. Podle policie v pravém pruhu také tam se vybočuje. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Hezké odpoledne.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
10: V dnešní epizodě Žárovky vás vezmu na Pražský Petřín, a to konkrétně do Štefánikovy hvězdárny. Mým hostem bude popularizátor vesmíru a budoucí novinář Ondřej Heigl. Ondro, vítej v pořadu Žárovky.
11: Ahoj Pavli.
10: Rovnou nám prozraď, proč se potkáváme právě tady.
11: Je to místo, které teď v dnešní době trošičku zaostává za známým planetáriem, které je ve Stromovce. Ale když přijdete do planetária, tak se na ten skutečný vesmír nepodíváte, tam máte pouze obrazovku. Kdybyste ale chtěli někdy zažít tu noční oblohu a koukat se na oblohu opravdovým dalekohledem a svýma vlastníma očima, tak právě můžete zavítat třeba sem, do centra Prahy, a to právě na Štefánikovou hvězdárnu.
10: Já děkuji za to přivítání a klidně prozradím, že pro mě je to premiéra, takže pojďme dovnitř, těším se.
0: Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
10: Tak poprvé vstupuju do Štefánikovy hvězdárny. Čím je zajímavá?
11: V první řadě, když sem člověk vejde, tak ho hnedka upoutá celá ta vesmírná tematika, která je všude kolem. Třeba po naší straně je meteorit, který váží několik set kilogramů. Často si lidé myslí, že by mohl být z Měsíce, z Marsu, tak to úplně není.
10: A odkud je? Víme to?
11: Nevíme, respektive já to nevím, ale je někde z planety Země. Samozřejmě takhle veliký nebyl už, když k nám přilétal z vesmíru. Postupně on totiž ohořel a na Zem dopadla jenom jeho část. A mimochodem, když jsme u meteoritu a procházíme společně hvězdárnou dál, už za několik okamžiků se dostaneme do celé sekce, která je právě těmto vzácným kamenům na planetě Zemi věnována.
10: O tom jsem četla na internetu a prý si můžu na meteorit i šáhnout a potěškat. Tak na to se moc těším.
11: Určitě můžeš, protože meteoritů máme několik druhů. Úplně v základu bychom je mohli rozdělit na železité a kamenité. A u nich určitě poznáš ten hmotnostní rozdíl. Pojď si to rovnou vyzkoušet.
10: Tak jo, tak já šahám na první kamen.
11: Ten je kamenitý.
10: Takže jo, tak
11: ten
10: to...
11: Ten by měl být ten o něco lehčí.
10: Dobře, tak já porovnávám teďka s tím druhým. No to je teda pořádný rozdíl, to bych řekla, že je třeba dvakrát těžší.
11: Rozhodně. Zároveň zajímavé je, že najít meteorit v přírodě může být poměrně těžké, jelikož tady u nás třeba v České republice, tak tady máme všude hodně zeleně, tím pádem jakýkoliv menší kamínek zmizí. A tím pádem nejvíc meteoritů na celé planetě se nachází na Antarktidě. jelikož tam, když nějaký spadne, tak vlastně v tom bílém nekonečném sněhu ten malý tmavý kámen je poměrně dobře vidět.
12: Tak tady je i spoustu různých zajímavostí, jsou tady třeba i úlomky z Měsíce. Co dalšího tady uvidím?
11: Vedle úlomku z Měsíce, který jsi zmiňovala, tak je tady ještě úlomek z Marsu. Ono by to mohlo svádět k té myšlence, že jsme někde přistali na Marsu, vzali kousek a přivezli ho sem na hvězdárnu, tak to úplně není. Žádná sonda se ještě z Marsu nevrátila. Tedy tyto úlomky jsou z doby, kdy se s Marsem srazilo nějaké kosmické těleso a části této planety byly vyvržené do vesmíru. Postupně putovaly sluneční soustavou, dopadly až na naši planetu a my jsme potom zpětným datováním a zjišťováním složení dokázali poznat, že jsou z planety Mars. A ještě předtím, než opustíme výstavku meteoritů, tak je tady pro mě tenhle hezký panel, kde si můžeš právě vyzkoušet to, kde se které meteority nacházejí. Zkus si zmačknout některé z těch tlačítek.
12: Já mačkám na jeden takový, kde jsou takové úlomky a koukám, že to je Jižní Amerika. Krása.
11: To se nachází v Chile, poblíž velkých observatoří, kde jsou umístěné celooblohové kamery, které jsou schopné sledovat, když přilétá nějaký kámen z vesmíru. Zpravidla vidíte ty menší padající hvězdy, které zaniknou v atmosféře, ale když přistane něco většího, tak z těch záběrů jsme schopni poznat a dopočítat, kam zhruba do té pouště dopadl a potom pomocí dronů se ta poušť skenuje. Samozřejmě v kamenité poušti hledat meteority je poměrně oříšek, ale i tak se jich tam nachází docela dost.
12: To je fascinující, hádám, že tam pomáhá moderní technologie.
11: Rozhodně, tady v tomhle případě využití AI určitě dokážeme najít, jelikož AI je právě schopná jednoduše rozpoznat to, jak by ta poušť měla vypadat a když se tam nachází nějaká anomálie, tak ji dokáže detekovat líp než člověk.
12: Tak to byla výstavka meteoritů, ale my pokračujeme do té nejdůležitější místnosti tady na hvězdárně a to je Koenigův dalekohled.
11: Přesně tak, my teď půjdeme nahoru, kde je další část výstavy, jednotlivé kopule. Všimni si mimochodem, když teď procházíme, podívej se po svojí levé straně, my teď v podstatě z té výšce stoupáme dál do vesmíru. Po naší pravé straně vidíme to, jaké jsou vrstvy atmosféry, kde třeba
12: právě
11: létají
12: stíhačky. Právě jsme minuli exosféru.
11: Tak, a po naší levé straně, tak tam už jsou ty výšky o něco větší. A naopak tady poznáváme to, kde se nachází jednotlivé známé observatoře, například Hubbleův vesmírný dalekohled, nebo kosmická stanice zhruba ve 400 kilometrech. My už jsme teď ale vyšli skoro po celých schodech, jsme ve 30 tisících kilometrech, kde se nachází například Meteosat.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
11: My teď uděláme rovnou zatáčku doprava a společně zamíříme do jedné ze dvou kopulí, které jsou zde otevřené pro veřejnost. A to je západní kopule.
12: Čím se liší?
11: Je o něco menší a hlavně je v ní o dost jiný dalekohled než ten známý Koenigův dalekohled. Koenigův dalekohled, my o něm ještě hodně budeme mluvit, ale takhle zběžně, on sám je starý, zhruba přes 100 let. Tím pádem sem jsme umístili dalekohled, který se od něho liší tím svým věkem. Toto je v podstatě dítě, stojí tady necelé 2 roky a je plně digitální. To znamená, že když sem astronom přijde, tak už s ním nehýbe ručně, ale ovládá ho přes počítač. Má to jednu velkou výhodu. Zaprvé jsme schopni pomocí něho snadno hledat objekty i v centru Prahy, kde přeci jen to světelné znečištění je dost silné. A zároveň jsme schopni tak vidět i objekty, které lidské oko by tady z Prahy nemělo šanci vidět. Protože do něho už se dokonce ani nekoukáme.
12: To znamená, že koukám jenom přes počítač?
11: V podstatě. Vepředu na špičce toho dalekohledu je umístěná kamera, která snímá veškeré fotony, které dopadají do toho dalekohledu, postupně je schopná dělat takzvané dlouhé expozice. To znamená, že světlo sbírá delší dobu a na konci ty snímky skládá do sebe. Tak jsme schopni vidět některé mlhoviny, hvězdokupy, galaxie. Je to něco, co ale naše lidské oko neumí. Proto se na tyhle krásné obrázky z vesmíru musíme společně koukat na obrazovce.
12: Když jsi zmínil to světelné znečištění, tak mě hnedka napadá otázka, že Štefánikova hvězdárna je tady více než 100 let. Jak se to za tu dobu změnilo? Protože dneska je Praha plná světel. Dá se tady i dnes něco pozorovat?
11: V době, kdy tady hvězdárna vznikala, tak v Praze teprve začínalo veřejné osvětlení. Osvětlené v té době byly přibližně 2 ulice, tedy rozhodně to ještě nebyl problém. Časem se s tím problémem ale místní hvězdárna začala potýkat a jedním z těch řešení je právě tento dalekohled. Protože starší dalekohled Koenig, do kterého se koukáme očima, tak slouží na pozorování těch jasných objektů, jako je Slunce, Měsíc, planety, které jsou vidět i pouhýma očima z centra Prahy. Pomocí tohohle, u kterého teď stojíme, pomocí menšího digitálního dalekohledu, jsme schopni potom pozorovat ten deep space, ten hluboký vesmír, takové ty objekty, které jsou často atraktivní na internetu. Lidé totiž, když k nám přicházejí, tak si myslí, že přijdou na hvězdárnu, podívají se do dalekohledu a uvidí tam ten stejný obrázek, jaký má na svých stránkách například NASA. Takhle to ale nefunguje.
12: Že budou trošku zklamaní.
11: Byli by trošku zklamaní, Ale tím, že my tady máme ten elektronický dalekohled, který je schopný se těm snímkům z NASA, nechci říkat vyrovnat, ale dejme tomu aspoň přiblížit. Minimálně už tam vidíte veškeré struktury a barvy, což lidské oko není schopné zachytit. Tak takhle my vlastně bojujeme s tím světelným znečištěním i za pomocí filtrů, které se uvnitř elektronického dalekohledu nacházejí.
12: Teďka mluvíš o nočních objektech, ale já vím, že tady se dá pozorovat i přes den, což možná mnohé překvapí. Tak co se dá vidět na obloze přes den právě tady z Pražského Petřína?
11: Kdyby bylo jasno, tak ten dalekohled elektronický, u kterého stojíme právě teď, tak bychom využívali například na pozorování Venuše nebo Měsíce v závislosti na tom, pokud by zrovna byly na obloze vidět.
12: To jsme teďka viděli ten novější dalekohled, ale pojďme na ten hlavní, na ten se nejvíc těším.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Žárovky s Pavlou Hubálkovou.
12: Právě teda vstupujeme do hlavní kopule Štefánikovy hvězdárny. Je tu pořádná zima a před námi je obrovitánský dalekohled. Oproti tomu prvnímu je to tak 6x větší, řekla bych.
11: Ještě o něco víc. Ačkoliv ale je větší, tak v některých ohledech je ten, který jsme viděli v západní kopuli, i výkonnější. Protože když se bavíme o dalekohledech, tak nás tak moc nezajímá to, jak je dalekohled dlouhý, jak by se mohlo na první pohled zdát. Nás zajímá spíš šířka toho dalekohledu, protože tím, jak je široký, tím se udává také to, kolik světla on je schopný pochytat. Funguje tak trošku jako trichtýř, nebo jako kdybyste stáli venku v dešti a chtěli chytat vodu, tak zkrátka do tlustého hrnce toho chytíte víc než do hrníčku.
12: To je perfektní přirovnání. Zároveň na první pohled je o mnoho starší. Ten předchozí byl kovový válec a tady je spoustu různých šňůr, hejbátek, dřevěných rukojetí. Popiš nám ho trochu.
11: Dalekohled Koenig je starý více než 120 let a ne vždycky stál tady, on je ještě o něco starší než naše hvězdárna. A jeho historie začíná ve Vídni, kde patřil vídeňskému baronovi selenografovi, který se jmenoval Koenig, který s tímhle dalekohledem pozoroval měsíc. Když se na něho podíváme, dejme tomu ze zadu, tam, kde stojí hvězdář, tak si všimneme toho, že ten dalekohled je složený ze dvou tubusů, v podstatě ze dvou identických dalekohledů přidělených k sobě. Ten původní účel byl takový, že na jedné straně byl astronom, který se koukal na měsíc. A na té druhé měl kameru, kterou hvězdář ten měsíc fotografoval, protože před 120 lety nebyl digitální foťák, tedy byste nevěděli, kam se ta kamera kouká. Proto tam musel být ten astronom, který mířil dalekohled, aby vlastně věděl, kterou konkrétní část měsíce fotí. A potom, co baron Koenig zemřel, tak dalekohled šel na prodej a tenkrát ho koupila Česká astronomická společnost. Přibližně pětinu našeho dalekohledu mimochodem zaplatil sám Tomáš Garrigue Masaryk. A po koupi se přemístil právě sem k nám na Štefánikovu hvězdárnu.
12: Pojďme se ho zprovoznit. Mě velmi zajímá, jak to funguje.
11: Když hvězdář přijde k dalekohledu, tak první, co je potřeba udělat, je sundat z něho krytky. Ty tubusy jsou dlouhé přes 3 metry, tedy já nepolezu až nahoru. Máme tady krásný systém, kde já jsem schopný ze spoda ty tubusy otevírat.
12: Elegantně zatáhneš za takový provázek a klapky se otevřou.
11: V podstatě se nám tak otevřou, že ty oči do vesmíru. A potom přichází čas na tu dominantu, která je kolem nás, a to je samotná kopule. Ona je obrovská, váží přes 12 tun. Tedy tady už si nebudu hýbat rukou, tady už si tou elektronikou lehce pomůžu. A začneme tím, že tady otevřeme v podstatě vrata té kopule.
12: A teďka vlastně koukáme přímo na oblohu.
11: Přesně tak, teď už reálně stojíme pod oblohou. Ty si, když jsme sem přicházeli, zmiňovala, že je ti tady zima, což je dané tím, že my v podstatě stojíme venku. A teď, když jsme si tady otevřeli to okno do vesmíru, tak ještě bych se chtěl natočit někam, kde je pro mě nějaký zajímavý objekt. Což se zase bude dělat tlačítkem, tady už si budu muset pomáhat.
12: A s námi se teď točí svět, a to doslova.
11: Když stojíte uvnitř kopule, tak se zdá, že se hýbete vy, ačkoliv se hýbe pouze ten prostor nad vámi. Zároveň teď je lehce v pozadí slyšet to, jaký hluk tady vlastně je. Jelikož kopule kolem nás je stále ještě dřevěná, je to jedna z posledních dřevěných kopulí na světě, tedy když se hýbe, tak vy tady krásně slyšíte to, jak to dřevo začíná pracovat. A když už jsme si ji pootočili do toho místa, které nás na té obloze zajímá, tak ještě musím pohnout dalekohledem. A tento není elektronický. Tady už to já dělám svýma vlastníma rukama a svým vlastním zrakem. Já jsem teď uvolnil jeho dvě osy a ještě si pomůžu a sundám si krytku z takzvaného hledáčku. Je to menší dalekohled na straně, který nám pomáhá hledat objekty, protože hledat něco v tom obrovském přiblížení může být relativně náročné, proto tady mám malý dalekohled, který vidí větší část nebe. Takže já si ten objekt najdu první zhruba v malém dalekohledu a pak až ho umístím do toho obrovského. Dejme tomu, že já s ním teď tady zahýbu, žádný objekt hledat nemůžu, protože je bohužel zataženo. Ale aspoň takhle simulačně. Může si to vlastně jít i vyzkoušet, pojď si to zkusit. Ono se to může zdát jako snadné, chycit tohle madlo.
12: No to je ale pořádná fuška.
11: Ale na to, že to váží 5,5 tuny, tak to vlastně až tak náročné není, protože dalekohled je krásně vyvážený. Tím pádem vy vlastně tu hmotnost jeho v té ruce necítíte. A když už jsem našel tedy správný objekt, tak musím dalekohled zajistit, aby mi neutekl nikam. Přichází ještě prostor pro jednu poslední elektronickou část, která na tom dalekohledu je, a to je takzvaný hodinový stroj.
12: Co dělá?
11: Naše planeta Země se otáčí, takže kdybych já dalekohled namířil například na Slunce, tak to Slunce mi za chviličku ujede ze zorného pole. A ten dalekohled je schopný nám tento pohyb dorovnávat. Já tady opět mačknu už jen tlačítko. Je tady slabý motůrek. Můžeme si všimnout ze strany, že se tady hýbe klička a po převodech se potom tato rychlost přenáší na tuhle osu. A ta teď pomalu hýbe s tím dalekohledem, stejně rychle, jako se hýbe obloha. I proto je ten dalekohled tak zvláštně skosený, že nestojí přímo vzhůru. Jeho osa totiž aktuálně míří na polárku, respektive kousíček vedle na nebeský severní pól. A když ten dalekohled je takhle skosený, tak nám stačí už s ním hýbat pouze v jedné jediné ose a on bude sledovat jakýkoliv objekt, by nás zajímalo.
12: Dneska pro pozorování máme smůlu, ale za jasného dne, co všechno můžeme pozorovat takhle ze středu Prahy?
11: Za jasného dne, teď tedy myslíš asi předtím, než zapadne slunce, tak právě to slunce. Tenhle dalekohled jsme schopni na to uspůsobit. Na něm jsou totiž tři teleskopy, které jsme schopni na to slunce využívat. Je to ten základní, který se využívá i v noci, ale musíme na něho přidat filtry, jelikož kdybychom se do slunce podívali jen tak bez čehokoliv, tak by nám slunce spálilo oči v řádech desetin sekund. Proto se často říká, že astronomové mají na pozorování slunce bez filtru pouze dva pokusy, levé a pravé oko. To máme ten první dalekohled. S tím bychom viděli takzvanou fotosféru, tedy oblast na slunci, kde jsou sluneční skvrny. Ale nás by mohlo zajímat ještě něco víc. Nás by mohly zajímat nějaké erupce, protuberance.
12: A to se dá pozorovat třeba i tady z Prahy? I tímhletím dalekohledem?
11: Dá se to pozorovat i tady z Prahy. Dokonce na to nepotřebujeme ani tak obrovský dalekohled. My si pomáháme tímto menším dalekohledem, kterému se říká LUND. On má v sobě speciální H-alfa filtr, který je schopný nám ukázat záření, které je běžně pro naše oči neviditelné. A právě v tomto záření jsou potom vidět veškeré ty protuberance, erupce, tyto jevy, které jsou pro nás na planetě Zemi nebo pro lidi hodně atraktivní. A pak je tady ještě třetí dalekohled. A to je tady tento. Také by se do něho dalo jen tak koukat. Jenomže ty si můžeš všimnout, že tady nahoře je taková přídavná deska.
12: A zároveň největší na první pohled.
11: Působí tak.
12: Ten obal.
11: Ten okulár tady působí největší. Tohle je totiž projekční okulár. Já bych tu desku mohl sundat, posunout ji před ten dalekohled. A slunce pak se bude promítat skrz dalekohled právě na ní. Já si tak vlastně z dalekohledu udělám takový projektor, protože slunce září dost jasně na to, že já jsem ho potom schopný takhle snadno pozorovat a zakreslovat. Tady na hvězdárně totiž jedna z posledních vědeckých činností, která se tady dá z centra Prahy dělat, je právě to kreslení slunečních skvrn. Protože pomocí počtu slunečních skvrn my jsme schopni zjistit, jak aktivní je zrovna slunce. Zajímavé je, že tato metoda se využívá už někdy od roku 1820, od roku 1830. Ale je pořád ještě důležité to kreslit i rukou, abychom měli to srovnání, protože samozřejmě přístroj toho vidí víc než člověk. Ale tím, že my to tady kreslíme, tak jsme schopni potom porovnat data z roku 2026 a z roku 1850. A tak jsme schopni vytvořit dlouhodobý graf toho, jak slunce pracuje.
0: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
12: Chtěla bych se dostat úplně na začátek. Jak jsi se k tomu dostal?
11: Ten vesmír mě fascinoval od jak živa. Já si pamatuju, když jsem jako malý měl svůj malý košíček a v něm jsem měl fotbalový míč, se kterým si ostatní kluci hráli, ale pro mě to bylo moje slunce. A mamce jsem potom z šití ukradnul špendlík, který měl krásnou kulatou hlavičku a to mi představovalo moji zemi. A vždycky, když jsme jeli někam na návštěvu, tak já jsem měl potřebu vysvětlovat a ukazovat, jak strašně obrovské je slunce, ten můj balón. A vedle toho jsme my ta malinká země, ta malinká špendlíková hlavička. A na základě toho mě moje mamka přihlásila na astronomický kroužek, který probíhá právě tady na hvězdárně. Tady jsem se dozvěděl daleko víc do hloubky, pochopil jsem, že tohle je to, čemu se chci do budoucna věnovat, je to téma, které chci předávat dál. Postupem času jsem se tady dostal na astronomický kurz, který probíhá v planetáriu.
12: Tam doplním, že to je i pro širokou veřejnost, takže všichni zájemci se určitě mohou přihlásit.
11: Rozhodně, kdokoliv by chtěl a nemusí být dokonce ani z Prahy, kurz jde dělat i dálkově. A když projdete oběma roky astronomického kurzu, ten druhý už probíhá tady na hvězdárně, tak se tím v podstatě zapíšete k tomu, že tady na hvězdárně můžete mít i, dejme tomu, takovou brigádu. Budete tady stát a ukazovat návštěvníkům něco, jako já teď právě ukazuju tobě. Budete tady s návštěvníky probírat to, jak funguje slunce, a když potom zapadne, tak se tady budete i v noci moct kochat planetami nebo měsícem, což je to, na co ten dalekohled využíváme po západu slunce.
12: Když jsme tady přicházeli, tak tady vlastně bylo i spoustu škol. Co se tady děje mimo ty otvírací hodiny pro veřejnost?
11: Jsou tady právě školy. Často, když k nám přijdou, tak je vezmeme právě sem do kopulí, protože za mě je krásné, když přijdete k vědě a můžete si na tu vědu nějakým způsobem sáhnout. Že to není pouze něco abstraktního typu dokumentární film v televizi nebo nějaká chemická show, která je sice super, ale jste od toho chemika poměrně daleko. Sem, když přijdete, tak vás pustíme přímo k dalekohledu a vy se do něho můžete i reálně podívat a dokonce si na něho sáhnout občas, ale tady připomínám občas, někomu dovolíme s tím dalekohledem i pohnout. Takže vidíte, jak takový astronom pracuje.
1: Žárovky s Pavlou Hubálkovou.
12: Dneska natáčíme na Štefánikově hvězdárně s Ondřejem Heiglem, který je velký popularizátor vesmíru, a já bych si vlastně řekla, že bude studovat něco technického. Ty ale studuješ novinařinu. Proč jsi vybral právě tenhle obor?
11: Abych dokázal tu vědu předávat komplexně, jelikož za mě by byla škoda, kdybych se teď na x let zavřel do studovny a specializoval se na jeden obor. Já bych hrozně rád, ale v ten moment by se mi trošičku zavíraly oči před tím vším ostatním, protože ono se nedá studovat vesmír kompletně. Člověk se za chvilku musí začít specializovat. Bude studovat planety, bude studovat hvězdy, anebo třeba kosmonautiku, což je zase něco úplně jiného. Já to mám rád ale všechno dohromady a zároveň, když studuju žurnalistiku, tak mi to pomáhá v tom naučit se ty způsoby toho, jak co nejlépe vědu komunikovat veřejnosti.
12: Máš nějaký oblíbený formát, který tě baví úplně nejvíc?
11: Živé přednášky, specificky tedy na hvězdárně. Je to totiž to místo, kde já můžu něco vyprávět, ale ty lidé, jak jsou ke mně blízko, tak já na nich vidím, jestli je to baví, nebaví. A zároveň je tady krásný prostor, protože když je něco nadchne, něco zaujme, tak se můžou doptat. A tím pádem je to takové, si myslím, příjemnější a zároveň si z toho lidé víc odnesou.
0: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
12: Čím jsi chtěl být jako malý?
11: Jako malý jsem řekl, že chci být popularizátor a pořád si to držím.
12: Jaká je tvoje nejoblíbenější zajímavost o vesmíru?
11: Je to pojem, který se používá pro pád do černé díry. Když vás natáhne, tak se tomu vědecky říká špagetetizace.
12: Kdybys mohl letět kamkoliv do vesmíru, kam by to bylo a proč?
11: Na otočku na Mars, pro zajímavost, ale vždycky bych se rád vrátil sem na Zemi, protože to je ten nejlepší domov v celém vesmíru.
12: Existuje podle tebe někde ve vesmíru další život, kromě Země?
11: Za mě není možné, aby neexistoval.
12: Co o tobě kolegové v planetáriu nebo tady na hvězdárně určitě neví?
11: Rád bych si někdy vykopal kostru dinosaura.
12: A co ti zaručeně udělá radost, krom kostry dinosaura?
11: Když na hvězdárnu přijde dítě, které je znuděné a odchází se zářícíma očima.
0: Český rozhlas dvojka, Žárovky.
12: Nad námi se právě zavírá kopule, dostáváme se ke konci našeho rozhovoru, ale já bych určitě chtěla ještě stihnout probrat to, že vy jste se před několika dny vrátili ze startu mise Artemis 2, kde jste vlastně byli jako jediná čtveřice z Česka, která tento start mohla na pozvání NASA vidět na vlastní oči. Jaké to bylo?
11: Je to nepopsatelné. My jsme stáli zhruba 13 kilometrů od startovací rampy. Člověk tam stojí, v té dálce vidí raketu. Ono 13 kilometrů se může zdát jako obrovská dálka, ale raketa měří bezmála 100 metrů na výšku, tedy vy i na tu dálku dost snadno rozeznáte. A najednou vidíte to, jak spod té rakety začíná stoupat obrovský dým a jak ten obrovský kolos, ta 100-metrová budova, ten 100-metrový věžák v podstatě, se zvedá k obloze. Je za ním obrovská kouřová stopa a pořád nic neslyšíte. Jediné co, tak jsou jásající lidé v okolí. Ale ty jsou za chviličku potichu. A všichni jenom fascinovaně koukají k obloze. A za nějakých 25 sekund začínáte slyšet lehké dunění. To je moment, kdy se zapínaly hlavní motory na středním stupni rakety SLS. A za chvilku přijde obří ráno, což je moment, kdy se zaply takzvaná SRBčka, tedy přídavné motory, které tu raketu doslova vytlačí proti naší gravitaci a dostanou ji na oběžnou dráhu planety Země. I z těch 13 kilometrů je to podobné, jako když kolem vás projíždí vlak. V ten moment, když už vyslyšíte dunění těch motorů, tak raketa už je hodně vysoko, takže vyslyšíte to burácení a to, jak se ta malá tečka nenápadně vzdaluje do modré oblohy.
12: Vzpomeneš si, co se ti v ten moment honilo hlavou?
11: To je hustý. To bylo to jediné, na co já jsem dokázal myslet. V ten moment jste prostě jenom fascinovaní. To, co mi bliklo hlavou, bylo v momentě, když jsem viděl, jak už se oddělili přídavné stupně a jak ta tečka už téměř mizela, tak jsem si řekl, tak tyhle lidi uvidíme až potom, co obletí měsíc.
12: Tak to si umím představit, že bylo rozhodně fascinující a vlastně mě dost mrzí, že jsem zatím něco takového na vlastní oči neviděla. Ale spousta lidí možná napadne, proč je něco takového důležité. Mají takové ty hlášky, že levnější chleba nebude, že tady na Zemi máme spoustu problémů, které bychom měli řešit. Proč máme objevovat vesmír a třeba se vrátit na měsíc?
11: Já se chytnu toho levnějšího chleba, protože věta, že nebude levnější chleba kvůli vesmírným technologiím, tak není pravda. Jelikož pomocí satelitu jsme dneska například schopni zjišťovat, kde je jaká kvalita půdy a kde je tím pádem výhodné pěstovat které plodiny. A takto hospodářství celkově zefektivnit a reálně lehce zlevnit chleba. To jsou ale satelity poblíž naší planety Země. Tady se bavíme o misi, která má člověka vrátit na Měsíc. Půjde o to, že lidé se teď budou znovu učit na ten Měsíc létat. Není to o tom, že bychom za těch 50 let úplně zapomněli, jak se to tenkrát dělalo, ale máme úplně novou raketu. Máme úplně novou geopolitickou situaci, úplně nové lidi na všech pozicích. Tím pádem je potřeba si to vyzkoušet, naučit se znovu. A tentokrát hlavně cíl není pouze na Měsíci přistát, zapíchnout vlajku, nahrabat kamení okolo a letět zase zpátky. Tentokrát půjde o to naučit se na tom Měsíci žít a potenciálně se tak naučit přežívat i v jiných podmínkách, například pak na planetě Mars do budoucna. A tím, že vyvineme systémy, které dokážou udržet lidi naživu v tak extrémních podmínkách, jako je Měsíc nebo jako je Mars, tak tím vyvineme také nové technologie, které se určitě časem budou aplikovat tady na planetě Zemi. Ještě nevíme, jaké to budou, ještě nevíme, kde se budou aplikovat, ale určitě se tak stane.
12: Já mám moc ráda ty příklady, jak vesmírné technologie používáme na té úplně každodenní bázi. Dej nám prosím nějaké příklady.
11: My dva celou dobu teď stojíme proti sobě a stojí se nám poměrně pohodlně, protože máme hodně měkké podrážky do bot. Ten, kdo je zrovna na cestě, tak ti určitě mají. A takové odpružené podrážky do bot tak byly vyvinuté kvůli prvním cestám na Měsíc na konci 60.
12: Pojďme se podívat. Tady hlavní kopuly Štefánikovy hvězdárny je totiž i ta replika první stopy na Měsíci. Takže přesně tady ta podrážka souvisí s tou mojí, co dneska mám.
11: Ty jsi použila správný formát souvisí. Neznamená to, že já teď chodím v astronautských botech, to je určitě ne. Ale z té technologie, která vznikla pro chůzi po Měsíci, tak vycházejí aktuálně dnešní boty. Podobně je to například, když bych se dneska v noci chtěl hezky vyspat, tak všichni máme rádi polštář z paměťové pěny. Což je taky technologie, která pochází z NASA. O něco později, ta pochází z raketoplánů. Z paměťové pěny totiž byly vyvinuté sedačky do raketoplánů, aby se astronautům lépe sedělo.
12: Mise Apollo před více než 50 lety ovlivnila několik generací lidí. Byla to pro ně inspirací, aby se třeba právě věnovali technice. Co myslíš, že se stane s dnešní Artemis v tom současném kontextu světa, kdy máme úplně jiné technologie, úplně jiné možnosti? Konečně jsme mohli sledovat start rakety v přímém přenosu. To před těmi více než 50 lety nebylo úplně možné. Tak co myslíš, že se stane s misí Artemis?
11: Já doufám, že ten dopad bude podobný. Nevím, jestli se mu dokáže vyrovnat, ale podobný bude určitě, protože i tady v českém prostředí jsme to poznali. Sice se teď geopolitické situaci toho děje hodně, tedy mediální prostor je poměrně zaplavený. I tak si ale v podstatě kterékoliv médium našlo čas a pochopili to, že lidé, kteří se vrací na Měsíc, tak je něco extrémně důležitého. A všímali si toho i lidé v mém okolí, kteří starty raket až tak moc nesledují, například moje sestra. Já jsem s vesmírem doma hodně otravný, už to tak moc nebaví, ale na start rakety k Měsíci, tak na to se přišla sama doptat.
12: Pojďme to ještě shrnout, co bychom měli my všichni vědět o vesmíru a kde se případně dovzdělat? Dáš nám nějaké tipy, jak se o vesmíru dozvědět víc?
11: Je dobré se nikdy nepřestat ptát. V dnešní době, když máme k dispozici internet, tak se všechny ty odpovědi dají najít. A je hrozná škoda, když by mi někdo například řekl, slunce je hvězda a hvězda svítí. A já bych se nedoptal na to, jak to, že svítí. Co se tam děje v tom jádře? Jak je možné, že naše slunce produkuje tak extrémní množství energie a vyzařuje několik miliard roku? Nikdy se nepřestává doptávat na tyto otázky. A nejlepší místo, kam přijít, když nějakou otázku máte, tak může být právě Štefánikova hvězdárna, kde se s vámi buď to já nebo některý z mých kolegů potkáme a rádi vám na tu otázku odpovíme.
12: Říká můj dnešní host Ondřej Heigl. Já moc děkuju za poslech a těším se zase příště.
0: Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
1: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
0: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
13: Partička, rvačka, jeden mrtvej.

0: Z dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: A náš další pořad není vhodný pro děti a pro příliš citlivé osoby a vám je asi jasné, že začíná kriminálka v premiérové řadě s podtitulem Bezbraný. Případ ústecké kriminálky, který vyvolal zděšení nejen u všech, kteří se na jeho vyšetřování podíleli, ale také u široké veřejnosti. Proběhly veřejné demonstrace za práva zvláště zranitelných obětí, zvedla se vlna zájmu o ochranu dětí do 15 let a zesílil pak apel na potřebu zabývat se zvýšením ochrany těchto obětí před jakýmkoliv domácím násilím.
3: Upozorňujeme, že dokumentární cyklus Kriminálka může obsahovat popis fyzického, psychického či sexuálního násilí a že není vhodný pro děti a citlivé osoby.

0: Bylo víkendové ráno, 16. únor roku 2019 a na tísňové lince Ústeckého kraje zazvonil telefon. Hlas mladé ženy v něm zní vystrašeně a když s obavami operátorce oznámí, že se asi něco stalo jejímu malému synovi, začíná závod s časem. Tříletý chlapeček nedýchá a nereaguje.
1: Dobrý den, já bych potřebovala ho nemět v letadisku. Mě jsem 3 roky, přestal nedýchat. To není přítel.
2: Na letadisku telefonu.
3: Ten případ začal vlastně 16. února, kdy operační vyslal krajský výjezd krajského ředitelství policie v Ústí do města na Lounsku, kde byla ohlášena lékařem, který byl na místo přivolán matkou, úmrtí dítěte, kdy ten lékař vlastně konstatoval násilí na tom dítěti. Jasný známky násilí. Konstatoval smrt a okamžitě si vyžádal teda přítomnost kriminální policie. Takhle jsme se na místo dostali my.
0: Ústecký vyšetřovatel Jaromír Votroubek vzpomíná na případ, který mu stále nedovolí klidně spát. Násilí na dětech je totiž pro kriminalisty vždy noční můrou, kterou by nejraději vytěsnili z mysli. Přesto na konci tohoto případu dokázali nejen odhalit pravdu, ale také zvednout mediální vlnu, která jim přinesla obrovskou satisfakci a dodnes stojí za tím, že o zločinech na těch nejbezbranějších se musí mluvit. Stejně náročný byl začátek případu i pro kolegyni Jaromíra Votroubka, Pavlu Vantuchovou, která do několika desítek kilometrů vzdáleného městečka vyjížděla v krajském výjezdu.
4: Byla to sobota, zavolal operační důstojník, že máme úmrtí malého dítěte někde na Lounsku, abych vyjela. Já si pamatuju do dneška, že jsem byla doma sama a že jsem vyjela. Člověk neví, co ho čeká, ví, že musí udělat maximum, že mám nějakou dojezdovou vzdálenost a že to bude na dlouho.
3: Tu záchranku vlastně zavolala matka s tím, že byl na místě otčím a další osobou byl rodinný přítel.
4: Když jsem tam přijela, tak tam určitě byli už kolegové, byla tam hlídka a byl tam určitě už i technik. Viděla jsem běžný řadový dům, uklizené schodiště, kočárek na chodbě a samozřejmě člověk neví, co ho tam čeká. Je v něm taková malá dušička, protože vy jste sice profík, ale pořád jste člověk a pořád jsem máma.
0: Zkušené kriminalistce Pavle Vantuchové se i po letech chvěje hlas, když si připomene okamžik, kdy vystoupala po schodišti k malému bytu ve 3. patře.
4: Dveře byly otevřené, stál tam určitě policista a vešli jsme dovnitř. Vím, že jsme zajišťovali nezúčastněnou osobu, protože jsme věděli, že budeme dělat ohledání místa činu. Myslím si, že to byl někdo z úřadu a bylo tam hrozně moc lidí. Byl tam soudní lékař. Když jsem vešla do bytu, viděla jsem malého chlapce, který ležel na stole. Měl na sobě podlitiny, měl na sobě zranění v obličeji.
0: Zbědované tělíčko 3letého chlapce nedávalo pochyby o tom, že tu došlo k brutálnímu násilí. Potlačit emoce jako hrůzu, lítost nebo hněv bylo tentokrát mimořádně těžké.
4: Vy to nechcete, aby to takhle fungovalo. Vy prostě jste profík a vy se potřebujete přepnout do jiného modu, ale na druhou stranu si myslím, že nás to jako táhlo pořád v tom být v nějakém fresh stavu, protože jste tam od rána, víte, že to bude dlouhý a víte, že prostě musíte, protože to tomu klukovi vlastně dlužíte.
3: Na tom těle byly jasné známky násilí už v tom, že chlapec ležel na tom stole jenom v jednorázový plence, vlastně byl slečený. Měl nožičky ovázaný obinadlama od paty až ke kolenům. To není normální, takže už jenom to bylo zvláštní. A dál samozřejmě ta viditelná zranění, jako popáleniny, modřiny po těle, na rukách, na nohách, ale nebyly to modřiny jakoby normální, vlastně jevily se jako kousance.
4: O to víc jsme se zavřeli do té své policejní bubliny a říkali jsme, že prostě musíme udělat maximum pro to, aby jsme zajistili co nejvíce stop a co nejvíce informací, aby ten, kdo to udělal, si to prostě odpikal.
0: V malém a jednoduše zařízeném bytě kriminálku pohltilo dusno a smutek, které tu panovaly. Na to, že právě ztratila jediné dítě, se 20-letá máma Iveta zdála překvapivě klidná. Nebrečela, ale možná byla jen v šoku a proto apaticky reagovala na pokyny týmu ústecké mordparty. Pavlu Vantuchovou to nijak nepřekvapilo, protože ze zkušenosti ví, že každý člověk reaguje na stres jiným způsobem.
4: Jsme se okamžitě vlastně zabořili do té práce, protože jsme předpokládali, že pokud teda to dítě zemřelo násilnou smrtí, tak tam jsou jenom tři osoby, které to mohly spáchat. Takže my jsme okamžitě začali řešit, plánovat, kdo co udělá, kdo koho vyslechne. Vlastně taková ta klasika na místě činu.
3: Na místě byly teda tři osoby, kromě toho klučiny, a ty vlastně byly zadržený jako podezřelí všichni, protože jsme nevěděli, kdo mohl mít účast na té události, na té smrti toho malého kluka.
4: Chtěli jsme vědět, co vlastně dělali předchozí den, jak vůbec zjistila, že ten chlapeček zemřel. Kolegové vyslechli určitě sousedy, určitě se kontaktoval odbor sociálně právní ochrany dětí, jestli mají vlastně to dítě v hledáčku, respektive jestli bylo někde s tím dítem pracováno. A určitě se provedlo ohledání místa činu a ohledání těla, které provedla soudní lékařka.
0: Primářka ústeckého soudního lékařství konstatovala, že zranění jsou rozsáhlá a podezřelá a rozhodně nemohla vzniknout jen nešťastnou náhodou. Určit příčinu smrti a potvrdit nebo vyvrátit podezření na vnitřní zranění měla až pitva. Na místě zatím stále zůstávaly tři nejbližší osoby chlapce. Máma Iveta, její přítel Josef a rodinný známý Michal. V bytě žili všichni tři a podezření, že jde o narkomany, kriminálce naznačovalo jejich chování.
4: Tam opravdu ze strany té matky byla taková apatie, taková neochota nebo neschopnost cokoliv říct. Já jsem vlastně měla pocit, že tomu pořád nevěří. Vypověděla, že chlapce uložili, že mu ještě odsávali nějaké sliny od úst, protože zjistili v průběhu teda té noci, že tam má nějakou krev nebo nějaké sliny, a že pak šli spát. A ráno jí vlastně vzbudil jeden z těch dalších dospělých s tím, že teda chlapec nedýchá.
0: Rodinný známý Michal ale tvrdil, že od včerejška nebyl doma, takže vůbec netuší, co se stalo. Josef K. komunikoval s policií minimálně a vystupoval sebevědomně, když se snažil vysvětlit, že chlapce občas jen plácnul, ale nemá tušení, jak ke zraněním přišel. Jenže stopy v několika místnostech svědčily o něčem jiném.
3: Bylo provedené ohledání místa činu, kde vlastně bylo zajištěno 26 stop. Biologických, trasologických, genetických.
4: Při prvním pohledu v té místnosti bylo zřejmé, že tam bude neskutečné množství stop. Byly tam biologické stopy, byly tam různé předměty, o kterých jsme předpokládali, že mohly sloužit teda nejenom k ubližování tomu dítěti, ale i k jeho následné péči. Nějaká brčka, kterým odsávali z úst tekutiny. Bylo tam nedojedené jídlo, nějaká kaše, tuším, nějaké tekutiny, takže tohle všechno my jsme zajistili, protože jsme mohli předpokládat, že třeba mohl dostat nějaké léky nebo že ho třeba se snažili nějakým způsobem léčit. Byly tam další léky, kterým se snažili podle mého názoru zmírnit i následky toho zranění.
3: Co se týče genetických stop, tak jednak teda byly zajištěny skvrny, jak my říkáme, hnědočervený, ale všichni potom samozřejmě vědí, že ve většině případů je to krev v postýlce toho kluka. Byla tam sedačka, na který měl takový modrý sedáček a na tom sedáčku byly dvě takový hnědý, hnědočervený otlaky, jako od zadečku. Pak byly nalezeny kapičky na nábytku kolem té postýlky, respektive v tom dětském pokoji. Na nábytku, na stěnách, dokonce i na stropě byla zajištěna kapička této tekutiny.
0: Vzorky, zajištěné kriminalistickými techniky, čekalo zkoumání v laboratoři. A otřesená ústecká mordparta už běžela v obvyklých kolejích prověřování.
3: Šetřením jsme zjistili, že o té rodině skoro nikdo nic nevěděl. V tom domě, kde bydleli, to byl čtyřpatrový dům, jestli si pamatuju dobře, tak oni bydleli až skoro úplně nahoře. A vlastně v tom domě sice o nich věděli, ale vůbec jako nevěděli, jak žijou, kde pracují, věděli, že teda to jsou uživatelé.
4: Sousedé registrovali, že tam někdo bydlí a že mají malého chlapce, ale nevěděli žádné jako konkrétní věci. Určitě se s nimi nějak nekamarádili nebo nebyli v nějakém užším kontaktu, ale nám to přišlo hrozně zvláštní, protože pokud by tam docházelo k nějakému dalšímu násilí nebo k nějakým hádkám, tak by to ti sousedé museli vědět.
5: Toho malého kluka vlastně 2 měsíce před tou událostí, to znamená před smrtí, nikdo neviděl. Protože oni už ho vlastně nevodili ven, oni s ním nechodili na procházky, protože už měl pravděpodobně na sobě ty známky toho týrání, toho bití, by si měl už na sobě pravděpodobně modřiny. A když už s ním šli ven, a protože byla zima, tak byl hodně zachumlaný, to vypověděla jedna sousedka, že byl hodně zachumlaný ve fusaku, zabalený v bundě a skoro na něj nebylo vidět.
0: Kriminálka sbírala informace a chystala se 3 dospělé obyvatele bytu vyslechnout. Iveta, Josef i Michal ale příliš sdílní nebyli.
5: Soužití těch lidí, ať už té matky, toho přítele jejího a toho rodinného kamaráda, to byli sociálně slabí lidi. Ona, matka, byla příležitostnou uživatelkou marihuany. Ten přítel, který se k ní nastěhoval 3 měsíce před tou událostí, to znamená v listopadu 18, to byl drogově závislý člověk. A ten rodinný přítel, který tam docházel vlastně jenom spát, tak taky užíval marihuanu. Takže to bylo tohleto prostředí. A do tohoto prostředí málo kdo vidí.
0: Přítel Ivety, Josef K., se po sérii otázek kriminálky přeci jen trochu rozpovídal. Podle něj žili jako normální rodina a on se jen snažil pomoci.
5: Ten otčím vystupoval poměrně arrogantně, cynicky, vyprávěl, že ano, že se přistěhoval, že ten klučina na něj nijak nereagoval, že ho neposlouchal, což se mu nelíbilo, a řekl té matce, že vlastně její výchova je strašně měkká, že si ten klučina dělá, co chce ve 3 letech. A potom vlastně zahájil, jakoby on tomu říkal převýchova, že chtěl toho kluka převychovat, aby ho poslouchal.
0: Matka ale mlčela a nebylo jasné, kdo přesně stojí za zraněními na těle chlapečka. A tak všichni 3 skončili ve vazbě. Byly 2 hodiny ráno. Kriminalistka Pavla Vantuchová se vracela sama domů autem a po náročném dni, kdy se snažila neopomenout žádnou stopu, důkaz nebo indicí, ji za volantem přemohly emoce, které už nemusela potlačovat.
4: Já jsem vlastně do té doby jako nebrečela. A najednou to z mě jako začalo padat. Já jsem jela do prázdného bytu, dcera byla teda u tatínka a to bylo hrozný. Přijít do prázdného bytu, do prázdné postele. A druhý den jsme věděli, že prostě v 8 začínáme tu domovku.
0: Nikdo z týmu Mordparty tu noc klidně nespal, protože hned ráno je čekala detailní domovní prohlídka za přítomnosti matky. Bylo potřeba dát do souvislosti stopy z bytu a zranění na těle chlapečka. A jeho matka se k tomu měla vyjádřit.
4: My jsme teda velmi podrobně prolezli, když to řeknu takhle lupy, v rámci i domovní prohlídky, potom celý ten byt, kdy jsme opravdu s baterkou zkoumali každou skulinku, podlahu, topení a vlastně kdekoliv jsme měli pocit, že by mohla být stopa, která by nám pomohla v tom vyšetřování, tak jsme to zajistili.
5: Byly zajištěny odpadové trubky z umyvadla, z vany, voda ze záchodu, byly zajištěny všechny nádoby s nápojema nebo i prázdný lahve, protože bylo podezření, že ten klučina mohl nebýt otráven, ale pod vlivem nějakých léčiv, že byly nalezeny i léčiva, samozřejmě léky na místě. Takže opravdu těch stop bylo hodně.
0: Kvůli stopám popálenin na těle kriminálka odebírala i vzorky z plotýnky, zkoumala se žehlička i elektrická kulma.
4: My jsme vlastně na jednu stranu hrozně chtěli něco najít, abychom těch důkazů měli co nejvíce, a na druhou stranu jsme nechtěli nic najít, aby jsme si pořád vlastně nedokazovali, jak to dítě muselo trpět.
0: Kdo z trojice ale mohl mít na svědomí tak otřesné týrání, stále nebylo jasné. Pavla Vantuchová se přikláněla k tomu, že agresory nejspíš byly matka s přítelem Josefem K.
4: Víme o tom, že ženy někdy straní svým vlastním zájmům nad zájmy svých dětí ve vztahu k partnerům, tak jsem si vlastně pořád nechtěla přiznat, že by to ta máma jako dovolila. Furt jsem si říkala, že to přece není možný, že pořád je to máma.
0: Iveta otěhotněla v 16 letech zcela nečekaně. Otec dítěte s ní neplánoval žádnou budoucnost a opustil ji. Přestože jí po porodu pomáhala maminka, dívka se na roli mámy ještě necítila. Před pár měsíci ale potkala Josefa K. Imponoval jí sebevědomím i otcovskou autoritou, kterou vzbuzoval. A nijak ji netrápilo, že je závislý na drogách. Zamilovala se a brzy si Josefa přivedla do bytu, ve kterém bydlela se synem.
4: Nebyla úplně vyzrálá, dítě měla ve velmi mladém věku a možná, že ten partner, s kterým byla, tak byl třeba první dospělý člověk, který měl rád. Člověk vlastně nechce omlouvat ty pachatele, ale hledá vysvětlení, protože tyhle věci vám připadají absolutně jako nemožné, že se dít nemůžou, nesmí a vy si potřebujete nějakým způsobem vysvětlit, proč se to tak mohlo stát. Takže se vlastně snažíte nějakým způsobem zjistit, proč to tak bylo. Byla vychovávaná stejně, byla svědkem domácího násilí mezi rodiči. Díky transgeneračnímu přenosu násilí tohle není úplně jako neobvyklý.
5: Matka, ta teda samozřejmě krom obecných informací o tom, jak se seznámili a jak se sestěhovali a že s nima bydlel ten rodinný přítel, tak řekla, že ten Klouček byl úplně normální, zdravý dítě, občas samozřejmě neposlušný, no ve 3 letech je to normální a že vlastně potom přišla ta výchova toho přítele, toho otčíma a že teda ho občas udeřil, že ona ho i občas bránila, tvrdila, že teda občas chytla i jednu ona, že když se bránila, že dal teda facku i jí. Nicméně řekla, že ty útoky nebyly nějaký extra tvrdý, že to nebylo, jak se říká, za hranou.
0: Kriminálka obešla i úřady, ale OSPOD matku chlapečka vůbec nevedl v patrnosti, protože dokud syna vychovávala sama, nikdy nebyl žádný problém. Ten přišel až v okamžiku, kdy se k ním před 4 měsíci, v listopadu 2018, nastěhoval Josef. Jenže vše se zřejmě dělo za zavřenými dveřmi. A tak Josef K. mohl dál mlžit a ústeckou mordpartu sebejistě přesvědčovat, že žádné brutální násilí doma neprobíhalo.
5: On přiznal, že občas teda toho klučinu byl, přiznal, že ho byl vařečkou, ale v žádném případě, že ho nepálil žádným žhavým předmětem, to určitě ne. Až všechny ty strupy, které na sobě vlastně ten klučina měl, tak nám k tomu řekl, že to má od toho, že ho někdy uhodil i mokrou dlaní a že se mu ta kůže tím jakoby roztrhla. Samozřejmě jsme věděli, že to možný není, že takhle ten mechanismus nefunguje. Takže on svým způsobem jakoby část jednání přiznal nějaký hrubý jednání proti tomu Kloučkovi, ale říkal, že ublížit mu nechtěl a v žádném případě, že ho nepálil žádnýma předmětama.
0: Rodinný přítel Michal bohužel policii také příliš nepomohl. Potvrdilo se jeho alibi na kritickou noc a stejně jako matka s Josefem vypověděl, že si ničeho extrémního ve výchově 3letého chlapečka nevšiml.
5: Ten rodinný přítel vlastně popsal to, že v tom bytě skoro vlastně vůbec není, že tam chodí prakticky jenom přespávat. Dokonce i v tu kritickou noc vlastně, kdy byl ten poslední útok proti tomu Kloučkovi, tak tam nebyl vůbec. Jo, spal někde mezi popelnicema, pod vlivem alkoholu, někde u místního obchodu, takže doma vůbec nebyl. Ale ten teda říkal, ano, já jsem viděl, že ten otčím ho bije, že občas to jako i na něj bylo moc, takže mu říkal, nech toho, jako už to trošku přeháníš. A ten otčím ho samozřejmě odbil tím, že hele, to je moje výchova, já si ho budu vychovávat, jak chci. Takže svým způsobem už jsme těma výslechama získali nějaký obraz, co se tam vlastně v té rodině mohlo dít.
0: Michal vyšetřovateli Jaromíru Votroubkovi nakonec popsal několik situací, které byly vyhrocené. Mohl ale někdo další vědět o tom, co se dělo za zavřenými dveřmi jejich domova. Když kriminalisté promluvili s maminkou Ivety, ukázalo se, že jako babička měla od listopadu postupně menší a menší šanci být s vnoučkem v kontaktu. Od Vánoc pak slyšela už jen výmluvy, že je nemocný nebo nejsou doma. Pravda to ale nebyla.
5: Pravidelně jezdila za tím vnoučkem, ale to skončilo v momentě, kdy se přistěhoval. On ten styk zakázal, on ten styk potom vlastně oddaloval, kdy vlastně padly klasické výmluvy. Vnouček je nemocný, dneska nemůžeme, dneska jdeme plavat a dneska se to nehodí, dneska není hezký počasí. Takže takový klasický výmluvy, kdy vlastně té babičce zabránili a ona se na to poměrně stěžovala, že jako zabránili v tom styku. A zase právě proto, že pravděpodobně už nesl teda nějaký známky toho jednání, toho pachatele a ta babička by to samozřejmě oznámila.
4: Nikdo z blízkého okolí netušil, co se tomu chlapci děje. Nikomu nepřišlo zvláštní, že ho nevidí prarodiče, že se matka nestýká s jinými dalšími matkami. Na druhou stranu bydleli tam nějakou dobu.
0: Otřesnou jistotu nakonec dal posudek soudní lékařky. Potvrdily se spáleniny, kousance i modřiny po úderech. Navíc měl chlapeček i vnitřní zranění.
5: To svědčilo o, podle jejich slov, teda o hrubým nadměrným násilí proti tělíčku tříletýho chlapečka. Takže vlastně příčinou smrti byl otok mozku.
0: Přestože podezřelá matka i otčím vypovídali úplně jinak, Jaromír Votroubek konečně znal pravděpodobné mechanismy, jak ke zraněním došlo, a stopy z místa činu to potvrzovaly. Kriminálka sázela na další výslech matky a věřila, že pod tíhou argumentů konečně promluví.
5: Vemte si situaci, že máte zavřený byt, tam se něco stane, jsou tam dva lidi a poškozený třetí. A teď, jakou cestou se dáte? Obviníte oba dva z něčeho a obviněný jako takový má právo nevypovídat. Nebo si vyberete cestu, že obviníte pachatele, o kterém víte jistě, že něco udělal, a toho druhého si ponecháte jako svědka, zase samozřejmě s rizikem, protože je to osoba blízká a ta taky má právo nevypovědět. Ale přeci jenom tady jsme věřili trošku tomu, že ta matka bude chtít trošku jako jednak se vyvinit maličko a jednak samozřejmě hájit zájmy toho sice už zemřelého, ale přesto syna.
0: Její výpověď nakonec sice částečně, ale přece jen nasměrovala tým mordparty na agresora, který prý neváhal stáhnout ruku i na ní. Ústečtí kriminalisté navíc měli celou řadu indicií, že pachatelem bude matčin přítel Josef K. Ten sice nevypovídal, ale výsledky trasologie ze stop pokousnutí na těle malého chlapce byly poslední kapkou, která naplnila pohár důkazů proti němu.
5: My jsme udělali odlitky chrupu jak teda matky, tak toho otčíma, tak i toho rodinného přítele. To dělali stomatologové tady v naší ústecké nemocnici. Potom, když se udělali odlitky, tak vlastně se poskytli oddělení trasologie a oni vlastně srovnávali, protože jsme potřebovali zjistit, čí zuby toho chlapce vlastně pokousali. Takže trasologickým zkoumáním vyšlo to, že toho klučinu pokousal ten otčím. Těch kousanců na tom těle bylo 15.
0: Bezbraného chlapce usmrtil řetězec událostí, které mohly změnit lidé z jeho okolí. Matka, rodinný známý, možná sousedé či další lidé z okolí rodiny. Kdyby někdo včas upozornil úřady, mohlo být všechno jinak. Agresivní a nezdrženlivý Josef K. byl shledán zcela příčetným a zodpovědným za své činy. Krajský soud ale ve svém rozsudku změnil kvalifikaci trestného činu a odsoudil ho za týrání svěřené osoby a zvlášť závažný zločin těžkého ublížení na zdraví k 16-letému trestu. Odvolací soud naštěstí kvalifikaci i trest změnil.
5: Odvolací soud, který mu to došlo, tak popsal vlastně to utrpení toho klučiny tak, že za 20 let působení toho soudce tak tvrdil, že s ničím horším se nesetkal. Tu právní kvalifikaci změnil ji na tu, kterou my jsme podávali, to znamená týrání svěřené osoby a vražda. Ten pachatel dostal 22 let ve věznici s ostrahou a tam spáchal druhé své vraždy.
0: Matka Iveta dostala u odvolacího soudu trest 8,5 roku za týrání svěřené osoby.
5: To byl výjimečný případ pro všechny. Jednak pro ty, kteří vyjeli na to místo, že vůbec se museli jakoby konfrontovat s tím místem. My jsme na to sice zvyklí, ale něco jiného je, když přijedete na místo a leží tam mrtvola dospělého člověka. Je to něco jiného. A ty děti jsou prostě citlivý téma pro všechny. Tenhle ten případ zvednul jako vlnu protestů vlastně za ochranu těch dětí mladších 15 let, protože to jsou prostě oběti trestných činů, které ve většině případů se nedokážou bránit.
4: Když máte takzvané ohrožené dítě, které spadá do paragrafu 6 podle zákona o sociálně právní ochraně dětí, tak je to z nějakých důvodů. Je to proto, že rodiče na dítěti spáchali nějaký trestný čin, nebo je to proto, že jeden z rodičů zemřel, že dítě se stalo obětí trestného činu, nebo samo spáchalo trestný čin. Takže tady vlastně nebyl důvod. Pokud tam nebylo jakékoliv oznámení, protože kdokoliv se dozví o tom, že dítě je nepřiměřeně trestáno, tak může podat oznámení na OSPOD, ale tady nic nepřišlo. Takže můžeme se jenom domnívat, kdyby někdo anonymně podal oznámení na OSPOD, že se někomu z blízkého okolí zdá, že to dítě je nepřiměřeně trestáno, tak by tam ten OSPOD mohl nějakým způsobem zahájit své šetření.
5: S tím se setkáváme taky poměrně často a je to hrozný, že vlastně některé ty matky, ať už jsou z jakéhokoliv sociálního prostředí, tak někdy upřednostňují zájmy těch druhů, manželů, partnerů, milenců, upřednostňují jejich práva před ochranou toho dítěte, což samozřejmě je strašný. A bohužel v tomto případě se to i trošku stalo.
0: Život tříletého chlapce se včas zachránit nepodařilo. Ale kriminalisté i úřady apelují na všechny, kteří si ve svém okolí všimnou nebezpečného týrání nebo podezřelého týrání. Jsou totiž často jediní, kteří mohou násilí, odehrávající se na těch nejzranitelnějších za zavřenými dveřmi, zastavit.
4: Na ten OSPOD člověk může anonymně podat oznámení o špatném chování vůči dítěti, o tom, že se dozví, že někdo dítěti ubližuje. Je to anonymní a OSPOD se s každým takovým oznámením musí zabývat.
0: Medializace případu, který Jaromír Votroubek a Pavla Vantuchová z ústecké kriminálky museli prožít do posledního detailu, tentokrát velmi pomohla.
5: Veřejnost, který svým způsobem, kolikrát je to jedno, tak teď se zvedly, byly demonstrace. I u toho domu bylo pětní místo, kde vlastně se lidi shromažďovali opakovaně. Takže zvedlo to ten zájem o tu ochranu těch malých dětí a myslím si, že to padlo na úrodnou půdu.
4: Já aktuálně mám 31 let u policie a za tu dobu člověk viděl mnoho zemřelých a já jsem nikdy nepamatovala tváře. Asi je to nějaká moje psychohygiena nebo nějaká ochrana, že člověk ví, co se stalo, ví, kde se to stalo, ale já zapomínám tváře. Tvář tohle chlapečka nikdy nezapomenu.
6: Opravdu to byl případ, který si člověk bude pamatovat do smrti.

0: Kriminálka Mirka Vaňury.
1: Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Tak to bylo další vydání Kriminálky v premiérové řadě s podtitulem Bezbraný. No a Kriminálku v nejbližším termínu na Dvojce, přátelé, uvedeme 24. června krátce po 18. hodině a podtitul zní Jako z hororu.
1: Rozhlasová hra na Dvojce.
0: Neznámá žena přežila výbuch ve výzkumném ústavu.
3: Byla přece pod troskami několik hodin. Imunita proti silné radioaktivitě v žádném případě neexistuje. Něco jí muselo ochránit. Ale co?
0: A to není jediná záhada, která tento případ provází.
4: Viděl jsem třeba ruku, pak zas hlavu nějakého starého chlapa, pak ta hlava odplula, jako rybička v akváriu, nebo co?
0: Žena z antisvěta.
1: Fantastický příběh s detektivní zápletkou George Lengelána v neděli ve 20 hodin na Dvojce.
5: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Slavné evergreeny 20. i 21. století.
1: Jak je znáte i neznáte.
0: Vítá vás klub Evergreen.
1: A my dva s ním.
0: Daša
1: a Jan Smigmátor.

0: Přátelé, vítejte v klubu Evergreen na vlnách Českého rozhlasu Dvojka.
1: Krásný dobrý večer. U studiových mikrofonů jsou jako vždycky Daša
0: a Jan Smigmátor.
1: A po měsíci se vracíme k našemu letošnímu velkému seriálu, věnovanému stému výročí narození jednoho z největších zpěváků všech dob.
0: Tony Bennett 100.
1: Minule jsme se vydali do 50. let, tedy do času, kdy se z Anthonyho Dominika Benedetta stal Tony Bennett a kdy se z chlapce z newyorského Queensu stal miláček amerických hitparád.
0: Dnes se posouváme do let 60.
1: A to už není pouze příběh mladého zpěváka, který se dokázal prosadit. To už je příběh zralého interpreta, který definoval svůj vlastní hudební svět, svůj osobitý styl a samozřejmě i svou životní píseň.
0: I když jako první dnešní nahrávka zazněla píseň Alone Together, tedy Sami spolu, Tony Bennett v té době rozhodně sám nebyl.
1: To tedy nebyl. Měl kolem sebe skvělé aranžéry, brilantní muzikanty, skladatele, textaře, ale hlavně publikum, kterému začalo věřit způsobem, o jakém se většině zpěváků může jen zdát.
0: V našem sedmidílném seriálu jsme vybrali 100 zásadních Bennettových nahrávek a dnešní druhý díl ponese podtitul San Francisco a Zlatý věk.
1: A než do San Francisca doplujeme, připomeneme si jeden slavný broadwayský evergreen z muzikálu Bye Bye Birdie, který si vzal Tony do parády v roce 1961.
0: Put on a happy face.
1: A pak to přijde. Píseň, bez které by Tony Bennett zkrátka nebyl Tonym Bennettem.
0: Rok 1962 a megahit I Left My Heart in San Francisco.
1: A ze stejného alba z 62. přidáme ještě jednu nádhernou píseň. Jednu z mých vůbec nejoblíbenějších. Once Upon a Time.
0: Bylo, nebylo.

0: A to si představte, že píseň I Left My Heart in San Francisco byla původně vydaná jen jako druhá strana singlu Once Upon a Time.
1: Což dnes působí skoro neuvěřitelně.
0: Ano, protože jak to tak někdy bývá, hudební dějiny si často napíší vlastní scénář.
1: Rozhlasoví diskjokejové tehdy začali otáčet desku na druhou stranu a ze strany B se tak stal největší symbol celé Bennettovy kariéry.
0: A ono to celkem jde dohromady. Strana B, Bennett, píseň, která mu přinesla první dvě ceny Grammy, píseň, která se stala hymnou města San Francisco a píseň, kterou pak Tony zpíval celý svůj život.
1: Když jsme ho v roce 2014 slyšeli zpívat tuto píseň v Praze naživo, tuším jako první z přídavků, byl to přesně ten okamžik, na který do konce života nezapomenete.
0: 60. léta byla pro Tonyho Bennetta mimořádná i tím, že se v nich potkával s písněmi, které jakoby pro něj byly přímo napsané. V následujícím bloku uslyšíte hned pět takových. Nejprve The Best Is Yet To Come, tedy to nejlepší teprve přijde.
1: A v případě Tonyho Bennetta to nebyla fráze, ale vlastně celoživotní motto.
0: Potom filmově křehká Tender Is The Night, hořkosladká The Rules Of The Road, swingující Taking A Chance On Love a závěr Cole Porter a Love For Sale.
1: Tony Bennett v nejlepší možné společnosti.
0: Columbia Records ve zlatém věku.
1: V tuto chvíli na vlnách dvojky.
2: Out of the tree of life I just picked me a plum. You came along

0: Posloucháte Český rozhlas Dvojku, vaším večerním hudebním společníkem je klub Evergreen a společně s námi se dnes vracíte do let 60. Je tu druhá kapitola seriálu Tony Bennett 100 a s ní i druhá dekáda jeho fascinující kariéry.
1: Dnešní podtitul zní San Francisco a Zlatý věk a je to podtitul naprosto zasloužený.
0: Vždyť Tony Bennett tehdy nejenže naspíval svou vůbec nejslavnější píseň, ale také definitivně ukázal, že písně velkého amerického zpěvníku jsou poklad, o který se právě on umí postarat jako málo kdo.
1: Přesně tak. V jeho podání nebyly staré, nebyly zaprášené, nebyly určené jen pamětníkům. Byly živé a taky mimořádně lidské.
0: To je možná na Bennettovi to nejdůležitější. Zpíval s obrovskou technikou, ale nikdy technicky chladně. Dokázal vybudovat frázy, pevně držel tón, ale člověk nikdy neměl pocit, že poslouchá školenou ukázku pěvecké dokonalosti, jako byste jen naslouchali vyprávění blízkého přítele.
1: Tenhle pocit jsem měl vždy, když jsem se s Tonym Bennettem potkal. Ať už to bylo v Berlíně, Praze nebo v Londýně, vždycky jsem si uvědomoval, že jeho pěvecká pravdivost nezačíná s písní. Ona vycházela z něj samotného. Jaký byl na scéně, takový byl i v zákulisí. Nesmírně vlídný, empatický, otevřený.

0: Když v polovině 60. let prohlásil Frank Sinatra, že je Tony Bennett podle něj vůbec tím nejlepším zpěvákem v branži, strhla se doslova lavina zájmu.
1: Sinatra totiž podobné komplimenty nerozdával jen tak.
0: A hlavně ta věta fungovala jako nádherná pozvánka.
1: Každý, kdo miloval Sinatru, musel zbystřit a říct si:
0: kdo to je ten Bennett, o kterém Frank mluví s takovým respektem?
1: Bennettova pozice v branži posílila, sály se plnily, jenže 60. léta nebyla pouze zlatým věkem velkého amerického zpěvníku. Byla to také doba obrovských společenských změn, bojů za občanská práva, války, protestů, ale i nové populární hudby, která přicházela s úplně jinou energií a razancí.
0: Rock and roll, Beatles, soul, Motown. Hudební svět se měnil přímo před očima, ale Tony Bennett se i v tomhle víru držel svého. Ne z protestu, ale z přesvědčení. Věřil, že kvalitní píseň přežije každou moc.

0: A jsme ve finále, přátelé. Druhá kapitola našeho Benetovského seriálu je takřka za námi a já mám pocit, že jsme právě prošli jedním z nejkrásnějších období Tonyho kariéry.
1: Od niterné balady Alone Together až po megahit For Once in My Life, který za okamžik naše setkání uzavře. Od přímočaré elegance I Left My Heart in San Francisco až po písně, které se dívají na svět s nadějí, noblesou a nefalšovanou benetovskou lidskostí.
0: Po prázdninách budeme v příběhu Tonyho Bennetta pokračovat a vy se můžete těšit na léta 70.
1: Tedy na dobu, která pro zpěváky jeho formátu rozhodně nebyla jednoduchá, ale i v ní vznikly nahrávky, bez kterých by jeho portrét nebyl úplný.
0: Děkujeme, že jste byli s námi a věříme, že za týden přijdete do klubu Evergreen zas.
1: Z Pražských Vinohrad se loučí Jan Smigmátor
0: a Daša.
1: A na úplný závěr druhého dílu seriálu Tony Bennett 100, slíbený hit For Once in My Life.
0: Hit, který Tonymu slušel snad ze všech zpěváků nejvíc.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka. Přejeme pěkný sobotní podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude další část pohádkového seriálu Nedáš, dostaneš. No a ve 20 hodin úžasné životy. Václav Vojta podle Vladimíra Komárka. Zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. I šachy jsou sport a pěkně náročný. Hráči během šachového turnaje sice neběhají ani neskáčou, ale zapotí se taky. Vymyslet strategii, která by protivníkova krále dostala do neřešitelné situace, není totiž vůbec jednoduché. O tom svědčí dnešní sportovní pohádka, která se jmenuje O šachovém králi a šílené královně.

0: Dobrý večer, děti.
1: Kdo říká, že šachy nejsou žádný sport? To tedy jsou. A jaký? Královský. Je fakt, že šachisté při něm nepředvádějí, kdo ví, jaké tělesné výkony, jen sedí a přemýšlejí. Ale někdy se zapotí stejně, jako kdyby běželi maraton. Taková šachová partie může trvat i několik hodin. A oni celou tu dobu dumají, počítají a musí se rozhodovat, jak táhnout. Ovšem úplně nejvíc to celé oddřeme my, figurky na šachovnici. Tedy my ani ne, my jsme král. Všem tu vládneme a všichni nás musí poslouchat. Proto taky říkáme my král a ne já král, aby bylo vidět, že naše slovo má největší váhu a že tady tomu všemu velíme. Jako panovník máme své vojsko. Tady je v plné zbroji. V první řadě před námi vyrovnaní pěšci a za nimi nastoupení střelci, koně a věže. A po naší levici stojí královna našeho srdce, neboli dáma. Jako vladař se musíme pohybovat důstojně. To znamená, že můžeme postupovat úplně všemi směry, ale pěkně pomalu, vždy jen o jedno políčko. Za to královna ta může jezdit svižně, jak daleko chce a kam chce. Je to vlastně nejmocnější figurka na šachovnici, která často rozhoduje o výsledku celé partie. Kdo o ní během hry přijde, s tím je zle.
0: Počkat, počkat. Tady něco nesedí. Neměli bychom být nejmocnější my, král?
1: Jak k tomu přijdeme, že dáma si trajdá, kam se jí zlíbí a my se sotva ploužíme? To bude nějaké nedopatření. Na nejbližším šachovém sněmu musíme navrhnout úpravu pravidel, abychom si taky mohli jezdit kamkoliv po libosti. To by tak hrálo. No uznejte, vždyť my můžeme postoupit jen o jediné políčko jako pouhopouzí neurození pěšáci a i ti mohou při zahájení skočit dokonce o dvě políčka. Druhou nejmocnější figurkou po dámě je věž. Kdysi v pradávném šachu místo ní hrával válečný slon. Ale věž je přece jen bezpečnější, ta se vám nesplaší. Takový zjančený slon dokáže udělat pěknou paseku. Když už jsme u toho, na místo královny hrával dříve vezír. To je něco jako ministr, prostě důležitý úředník. Směl postupovat taky jen o jedno pole, jako my. Ale když pak nastoupila dáma, hned si prosadila, že si bude jezdit, kam bude chtít. Kvůli tomu se taky ze začátku říkávalo královniny šachy, nebo dokonce šach šílené královny. Asi proto, že jezdila po šachovnici jako šílena, ale to ona nerada slyší. Věže nesmí jezdit šikmo, jen rovně. Ale jinak taky můžou postoupit, o kolik políček se jim zachce, dopředu, dozadu, doprava i doleva. Proto jsou velmi ceněné. Spolu s královnou jsou označovány za těžké figury. I když zrovna tohle královna taky nerada slyší, prý jaké pak těžké, připadá nám snad nějaká tlustá, vždyť má figuru tak akorát, jenže lehké figury, tak se prostě odjakživa říká koňům a střelcům. S tím se nedá nic dělat. Střelci stojí po boku našich veličenstev. Smějí střílet šikmo po šachovnici a dostřelí klidně až na její konec. Jeden pálí po bílých políčkách a ten druhý po černých. A vedle nich jsou připraveni koně. Říká se jim taky jezdci. Ti jediní mohou přeskakovat jiné figurky. Ale dosti bylo řečí. Blíží se zahájení další velkolepé bitvy, ve které slavně zvítězíme a dáme soupeřovu králi mat. O to vlastně běží. Napadnout ho a zahnat do úzkých, až se nemá kam schovat. Partie taky může skončit smírně, patem. Když to vypadá, že nikdo nevyhraje, soupeři se spolu můžou na remíze i domluvit. To však dnes rozhodně nehrozí. Král vysílá své vojsko. Při zaujímání pozic napadáme a vyhazujeme soupeřovi figurky, které mohou buď prchnout, nebo být pokryty jinou figurkou, ta zase další a ta další a tak dále. Proto je potřeba neustále dobře počítat a důkladně promýšlet tahy dopředu. Musíte myslet na útok, ale taky se dobře krýt. Během partie se odehraje nespočet menších bitev, říká se jim výměny. Když si je špatně propočítáte, máte to spočítané. Zrovna se k jedné schyluje. Soupeřův pěšec vyhazuje našeho pěšce. My mu ho bereme koněm, on nám koně bere svým koněm. Vyhazujeme ho tedy střelcem a ten je zlikvidován druhým soupeřovým koněm. Takže si to spočítáme. Protivníkovi ztráty jeden pěšec, jeden kůň. Naše ztráty jeden pěšec, jeden kůň a střelec. Moment, to nějak nesedí. Vždyť máme o figurku míň. No prostě, jak říkám, vždycky to musíte pořádně propočítat. A tak jsme přemýšleli a přemýšleli, až jsme to nakonec vymysleli. Nastražili jsme důmyslnou léčku. Poslali jsme koníka a ten dal soupeři vidličky. Kdepak, nešlo o žádné neotřelé pozvání na hostinu. Dát vidličky znamená uštědřit králi šach koněm a zároveň mu napadnout jinou figuru, třeba dámu. Král, jakožto nejdůležitější postava, se musí spasit úprkem a my mu vyhodíme královnu. Ta se povedlo, bez ní je vyřízený. V několika příštích tazích dostane mat. Haha, teď se královsky pobavíme. Tak hrajte. Haló, slyšíte? Tak už nějak táhněte, ať vás můžeme roznést na kopytech. Ale soupeř nic? No tak, co je? Hejbněte sebou a my vám zasadíme rozhodující úder. Nejspíše ochromil strach a úplně skoprněli. V tom se podíváme nahoru a je nám to všechno jasné. Zatímco jsme vymýšleli vítěznou léčku, protihráč usnul. To je tedy úroveň. Příště si raději zahrajeme bleskové šachy, při kterých má každý hráč na svůj tah jen pár vteřin. Hraje se bleskově a nehrozí, že vám protivník usne. No tak vzbuďte ho někdo, ať ho můžeme dorazit. A nebo ne? Nechte ho spát. My si zatím taky maličko zdřímneme. A hezky odpočatí si pak po probuzení tu výhru vychutnáme se vší pompou. Tak dobrou noc.
2: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hajaja.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
5: Přeju pěkný sobotní večer z Dvojky. Václav Vojta podle Vladimíra Komárka v pořadu Úžasné životy už za pár okamžiků. Ve 20.30 stopy fakta tajemství s podtitulem Zázrak na Prahu plynové komory. Zlaté časy Václava Kopty od 21. hodiny a ve 22. hodin uvedeme poslední část četby z díla Markéty Pilátové Žluté oči vedou domů. Ovšem ze všeho nejdřív Úžasné životy. Profesor Václav Vojta zasvětil celý svůj život dětské neurologii. Je autorem unikátní metody, která se dodnes hojně využívá nejen u nás, ale i v zahraničí. Své práci se věnoval i přes nepřízeň režimu, kvůli kterému musel emigrovat. A právě v emigraci se s ním potkal profesor Vladimír Komárek. Jak na Václava Vojtu vzpomíná, uslyšíte právě teď.
3: Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
4: Václav Vojta podle Vladimíra Komárka.
6: Dobrý den, já se jmenuji Vladimír Komárek, jsem absolventem lékařské fakulty, dříve dětské lékařské fakulty. Dělám dětskou neurologii a epileptologii. 25 let jsem vedl kliniku dětské neurologie v Motole a Taky jsem byl 8 let děkanem na této lékařské fakultě. A dneska bych rád zaspomínal na pana profesora Václava Vojtu. Václav Vojta byl jednou z mimořádných českých osobností, který je znám prakticky po celém světě zásluhou jeho takzvaného Vojtova principu. Diagnostický a léčebný metody, která pomohla tisícům dětí s nejrůznějšími motorickými a jinými problémy po celém světě, což je teda fantastický, to se málo komu povede.
7: Já jsem ji nevynalezl, tu metodiku. Já jenom našel. Tyhle ty modely byly už přede mnou a budou i po mně.
6: No? Když jsem ho pak viděl, tak jsem na něj koukal s velkým obdivem a strašně jsem si vážil toho, co umí. Moje setkávání s ním vlastně by se dalo rozdělit na tři etapy. To první je vlastně setkávání s tím jeho principem. A dětskou neurologii jsem začal dělat někdy v polovině 70. let. Když Václav Vojta tady už nežil, tak vlastně ta jeho metoda zásluhou jeho žačky paní Marcely Klemové, která vlastně tady v době normalizace tajně provozovala léčení dětí Vojtovou metodou, která vlastně, protože byl emigrant, tak oficiální nebyla. A pak jsem se s ním měl možnost setkat koncem 80. let v Mnichově, kde jsem navštívil Helbrigeho kindercentrum a tam jsem se s ním mohl povídat a klást mu otázky, protože mě v té době hodně zajímalo, jak vlastně přišel na ten svůj princip. On říkával rád, že ho nevynalezl, ale že ho našel. Vojta byl hluboce věřící člověk a takže v podstatě, tak jako říkají velcí muzikanti, že mají dar od Pána Boha, tak vlastně tohle byl dar, který on skutečně velmi inteligentně a bohatě využil.
7: Já jenom našel, já říkám, ich bin kein Erfinder. Má tamhle. Slepý kuře nešlo ze mno, zlatý, jo?
6: Václav Vojta se narodil vlastně v Rakousku-Uhersku v Mokrosukách 12. července roku 1917. Mokrosuky jsou nedaleko Klatov, shodou okolností. Jsou tak zhruba 30 kilometrů od Trhanova, kde se narodil jeden z nejslavnějších českých lékařů Thomayer, podle něj se jmenuje Thomayerova nemocnice v Praze. A myslím, že taková ta svérázná, tvrdošíná povaha, zarputilá jíci za svým cílem, tohleto jak Thomayer, tak Vojta měli společnost. A Václav Vojta se dožil 83 let a zemřel v Německu v roce 2000. To bylo takový to číselný vlastně seznámení z daty, ale nejdůležitější asi pro Václava Vojtu bylo to, že nastoupil po válce, on začal dělat v roce 37 lékařskou fakultu, válka samozřejmě v rámci uzavření všech fakult byla přerušena jeho studium a dokončil to v roce 47 a nastoupil do Kateřinské na slavnou Hennerovu kliniku. Kamil Henner byl vlastně největší náš neurolog a vychoval celou řadu skvělých neurologů a mezi jeho žáky patřil jak profesor Lesný, který založil kliniku dětské neurologie v Motole, kterou jsem já později vedl, tak také Miroslava Bejšovce, který mě v Ústí naučil dětskou neurologii, tak zejména Václava Vojtu. Trošičku tam bylo i takové soupeření mezi dvěma velikány, a sice profesorem Lesným a Václavem Vojtou. Václav Vojta jako taky hluboce věřící člověk nebyl komunista, komunisty nesnášel. Profesor Lesný taky nebyl komunista, ale nějak tak jako tím systémem trošku proplouval a byl takovej slavnější a dostával trošku větší šance než Václav Vojta, takže mezi nima byla trošičku taková mírná řevnivost. Já si vzpomínám, když jsem se s ním v tom Mnichově setkal, tak to bylo svým způsobem velmi zajímavé. On se začátku jako věděl, že jsem od profesora Lesného, tak tam jako bylo takový jako neúplná jako důvěra, ale pak jsme se myslím velice dobře ještě přes pana profesora Papouška, což byl taky slavný český emigrant, který se věnoval psychologii novorozenců a malých dětí a pracoval v tom Helbrigeho centru. Takže jsme se celkem dobře domluvili a on ukazoval tam studentům a lékařům, kteří tam byli vlastně na školení, jak poznávat pomocí Vojtova principu, nejenom jestli to dítě je postižené nebo není, ale vlastně i vývojový věk. novorozenec a kojenec je nesmírně zajímavý tím, že se vlastně rodí nehotový, ten mozek má obrovské množství 86 až 100 miliard neuronů a je obrovsky plastický. U novorozence se každou minutu objeví asi 200 nových synapsí, propojení mezi neuronama. A to je to, čemu se říká mozkový konektom a ten se vyvíjí velmi bouřlivě v prvních 3 letech, potom dále ještě v dospívání se proměňuje a tam je prostě potřeba vědět, co se kdy, v kterém období děje a podle toho, jak ten mozek, když je to zdravý mozek, je vyvinutý, tak to dítě se chová. Nejdřív samozřejmě se třeba zdravé dítě v těch zhruba 3 měsících na bříšku zvedá tu hlavičku, pase ty koníčky. Kolem 5 roku se to dítě překulí a to už je vlastně zárodek toho, že se později začne plazit, les po 4, nejdřív po kolenou, pak jako medvě, pak se zpřímí s oporou a kolem 12. 13. měsíce začíná chodit. A druhá věc je, jak reagují v různých polohách. A to, co je hlavním principem té diagnostické části vyšetřovací Vojtovy metody, je, že ty děti vystavíme různým jako vyvolaným polohám a sledujeme, co dělá hlavička, co dělá horní končetiny, dolní končetiny a dokonce jedna ta poloha z těch poloh, který vyšetřujeme, se jmenuje Vojtova poloha, kdy vlastně Vojta, když ze zadu přistoupí k dítěti a mám nějaký velikánský ruce, takový podsaditej mužský, ale hrozně dobrotivý, takový jako, dal se říct, správnej prýma chlap. No a on to těch obrovských rukou vzal teda to miminko. V tom Mnichově právě říkal, noste mi ty děti, ale neříkejte mi, kolik jim je. A vzal, a to byly zdraví děti, takhle je otočil, z té vertikální polohy přetočil na levou stranu, na pravou stranu, takže bylo vidět, co hlava a ruce dělají. A pak jako to byla trošku taková show, říkal, tomuhle je 6 měsíců a 4 dny, tak ty dny si tak trošku vymýšlel. A dokázal se v podstatě trefit odhadem, jak je to dítě staré. Většina dětských neurologů se to vlastně naučí taky.
7: Tak to děvčátko říká, já jsem starší 10 týdnů a jsem mladší než 20 týdnů. No? Vy? To nemůže, jo? Protože tady je nějaká porucha, jo?
6: Samozřejmě je-li to dítě nějakým způsobem postižené, třeba je hypotonické, má snížený svalový tonus, tak potom se opožďuje a ty reakce jsou jiné, třeba ta hlavička přepadá, neudrží. A nebo ten tonus může být zvýšený, tomu se říká hypertonie a když je to maximálně zvýšený, jak už je to spasticita. A to je to, co se pozoruje u takzvané dětské mozkové obrny. A ta má vlastně 2 až 3 hlavní formy. Jedna z hlavních a nejtěžších forem je forma spastická. Ty děti mají zvýšený tonus, zkroucené často ty ruce prostě v té do takové maximální flexe a nožičky třeba natažený do maximální extenze. A tahle ta spasticita, tenhle ten vysoký tonus jim znemožňuje vlastně normální lezení, plazení, postavování se. A pak je otázka, co s nima. A ta genialita vlastně té Vojtové metody je v tom, že zaprvé musíte co nejdřív přijít na to, že s tím dítětem je něco v nepořádku. A k tomu právě pomáhá ten vyšetřovací systém, na kterým se podílel jak Václav Vojta, tak třeba Kolisová, ještě další. A já bych se vrátil teda do toho Mnichova, kde jsem sledoval, jak Václav Vojta vyšetřuje nejdřív zdravé děti a potom vyšetřoval děti s postižením. No a já jsem mu tenkrát položil otázku, že už mě začaly zajímat ty takzvané mozkové konektomy, protože mozek je uspořádán jako sítě malého světa. To je takový jako vlastně matematický princip, že mozkové sítě a chytré sítě, třeba sociální sítě nebo letecké sítě, mají huby, rozbočovače, které jsou jako důležitý, jako třeba, když se podíváte na mapu všech letišť, tak někde to je prostě tak málo hustý a třeba Philadelphia, Frankfurt, Heathrow, to jsou ty letiště, kde se přestupuje a tak. A podobně je to vlastně i v mozku, že ty informace se střetávají v takových klíčových hlavních hubech a pak to běží zase dál v tom mozku podle toho, co je potřeba udělat. No a to, co je fascinující a to, co vlastně umožňuje to, že Václav Vojta objevil nebo našel tu metodu, když pečlivě pozoroval ty děti, je, že tam už vlastně v tom mozku je naprogramováno geneticky, co to dítě v kterých obdobích udělá. Já někdy říkám studentům a ukazujem střemhlavý reflex, kdy vemete dítě vlastně takhle jako pod bříškem a pouštíte ho opatrně hlavou dolů k podložce. A to dítě už tam v 6 měsících natáhne ruce. Přestože začne chodit až za 3 měsíce, kdy se mu to náramně hodí, když zakopne a nepadne na pusu a ty ruce dá před sebe. A je tam celá řada právě vlastně skrytých těch primitivních, myslím, že ani Vojta nikdo neměl moc rád to slovo primitivní, že v dítěti není nic primitivní, všechno je dokonalý vlastně, takže jednoduchých základních reflexů vlastně, který když určitým způsobem vyvoláme, a Vojta našel 9 bodů, který má prostě můžeme vystimulovat dva základní principy, reflexní otáčení a reflexní plazení. Takže zkrátka dobře, musíte přesně vědět, na který body tlačit a vlastně, když určitou dobu správně jako tlačíte, tak to dítě se začne otáčet a přetáčet se třeba z bříška na záda. Stejně tak je to tak, že můžete vyvolat to reflexní plazení. Dítě se prostě začne jak ještěrka v podstatě takhle jako plazit.

0: A já jsem se ho ptal, co se tam vlastně v tom mozku stane. A on říkal tenkrát památnou větu pro mě, tohle způsobem uniká, že to můžu předat dál, když jsem o tom vyprávěl, když měl z té výročí od narození v Olomouci byla výroční konference, tak jsem to tam zmiňoval. Říkal, no já prostě tam přehodíme tím výhybku. A já jsem si vzpomněl s tou výhybkou, jak jedna moje doktorantka, když jsme se zabývali vývojem vlastně sluchových drah v mozku, a já jsem nějak jako tohleto zmiňoval, říkal, no to je vlastně pravda. Tam je v tom mozku tak, jako kdybyste třeba u nás v České republice na začátku propojili všechny města a městečka železnicí, kolejnicema, a časem ty, kde se nebude jezdit, kdy to nebude nikdo potřebovat, tak zarostou travou, řeznou a zmizej. A vlastně v podstatě něco podobného je v tom novorozeneckém kojeneckém mozku. Ale právě Wurtova metoda vlastně umožnila to, že ty dráhy, které to dítě potřebovalo, byly poškozený třeba tím nedostatkem kyslíku kolem porodu, ale tím vyvoláním toho reflexního otáčení a plazení se jakoby nastartuje nejdřív ten primitivní pohyb, ale pak vlastně může už přejít do plynulého pohybu a to velmi pomáhá k tomu, aby se zmírnila ta spasticita a aby zejména třeba u těch hypotonických dětí taky se to dítě rozpohybovalo, ale musí se to dělat pravidelně, každodenně. A to, co je fascinující právě na Wurtově metodě, že se maminky nebo tatínkové stávají vlastně fyzioterapeuty. To znamená, není to tak, že jednou za týden nebo za měsíc někam přijdete, něco s váma udělají. Rodiče musí každodenně, dvakrát, třikrát denně. Nelze slibovat zázračně, že prostě, když máte dítě s těžší kvadru spastickou, že všechny čtyři končetiny jsou spastické, to znamená v té křeči, že to úplně vyléčíte. Ale v řadě případů to hodně pomůže tomu dítěti, aby prostě se ta motorika zlepšila. A když se zlepšuje motorika, zlepšuje se i psychika, protože jako je to vzájemně propojený.
1: Tady je můj poklad. Jo? Tady je přes 500 diapozitivů, který budou tvořit výukový program. To si můžete udělat asi takový 1000 přednášek, jo? Tak to je to děťátko, se jmenuje Kadlecová a je ještě z Prahy.
2: Aha, a z jakého roku to je?
1: A to je tak z roku nějakého 3 a... Nepočkej, to nebude, to je asi 58. Mm-hmm. No, a je jí 9 měsíců. A tuhle to je děvčátko novorozenec, jo? No a tím to začalo. Celá ta záležitost, víte? Začalo to tadyhle tím pozorováním na držení tady ty nožičky.
0: Když si vzpomenu vlastně na to naše setkání v Mnichově a ptal jsem se ho jako na ten princip a odpověděl mi, že to vlastně je takový přehození výhybky, tak to nebylo čistá jasná, že jo, tam samozřejmě obrovskou roli hrálo zaprvé jeho vzdělání na Hennerově klinice, protože profesor Kamil Henner byl proslulý tím, že dokázal tu neurologii, která jako je strašně složitá, pochopit všechny reflexy a vyšetřovat v dobách, kdy v těch 50. 60. letech neexistovalo to, co dneska máme k dispozici. Magnetická rezonance nám ukáže, co se v tom mozku děje. Neurologie zhruba začínala před 100 lety. Heveroch a Henner se o to zasloužili. Zvyklí hodně pozorovat a sledovat se všech těch nejdřív vypozorovaných a pak vyprovokovaných reakcí, co se asi v tom mozku odehrává. A to právě Václav Wurta tím, že byl na klinice u profesora Hennera a že mu profesor Henner umožnil vlastně mít svoji vlastní dětskou neurologickou jak ambulanci na Karlově náměstí, na poliklinice, tak na Karlově tam měl i lůžka. Takže on nejdřív se naučil rozpoznávat jenom tím pozorováním a provokováním, zkoušel, ty děti otáčely je, že jo, a viděl najednou, že tam jsou prostě tendence k tomu reflexnímu chování. Nebyl jsem u toho, v podstatě v 50. letech jsem byl sám kojenec, takže nemůžu říct, jak to bylo, kdy to bylo takový to heureka, aha, teď jsem najednou třeba něco zmáčkl a něco se stalo. A mohlo to tak být, že prostě jak ty děti vyšetřoval a tak dále, tak se dotknul prostě toho místa a najednou viděl, že to dítě takhle reagovalo. Tak to zkusil znova, znova a znova. A když si to ověříte na několika desítkách nebo stovkách dětí a jeho rukama rozhodně prošly tisíce dětí, jak tady u nás v Čechách, tak potom ve světě v Mnichově, tak samozřejmě to dostanete do hlavy. Vojta pak z toho udělal ucelený koncept, princip vyšetřovací a rehabilitační.
3: V budově Československého rozhlasu se po Vinohradské třídě blíží tanky.
0: Jako rozhodně jeho život jako vlastence vlastně člověka, který se narodil v Pošumaví a který miloval českou zemi a Hennerovu kliniku a tu dětskou neurologii, tak jako pro něj, když přišli okupanti, nejenom teda Sověti, ale i z dalších zemí v tom 68. Já si to jako tenkrát 19-letý moc dobře pamatuju, tak to byl pro nás pro všechny strašný šok. A pro lidi, kteří byli takhle silně orientovaní jako věřící katolík a jako člověk, který ten režim komunistický nesnášel, tak neměl šanci, aby udělal docenturu, profesuru a dál vlastně působil. Bylo mu jasný, že tady prostě v tom roce 68 pokračovat v tom, co chtěl a co uměl, jako nemůže a nebyl sám. Stejně tak odešel profesor Papoušek, stejně tak odešly stovky, tisíce nadaných lidí teda před tím, co se tady potom těch 20 let dělo. A myslím, že to pro něj bylo hodně těžký. On nešel rovnou do Mnichova, nejdřív chvilku působil na ortopedické klinice, kde měl možnost se věnovat výzkumu a potom teda si myslím, že se našel a našel dobrý místo v Mnichově, nakonec i Mnichov a Bavorsko je nám poměrně jako tak, jako bych řekl, kulturně docela blízko a profesor Helbrige byl poměrně velkorysý člověk, který prostě tam umožňoval v tom centru rozvíjet těm třeba emigrantům, jako byl profesor Papoušek nebo profesor Vojta, dál jako Báda a profesor Vojta tam měl prostě volný pole působnosti a měl možnost cestovat, přednášet po celém světě, napsal ty svoje knihy, ale myslím si, že těch 20 let v osamění a v emigraci nebylo lehkých. Já vím sám, že jsem o emigraci taky uvažoval, protože jsem taky nebyl jako persona nějak zvlášť rád a působil jsem v severních Čechách, na kliniku jsem se dostal až koncem 80. let a mohl jsem pak dělat docenturu a profesuru až v 90. letech. A vím, že jsem o té emigraci uvažoval, tak můj velký učitel, který byl primář Bejšové, říkal, no ale ty seš tady doma, jako ne ty červený mravenci. Takže pro nás to bylo takový těžký rozhodování, že jako člověk věděl, že tady je temno, který jako snad jednou skončí a nevěděli jsme a pro ty, co emigrovali, tak to bez té možnosti se vracet a vrátit se, tak ten heimweh, ta touha po domově, ta tesknota v každém z nich byla. Vojta byl takový hrozně srdečný, takový opravdový člověk, upřímný, otevřený, takže neměl jsem možnost s ním ale o tom mluvit. Já jsem si s ním povídal jenom o těch, jako bych řekl, odborných aspektech jeho principu.
1: Já jsem z malé vesnice, tady z Mokrosu, Sušice. A ona se říká ne u Vojtu, to bylo a já jsem zůstal, já se říká ještě po staré chalupě dávno, dávno, ven a Kouklojc. Já jsem ven a Kouklojc Mokrosuk, jo. A tuhle s tom jsem zůstal vnitřně, jo. Až do Nička, jo. A teď si představte, že s tuhle s ním emigrujete, jo. Nebo příšerný, jo. Nebo příšerný. Já jsem se utek prostě do práce, jo. A během 2 měsíce ručně jsem napsal knížku o patologické motorice. Tak jsem to nechal přeložit. Německy jsem uměl asi tak guten morgen, guten tag a takovýhle něco. Jo. No něco jsem dovedl kok, tak já jsem měl výborný slovník, ale jsem čet, jo. Já jsem čet i literaturu vysokou, jo. Helderlina, Bloga, jo. Schillera, takovýhle gete, jo. To klasickou literaturu, to jsem čet. To nebyl žádný problém, ale mluvit.
0: Bezvadný bylo, že když profesor Vojta byl v Mnichově a byl vlastně jakoby za komunistů na indexu jako emigrant, tak tady vlastně paní Marcela Klemová, což už jsem zmínil, cvičila a tu Vojtovu metodu udržovala. No a když se Vojta potom po sametové revoluci v 90. letech vrátil, tak to byl hlavně tehdejší ministr a kolega můj a kamarád Martin Bojar, který vlastně se zasloužil o to, že byl Václav Vojta vlastně rehabilitován, byl jmenován docentem, profesorem, nakonec dostal i cenu za zásluhy, bohužel to už bylo vlastně na konci jeho života a vlastně existují sdružení Vojtovy děti, podílí se na tom i, myslím, dcera Vojtova. Já jsem měl možnost se s nima právě v Olomouci při těch vzpomínkách na stole Václava Vojty setkat a povídat si. Je to hrozně prýmá rodina a shodou okolností nedávno jsem byl pozván k přednášce k 110. výročí narození Václava Vojty, což bude v Olomouci. Říkává se, že vlastně kdokoliv, co něco jako umí a dělá ve vědě třeba, takže stojí na ramenou těch předchůdců, těch velikánů. A v dětské neurologii bych v podstatě zmínil tři velikány, to znamená jednak Václav Vojta a pak v té dětské neurologii to byl profesor Lesný a pak třetí byl Vladimír Vlach. Tyhle ty tři se vlastně tak jakoby trošku míjeli, nikdy vlastně jakoby spolupracovali, ale každý přines kus obrovské do té pokladnice vědomostí o dětské neurologii, o dětském mozku. Ale přímě řečeno, asi ti dva, profesor Lesný i docent Vlach, mi to odpustí, by se dalo říct, že Václav Vojta zanechal jako nesmazatelnou stopu tím, že skutečně ten jeho princip nebyl jenom jako vědeckou konstrukcí, ale skutečně se uplatnil a fungoval a funguje do dneška a bude fungovat možná i dalších 100 let. A za to Václavovi Vojtovi patří obrovský dík a myslím si, že ho všichni máme v paměti nejenom teda jako objevitele nebo, jak on říká, nálezce této fantastické metody či principu, ale jako taky obrovský srdečného, milého, otevřeného člověka, který tu svoji práci a ty děti nesmírně miloval a skutečně pro ně hrozně moc vykonal svým uměním a dovedností a trošíností, kterou slyšel za svým navzdory všem překážkám, který mu tehdejší doba kladla a dokázal to překonat a zvítězit.
4: Tak to bylo další vydání pořadu Úžasné životy Václav Vojta podle Vladimíra Komárka. Autorsky připravila Kateřina Kubalová. A ještě připomínám, že už za chvíli začne další pátrání Stanislava Motla.
5: Historie českého zločinu
6: na dvojce.
5: Ruzyňské letiště přijímá volání o pomoc.
7: Praho, jsem z Mlhy venku. Mám už oční kontakt s letištěm. Zavolejte lékaře a sanitky, posádka je raněna.
6: Pachatelé byli děti a důvody pro jejich čin byly hrůzné.
8: Otec byl jak šílený. Vrhnul se na bráchu, bušil do něj pěstma a pak ho začal škrtit.
5: Únos letadla. Premiérový díl Historie českého zločinu.
6: V neděli po 18. hodině na dvojce. Radioservis představuje
9: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
5: Český rozhlas dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
4: A teď už tu, přátelé, pro vás máme další vydání pořadu Stopy, fakta, tajemství. Byly mu teprve 2 roky, když se ocitl v pekle. V koncentračním táboře Ravensbrück neměl šanci na přežití, přesto se mu to povedlo. Celá desetiletí nevěděl, komu za ten zázrak vlastně vděčí. Už jako starý muž začal pátrat. Stopy ho dovedly do České republiky, ke 2 u nás už zapomenutým ženám. Jejich jména Zdena a Hilda, statečné, nezlomné. Ženy, které byly pro malého vězně schopny riskovat vlastní životy.
5: Český rozhlas Dvojka uvádí Stopy, fakta, tajemství.
6: Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla.
10: Vězeň sotva dvouletý. Zázrak na prahu plynové komory.

0: prší. Na rozlehlém prostranství bývalého koncentračního tábora Ravensbrück stojí lidé. Déšť jim bubuje do deštníků. Na improvizované tribuně u mikrofonu vidíme bělovlasého muže s plnovousem. Na sobě má tmavý oblek, světlou košili a růžovou kravatu. Vypráví.
1: It's rather obvious why I'm here today. To honor the memory of my mother.
2: Je vcelku zřejmé, proč tu dnes jsem, abych uctil památku své matky. Stejně jako památku žen a dětí, které tu byly zabity. Stejně jako památku žen a dětí, které přežily.

0: 50 let. Rodák z Kodaně. Svého času v pouhých 2 letech vězeň Ravensbrücku. Odvlekli ho sem i s jeho matkou Karen v listopadu 1943. Ocitl se tak, doslova, na prahu plynové komory. Přesto přežil zásluhou 2 nebojácných žen, vězeňkyni. Byly to české ženy. Desítky let po svém osvobození se Ibka z Nelson po válce se stal významným dánským ekonomem, jedním z vedoucích pracovníků ministerstva financí a také výkonným ředitelem Evropské banky pro obnovu a rozvoj se sídlem v Londýně, vydal po stopách svých zachránkyň. Měl jen kusé informace od své matky. A to bylo všechno. Pátrání ho posléze přivedlo do České republiky, do moravského města Brumov Bylnice.
1: Jak nám bylo těžko, když jsme vídali ty drobné bytosti s očima příliš velkýma na vyhublém obličejíčku. Matky vzpomínaly na své děti, které už léta vyrůstaly bez mateřské péče. Našlo se mnoho žen, které si odtrhly od úst poslední krajíček a darovali jej hladovému dítěti. Některé si vzali nad dětskem jakýsi patronát a stali se jeho lágrovými matkami.
0: Citovali jsme ze vzpomínky bývalých vězenkyň Ravensbrücku Dagmar Hájkové a Hany Houskové. Jejich vyprávění uchovala kniha Ravensbrück. Jak se z knihy mimo jiné dozvíme, nejvíce dětí začalo do Ravensbrücku přicházet v roce 1943.
1: Přicházely děti z Holandska, z Francie, z Polska, přišlo dalších 20 až 30 dětí sovětských i několik ze Slovenska. Jejich přesný počet není znám, odhaduje se asi na 200, kromě dětí cikánských.
0: Děti však měly minimální naděje na přežití, což byl i případ nám již známého dánského chlapce jménem Ib Kaznelson. Narodil se v dánské židovské rodině. Osudovým dnem se pro dánské židy stalo datum 1. října 1943. To, když začala nacistická perzekuce dánských židů. Většinu z nich čekala transport do terezínského geta. Byly výjimky. Patřila k nim rodina Kaznelsonových. Ibův otec byl odvlečen do koncentračního tábora Sachsenhausen. Matka s 2letým synem putovali, jak už víme, do koncentračního tábora Ravensbrück. V rozhovoru, který před časem Ib Kaznelson poskytl památníku Ravensbrück, také řekl.
2: And we were imprisoned in the bunker, which served as the camp prison.
1: Byli jsme vězněni v bunkru, který sloužil jako táborové vězení. Asi po měsíci jsem dostal záškrt a byl jsem matce odebrán. Ta téměř 2 měsíce nevěděla, kde jsem, co se stalo, a dokonce ani nevěděla, jestli jsem naživu. Otázkou je, jak 2leté dítě se záškrtem, což je velmi nebezpečná nemoc, může přežít v takovém koncentračním táboře, jakým byl Ravensbrück. Tábor, kde byly zabity tisíce lidí. Případně tu zemřeli hladem či na následky nemocí.
0: Začněme se nyní do knižní studie Ravensbrück, tábor pomalé smrti. Autor Ib Kaznelson.
1: Ve své knize Nechte ho zemřít ve 2 letech v Ravensbrücku a Terezíně jsem popsal, co se v Ravensbrücku za našeho pobytu s matkou dělo. Figuruje zde ovšem jedna velká časová prodleva. Jedná se o dobu, kdy mě od matky odloučili a umístili na pokoji revíru pro nemocné s záškrtem. Jelikož moje matka netušila, kde se nacházím, nemohla mi o tom nic vyprávět.
0: Ibtej nemohl ani vědět, co se kolem něho odehrávalo. Rovněž tedy ani nemohl vědět, že se ho ujaly 2 české vězeňkyně. První z nich, lékařka, obtrala potřebné sérum. Druhá vězeňkyně, ošetřovatelka, pečovala o chlapce jako o vlastního. Jména o něch žen, Zdeňka Nedvědová, lékařka, a s ní Hilda Sinková, což se ovšem Ib Kaznelson měl dozvědět až dlouho po válce, až v roce 2019. Začalo to tím, že se začetl do knihy Sary Helmové Ravensbrück. Autorka tu vypráví i příběh francouzské vězenkyně Germaine Tillionové.
1: Tajně sledovala doktora Trejteho, jak osobně určil jedno malé dítě na smrt. Germaine ležela na pokoji infekčních nemocí a léčila se právě se záškrtem.

0: městem, když sem Trejte přišel. SSáci na pokoje kvůli strachu z nákazy přicházeli jen zřídka, ale Trejte žádný strach nevykazoval a došel až k dětské postýlce, kde leželo dvouleté židovské dítě. Chlapec, Dán, který byl patrně oddělen od svých rodičů, dorazil s posledním transportem. Trejte dítě opatrně vzal, aby ho vyšetřil. Netušil, že ho někdo pozoruje. Trejte vůči dítěti dokonce prokázal jistý cit, když mu dal jablko. Ale další den dítě zmizelo a Germain se později dozvěděla, že Trejte toho samého dne jméno chlapce napsal na seznam těch, kteří měli být posláni do Osvětimi.
1: Samotná Germain Tillionová v knize rozhovoru, kterou s ní sepsala Arian Larouzová, byla ještě konkrétnější.
2: Byl více než jen milý. Hošík tak pěkný a roztomilý, že Trejte, SSák velící revíru, mu jednou dal jablko. Za týden jsem doktora Trejteho viděla ještě jednou, jak si toho malého chlapce nižně posadil na kolena a najednou řekl, už se uzdravil, můžeme ho poslat do Osvětimi. Vůbec to nechápu. Dá tomu malému chlapci jablko a pak ho pošle do Osvětimi.
1: Kdo byl doktor Percival Trejte? Po rodičích Němec i Brit. Šéf nemocničního revíru v Ravensbrücku. Po válce očekal trest smrti. Když si Ib Kaznelson přečetl citovaný úryvek, začal tušit, že o ním nemocným chlapcem, kterého doktor Trejte měl poslat do vyhlazovacího tábora Osvětim, a tedy do plynové komory, byl zřejmě on sám. Jiný dánský chlapec v jeho věku totiž na revíru v té době nebyl. Buď jak buď, transport z Ravensbrücku tehdy přece jenom odjel a nedorazil však do Osvětimi, jak se předpokládalo, ale do neméně krutého vyhlazovacího tábora do Majdanku. Z transportu podle zjištění pana Kaznelsona nikdo nepřežil. Jak se ale mohlo stát, že chlapec určený pro plynovou komoru přece jen přežil? Od své matky se Ib Kaznelson dozvěděl, že těsně před odjezdem transportu jí chlapce předala česká sestřička z nemocničního revíru. Měla naspěch. Chlapec ještě nebyl úplně vyléčený. Co bylo důležité, sestra ho nějakým způsobem z transportu vyreklamovala. Někdejší malý vězeň pátrá dále. Zjišťuje, že v té době pracovalo na nemocničním revíru jako sestry 20 českých vězeňkyň. Jak najít tu pravou? Ibova matka ještě vzpomínala, že ona česká sestřička mluvila německy a francouzsky. Do pátrání se zapojila i vzpomínaná autorka knihy Ravensbrück Sára Helmová.
0: Sára Helmová byla přesvědčena o tom, že tou českou vězeňkyní, která se mě ujala, byla určitě Hilda Sinková. I Germain Tillionová ve své knize o Ravensbrücku píše, že Hilda Sinková mluvila francouzsky, takže informace o táboře nejdříve dostávala od ní v revíru.
1: Píše ve své knize Ib Kaznelson. Opět jsme u Hildy Sinkové, která mimochodem mluvila i německy a o které dnes už víme, že to byla právě ona, kdo společně s další českou vězenkyní lékařkou Zdeňkou Nedvědovou zachránili dvouletého Iba Kaznelsona před smrtí. Citujeme nyní z knihy Oprátka pro krásnou veru, Temné tajemství ošetřovatelky z Ravensbrücku.
0: Zdena Nedvědová se narodila jako Zdena Nejedlá v roce 1908. Jejím otcem byl pozdější profesor historie a hudební vědy, levicový politik Zdeněk Nejedlý. Jejím bratrem byl budoucí hudební skladatel Vít Nejedlý. Ještě na studiích medicíny se seznámila se spolužákem Milošem Nedvědem. Vzali se hned po promoci. Později se jim narodila dcera, dostala jméno Hana. V čase německé nacistické okupace se manželé zapojili do odboje.
1: Jak se můžeme dozvědět ze studií Jany Havlínové, Léčili za hranicemi možností, příběh Zdeňky a Miloše Nedvědových, uveřejněné ve sborníku Terezínské listy, v době své odbojové činnosti doktorka Zdeňka Nedvědová už spolupracovala s Hildou Sinkovou. Jana Havlínová cituje i tuto vzpomínku doktorky Nedvědové.
3: Měli jsme přepážku v manželově ordinaci. To bylo ideální. Například Hilda Sinková obstarávala napojení lékařské organizace na partaj. Vždycky si vypůjčila dítě, při návštěvě mě přenechala materiál, poseděli jsme dobu uměrnou vyšetření dítěte a zase šla. Bylo to velmi nenápadné.
0: Pátrání po okolnostech, za kterých dvě české vězeňkyně zachránily v Ravensbrücku před plynovou komorou dvouletého dánského chlapce, pokračuje.

0: V dubnu 1942 jsou manželé Nedvědovi zatčeni gestapem. Přes malou pevnost Terezín jsou deportováni do vyhlazovacího tábora Osvětím Březinka. Tady se oba nakazí skvrnitým tyfem. Doktor Miloš Nedvěd nemoci podlehne. Jeho žena Zdeňka přežije. Je pak odtransportována do koncentračního tábora Ravensbrück. Tady se opět setkala se svou přítelkyní z odboje Hildou Synkovou. Rovněž i ona je už vdovou. Její muž Otto Synek byl v letech 1939 až 1941 členem a později organizačním tajemníkem prvního ilegálního vedení komunistické strany. Zatčen byl 10. února 1941 a 29. září stejného roku popraven společně se svým bratrem, rovněž odbojářem Viktorem Synkem. Další pátrání vede Iba Kaznelsona do České republiky, také na Moravu, do města Brumov-Bylnice. A proč zrovna sem? Právě tady se Helda Synková, původně Matilda Matoušková, narodila. Bylo to 9. března 1906.
1: Po absolvování obchodní školy nastoupila na místě úřednice v sidonské sklárně rodu Schreiberů. V roce 1926 vstoupila do komunistické strany a o dva roky později byla propuštěna ze zaměstnání pro své zapojení do stávky dělníků ve sklářské huti.
0: Četli jsme ze studie historika doktora Aleše Naňáka. Jsem nyní v Brumově Bylnici. Na zdi radnice se dívám na pamětní desku věnovanou právě Hildě Synkové. V budově dnešní radnice Hilda prožívala své dětství. Setkávám se s vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu Veronikou Jiříčkovou, rovněž s někdejší starostkou města a dlouholetou zastupitelkou Zlínského kraje Milenou Kovaříkovou. Abych se dozvěděl, že příběh pamětní desky měl mnohé znaky dramatu. Smutného dramatu. O hrdině příběhu v souvislosti s malým dánským vězněm se Brumové Bylnici dozvěděli v roce 2020. Veronika Jiříčková vypráví.
2: No já vám řeknu přesně. 8.10.1957 mě přistál mail z knihovny tady v Brumové Bylnici, kdy mě vedoucí knihovny Jana Sudovcová přeposlala mail z paměti národa od Lady Halovnové, že existuje nějaký člověk v Dánsku, jmenuje se Ib Kaznelson, kterému Hilda Synková zachránila život v koncentračním táboře Ravensbrück. Ten Ib chtěl třeba vědět, jestli bychom mu mohli poslat tři věci. Fotku rodného domu Hildy Synkové, uliční ceduli Hildy Synkové, protože se on vyčetl, že v roce 56 se jí odhalovala dneska, tak ještě tu pamětní desku. Říkám tři věci. Obyčejné samozřejmě věci. Uliční cedule nebyla, byl rozcestník Hilda Synková, který směřoval na hřbitov, jo, prostě to se točilo na všechny strany. Pamětní deska nebyla a kde se narodila Hilda, kde nikdo nedokázal říct.
0: Pamětní deska byla kdysi odhalena na náměstí, rovněž pojmenovaném po Hildě Synkové. Než se dozvíme, jak bylo možné, že právě zmíněná pamětní deska se jeho času skončila s nadsázkou řečeno v propadešti dějin, pověsme si něco o poválečném životě Hildy Synkové. Opět citujme z historické statě doktora Aleše Naňáka.
1: Stala se členkou Zemského národního výboru a působila v propagační komisi Ústředního národního výboru města Prahy. V parlamentních volbách v roce 1946 byla zvolena poslankyní Ústavodárného národního shromáždění. Setrvala zde do konce funkčního období, tedy do voleb do Národního shromáždění v roce 1948, v níž byla zvolena za KSČ.
0: V roce 1949 se Hilda Synková stává zástupkyní tehdejšího ministra ochrany práce a sociální péče Evžena Erbana. Z její iniciativy dojde k přijetí zákona na ochranu matek. Má rovněž významný podíl na vybudování prvního závodu na výrobu penicilínu u nás. Pak přijde šok. V roce 1949 tehdy 42-letá Hilda Synková umírá. Oficiální závěr, sebevražda svítí plynem. V několika dalších letech se na Hildu Synkovou vzpomínalo s úctou a obdivem. Také v Brumově Bylnici. Procházím nyní díky vytrvalému pátrání bývalé starostky města Milny Kovaříkové, která věnovala pátrání po osudu Hildy hodně času a energie, archiv dokumentů týkajících se Hildy Synkové. V městské kronice v roce 1956 se píše o odhalení pamětní desky Hildy Synkové. Ono se odehrála 11. března. O Hildě Synkové se tu uvádí.
1: Zemřela náhle dne 3. srpna 1949, zapsána zlatým písmem v srdcích všech, kteří ji znali. Pro uctění tohoto krásného života plného plodné tvůrčí práce bylo rozhodnuto, aby byla odhalena pamětní deska na rodném domě a náměstí pojmenováno náměstím Hildy Synkové.
0: Po více než 30 letech však byla pamětní deska umístěna u vchodu do radnice odstraněna. Zmizela. Hovoří opět Veronika Jiříčková.
2: No ale ta pamětní deska, to byl příběh 2,5 roku, kdy jsme do zpravodaje dávali články, lidé, jestli mají svatební fotky, aby jsme tu fotku měli pamětní desky. Sešlo se nám poměrně na 6 nebo 7 těch fotek, ale byly všechny nečitelné. Pouze první 3 řádky byly čitelné, ten zbytek ne. Ale aspoň jsme viděli, že byla mramorová s kovovýma páskami. Jo? Tak jsme ji hledali. Já pátrání došlo tak daleko, že jsem zjistil, že ta původní deska byla sundaná přesně, když se cinkalo klíčama při sametové revoluci.
0: Deska zmizela. Na nátlak lidí, pro které Hilda Synková byla, bohužel, pouze exponentkou minulého režimu. Pakle přišel rok 2020 a do podvědomí se začal dostávat příběh zázračného přežití malého vězně Iba Kaznelsona. Bylo rozhodnuto vstyčit desku novou. Na její slavnosti odhalení byl pozván také Ib Kaznelson. Dobrá věc se nakonec podařila, o čem svědčí článek uveřejněný na stránkách městského úřadu Brumov Bylnice.
1: Ve středu 28. června byla slavnostně odhalena pamětní deska paní Hildy Synkové na jejím rodném domě, v současné době sloužícím jako radnice města. Dopoledne proběhly 2 přednášky, primárně určené pro školy, Iba Kaznelsona o jeho životním příběhu a setkání s Hildou za dramatických okolností a profesor Terkel Stráde měl přednášku o skutečnostech a průběhu holokaustu v Dánsku za druhé světové války. Následoval pietní akt na židovském hřbitově, návštěva rodného domku Hildy Synkové a pokochání se novou cedulí značící náměstí Hildy Synkové.
0: Hilda Synková se vrátila, obrazně řečeno, opět domů. Byť se tak stalo, bohužel, teprve díky podnětu ze zahraničí, díky podnětu Iba Kaznelsona. Při návštěvě České republiky se Iba Kaznelson zajímal i o osud své další zachránkyně, doktorky Zdeňky Nedvědové. Citujeme nyní z obsáhlé biografie doktora Jiřího Křesťana Zdeněk Nejedlý.
1: Zdenka tak jako před válkou i po osvobození působila nadále v komunistické straně, a to i přesto, že průběh politických procesů 50. let zcela neodpovídal jejím představám o fungování této strany. Srpnovou okupací Československa 1968 však zcela ztratila jakékoliv iluze a veřejně proti tomuto zásahu vojsk Varšavské smlouvy vystoupila. Bylo pro ní obtížné ve straně i nadále se trvat a taky záhy opustila.
0: Doktorka Zdenka Nedvědová zemřela 14. června 1998. Bylo jí téměř 90 let. O smrti Hildy Synkové v roce 1949 byla už řeč. Pochybnosti o údajné sebevraždě však přetrvávaly a přetrvávají. V rodině, mezi přáteli, mezi historiky. Ib Kaznelson ve své knize Ravensbrück, Tábor pomalé smrti, se přiklání k názoru, že mohlo jít o vraždu. V té souvislosti cituje:

0: V týdeníku Der Spiegel z roku 1968 se též zmiňuje domnělá sebevražda Hildy Sinkové jako výsledek mocenských bojů ve straně.
1: Hypotéz je několik, včetně možností úkladné vraždy ze strany tajných služeb. Důkazy však neexistují. Otazníky tedy zůstávají. Vzpomínková akce památníku Ravensbrück vrcholí. Ipka z Nelson končí za hustého deště svůj projev.
0: Ale stále máme své děti a vnoučata, pro které vzpomínka na vraždy a zvěrstva v tomto místě je stále živá. Ale až tu my, ale ani naše děti či vnoučata nebudou, když osobní vzpomínky vyblednou, jak tohle všechno v paměti uchovat? A nebo spíše, jak tohle budou vnímat příští generace? Proto připomínám slova Prima Levyho. Stalo se to. A proto se to může stát znovu.
1: Primo Levi, bývalý osvětímský vězeň, ve své slavné knize Je-li toto člověk, píše, jak bylo obtížně uchovat si v nelidských podmínkách tábora lidskou tvář. Mnozí to ale dokázali. Patřili mezi ně i Zdenka Nedvědová a Hilda Sinková. Ženy plné lásky a odvahy.

Tak to byl další díl cyklu Stopy, fakta, tajemství. Autorem byl Stanislav Motl, dramaturgyní Magdalena Šorelová, mistrem zvuku Tomáš Kzelhofer, spolupracoval Libor Vacek, zvukový design obstaral Petr Šplíchal.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
3: Čau, my jsme na Filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na kojeny na Fargo.
2: Že bych vyrazil za váma?
3: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíhneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
4: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště 24. až 30. července.
5: www.lfs.cz.
4: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
6: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
6: Zlaté časy s Václavem Koptou.
7: Krásné dopoledne, moji milí. Na Českém rozhlasu Dvojka začíná pořad Zlaté časy a od mikrofonu z pražské Hanspalky vás zdraví pravidelný průvodce tímto pořadem Václav Kopta. Tak tedy Zlaté časy. To je takové slovní spojení, které v sobě ukrývá kouzlo vzpomínek, nostalgie a nebo životní etapy, která má s odstupem času víc barev, holky v ní byly tenkrát hezčí, měly kratší sukně, v kinech běželo víc filmů, na které se vyplatilo vystát frontu, no a v písničkách se zpívalo o věcech, kterým jsme rozuměli. A jejich refrén jsme si zapamatovali už po prvním poslechu. Jenomže problém je v tom, že každý z nás prožil ty své zlaté časy někdy jindy. A nebo co když ty opravdové zlaté časy prožíváme právě teď? Kdo ví? Pojďme si společně poslechnout několik písní, které obstály v souboji s časem, anebo o kterých si myslím, že v tomto souboji teprve obstojí. Tak tedy vítejte ještě jednou ve Zlatých časech Václava Kopty a nebude chybět ani úvodní citát. Co je to plevel? Přece rostlina, jejíž přednosti ještě nebyly objeveny. Řekl americký filozof, esejista a básník Ralph Waldo Emerson.

Valerie Čižmárová a také Brian Setzer Orchestra se postarali o hudební rozjezd dnešního dílu. Pokud jde o jméno Brian Setzer, já ho tu hrávám poměrně často, je to veliká hvězda stylu, který se zove Rockabilly, a Jumpin' East of Java, který právě dozněl, to je takový nářez hlavně toho solo. To solo mimochodem hraje Will Murray, myslím to trumpetové solo, a je to jedno z nejnadupanějších trumpetových sol, jaké jsem kdy slyšel, a vždycky mě tahle nahrávka dodá energii a doslova mě vystřelí ze židle. Chybami se člověk učí, řekl bych v úvodu následující příhody. Natáčím totiž pokračování jisté detektivní série, kde se objevují velmi často po boku Ondřeje Sokola. Ondra Sokol je muž velmi pohotový a vtipný. Já jsem udělal tu chybu, že při jednom kontrolním pohledu na monitory, kdy jsme se dívali na své herecké výkony spolu s režisérem a kameramanem, jsem si všiml jisté podobnosti mezi mnou a jistou světovou hvězdou. Je to australský herec Russell Crowe. Já hlupák jsem vyslovil tu myšlenku, spíš jsem jí zašeptal Ondrovi Sokolovi do ucha. Říkám, člověče, podívej se takhle, když se ta kamera dívá přes to sklo a je to takhle pěkně nasvícený a jak máme oba ty šedivé vousy, že vypadám trochu jako Russell Crowe. Myslel jsem to upřímně a říkal jsem to s otevřeným srdcem. Byla to obrovská chyba, protože Sokol nenechá ani jednu příležitost k tomu, aby se stalo něco veselého. Vzdálil se na pár metrů ode mě, třímaje svůj mobilní telefon, kterým okamžitě rozeslal všem přátelům, známým a zejména kolegům, kteří ten den ještě měli přijet na plac, informaci o tom, že jsem navštívil jistého plastického chirurga a že ta podoba mezi mnou a tím slavným australským gladiátorem, že je naprosto neuvěřitelná. Zkrátka všichni tak, jak přicházeli ke mně, okamžitě sehráli scénku, wow, jak je to možné, ty snad bereš nějaké léky s testosteronem. Russell Crowe, dámy a pánové, úplně jsem si tě splet, podívejte na něj. No a jak říkám, žilo to vlastním životem, pokračovalo to následující den, kdy už se ta informace o mé proměně v tohoto australského velkoherce, ta už se dostala i ke kolegovi Hámovi. V jedné komedii spolu hrajeme a on tam má větu, ženská přece nepotřebuje, aby chlap vypadal jako George Clooney, a ukazuje při této větě na sebe. Tentokrát byla varianta, Háma ukázal na mě a samozřejmě, že řekl, ženská přece nepotřebuje, aby chlap vypadal jako Russell Crowe. Všichni se smáli, jenom já ne, protože jsem si uvědomil, jak strašnou chybu jsem udělal v ten okamžik, kdy jsem tuto svou domněnku vypustil do světa. Vše zakončil zlínský filmový festival, kdy jsem se s tímto svým trápením svěřil v domnění, že mě pochopí a pofouká mi mou bolavou duši, svěřil svému odvěkému příteli Petrovi Maláskovi. Petr Malásek je člověk vlídný, s dobrým srdcem, ale jakmile má příležitost udělat si z někoho legraci, neváhá a okamžitě startuje. To se stalo a tak myšlenka o mé podobnosti s tímto slavným gladiátorem žila vlastním životem v průběhu celého našeho pobytu na zlínském festivalu. Takže na červený koberec jsem po boku své manželky nepřicházel já, ale dle názoru a slov moderátorů, což byla Dana Morávková a Roman Vojtek, přicházeli Simona Vrbická a pan Russell Crowe, zmatení diváci, zmatený kopta, ale platil jsem stále tu daň za svou hloupost. No, žilo to takhle dál, až vrcholem všeho byl rozhlasový rozhovor na Zlínském náměstí, přímý přenos, rozhlasové mikrofony, zkušený rozhlasový matador Vladimír Kroc, pochopitelně také nabrýfovaný kolegou Maláskem, přivítal koho jiného než Russell Crowe. No, bylo to těžké srovnat se s tím, že jsem udělal takovou osudovou chybu, ale jak víte dobře, chybami se člověk učí a já slibuji, že už to nikdy neudělám, i kdybych se skutečně podobal třeba na Breda Pitta. Jsme v hudebním pořadu, pojďme si tedy pustit další nahrávku. O tu se postará Jiří Korn s písní Já ti kdysi hrál. Posloucháte Zlaté časy.

Jak už jsem říkal před chvílí, navštívili jsme s manželkou už po několikáté Zlínský filmový festival. Jsme pravidelnými návštěvníky této bohulibé akce. Samozřejmě, že si své povinnosti filmových hostů splníme. To jsou ty autogramiády, červený koberec, rozhovory a tak dále, focení s fanoušky. To vše k tomu patří, ale marná sláva, já se na pár hodin vždycky ocitnu vlastně v ráji. Ten zvláštní pocit, který se mě zmocní, když třeba večer otevřu okno v hotelu Zlín, který většina Zlíňáků stále nepřejmenovala, je to pro ně stále hotel Moskva, tak když v tom hotelu pohlédnu do údolí, podívám se na tu Baťovu fabriku a přímo v ose našeho pokoje tentokrát zářila silueta Baťovy vily na Čepkově, mě se zmocní po každé takové zvláštní nostalgické vzrušení. Marná sláva, já mám to téma asi hodně pod kůží a čert ví, kde se mi ten Baťa do té duše, kudy se mi tam zavrtal. Každopádně sedí tam poměrně intenzivně, protože i během těchto 3 dnů, které jsme měli ve Zlíně k dispozici, jsem absolvoval tolik baťovských expozic, témat, rozhovorů, podcastů, či jak se tomu dneska říká, ať už to bylo v institutu Tomáše Bati, který sídlí přímo v jeho vile, kdy jsem si krásně popovídal s ředitelkou nadace s Gabrielou Končitíkovou. Ten rozhovor jsme natočili a já se těším, až si ho poslechnu. Jsem stihnul také návštěvu nádherně zrenovované vily Dominika Čipery. Ten dům za vysokých nákladů byl opraven s takovým vkusem a velkorysostí, že mi to úplně vyrazilo dech. A představte si, že jsme měli tu čest podepsat se do knihy hostů a když jsem otočil stránku, kdože se podepsal před námi, no tak to byl náš pan prezident, který den před námi tuto vilu navštívil a rovněž si velmi pochvaloval tu úroveň, vkus a velkorysost, s jakou město a vůbec všichni, kdo se na té rekonstrukci podíleli, také večeři ve vile Hugo Vavrečky. Mimochodem Hugo Vavrečka byl velice důležitý muž v tom okolí Tomáše Bati, zejména později tedy v časech, kdy už Tomáš mezi námi nebyl. A mimochodem to byl také dědeček Václava Havla. V jeho domě se nachází zase skvělá restaurace, kterou jsme už po několikáté navštívili a tak jsme vlastně umocnili všechny ty zážitky i tou michelinskou hvězdou, která čerstvě zdobí tento restaurant a můžu vám říct, že pro mě to jsou zážitky tak intenzivní a silné, že v podstatě jsem jako dítě, nebo já vždycky říkám takový ten malý tlustý chlapeček, který má rád dorty a oni ho omylem na noc zavřou v cukrárně. Takže takhle já si připadám pokaždé, když jsem ve Zlíně. To víte, to téma rezonuje všude možně, protože 150 let to je významné výročí. Já si vzpomínám, že když jsem v dobovém obleku přednedávnem vystupoval v roli Tomáše Bati, říkám to ve velkých uvozovkách, trochu jsem si na něj hrál, naposlouchal jsem si jeho dikci z nemnoha záznamů jeho hlasu a na adresu všech producentů, kteří se chystají ať už točit film, případně odehrát ten velký muzikál Klan Baťa, tak jsem vzkázal takovým tembrem Tomáše Bati, abych tak řekl, že jsem samozřejmě slyšel o tom, co se chystá. Ovšem říct musím o jedné chybě, která mě mrzí a kterou musím vyslovit směrem k producentům. Ať už se to týká toho filmu, případně muzikálu. Slyšel jsem totiž, že nebyl osloven výborný herec, který podle všeho není ale příliš drahý a jmenuje se Václav Kopta. Velice mě mrzí, že on mne hrát nebude, jak jsem slyšel, ale to se nedá nic dělat. Ovšem, pokud se to nezmění, upozorňuji všechny producenty, či jak se jim říká, že je budu chodit strašit, jakože se Tomáš Baťa jmenují. No a takhle laškovně jsem na to téma svého neobsazení do těchto projektů hovořil před nějakými pár týdny, ale samozřejmě, že jsem to myslel s velikou nadsázkou, protože všem těm, kteří se jakýmkoliv způsobem zasadí o to, aby se odkaz Tomáše Bati jaksi prosadil ještě víc ve společnosti, všem jim držím palce a navíc většina z nich jsou mý kamarádi a já dobře vím, že to dobře dopadne a že to bude skvělý úspěch, který ozdobí všechny ty projekty, které budou i v budoucnu spojeny s tímto velkým jménem. Já už s ním dám pokoj, nebojte. Možná ještě jednou na něj během dnešního dílu zavzpomínám, ale už jen letmo. Teď budeme poslouchat kapelu Outsiders. Posloucháte Zlaté časy.

got it.

O tom, jak moc mne Tomáš... Ne, já to nebudu říkat, přátelé, já použiju techniku z románu o Harry Potterovi a vždycky, když budu chtít to jméno vyslovit, použiju následující spojení. O tom, jak hluboko mne, vy víte, kdo zasáhl do srdce, ví nejvíc moje manželka. A když jsme se teď vrátili naposledy ze Zlína, seděli jsme u nás na zahradě a přemýšleli jsme společně o tom, kde se ta moje posedlost zrodila, kudy mi do té duše, vy víte, kdo vlezl. No a najednou se mi rozsvítilo v hlavě a já manželce povídám, no jsou to geny, Simonko, to je evidentní dědictví po předcích. Totiž, abyste tomu rozuměli, můj otec, Pavel Kopta, byl známý svou vášní a také se dá říci posedlostí pro všechno, co jakkoliv souviselo s Franz Josefem. Teď, když natáčím tento díl a dívám se na různé artefakty v pracovně, kterou jsem podědil jednak po dědečkovi, ale i po svém otci, tak se těch fousatých strýců, kterýmu u nás v Čechách říkali starý Procházka, mám na mysli Františka Josefa, tak je těch fotek, pohledů, sošek a nejrůznějších hrnečků, ale i třeba kratiknotů, náprstků, zkrátka těch podobizen tohoto mocnáře jsou v našem domě stovky, možná i tisíce, protože jenom ta sbírka otcových pohlednic s motivy, ať už ze Schönbrunnu, či jaksi obecně s motivy od Vídeňského dvora, těch jsou tady mraky, doslova. A já si dobře vzpomínám, že když jsem byl dítě a potom třeba puberťák, jak jsme si často s bratrem dělali z našeho táty legraci, že už teď zbývá jenom, aby si nechal narůst ty legrační rakousko-uherské licousy, pořídil si uniformu, no a začal mluvit Wiener Deutsch. No, je pravda, že tatínek na tom byl velmi podobně, jako jsem já teď, vlastně o něco starší než ve věku, kdy on nás opustil, tak já jsem úplně ve stejné situaci. Totiž můj svět se proměnil v honbu za nejrůznějšími artefakty, které nějak se životem, vy víte koho, souvisí. Totiž teď, když jsme se vrátili ze Zlína, já jsem otevřel kufr našeho vozu a k zděšení mé ženy vypadlo dalších asi 15 publikací, obrovská spousta plakátů, dobových fotografií, to vše samozřejmě půjde k zarámování a bude to zdobit chodbu našeho domu, který se tak pomalu, ale jistě začne proměňovat v památník, vy víte koho. Nedá se nic dělat, až doteď vytlačovali z mého soukromí a ze soukromí naší rodiny, to vytlačovali autobusy. Ať už to byly modely autobusů, fotografie, kalendáře, plakáty, dobové studie, technické nákresy, odznáčky, ale také třeba karburátor, několik volantů a tak dále. To všechno vypadá to a zdá se, že tomu tak bude. Bude muset učinit místo odkazu vy víte koho, protože ten nepoměr začíná být už jaksi radikální a náš dům není nafukovací a teď dojde k velkému souboji mých dvou životních vášní. A bude velice zajímavé, jestli zvítězí značka RTO nebo TB. Držte nám palce, aby to ustálo i naše manželství, protože tenhle souboj, ten bude velice, velice dramatický. Co nás čeká dál? Elena Lukášová, vzpomínáte na to jméno a její píseň Hej ty pocestný.

Není to tak dlouho, co mi zazvonil telefon a na druhém konci linky byl jistý pan Kolísko, který vyslovil přání, zda bychom nezajeli s jedním naším představením k ním do Křenovic, do Lesního divadla. Chvíli bylo ticho, protože jsem tuto informaci potřeboval vstřebat. Lesní divadlo, to je spojení, které jsem nikdy předtím neslyšel. No a trochu alibisticky jsem dotyčného propojil s naší producentkou. Evidentně se ta jednání vydařila, no a v našich diářích se objevilo datum a zrovna včera jsme se tedy do Křenovic s tím představením, které pojednává o životě dvou pacientů psychiatrické kliniky, kteří si o sobě myslí, že jsou pistolníci, Butch Cassidy a Sundance Kid a stará se o ně jedna ošetřovatelka, tak s tímto komorním představením jsme tedy vyrazili do zmiňovaných Křenovic. To představení je velice technicky nenáročné, jednoduché a svižné, takže ideální na zájezdy. A navíc, my už jsme Butche a Sundance odehráli v nejrůznějších velmi bizarních prostorách, například v klubovně na jednom golfovém hřišti, hráli jsme to v pivovaru, hráli jsme dokonce v centru Amsterdamu pro naše české kamarády a to bylo v objektu bývalých lázní. Čili my jsme schopni tohle představení, ve kterém ještě účinkuje kromě mé maličkosti moje žena Simona a také Josef Polášek, my jsme zvyklí a schopni ho odehrát leckde. Ovšem, Lesní divadlo, víte, to je takové slovní spojení, abych trochu ocitoval svá úvodní slova, které v každém herci vyvolá kombinaci obav a těšení. Včera se všechny ty kladné předpoklady naplnily, žádná zděšení se nekonala, všechno proběhlo víc než krásně. Totiž Křenovice jsou nesmírně malebná výska nedaleko Písku. My jsme přijeli v podvečer, bylo o podešti,

jak lidé na jevišti, tak i diváci v hledišti, může se stát ten zázrak, o kterém kdysi moudrý muž, anglický režisér, dramatik a divadelní teoretik Peter Brook pravil na otázku jedné novinářky, mistře, co je vlastně to divadlo. Tak se Brook ani moc dlouho nezamyslel a řekl, víte, divadlo, slečno, to je taková věc, kdy skupina lidí, která si něco připravila, to předvádí skupině lidí, která si nepřipravila nic. Takhle jednoduše pojmenoval princip divadla Peter Brook a my jsme to včera v Křenovicích v jejich lesním divadle znovu zažili. Tu zázračnou chvíli, tu magii, kdy ta představivost u diváků jede naplno a to divadlo se obejde bez všech technických vymožeností a hejblat, jako jsou laserová světla, tahy, výbuchy a já nevím, co ještě. Bylo to krásné, bylo to poetické a moc všem, kteří se na tom včerejším zázračném večeru uprostřed jihočeského lesa... Jsem musel počkat, až projede Hagrid na motorce. Kteří se na tomto zázraku podíleli, se sluší velmi, velmi poděkovat. A jako výraz vděku za ten krásný večer posílám jednu z nejkrásnějších balad v dějinách světové populární hudby. Procol Harum.

Po nějakém čase přidám jenom takovou krátkou úvahu ze života naší Baronky. Baronka, jak všichni pravidelní posluchači Zlatých časů dobře ví, to je naše labradorka. Je to psí slečna, která už je dvouletá, je velmi živoučká, je vitální v tom smyslu, že miluje společnost, má ráda své psí kamarády a donutila nás k tomu, abychom se zamysleli, jestli je v tom našem vzájemném vztahu všechno v pořádku. Víte, já jsem nedávno dostal za úkol odvést naší Báru do takového toho psího hotelu. Ten je nedaleko tady od nás a Bára tam bývá pravidelně. A víte, často se lidé, kteří mají psy a dozví se, že dáváme naši psí lásku do hotelu, tak často zdvihnou obočí a naznačí, jestli je to tak správné, ty psy přece tím trpí, tím odloučením a není to správné, není to chovatelské. U nás je to právě naopak a to se mi stalo nedávno, když jsem zjistil, že Bára v momentě, kdy je asi 2 kilometry od bran tohoto psího hotelu, už dává najevo obrovskou radost a nadšení, řekl bych, z toho, že za chvíli bude odvedena za bránu tohoto zařízení, takže úplně popírá to, o čem jsem mluvil před chvílí. Bára se mi vysmekla i s vodítkem, přeskočila všechny bariéry a začala se vítat se všemi svými psími kamarády, to je taková ta stálá základna psí smečka, která tam bydlí v tom hotelu a která to tam má všechno na povel. A v podstatě se na mě úplně vykašlala. Žádné loučení, žádné smutné psí oči, kňučení a prosby. Nenechávej mě tu, bože, co já si počnu, páníčku, neopouštěj mě. Přesně naopak. Já tam stál, přátelé, v dešti, se slzami téměř v očích. Pes úplně zapomněl, že měl kdy jakého páníčka. Věnovala se svým, jak se mezi dětmi říká, jsou to její nejky kamky, tedy nejlepším kamarádkám. No a na mě si ani nevzpomněla. Tak jsem tak zklamaně pomalu odešel zpátky do auta, pustil jsem stěrače, nějakou smutnou hudbu a díval jsem se na to, jak okamžitě a ve vteřině jsem upadl do psího zapomnění. No a totéž se stává v opačném gardu, když psa po nějakém čase odvážíme z tohoto hotelu, vůbec se jí odtamtud nechce a při odjezdu ona je ten, kdo smutně hledí zadním okénkem za svými psími přáteli. No, nevím, budeme muset na tom nějak zapracovat, protože musím říct, že se mě to docela dotklo. Je před námi dvojice skladeb, nebo dvojice nahrávek, abych byl úplně přesný. Keith West a taky Adriano Celentano. A vy stále posloucháte Zlaté časy.

A teď si trochu hrábnu do vlastního svědomí. Za ty roky, co jsem u divadla, a už je to opravdu dlouho, jsem pouze jednou jedinkrát prošvihl představení. Bylo to v divadle Semafor, představení se jmenovalo Na poříčí dítě křičí a já jsem tehdy skoro s hodinovým zpožděním klesal dolů k vrátnici, bylo to ještě v pasáži Alfa na Václavském náměstí a bylo mi divné, proč když jdu tak brzo na večerní představení, už probíhá zvuková zkouška, které se zúčastní zrovna dvojice Paleček a Janík. A to bylo poprvé, kdy jsem slyšel píseň Slušovice. Zatím jsem ji slyšel pouze z té vrátnice. Ovšem, když jsem k tomu musel zaslechnout i salvy smíchu, které vystoupení dvojice Paleček a Janík provázely v tom narvaném hledišti, došlo mi, že opravdu není něco v pořádku. Já jsem zkrátka to odpolední představení prošvihnul a protože Paleček a Janík a všichni z tehdejšího Semaforu byli kamarádi a věděli, že určitě přijdu, tak na mě počkali prostřednictvím takového improvizovaného koncertu. A zrovna ta píseň, kterou teď uslyšíte, tedy Slušovická balada, tehdy zněla, když jsem dostával strašlivý sprdunk, promiňte mi to slovo, od Vladimíra Hrabánka a od všech za to, že jsem prošvihl svoje první představení. No, je to pryč, je to zapomenuté, ale i tak vám všem, kamarádi moji zlatí, kteří jste mi takhle nezištně pomohli, děkuju a vám dvěma kluci, Mirku a Michale, posílám tuhle vaši tehdy velice slavnou a žádanou píseň. Slušovická romance.

Zdomocní kopelí dráhy mají obě pravý nohy delší, takže v zatáčkách jsou absolutně nejrychlejší. Srdce každého pijáka si zcela jistě získá pravá 6 let stará slušovická whiska.

0: prej už jezdí slušokot po povrchu měsíce a kolíkuje parcely pro nový Slušovice.
1: No a jsme na konci. Úplný hudební závěr, o ten se postará Otis Redding a zpěvačka Carla Thomas. I příště budu rád, když se sejdeme u Zlatých časů. No a do té doby se, přátelé, opatrujte, buďte zdraví, mějte se rádi. No a za týden samozřejmě Zlaté časy a Václav Kopta. Tak naslyšenou.

0: Tak to byl Václav Kopta a jeho Zlaté časy. Poslouchali jste reprízu pořadu. Připomínám, že premiérové vydání vysíláme už zítra dopoledne, krátce po 10. Ovšem dnes po 10. večerní uvedeme 12. závěrečnou část četby z knížky Markéty Pilátové Žluté oči vedou domů. Už za chvíli.
1: I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu. Dvojka.

0: Děkujeme.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
2: Neznámá žena přežila výbuch ve výzkumném ústavu.
3: Byla přece pod troskami několik hodin. Imunita proti silné radioaktivitě v žádném případě neexistuje. Něco jí muselo ochránit. Ale co?
2: A to není jediná záhada, která tento případ provází.
4: Viděl jsem třeba ruku, pak zas hlavu nějakého starého chlapa, pak ta hlava odplula, jako rybička v akváriu, nebo co?
2: Žena z antisvěta.
1: Fantastický příběh s detektivní zápletkou George Lengelána v neděli ve 20 hodin na dvojce.
2: Radioservis představuje
5: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
6: Přeju příjemný 20. červnový večer, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu 12. závěrečné části četby z knížky Markéty Pilátové Žluté oči vedou domů. Dnes uslyšíte Apolenu Veldovou, Lucii Pernetovou a Jiřího Ornesta.

Lena, nemůžeš tady pořád sedět a čumět, řekl Lelé. Stopař Lelé. Mohlo mu být něco mezi 20 a 50, ne víc. Nebyl ani urostlý, ani příliš drobný. Jakoby ho někdo vyměřil tak, aby na sebe dokonale ničím neupozorňoval. Hranatá tvář a na hlavě zhluk černočerných kudrlin, co vypadaly jako vyrobené z chemlonu. Nikdy jsem si ho vlastně pořádně nevšimla. Pracoval hlavně s mámou a na farmě to byl kus inventáře. Děda ho zaměstnal už jako malého kluka a vychoval z něj skvělého předáka, který uměl všechno, co bylo potřeba. My dvě jsme ho prostě po dědovi zdědili jako starý teplý svetr. S nikým se taky moc nedával do řeči, ale pravidelně si kupoval v městečku jediné místní noviny. Číst ho naučil děda a dokonce jsem ho jednou přistihla, jak louská velkou divočinu od Gimarajše Rozy. Zopakoval, že bych měla přestat sedět a čumět. A proč? Protože takhle tě ten smutek nikdy nepřejde. Voda ho jen tak neodplaví, to dokáže jen pořádná facha. A tak jsem ho poslechla. Nic jiného mě v tu chvíli nenapadlo. Byla jsem jak velká hadrová pana plná sena. Popadla jsem kožené kalhoty, osedlala koně a vydali jsme se společně zahnat březí krávy do ohrady. Trvalo nám to 3 hodiny a pak jsme se ještě jeli projet do džungle. Lelé mi ukazoval nová titěrná hnízda kolibříků a párek žlutomodrých arar, které byly vzácné i v divočině. Projížděli jsme se a v tom tichu najednou opět zmizel čas. Jenže tentokrát jsem se nebála. Byl tady Lelé. Neříkal žádná moudra o tom, že všechno přebolí. Věděl, že to není pravda. Jenže celá jeho bytost vyzařovala touhu ujistit mne, že smutek je tady v džungli příliš velký přepich.

Marta. Zase jsem v Paulu. Zase si hlídám každé ohlédnutí. Nikomu se nedívám do očí, abych na sebe neupoutala pozornost. Kam jen to jde, jezdím autem a žebravým dětem vždycky strčím do ruky bombóny. Ty si aspoň můžou sníst a nemusí je večer odevzdat svým břichatým matkám. Uzavřel se kruh. Nebo je to jen další pokračování jiného sedmiletého kruhu, v němž hledám, kam se vrtnout? Paní Hrubešová, ta, co se mi zatlačila oči, měla pěkný pohřeb. Sešel se na něm celý klub Nový Slovan. Všechny tety a báby, co paní Hrubešovou léta pomlouvali, a ona je. V Novém Slovanu nikdo nebyl dost decentně oblečený, dostatečně bohabojný, věrný nebo správně bohatý. Všechno, co si kdo přál, sloužilo za potravu květnatým pomluvám a ty zase živily mozkové buňky stárnoucích žen. Bylo to takové nebezpečné, ale zdravé perpetuum mobile, jež udržovalo po desetiletí v chodu malý ostrůvek češtví uprostřed barbarských tropů. Máma samozřejmě vůbec není nemohoucí, ale ostatní tety ano. A tak pracuju jako dobrovolná převoznice z kostela do klubu a učím se na maturitu. Tu opravdovou, jak říkala Luisa. Máma nad tím ohrnuje nos a nechápe, k čemu by mi to mohlo být dobré. Ty chceš, aby ti uznávali papír ze školy ti komunisti v Praze? Neposlouchala jsem ji. Už dávno jsem ji neposlouchala. Přesto ozvěna těch jedovatých plivanců vždycky někde zůstávala. Chtěla jsem zpátky za Modrooučkem. A zároveň jsem se doma prostě cítila doma. Znala jsem bar na rohu, pachy spojující okolní slamy a naši drahou čtvrť, dopravní zácpy, policajty v těžkých černých botách a modrých bartech snídající na rohu. Malí kluci, kteří venčili za pár centů za neprázdněným majitelům psy, mě pokaždé zdravili už z dálky a já v tom spatřovala jakousi záruku, že se mnou svět má přeci jen nějaké úmysly. Zvláštní bylo, že v mnohem menší Praze jsem si připadala zaměnitelná téměř neustále. I když jsem do sídlištního stánku chodila pro cigarety každý den, nikdo se mě nikdy nezeptal, tak co? Petry, jako vždycky. Pak přišel tenhle mail a já celá roztřesená chodila po moje mně a málem si vypíchla oko bambusovým šlahounem. Ahoj, Marto. Píšu, protože mi prostě chybíš. Já vím, že jsem tě naštval a ty moc dobře víš, že jsem ti poslal po Luize nejmín 10 omluvných dopisů. Závidím vlastnímu tátovi, že má teď prima ženskou a že si s ní rozumí a hlavně, že ji má u sebe. Ty jsi daleko. Ani nevím, jestli spolu vlastně ještě chodíme, nebo si to definitivně zabalila. Já ne. A taky vím od Marušky, píšeme si docela často, že už ti chybí jen poslední písemka a můžeš udělat tu zatracenou maturitu, co jsme se kvůli ní málem rozešli. Já se teda s nikým nerozešel. Snad nemáš žádného nového chlapa. Maruška psala, že nemáš. To mi sakra taky nemůžeš jako ona občas psát o tom, jak společně vaříte knedlíky a zdobíte je fialově průškovanými květy a pozorujete zelené papoušky, co baští červené boubule na zelených palmách? Chtěl bych, aby se svrátila. Našel jsem ti místo pomocné terapeutky v Blázinci. Myslím, že by ses na to hodila. Umíš poslouchat lidi, umíš je utěšovat, umíš se prostě do lidí vcítit. Je to náročné. Musela by sis ještě po té maturitě dodělat nástavbu a pak třeba i vysokou, ale ty bys to určitě zvládla. Taky bys mohla pacienty poslouchat a u toho plést ty svoje ptačí šály. Co ty na to? Přijedeš? Kdy? Líbám tě úplně všude. Vláďa. Zajímavý, jak lidi kolem milujou, když mi můžou chystat budoucnost. Takže nástavba a pak vysoká. Šály jako koníček. Příjezd zpátky. Ta jeho jistota. Taky bych si chtěla být něčím někdy tak jistá.
Pak jsem si vzpomněla na Lenu. Na to, že věci mají být dokonalý. Položila jsem sama sobě těžkou otázku. Jsem teď v Paulu. Je to dokonalý? Je to fajn, ale dokonalý to teda není. Chybí mi Vladimír, přestože mám vztek na tu jeho jistotu ohledně mého štěstí a vzdělání. Chybí mi sníh, šedá obloha stěžklá mraky, zvonění kostelů, barokní patos. Všechno to přeplácané minulo. Potěžkávám Paulo a Prahu. Kladu je na pomyslnou váhu. A najednou jsou v rovnováze. Maruška mi poradila, že mám odjet a mám ho vzít sebou. Tohle už mě pěkně dlouho nenapadlo. Chvíli o tom uvažuju. Jako už tolikrát. Vzpomínám si, jak máma vždycky potahovala z cigarety a vykřikovala: to jako mám jet do Prahy a sednout si pak u Vltavy a brečet štěstím, jak je to tam všechno krásný? Ani za nic. Dřív jsem o tom nepřemýšlela doopravdy, protože jsem Česko dobře neznala. Teď vím, že by se tam máma možná nakonec přece jen hodila. Mohla by ty svoje jedovatosti střílet mnohem libovolněji než v Paulu. V Česku by ji lidi víc chápali, protože hodně z nich se jí podobalo. A ona se mnou najednou jet chce. A co kdyby byla máma moje opravdu první pacientka? Secvaklo mi to, jako když ozubené kolečko zapadne pěkně ukázněně do drážky miniaturního strojku vyrobeného na noskřídky. Ano, třeba by to šlo. Brát ji jako pošanou starou paní, s níž musím mít profit trpělivost. A bude to zkouška Vladimírovy lásky a oddanosti. Takovou tchýni jen tak nenajdeš. Konečně mě napadla vhodná pomsta.

Lena. Zamilovat se do Lelého to nešlo. Jen tak s ním prostě být, to šlo. Žádná vyznání, žádné je ti teď fajn, nebo co jsi přitom představovala. Lele pracoval a pak byl se mnou. Ku podivu, když jsme byli spolu, byl výřečný a pořád mi něco vysvětloval. Já zjistila, že o okolní džungli nevím vůbec nic. Lele dokázal hodiny vyprávět o tom, jak mravenečníci chytají termity. A sám dokonce několik mravenečníků postupně a velmi trpělivě přilákal na naše pozemky. Takže na ně přestěhoval několik termitišť s druhem termitů, o kterém věděl, že jim mravenečníci nedokážou odolat. Vyprávěl mi také příběhy, které se indiánské děti učí na spaměť, aby spolehlivě rozeznávali ptáky. Vidíš tam tu hromadu bláta na stromě, co připomíná včelí úl? Ptal se mě jednou. To je sršní hnízdo, nebo tak něco, zkoušela jsem štěstí. Ne, to si staví takový malý, šedivý, nenápadný ptáček, říká se mu blátivý Jan. Když je mu jeho družka nevěrná, tak si sama dobrovolně sedne do toho podivného hnízda a on ho zalepí blátem, to uschne a samička tam umře. Při té představě se mi udělalo špatně od žaludku. To je ale pitomá legenda, nebo co to vlastně je, vzteky jsem skoro křičela. Lele se ale nesmál. Jen utrousil, že to není žádná legenda, ale že se tak ti ptáci opravdu chovají. Připadalo mi, že když tiše pozoruje zvířata, nahrazuje tím něco, co mu muselo kdysi chybět. Byla jsem si jistá, že mu něco strašně chybí, jenže on o tom nikdy nemluvil. Jen mě tiše stopoval. Pozoroval mé zvyky, mou tvář, studoval mé chutě a věděl, jakou značku cigaret mi má přivést z městečka. A já jsem si uvědomila, že kdybych mu jednou byla nevěrná, že bych si pak nejspíš sedla do hnízda a dobrovolně bych se tam nechala zazdít blátem. A nikdy jsem o něm nepřemýšlela jako o svém milenci nebo muži. Byl prvkem ve vzduchu nutným k přežití. Základní buňkou, z níž se teď skládalo mé tělo.

Právě jsem si chystala v malé laboratoři vakcíny, když jsem ji uviděla z kuchyňského okna. Stará známá kšiltovka, o něco upatlanější než před časem, bosá rozpraskaná chodidla v rozpadajících se žabkách a výstřední šaty poseté vyhaslými flitry. Neměla zbraň, jen velký zelenohnědý batoh s koženými přeskami plný mastných skvrn na zádech. Zastavila se před laboratoří a vyštěkla: tak jsem tady. Ano, přesně řečeno. Byla tady. Tentokrát jsem si rozhodně nepřála, aby mi věštila z karet. Nechtěla jsem se dozvědět, že Lelé mi vlastně nepatří, nebo že spadne zítra v lese do velké jámy a sežerou ho za trest termiti, co na ně poštval mravenečníky. Budu tady na důchod, oznámila a šinula si to k domku, v němž bydlel Lelé. Než tam došla, zahlédla na polici vysušenou kouli s makumbou. Krákoravě se zachechtala a už ji měla v ruce. Který břídil tohle dělal? To, že funguje? Vyhodila kouli do vzduchu a v letu ji nakopla. Suché bláto lehonce zapraskalo a zbytky baba rozšlápla žabkou. Třeštila jsem chvíli oči na to nemožné stvoření. Jako by mi samo peklo oznámilo, že se mnou na stará kolena zůstane. Vyrazila jsem za ní. Našla jsem ji, jak sedí za vycíděným stolem v Lelého mrňavé kuchyňce a zkoumá barevnou přílohu novin. Lelé seděl naproti ní a usmíval se. To je máma, oznámil tiše. Tak máma, jo. A že ses nezmínil dřív, když tady otravovala se všema těma proroctvíma. Všechno se ve mně vařilo a chtělo se mi kopnout do nohy toho nablízkaného stolu a kopat dál do Lelého úzkostné čistoty a vyrovnaného stavu mysli. Byl jsem tenkrát přece v Paulu kupovat hnědý bejky, vysvětlil mi klidně. Nikdo se ti nezmínil, protože všichni vědí, že se za mámu trochu stydím a že bych byl nerad, aby to nějak komentovali. Babizna se pobaveně zašklebila, pohodlně se uvelebila v křesle a usnula pod staromódním větrákem. Lelé si rozvážně ubalil cigaretu z černého tabáku, nabídl mi a pak mi začal líčit, jak ho tady nechala, když mu bylo 12, protože už ho nemohla živit. Utekli společně z jiné farmy daleko na severu, odkud je chorobně žárlivý manžel vypráskal bičem, protože nabyl dojmu, že je Lelé parchant a jeho máma děvka. Od té doby neměla nikde stání a bloumala po okolí hranice až doteď. Prostě jí z toho přeskočilo. Dala se na africký kulty, spiritismus a podobný srágory. Já měl štěstí, že si mě tvůj děda nechal a všechno mě naučil. Přiznala jsem se, že z ní mám strach. Mám husí kůži, když promluví, vysoukala jsem ze sebe. To ti nemůžu poradit. Já z ní mám taky někdy nahnáno, když je začne do všeho rejt. Ale je to máma do prdele. Každý nemá to štěstí a nevyfasuje takovou hodnou mámu, jako máš ty. A to byla pravda. V tomhle se na mne někdo tam nahoře nevykašlal a na Lelého jo. Začala jsem se smát. Při představě, že můj osobní ďábel je vlastně taky mátchyně.

0: Marta. Maruška odjela nočním autobusem na jih zelenou a máma má zbaleno. Jede domů. A už se sem nevrátí. Všechno prodala. Chce si v Praze koupit dům a bydlet se mnou. Její duše se musí vrátit, jinak si svůj útěk nikdy neodpustí. Řekla jedna sousedka, co má předplacený spiritistický občasník. Něco na tom bude. A já doufám, že na tu svou ztracenou duši někde narazí. Zkusím jí v tom pomoct. Budu s ní hledat místa nabitá energiemi, předčítat Steinerovy spisy a konečně se jí pokusím poslouchat díl jak půl hodiny. Nebude to jednoduché. Stokrát se pohádáme a já budu utíkat za modroočkem do blázince až ke mrat o rádu. Jenže najednou mi připadá, že se máma musí opravdu vrátit tam, kde se její život přetrhl a kam se pak sama neměla odvahu znova vydat, i když už mohla. Pochopit jí můžu asi jedině v Praze. Už když jsem tam byla sama, dokázala jsem rozeznat v našedlých tvářích starých lidí ten samý zžíravý vztek na dějiny, nebo na vlastní zbabělost, nebo na něco neurčitého, co vzlínalo z nevkusu kolem a ničilo jim život. Možná máme ještě obě šanci přestat se míjet. Na chvíli. Na zlomek toho, co jsme dávno mohli udělat. Maruška se do Paula už nevrátí. Chce učit malé kovbojské děti číst a psát. Bude jim předčítat indiánské pověsti sepsané jezuity a vyprávět o Evropě a o Praze. Lena postavila na svých pozemcích krémově žlutou školu a psala mi, že je Maruška tou představou nadšená a děti, které to mají do městečka 4 hodiny cesty rozvyklaným jeepem, taky. Trochu jim závidím, že jsou spolu, ale já patřím do Prahy. Nepochopila jsem to v jedné vteřině. Nezazněly u toho fanfáry, ani jsem to nenašla napsané někde na zdi jako tajnou zprávu osudu. Události spíš získaly jakési skupenství, které se jemně vyjadřovalo k tomu, co mám nebo nemám dělat. A v Praze bude Luisa a ten muž se svou báječnou jistotou vonící po vzdělání. Když jsem se loučila s Maruškou na velkém tepajícím autobusovém nádraží, měla v jedné ruce sáček se sýrovými koláčky a v druhé svírala dopis, který jí Luisa dala až na letišti. Už ho nepotřebuju, ale pomohl mi. Teď si ho přečti ty a odvez ho zpátky do Prahy, tam patří. Usmívala se, mávala mi z okýnka a ukusovala přitom koláček. Vypadala rozjařeně jako dítě, které dopsalo všechny domácí úkoly a teď si může jít hrát ven. Cestou z nádraží jsem zašla do parku Ibirapuera. Prodrala se cestičkami plnými psů, cyklistů a obtížných prodavačů všeho možného a sedla si do uválené nažloutlé trávy. Začala jsem číst.
1: V São Paulo v noci 18. srpna 1987. Milá Maruško, stačilo by tak málo, aby všichni dorazili tam, kam by chtěli. Aby v sobě změnili to, co jim brání vyrazit na cestu. Cesty jsou široké, plné lidí, ale ty moje byly vždycky samotářské, úzké stužky. Možná se rozhodneš a uvidíš zem, kde jsem byl rád, ale kde jsem se nikdy necítil doma. Špatně jsem Jandla pochopil. Chtěl jsem být důsledný, chtěl jsem všechno nebo nic. Byla to domýšlivost. Dnes odcházím, budu dlouho pryč a možná se už nikdy neuvidíme. Platím teď za to, že jsem nedokázal být jednoznačný, přímý a vyrovnaný. Dnes jsem si sám vystavil účet. Sedím na bíle povlečené posteli, Luisa šla k někomu na návštěvu. Pohrávám si s broušenou ampulí, která mi hodně dlouho dávala naději, že mě nikdo nedostane. Nakonec jsem se rozhodl pro ní. Je krásná. Není to ošklivá kyanidová kapsle, kterou jsem měl za války několikrát pod jazykem. Není v ní nic nejasného. Stmívá se, všechno dýchá a bzučí spěchem aut, co popojíždějí a zastavují se v zácpách na dlouhé hodiny. Je to chvíle, kdy každý v tomhle městě touží být jinde. Nemyslím na to, co bude potom. Prostě sedím na posteli a chce se mi umřít. Ty možná přeci jen jednou poznáš tohle místo stvořené z vůně fialových azalek, které jako vodopády dopadají na betonové mosty. Nikdy si za mnou nepřijela. Já jsem to zpočátku nechtěl doopravdy, ale potom ano. Ty jsi však zůstala v Praze. Měla si své důvody a já je přijal. Narážel jsem na svou neschopnost o čemkoliv lidi přesvědčovat. Třeba se setkáme v noci za sněhové vánice. Už mi na víčka lehce dopadají první vločky. Mraky jsou těžké. Vidím sochy na Karlově mostě, po kterém někam spěcháš. Je ještě skoro tma. Chtěl jsem, aby zmizela ta hrozná studená hranice, přes níž se nikdy nedostanu zpátky. A přeju si, aby se všichni, kteří opustili místa, kde se narodili, mohli vrátit. A ta místa by zůstala stejná, jako když odcházeli. Je to jen sen. A já taky usínám. Vede mne za ruku někdo, koho jsem miloval. Tu ženu si neznala, jmenovala se Johana a setkal jsem se s ní na jednom strašlivém místě, kde taky potom zemřela. Já jsem zůstal sám. Pak jsem žil, jak jsem nejlíp dokázal, a díky tobě jsem si alespoň někdy mohl představovat, že svému domovu zůstávám na blízku. Nebyla to pravda. Všechno se vytrácelo, bledlo a velmi pomalu rozpadalo. Přesto si mi celá ta léta pomáhala. Všichni jednou najdeme tu správnou chvíli, kdy odejít, a já teď půjdu s Johanou. To ona mne naučila, že se nemám ničeho bát. Vedou mne domů její oči po cestě, kterou jsem konečně našel. Věci a já, místa a já už teď spolu nevedeme spory. Johana byla cikánka a říkala, že jen věci, co se neustále pohybují, mají cenu. Jenže to byla její představa. Já jsem jí podlehl, protože jsem si neuvědomil, že člověk by si neměl přivlastňovat cizí pocity, i když mu připadají přitažlivé. Takže jestli se sem nikdy nepodíváš, nevadí, protože azalky a betonové mosty jsou přeci všude. Tvůj Jaromír.
0: Dočetla jsem a pomalu se vydala zpátky. Ještě musím zajít do banky a k zubaři. Myslím na to, jak jsme se protnuli v Praze. Já, Lena, Luisa a Maruška. Myslenou teď díky těm dvěma ženám, které se spolu setkali, aby přemohli své trápení, můžeme minulost potiskat v ruce a třeba ji i odhodit, když budeme chtít. Už se nepohybujeme v mlhavých kruzích. Našli jsme v těch laskavých dýchancích na Žižkově jinou vůni vzpomínek, v nichž nerušil sentiment. To bylo v novém Slovanu nejhorší. Povinná nostalgie. Významné zámlky ve vyprávění. Pořád dokola omílané polopravdy, zamlčované podrobnosti, zvláštní stihomamy, jež každý rok ústily do navaření obrovského kotle svíčkové. Hovory, které jsme vedli s Luisou a Maruškou, mají dodnes příchuť laciné brazilské detektivky z edice Vampíru a Pražské tmy. Myslím taky na tajemnou Johanu z Jaromírova dopisu. Vymyslel si tu ženu? A kde zůstala Luisa? Proč ji v posledním dopise ani jednou nezmínil? Připadalo mi to nespravedlivé. Ale konec konců, proč by měl být zrovna v posledním dopise spravedlivý? Luisa i Maruška si přece mohli vybrat. Vybrali si Jaromíra. Museli být tou volbou tak uhranuté, že už ji pak ani jedna nechtěla měnit.

0: Markéta Pilátová, Žluté oči vedou domů. Končí 12. závěrečná část četby, kterou připravila Karolína Jirkalová. Účinkovali Apolena Veldová, Lucie Pernetová a Jiří Ornest. Seriál natočil v roce 2008 režisér Vlado Rusko.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Na Dvojce.
1: To je cesta časem a vašimi vzpomínkami.
3: 2001. Narodila se mě tehda vnučka Renatka.
4: Mě to dosvaklo podle toho Karla Gotta, když jste říkala, že měl životní jubileum.
2: Co tehdy hrálo z rádia? Co se nosilo? A jaké byly vaše první lásky?
5: To byla Míša, Simonka, ale ono se to potom nějak zvrtlo a minulý rok jsem si vzal Dominika.
1: Byl jednou jeden rok.
2: S Jitkou Asterovou.
6: Teda vy jste pěkný filuta.
1: Nebo Honzou Kovaříkem.
7: A teď se to možná úplně vyjasní.
2: Každý všední den po 12. hodině na Dvojce.
8: Je naprosto nezbytné.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
8: Rybičko zlatá, přeju si.
2: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
2: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
2: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kek-Kubazové,
2: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
2: Více na www.zagorova80.cz.
9: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Krásný večer přeji všem posluchačům Českého rozhlasu Dvojka. Je 10:30 a začíná noční mikroforum, kterým vás dnes provede Marta Marinová. Mám kamaráda, je to herec, jmenuje se Daniel Bambas a tady v Českém rozhlase byl hostem už několikrát. A za tu dobu, co ho znám, vím, že si různé věci tak trochu přál, tak trochu vysníval. A protože je odvážný a nebojí se vstoupit do neznámých vod, tak se mu leckteré ty sny začaly tak trochu naplňovat. A já se těším, že vám o tom dnes povím, o své práci a o svém zajímavém životě. Dane, vítej, dobrý večer.
1: Dobrý večer, děkuji moc za pozvání.
0: Jedním z kroků, který si udělal, a tobě to tak možná už s odstupem nepřijde, ale mně to přišlo docela zásadní, že si vlastně odešel ze stálého angažma v divadle na Vinohradech po více než 20 letech. Je
1: ano,
0: to tak?
1: Je to tak. 24 let jsem tam, a já tam takhle, já tam ještě stále hraji a budu tam hrát i nadále. Během rekonstrukce budeme na Vinohradské ulici v Radiopaláci, ale určitě to bylo zásadní rozhodnutí a nebylo to spontánní rozhodnutí. Já potřebuju tyhle věci hodně jako promýšlet, takže jsem k tomu dospěl z mnoha důvodů a jsem rád a ulevilo se mi, že jsem to udělal.
0: A bylo to i těžké kromě té
1: bylo, úlevy? Bylo to i těžké, protože kromě toho, že jsem nezažil nikdy volnou nohu, ačkoliv mám kolem sebe vlastně většinu kamarádů, známých umělců, kteří na volné noze jsou, tak já to nikdy nezažil, takže ta nejistota samozřejmě, z té jsem měl obavy, ale jak se mi už několikrát v životě potvrdilo, tak většinou se bojíme víc, než je třeba a často velmi zbytečně.
0: O tom, jak se nebát dělat správné kroky, nebo možná až v budoucnosti správné, si budeme povídat s Danielem Bambasem, hercem.

0: Milí posluchači, je tu pro vás noční mikroforum a my si dnes povídáme s hercem Danielem Bambasem o tom, jak neškodí dělat neprozkoumané a nové kroky v našich životech. Ale když se ještě vrátím k tomu divadlu ano. na Vinohradech, protože to je opravdu svého druhu kaplička, co tam ještě hraješ?
1: Ještě tam hraju Ucho, to je v mém v srdci velmi jako zaryto, hrajeme ho už vlastně 10 let. A nedávno jsem si uvědomil, jaký to je štěstí a jak jsem vděčný za to, že diváci mají stále chuť tohle představení vidět, protože to není vůbec lehké téma, ale chodí na něj fakt diváci všech generací a evidentně se nějak nese asi jako mezi lidmi, že to stojí za to, takže pro toho ještě stále hrajeme a hrát budeme. Hraju tam Baladu pro banditu, muzikál, a ještě budu hrát Za dveřmi, což je taky komorní hra, původní česká hra. Jinak zbytek těch inscenací postupně vlastně šel, jak si k derniérám dospěl.
0: No. A užíváš si tu komorní scénu, tu komorní atmosféru?
1: Já to miluju. Teď to, nebo příští sezonu to bude trošku jiné, protože budeme hrát v jiném prostředí, ale tak jsme to zvědav. A vlastně studiová scéna, tak jak jsme ji znali na Vinohradech někteří z posluchačů, předpokládám, že tam třeba byli, tak ta už nikdy nebude. No, ten prostor zanikne. Já jsem to tam hrozně měl rád a zažil jsem tam vlastně ty nejhezčí ze svých divadelních zážitků na Vinohradech. No,
0: no vidíš, tak to už se tě na to nemusím ptát. Ty jsi o svých začátcích mluvil už v řadě rozhovorů, tak na to se ptát nechci, ale chtěla bych se přeci jenom dotknout tvého profesora Borise Reznera. Ty jsi měl takové štěstí v neštěstí, že jsi se dostal
1: ano,
0: na damu vlastně
1: na podruhé. No.
0: A tím pádem...
1: Ano, a musím zmínit, že k němu a k Evě Salcmanové, protože oni byli velmi symbiotická dvojice, úžasně se doplňovali a v něčem byli stejní, v něčem byli naprosto odlišní. A měli jsme velký štěstí všichni, měli jsme před, myslím, rokem a půl, před 2 lety setkání se spolužáky po 20 letech a opět jsem si uvědomil, jak všichni na tu školu vzpomínáme s láskou. A opravdu to tak je. No, Boris byl, jako, kromě toho, že to byl výjimečný herec, tak to byl velmi výjimečný pedagog. Měl k nám hodně blízko a myslím, že se nám věnovali oba vlastně nad rámec svých povinností. No, těžko se to, ta jeho metoda, on měl tu schopnost předat řemeslné zkušenosti, což si myslím, že na té škole je hodně důležitý a mělo by to být jako základem, ale zároveň myslím si, že nějakou intuicí a intuicí dokázal do nás vidět a oba to dokázali a dokázali nám pomoct překonávat určitý vnitřní bloky a dávat nám úkoly, které nás někam posouvaly i v tom věku.
0: To zní jako veliká blízkost.

0: Ano, je to veliká blízkost, vyžaduje tu důvěru, vyžaduje to odvahu se, a tak to obecně studium herectví vyžaduje se jako otevřít, nebát se třeba se cítit zraněně a obnaženě, ale bez toho to nejde.
1: Mluvíš s ním v duchu? Přivoláváš si ho někdy, je těžko?
0: Mluvím s ním často poměrně. mluvím s ním často a většinou si to představuju tak, že on tak se na mě jako dívá a říká mi, no hlavně se z toho nepo. Jo, že když se třeba hodně cítím nervózně, tak prostě ano, myslím na něj a mluvím s ním v duchu. Je to tak.
1: Ty jsi teď na volné noze, je to poprvé v životě, ano, taková zkušenost pro tebe, a znovu si se na volné noze vrátil do Městského divadla v Mladé Boleslavi. Když jsi tu byl naposledy se mnou, tak jsme mluvili zrovna o Thálii, kterou si také dostal za hru v Mladé Boleslavi, a teď ses tam vrátil do Syrána z Bergeraku v režii Petra Mikesky, ale ty si toho Syrána už hrál s Petrem Mikeskou.
0: My jsme, ano, v jeho režii jsem ho už hrál a proto to bylo nelehké rozhodnutí pro nás oba vlastně. Mm-hmm. A musím říct, že to, že nakonec Syrána znovu děláme, byla souhra různých okolností. Původně jsme měli dělat jinou hru, ale z nejrůznějších důvodů k tomu nemohlo dojít. Ale já si myslím, že se věci nedějí pro nic za nic, takže to mělo nějaký smysl. A my jsme aspoň oba byli jsme postaveni před tu výzvu a oba jsme se shodli, že pokud do toho půjdeme znovu, že se nechceme opakovat. A to je samozřejmě těžké, protože jak pro mě, tak pro Petra máme k té hře jako velmi silný vztah a já si bohužel hodně věcí pamatuju, takže mi nějakou dobu trvalo vytěsnit vlastně tu předchozí inscenaci. Ale myslím, že se mi to povedlo a že něco z toho vztahu k Syranovi tam zůstalo, protože ta hra je tak silná a v něčem jako dominantní, že nelze úplně jako jí nějak znásilnit, to jsme ani nechtěli. Ale myslím, že se nám povedlo vytvořit Syrana, který je prostě jiný. No.
1: A na co Petr klade důraz v téhle inscenaci?
0: Petr klade důraz na to, sesadit toho Syrana z takového pomyslného piedestálu. Vlastně podívat se na něj kriticky, jako na člověka, který vlastně udělal hroznou chybu a ublížil tím spoustě lidí, včetně sebe. A já s ním v tomhle souzním. A takže jsme se zaměřili na určitou jeho zranitelnost a jako opravdu lidskost v tom, že to jeho hrdinství, které samozřejmě tam jako je a je to spíš v nějakém jako postoji, v nějaké důstojnosti, hrdosti, ale jinak jsme se snažili trošku toho hrdinu upozadit a vlastně i dát důraz na ten příběh Roxany a na to, jak třeba jako trošku se podívat na ten příběh jejíma očima, protože ona je ta, která vlastně všechny v tom příběhu přežije a musí jít dál.
1: Já jsem se právě chtěla zeptat, čím je, protože Syráno je v mém top 5 oblíbených divadelních
0: her. Naprosto chápu.
1: A tak jsem se vlastně chtěla zeptat, čím je pro tebe, protože tam nejde jenom o ten prostý trojúhelník milostný, ale vlastně je tam řada věcí, jako třeba sebepřijetí nebo stavění štěstí druhého
0: přesně,
1: nad své.
0: Přesně. Je tam těch témat, Petr to krásně pojmenoval, že tam je od všeho trochu. A je to tak, a pro mě ta role znamená, nebo ta hra znamená, jako jeden aspekt je z toho hereckého hlediska, je to taková opravdu zkouška schopností a pokaždé, když a je to přesně jedna z těch rolí, kdy si s tím Borisem jako v duchu povídám, protože je to prostě horská dráha a vyžaduje to velkou fyzickou i mentální připravenost. Takže vždycky, když to mám za sebou, tak si opravdu jako oddechnu, jo, že jsme to dali. No ale a potom přesně, jak říkáš, že tam tolik témat a já jsem i rád, že jsem se k tomu mohl vrátit po několika letech, protože jsem prostě starší, snad v něčem zkušenější.
1: Moudřejší?
0: To bych tak neřekl, ale zažil jsem si prostě během těch pár let několik věcí. Takže samozřejmě pro mě je tam nejsilnější ten motiv té nenaplněné lásky. Ta tragédie vlastně té nenaplněné lásky, to je pro mě to nejhlubší téma. Ale vlastně, a to je taky ten Petrův výklad, to, že on na konci přizná, že chyboval. A myslím si, že na ten jeho slavný poslední monolog se díváme trošku jinak, než obvykle bývá interpretován, že to je vlastně taková jeho zpověď, vyznání ze všech těch chyb, kterých si je vědom.
1: Tak snad jsme teď nalákali i posluchače, kteří si pod Ciránem představují ten Širák, který letí vdál. Pověz, čím je divadlo v Mladé Boleslavi tak výjimečné, protože má opravdu dobrý zvuk. V čem je tahle jeho přitažlivost?
0: Myslím si, že se tam dlouhou dobu pracovalo kultivovaně s tím souborem a Petr Mikeska, šéf, vím, že opravdu hodně přemýšlí o tom, o těch lidech v tom souboru, o tom, co by měli hrát, jak by se mohli herecky vyvíjet. Pak to divadlo má štěstí v tom, že má jedinečnou budovu, která působí velmi klasicky, takové zmenšené vlastně vinohrady, ale opravdu tam je schopnost dělat jakoby velké činoherní divadlo, ale zároveň je tam, což je pro herce hodně výhodný, velmi komorní, něčím atmosféra a nemusíte tolik do toho šlapat, protože to divadlo i akusticky má prostě dobré vlastnosti. Ale myslím si, že to divadlo má úspěch v tom, že staví na tom hereckém souboru, na silných příbězích. To je potom samozřejmě věc i dramaturgie, je to prostě komplexní práce všech. No. Ještě bych jenom k tomu Cyranovi chtěl říct, že jsme byli, myslím, právě odvážní i v tom, a moc si toho vážím, že jsme do toho všichni šli, že opravdu i v Nějškově jsme se snažili najít trošku jiný výrazový prostředky, takže jsme hledali i vlastně hodně pohybovou složku, která by to doplňovala, hudební. Nemám kort, nikdo tam nemá kort, vlastně jedna postava ho má, ale prostě snažili jsme se k tomu přistoupit jinak a když řeknu moderně, tak nechci, aby to znělo nějak buď nabubřele, anebo naopak, aby to někoho odradilo. Prostě chtěli jsme, aby jsme v divákovi vyvolávali, aby jsme provokovali jeho fantazii.
1: Mě si vyprovokoval. Už jsem v Mladé Boleslavi v divadle byla, doporučuji to vřele všem. Je to opravdu krásné divadlo a na Cyrana se těším. A navíc bych vám, milí posluchači, chtěla říct, že si povídáme s Danem Bambasem a že v Mladé Boleslavi v divadelní kavárně mají také vynikající chlebíček.

0: Noční mikroforum.
1: Marta Marinová a její host na dvojce.
2: A tím hostem je Daniel Bambas, herec. A mám tu čest, že je i mým kamarádem a povídáme si o tom, co dělá právě, jaká je jeho práce. Mluvili jsme o Cyranovi z Bergeracu, kterého hraješ v Mladé Boleslavi, ale také už nějakou dobu hraješ ve hře Smiley.
3: Ano.
2: A ta mě zaujala, to je od katalánského autora
3: Guillem Clua.
2: Clua.
3: Ano.
2: Tak,
3: Guillem Clua.
2: Co bys řekl o téhle hře?
3: To je romantická komedie pro dva herce a je to příběh lásky mezi dvěma muži. Hrajeme to už přes rok, takže můžu říct, že se potvrdilo, že ten příběh a ostatně jako i láska je univerzální a velmi se na něm baví i heterosexuální část publika, což je pro nás vlastně vítězství v uvozovkách, protože jsme chtěli, aby to bylo představení, který lidi spojuje. Mm-hmm. A opět musím říct teda, že ho režíroval Petr Mikeska a jsem moc rád za to, protože myslím si, že našel skvělý klíč pro to a to zkoušení bylo velmi radostný a my s Jiřím Bémem, který je mým spoluhráčem, si to moc užíváme, ty reprízy.
2: Můžu se zeptat, protože vy jste vlastně oba herci, kteří ano, se netají ano. se svojí orientací, pomáhá to té hře?
3: Určitě. Myslím si, že ano. Já teda takhle řeknu, že rozhodně nejsem příznivcem toho, že by měli jako homosexuální role hrát homosexuální herci za jenom a tak. Jo. Myslím si, že herectví je naopak báječné v tom, že dokážeme prostředkovávat osudy různých lidí bez ohledu na naše soukromí. Nicméně tahle hra je hodně postavená i na komunikaci s publikem a myslím si, že to prostě pomáhá na autenticitě. Mm-hmm. Máme s Jiřím oba spoustu zkušeností z našeho vlastního života, takže věřím, že v tomhle případě to je dobře a že se to propojuje těm lidem přesně i právě z toho důvodu, že jsme oba otevření, takže to má i nějakou my jsme teda nechtěli dělat žádnou jako agitku vůbec s tou inscenací, ale přece jenom jsem rád, protože ještě pořád to není u nás úplně běžné uvádět hry s takovými tématy, navíc vlastně v soukromém divadle.
2: No přitom je to vlastně jenom komedie o tom, že každý potřebuje nalézt lásku a štěstí.
3: Ano, a je to opravdu výborně napsaná hra a já mám radost, že protože těch komedií mě potkává méně nebo potkávalo méně než těch jako dramat a já si to hrozně užívám.
2: No potěším tě, protože jsem trošku zapátrala a recenze jsou od diváků, jsou velmi příjemné.
3: Moc si toho vážíme.
2: A chladné. Čím to je, že vám to s tím Petrem Mikeskou tak dobře šlape? Čím je tak jiný jako režisér? Nebo?
3: Myslím si, že on je jeden z režisérů, který, nebo takhle, vlastně já neznám režiséra, který by byl více připravený než ten Petr. Možná je to i tím, že je sám herec. A je to velmi inteligentní člověk, je velmi pracovitý, myslím si, že to je workoholik trošku. A, takže ta míra jeho připravenosti je taková, že ho málo kdy zeskočíte s nějakou otázkou a zároveň je otevřený diskuzi o těch věcech. Máme, což je hrozně podstatný, stejný smysl pro humor. Spoustu věcí si nemusíme vůbec vysvětlovat, což někdy může být trošku obtížné pro okolí, pokud takhle třeba nemá s tím Petrem ten vztah nastavený, ale my jsme si v něčem velmi podobní a v něčem jsme velmi rozdílní a to je při té práci asi taková báječná dynamika, ale řekl bych, že u něj to je hlavně v té připravenosti, ve schopnosti skvěle vést herce a vycházet z textu, stavět situace. Vlastně je to takové základní jako řemeslo a on ho ovládá opravdu skvěle a má vkus.
2: Hmm. Další věc, která ti jako volnonohaři zůstává, je už prověřená hra Dobrý proti Sedláku.
3: Ano.
2: To hraješ s Aničkou Fixovou.
3: To je zajímavé, že vlastně tyhle hry všechny jsou o dvou hercích. Takhle v Uchu jsme tři, abych nezapomněl na Jiřího Mariška. Občas říkám z legrace, že on hraje titulní roli Ucha. Hraje tam Estébáka. No, takže s Aničkou taky Fixovou Dobrý proti Severáku. Je to taky už 10 let. To byl takový asi zásadní rok 2017, kdy vlastně všechny tyhle tři inscenace vznikly. Teda tři, nezmínili jsme, to byla ta kráska na scéně, za kterou jsem dostal tu Itálii. Ano, taky hra o lásce, nádherná v mailech. V něčem to má vlastně s tím smilem podobnost, nicméně to není tak...
2: Je to Láska vzniklá z omylu.
3: Ano,
2: vlastně.
3: Přesně, to Láska vzniklá z omylu, je to postavené na dvou lidech, na velmi komorní atmosféře, ale aniž bych chtěl prozrazovat konec, tak Severák, Dobrý proti Severáku, má takovou melancholičtější, trošku... Nesmutnější. Je to hodně ze života.
2: Aha. A víš, že existuje pokračování
3: ano,
2: od tohoto
3: vím,
2: autora?
3: Vím, že ho k tomu fanoušci donutili. Vím, že mu se do toho nechtělo.
2: Aha.
3: A vím, že asi nechceme dělat pokračování.
2: Takže se tě nebudu ptát, jestli jste o tom uvažovali o představení, které by se jmenovalo Každá sedmá vlna. Dobře?
3: Uvidíme. Zatím jsme k tomu nedospěli. No.
2: A potom tvoje další stálice, to jsi ponechal pro letní měsíce, je Noc na Karlštejně. Co máš rád na tomhle představení?
3: To je všechno už tolik let. Co mám rád? No, mám tam rád spoustu lidí, mám tam rád to prostředí, které Karlštejna, které je opravdu magické, jedinečné a i když jsme hráli tu inscenaci i na zájezdech, na jiných hradech a zámcích, tak se to nedá nikdy, nedá se to prostě, nevyrovná se to Karlštejnu. A ano, jasně, ta hra je ikonická a ta role vlastně taky, ale já si opravdu úplně nejvíc užívám tu atmosféru těch letních večerů a toho, že já tam poměrně dlouho na začátku můžu čekat za tou hlavní bránou, protože přijíždím na koni a čekám na toho koně, až prostě přijede a to trvá třeba půl hodiny a já tam jsem úplně sám.
2: Yeah.
3: A to je fakt magický. No, na to se těším.
2: Hele, to jsou všechno vlastně hry o lásce.
3: Mm-hmm. Ano.
2: Jakou láska zaujímá pozici v tvém životě? Jaké má místo?
3: Úplně bych řekl, že nejzásadnější. Že všechny moje největší jako zedmutí a nejšťastnější chvíle, ale vlastně i ty smutné nebo ty jako méně rozjasněné byly nějakým způsobem spojený s láskou a spoustu zásadních rozhodnutí jsem udělal z lásky a i spoustu chyb jsem udělal z lásky, takže ano, je to pro mě jako je to pro ně motor. No.
2: To by byl hezký monolog do nějaké hry. To jsi řekl krásně. Tyhle ty hry, které hráváš, samozřejmě Noc na Karlštejně je letní záležitost, ale hráváš v kamenných divadlech, mají také svoje letní franšízy?
3: Ano, mají, to se řekla moc hezky.
2: Ano, jsem na sebe pyšná.
3: Smiley má letní franšízu na Vyšehradě, letní scéně Vyšehrad a Cyrano na Hradě Kost. Tam jsem nikdy nehrál a moc se na to těším.
2: Tak to bude magické. No. Milí posluchači, to říká o své práci náš dnešní host, a tím je herec Daniel Bambas.

0: Noční mikroforum.
1: Marta Marinová a její host na dvojce.
2: A tím hostem je Daniel Bambas, herec, a my jsme si doteď povídali o tom, v jakých hrách hraje, co rád hraje, ale teď se také podíváme na to, jak zajímavě žije. Jaké zajímavé kroky v životě udělal, protože, Dane, ty máš vlastně v současnosti dvě bydliště.
3: Ano.
2: Stála.
3: Ano.
2: A tak mi pověz na začátek, kdy jsi pro sebe objevil Dánsko, nebo možná spíš Kodaň, a proč to byla láska na první pohled?
3: Dánsko jsem objevil v roce 2017, týden po premiéře Krásky na scéně, kde jsem byl úplně vyčerpaný, šťastný, ale vyčerpaný. Opravdu to byl zásadní rok. Teď mi to taky dochází i vlastně z tohohle důvodu. No a hledal jsem, měl jsem před sebou nějaké volno, potřeboval jsem někam odjet, byl únor. A díval jsem se na levné letenky a Kodaň byla ta jedna z nejlevnějších destinací. Nebyl to jediný důvod, měl jsem ji jako v merku, nicméně to převážilo tenhle důvod. Vypravil jsem se tam a první zážitek byl, že ač byl únor, tak mě přivítala prosluněná prostě zem a rozzářené město. Byla zima, ale bylo úplně jasno vymeteno. A zavalily mě prostě barvy a věmy a vůně mořského prostě vzduchu čerstvého. A byla to opravdu láska na první pohled skrz architekturu, historii. Já jsem nějakou dobu hodně cestoval sám. Mm-hmm. Moc mě to bavilo, vůbec mi to nepřišlo depresivní. Vždycky jsem si ten čas opravdu detailně naplánoval, prostě hodinu po hodině. Vždycky jsem toho strašně moc stihnul. To byl i ten případ těch několika dní poprvé prostě v Dánsku a v Kodani. No a bylo mi jasné, že se tam budu muset vracet, což se stalo hned v létě, jsem tam jel znovu, letěl. A pak jsem to tak nějakou dobu dělal, pravidelně. Během toho jsem teda objevoval i jiné skandinávské země, ale to Dánsko je mi nejblíž. No a pak se mi poštěstilo, že jsem v Dánsku potkal svého současného partnera. Takže se to všechno propojilo, ale jak to říkám, prostě do Dánska jsem se zamenoval dříve než do něj, takže on nebyl ten důvod.
2: To já vím. A ty máš dva domovy. Mm-hmm. Co to je pro tebe vlastně domov? Co musí mít, aby ses tak cítil?
3: Bezpečí. Je to pocit bezpečí. Bezpečí. Přijetí a ten pocit, že si nemusíte na nic hrát. To je pro mě domov. Že můžete být sami sebou, schodit ze sebe všechny vrstvy, nějaký slupky a masky a zároveň myslím si, že domov vyžaduje péči, že to někdy je jako těžká práce, ale domov je pro mě láska a bezpečí. A pak je vlastně jedno trošku, kde to je. No. A já samozřejmě těch domovů právě mám víc, nebo těch míst, o kterých řeknu, to je můj domov, je prostě víc, no.
2: Proč se ti žije dobře v Dánsku? Z mnoha důvodů.
3: Z mnoha důvodů, ale je to prostě země, kde se mi dobře dýchá, nejenom opravdu jako fyzicky, tak i proto, že tam cítím, že ta společnost je velmi otevřená, je velmi funkční lidé, ačkoliv i Dánsko samozřejmě má spoustu problémů, potíží, lidé jsou všude různí, tak dokážou, myslím, přistupovat k těm různým potížím, které mají kultivovaně a je pro mě jako radost tam sledovat diskuzi společenskou a to, jak se starají o svoji zemi, jak oni přemýšlí, ale je třeba, jak se starají jenom o dvůr v domě. Prostě domě, kde žijeme, máme i facebookovou stránku, která se jmenuje jakoby trojúhelníkový dvůr, protože on má tvar trojúhelníku a tam je to tak krásný. Je to tam krásný jenom proto, že ti lidi, a vím, že to tak funguje i u nás, že máme taková společenství někdy, že se to podaří, že těm lidem záleží na tom, jak žijou a mohli by se na to vykašlat, jo? Ale oni to dělají vlastně dobrovolně a sdílí ten prostor a to je tam hodně silný taky v Dánsku. Ta
2: sdílení?
3: Sdílení. Sdílení a důraz na společenství, na společenství. To je hrozně, hrozně, hrozně silný a u nás to z mnoha důvodů nefunguje a nemůžeme za to v něčem, protože prostě ta naše historie byla hodně jako dramatická, překotná. Oni nezažili nic jako my. Ta kontinuita jejich historického vývoje je jako neuvěřitelná a je to cítit i proto, že oni mají k té zemi opravdu jako láskyplný vztah a nacionalismus, nebo to není dobré slovo, ale...
2: Vlastenectví,
3: děkuju ti. Tam není jako vnímáno negativně. Samozřejmě, že i tam jsou extrémní nacionalisté, ale ta láska jako k té zemi, k tomu domovu, k té historii, v Dánsku všude, nebo v Dánsku vidíte všude dánské vlajky, když se slaví narozeniny, tak jsou zapíchaný všude dánské vlaječky, jo, a není to jako, je to pro ně prostě normální.
2: V čem jsou Dánové jiní než my, nebo než třeba zbytek světa?
3: Pravidelně se řadí, že k těm nejšťastnějším národům na světě. Já mám pocit, spíš bych začal tím, že co nás spojuje, smysl pro humor a určitá taková odolnost, ať jsme oba malé národy, jejich je vlastně ještě menší. V čem jsou jiní?
2: Já nemám moc ráda takové...
3: To generalizování.
2: Němci jsou takový.
3: Myslím si, že to taky moc nefunguje, ale takový. Určitě se dá vypozorovat. Jo, vlastně i to jsem už i pochopil, že jsou rozdíly mezi těmi jednotlivými skandinávskými zeměmi, když spolu velmi už se spolupracují a zejména prostě jako Švédsko, Dánsko přes most, tam člověk přejede, tak cítím ty rozdíly trošku v podstatě, ale v čem jsou jiní?
2: Tak třeba nevím, to ještě nějaká, vyplyne.
3: To nějaká asi taková, je to myslím nesmírně jako bystrý národ. A milují svobodu, váží si svobody, váží si demokracie, váží si lidských práv. Ale to není jenom výsadou Dánska, ale řekl, že to je vůbec výsadou té severské, skandinávské části světa.
2: A už si to řekl, že tě tam také potkalo osobní štěstí, tak kdy jsi narazil na Mikela?
3: Je to přes 4 roky, co spolu jsme. Poznali jsme se dříve, naše seznamování zkomplikoval COVID, takže jsme hodně dlouho museli komunikovat vlastně online, ale potom první naše schůzka proběhla tak, že Mikl vzal auto, on rád řídí, naložil svoji maminku, která má taky ráda Prahu. On zase měl mimochodem vztah k Praze už mnohem déle, nebo k Čechám, než tedy znal mě a dokonce navštívil se svým otcem Československo ještě za socialismu. A vzal prostě tu maminku, přijel, spal asi hodinu, to je dlouhá cesta, 11 hodin, a já jsem ho naložil do svého auta a jeli jsme 3 hodiny do Chebu, kde jsem ten večer hrál Amadea. Mikl tam seděl s respirátorem na ústech, protože to bylo těsně po znovu otevření divadla všeho, viděl 3hodinové představení v češtině, naštěstí miluje divadlo a miluje Amadea, takže to byl jako dobrý začátek. Nicméně jsem mohl jako to mohlo nedopadnout z mnoha důvodů. 3 hodiny v autě, že jo, potom se díváš na člověka, který hraje prostě Amadea a je šílený úplně, mohlo se mu to jako fakt nelíbit, ale dopadlo to dobře, na cestě zpátky jsme si dali pár rohlíků na benzíně, to byla naše první společná večeře a pak jsme se začali prostě poznávat víc.
2: Mikl má vlastně takové v dobrém slova smyslu obyčejné povolání,
3: ano.
2: On je místopředseda
3: dánských železničních odborů. Ano, když jsem já ho poznal, tak byl vlastně ještě zároveň i průvodčí a do této funkce byl zvolen během té doby, co my jsme se znali, ale už v té době byl jako výraznou postavou odborů a zastupoval tenkrát vlastně všechny zaměstnance vlaků, a teď, teď to říkám špatně, jo, prostě pracovníky v určitých pozicích na dráze zastupoval Nikl. Takže je to velmi odlišné povolání od toho, co dělám já, nicméně.
2: A jak se někdo takhle normální dívá na tvoji práci?
3: Tak já nevím, jestli tak normální, Mikl. Dívá se na ní s obdivem, s láskou, s respektem, protože to je člověk vnímavý a chytrý a citlivý a umění patří do jeho života velmi, velmi intenzivně. Takže myslím si, že má proto velký pochopení.
2: Ty jsi zmínil, že v té rodině jsou nějaké umělecké sklony.
3: Jeho maminka byla učitelka ty děti vedla určitě i samozřejmě ke kultuře směrem k umění. Miklova sestra je zahradní architektka, která vystudovala fotografii, velmi kreativní bytost, a Miklova sestřenice je známá dánská filmová režisérka, takže jsou tam stopy.
2: No a dokonce si ještě říkal, že
3: manžel dánské režisérky je jeden z nejslavnějších dánských spisovatelů, Kim Phoebes Oxen, a je to taková zajímavost, momentálně autor, který je nejvíce, jak se to řekne, jeho knihy jsou nejvíce
2: vypůjčované
3: v dánských knihovnách.
2: A tobě to pomáhá při učení?
3: Ano, protože dánštiny. On má neuvěřitelný rozptyl a píše dětské knihy, ale zároveň píše scénáře, jak filmové, tak divadelní, takže se opravdu ta jeho šíře je od thrilleru k dětským knížkám. No a já jsem teď vášnivým čtenářem jeho dětských knížek, protože na té úrovni zhruba jsem. Ne, je to trošku lepší, ale hlavně on je píše fakt skvěle a je to, já se u toho hrozně bavím. Jsou to strašně vtipný knížky, které myslím baví i dospělí. A myslím si, že tak se pozná jako dobrá dětská knížka. Já třeba mám vzpomínky na ty nejmilovanější dětské knížky, bych si i teď s chutí přečetl. Třeba Astrid Lindgrenová.
2: Jak se žije v Dánsku našemu hostovi Danielu Bambasovi? To vám říká on sám.

0: Milí posluchači, ještě nám zbývá kousek nočního mikrofora. My si povídáme s Danielem Bambasem, hercem, momentálně o tom, jak se mu žije v jeho druhém domově v Dánsku. Dane, co jsme teď právě slyšeli?
1: No, právě jsme slyšeli dánskou píseň, takže kdybyste si nebyli jistí, tak to byla dánština a byla to píseň, se kterou Dánsko úspěšně soutěžilo v Eurovizi. Zpíval ji velmi talentovaný dánský muzikálový herec.
0: Můžu ti něco připomenout?
1: Ano.
0: Ty jsi mi říkal, když jsme se potkali po nějakém čase, že se ti v Dánsku hrozně dobře jí.
1: Ano, protože tam je nesmírný výběr fakt kvalitních potravin v biokvalitě, což já hodně v tom jedu z mnoha důvodů. A já jím v podstatě všechno, až na mé různé potravinové intolerance, které jsou již známé v mém okruhu. Ale jako maso vlastně v biokvalitě, mléčné výrobky, prostě tohle se tam hrozně vždycky užívám. Já nejsem jako komplikovaný, mně stačí chleba s máslem, jo, a sýr. A no, je to tam prostě moc fajn. A miluju ryby, což nás teda mimochodem to nezdílíme s Miklem, který je nesnáší. No. Což je udána zvláštní, ale je to tak.
0: Když no. Je to přímořský stát, ano. Ale tebe tam vlastně potkal další splněný sen. Ty jsi si tak snil o tom, kdyby jsi v tom Dánsku mohl taky zahrát divadlo. A to se stalo.
1: To se povedlo, bylo to s anglickým mluvícím souborem, profesionálním, který tam působí už přes 30 let. A byla to moc dobrá britská hra Joe Penhola Dump Show. Hrali jsme ji měsíc, každý den vlastně, kromě nedělí. Jsme ji hráli v jednom dánském divadle. A byla to obrovská zkušenost, no, protože jsem nikdy v životě divadlo v cizím jazyce nehrál a navíc to bylo s rodilými mluvčími, takže jsem musel opravdu hodně makat. No.
0: Hmm. Já vím, že máš z angličtiny státnici, ale přeci jenom
1: je to
0: rozdíl
1: je to
0: hrát
1: rozdíl.
0: V cizím jazyce. No. Taky vím, že máš skvělou paměť, ale jak jsi k tomu přistupoval, aby to nebylo jenom tak, že ses dobře naspaměť naučil anglický text?
1: Musel jsem opravdu, já samozřejmě jako vědomost textu je základ pro mě, ale tady jsem opravdu hodně brzo začal, takže jsem to uměl vlastně první, ten text, ale viděl jsem, že to potřebuju. A mám naštěstí hudební sluch, takže mi pomáhá, hodně mi v tom pomáhal. Ale mým cílem bylo dostat se samozřejmě do pozice, kdy budu schopen v tom jazyce svobodně jednat a případně i improvizovat, což se párkrát fakt stalo, protože prostě ačkoliv hrajete představení každý den, neznamená to, že se nestávají různé jako nepředvídatelnosti. Takže já samozřejmě nemůžu hodnotit, jak se mi to povedlo, ale mám pár hrozně hezkých reakcí, kdy se mě lidé dokonce ptali, jako byla tam jedna dáma, která se mě ptala, z jaký části jako Británie jsem, co to mám jako za přízvuk, jo? No, ale a nebyl to ani můj, my jsme nepředstírali, že jsem rodilý mluvčí, ta hra je taková, navíc v Británii to je běžné, že tam samozřejmě žije spoustu cizinců, takže v tomhle jsem nemusel cítit stres, ale samozřejmě jsem nechtěl, aby diváci řešili, pro boha, kdo to tam jako žvatlá, no.
0: Jak se ti líbila tahle ta zkušenost s projektovým divadlem, že prostě něco nacvičíš a potom to hraješ měsíc v kuse?
1: Přijde mi to velmi výhodný v tom, že se můžeš tomu projektu naprosto věnovat. Je to samozřejmě náročný v tom, že jakákoliv třeba
0: indispozice,
1: která se nám všem stala. Vlastně jsme to všichni postupně hráli s nějakou nemocní, kterou jsme si předávali a v tom je to hodně náročný, ale baví mě to v tom, že všichni soustředí energii na jeden projekt a během toho měsíce on samozřejmě taky někam spěje, což se u nás taky stává, že když hraješ něco dlouho, několik let, tak se to taky vyvíjí, ale přece jenom je hodně stresující hrát představení po měsíci a půl, když to je náročný. V tomhle je ten seriálový způsob hraní jako milosrdný a myslím si, že je dobrý pro tu inscenaci jako takovou. Ale chce to nepropadnout úplně jako rutině. No.
0: Prostě obojí má svoje. I ano, ten náš ano, systém repríze.
1: Ale řekl bych, že jako co se týče života a jeho plánování, je tento seriálový způsob trošku lepší, protože se ten život pak lépe trošku plánuje.
0: Ty rád načítáš knihy, audioknihy, tak co nejnovějšího si udělal?
1: Teď jsem zabředl, to zní, že jako ne, mám to štěstí, že mě teď potkali jako tak sci-fi žánr, příběhy Robokata, deník Robokata, a je to sci-fi, ale velmi chytře napsané. Je to vlastně takový monolog Robokata, který je velmi ironický, velmi vtipný a má problém s lidskými emocemi a má problém s tím dávat nebo emoce, takže to je věc. A pak často jako namlouvám spíše dramatické krimi příběhy a hrozně mě to baví. Nedávno jsem dotočil svoji 20. audioknihu. No.
0: Ty máš rád krimi příběhy?
1: Mám rád krimi příběhy, velmi mám rád krimi příběhy, no.
0: Temnosti?
1: Ano, ano. Já si samozřejmě úplně nevybírám to, co budu načítat, i když můžu to případně odmítnout, ale spíš asi třeba toho režiséra spojí si ten můj hlas s něčím. Takže mám štěstí spíš na krimi příběhy a sci-fi. No.
0: Byl bys tak hodný a rozloučil se s námi dánsky, že by si třeba řekl děkuji za pozvání, bylo mi s vámi velice pěkně.
1: Tak for i dag. Det var hyggeligt. Jeg er så glad, at jeg kunne tale med dig, kære Marta. Og jeg håber, vi ses snart. Godnat.
0: Milí posluchači, já nevím, jestli to bylo správně, ale věřím Danovi, protože ho znám dobře, že nás netahá za nohu.
1: Já jsem se snažil, protože si vždycky představím, že tam sedí někde třeba někdo, kdo dánsky umí velmi dobře, tak
0: a to se může snadno stát.
1: A to se může snadno stát. Snažil jsem se.
0: Tak to byl náš dnešní host v nočním mikroforu, herec Daniel Bambas. Dane, ať se ti plní sny, ať máš velice mnoho štěstí ve všech domovech, ve kterých zakotvíš, a moc ti děkuju, že jsi s námi strávil večer.
1: Já ti moc děkuju a mějte se všichni krásně.
0: Milí posluchači, dnes je pořad u konce, zítra bude samozřejmě další a pokud se vám nechce spát, je tu ještě noční proud. Od mikrofonu se loučí Marta Marinová.

0: Léto na dvojce bude tentokrát mrazivé.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Chybět nebude historie českého zločinu nebo oblíbená kriminálka.
1: Začínáme už 21. června četbou z knihy Stephena Kinga Noční můra Dannyho Coughlina.
0: Mrazivé léto.
1: To budou napínavé prázdniny na dvojce.
2: Radioservis představuje
3: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

23 hodiny, 30 minut, 30 vteřin, to je trojek. Je sobota 20. června 2026. Právě skončila repríza nočního mikrofóra, bo na dvojce pokračuje program dvojky nočním proudem jako ostatně noc co noc. Nejstarší rozhlasová diskotéka v zemi se rozjíždí vždycky kolem 11:30 a končí ve 2 hodiny ráno příštího dne. Ze studia nočního proudu v Praze na Královských Vinohradech přeje klidnou a příjemnou červnovou noc a dokonalý víkend Miloš Skalka.

Petr Janda, Olympik a tenhle ten vlak nikde nestaví. To je další kousek z tohoto vydání Nočního proudu a ten další vlastně navodí příjemnou, šťastnou atmosféru tohoto víkendu. Tak tedy buďte šťastní. Pharrell Williams a Happy.

0: Pharrell Williamsa. Buďte taky happy, jako byl právě teď Pharrell Williams. Krátce poté, co vznikl na podzim roku 1989 Noční proud, tak Jindra Parma se skupinou Hippodrom, studiovou to jeho formací, vytvořil písničku, která je poctou Nočnímu proudu a hlas, který v této nahrávce zní, je hlas našeho někdejšího kolegy Honzy Beneše, Hippodrom a Noční proud.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase.
2: Noční proud.

správné frekvenci ve správném čase. Stanice Československo vysílá noční proud. Stanice Československo.

0: Jindřich Parma, jeho studiová skupina Hippodrom, vokál Petra Kotvalda a hlas Honzy Beneše. 23 hodin. Tehdy, když začínal Noční proud, tak jsme začínali ve 23 hodin. To byl Hippodrom a Noční proud.
1: Jo!

0: Jestliže chceš být mým milencem, if you wanna be my lover, anglická dívčí formace Spice Girls.
1: Noční prout. Dnes s Milošem Skalkou.

Da Marta, sexy dancers a jsem totiž Slim Jim. Před námi poslední písnička této vysílací půl hodinky nočního proudu, potom česká státní hymna Časové znamení, které oznámí, že vstupujeme do nového dne, už bude neděle 21. června 2026. Potom si poslechneme nejnovější zprávy, no a hned po zpravodajské relaci se opět můžete ponořit do vln nočního proudu a budete-li mít chuť, čas a zájem, tak můžeme být spolu až do druhé hodiny raní, kdy samozřejmě vysílání dvojky zdaleka nekončí, protože stanice, kterou posloucháte, pro vás vysílá 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, prostě non-stop. No a teď ona závěrečná písnička této vysílací půl hodinky, kanadská country rocková hvězda Shania Twain, a čeká nás jeden z jejich velkých hitů, a to písnička nazvaná slibně Chlape, já se cítím jako žena. Man, I feel like a woman. No a to je poslední písnička této vysílací půlhodinky nočního proudu ze sobotní noci do nedělního rána. Let's go, girls.

0: Končí sobota a zvolna vstupujeme do neděle 21. června 2026.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Americký viceprezident Vance odjel do Švýcarska na jednání o trvalé dohodě s Íránem. Má se tam setkat se zástupci Teheránu. V Česku znovu padaly teplotní rekordy. Zdravotníci museli ošetřit desítky lidí kvůli kolapsům. Zraněný reprezentant Jurásek už se na fotbalovém mistrovství světa nejspíš nezahraje. A dnes čekáme jasno až polojasno, postupně až zataženo s přeháňkami a bouřkami, teploty až do 34 stupňů. Je neděle 21. června. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Viceprezident Spojených států J.D. Vance odcestoval do Švýcarska, kam už přijeli hlavní iránský vyjednavač Ghalibaf i ministr zahraničí Araghchi. Na původní páteční termín iránská delegace nedorazila kvůli izraelským útokům na Libanon. Tvrzení Teheránu, že v sobotu opět zablokoval Hormuzský průliv, Washington odmítl. Průliv je prý stále průjezdný.
3: Vance novinářům před nástupem do letadla řekl, že hlavními tématy jednání budou podle něj příměří v Libanonu a otázka výroby jaderných zbraní. Mluvčí amerického centrálního velitelství popřel prohlášení Íránu, že Hormuzský průliv je znovu uzavřen. Provoz podle něj nadále pokračuje. Sledovací data BBC potvrdili, že průlivem během soboty proplulo i několik tankerů. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Tisíce lidí si v sobotu v centru Londýna připomněli blížící se 10. výročí referenda o Brexitu. Šlo o příznivce znovu připojení Británie k Evropské unii. 57% obyvatel se domnívá, že vystoupení země z unie byla chyba. Ukazují to data agentury YouGov.
4: Průvod prošel centrem Londýna a skončil na náměstí před britským parlamentem. Lidé přijeli z různých částí Británie, mnozí z Walesu nebo Skotska. Z Edinburghu přicestoval i Dan. Jak mi řekl, věří, že Británie se jednou do Evropské unie vrátí. Nebude to prý zítra a možná ani ne za 10 let, ale bude to. V tuto chvíli ale návrat do 27 nemá v programu žádná z velkých britských politických stran. Například vládní Labouristé se snaží o přibližování k EU. Znovu vstoupení do Unie ale není na stole. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
2: Ukrajina očekává další ruský masivní útok. Ten má být podle Kremlu odpovědí na ukrajinské nálety, které vyřadily z provozu největší moskevskou rafinérii v Kapotně.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu řekl, že Rusové připravili nový masivní úder. Obyvatelé Ukrajiny by proto měli být velmi ostražití a sledovat signály vzdušného poplachu. Zelenský také upozornil Bělorusko, že jakékoliv dodávky komponentů ruským zbrojovkám a paliva ruské armádě jsou podporou války a vtahují Minsk do konfliktu. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Česko zasáhly tropické teploty. Vyrovnat se s tím musí i návštěvníci závodů MotoGP na brněnském okruhu. Desítky z nich už kvůli kolapsům ošetřovali zdravotníci. Hlavní nápor diváků tam očekávají dnes.
6: Jsme přišli asi za Aioguro, bylo to super, líbila se nám ta atmosféra.
7: No, nejvíc té kvalifikace.
6: Tak my jsme do Ostravska a Havíři jsou zvyklí na teplo, takže teplo nám nevádí.
8: Zatímco Petr Adavic z Českého Těšína si šampionát užívají, ne všichni fanoušci zvládají horké počasí dobře. Záchranáři každý den ošetřují desítky lidí kvůli kolapsům, říká mluvčí Michaela Botová.
9: Dochází k tomu, že ten člověk má jakousi nevolnost, mžitky před očima, začne omdlévat, je potřeba ho okamžitě dostat do stínu, podat mu nějakou tekutinu.
8: Zdravotníci doporučují dodržovat pitný režim a omezit alkohol. Hana Novotná, Radiožurnál.
2: V Pardubicích má vzniknout naučná stezka o sportovní historii města. Magistrát chce do jejího vybudování investovat až 7 milionů korun. Projekt kritizuje část opozičních zastupitelů, podle kterých jsou navrhované náklady příliš vysoké. Vedení města je obhajuje. Součástí stezky v parku na Špici má být 8 uměleckých objektů inspirovaných štafetovým kolíkem.
10: 7 milionů na naučnou stezku mě přijde, že opravdu teda hodně moc peněz.
8: Vysvětluje opoziční zastupitel Vojtěch Jirsa za Piráty. Výhrady k naučné stezce má i Jan Doucek z Národního geoparku Železné hory. Ten stojí za desítkami interaktivních prvků nebo naučných a zážitkových stezek v Pardubickém kraji.
11: Za mě to úplně nesplňuje podmínky té naučné stezky. Musí tam být nějaká naučná rovina, něco, co vypráví příběh. A já z toho úplně ten příběh nevidím.
8: Město ale cenu hájí. Podle náměstka primátora Jakuba Rychteckého z Žijeme Pardubice je naučná stezka zároveň umělecké dílo ve veřejném prostoru.
12: Určitě to budou dobře investované peníze, které i z pohledu návštěvníků, turistů, města posunou vnímání jak toho parku, tak i občanů z úplně o level jinam.
8: Plánovaná stezka v parku na Špici bude připomínat celkem 8 sportů. Z Pardubic Anna Svobodová, Radiožurnál.
2: Jediná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké v Česku pomáhá už 5 let. Je součástí projektu Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu.
13: Půjčovna nabízí více než 110 pomůcek, které čtou, mluví a navigují. Od kamerových lup až po chytrou navigační bílou hůl, říká vedoucí prodejny Andrea Hlaváčková.
14: Aby si lidi opravdu vyzkoušeli, jestli opravdu chtějí za tolikhle peněz tu pomůcku, jestli je to, co jim vyhovuje.
13: Cílem projektu je podle ředitele nadačního fondu Jiřího Váni usnadnit lidem se zrakovým postižením každodenní život a zvýšit jejich samostatnost.
15: Je to vlastně i místo a možnost, kde může prokonzultovat další svoje třeba problémy.
13: V půjčovně totiž pracují sami lidé se zrakovým postižením. Výpůjční systém je teď taky technicky vylepšený, takže i nevidomí klienti si mohou vyplnit rezervační formulář, podepsat smlouvu a celý proces vyřídit sami. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
2: Dnes uplyne 77 let od justiční vraždy válečného hrdiny a legionáře Heliodora Píky. Podílel se na protinacistickém odboji. Ještě za války upozornil i na zločinnost stalinovského režimu.
16: Ten proces byl tajný, beze svědků. Je to nebývalý prezident v právu, který při hrdelním procesu nevypočuli ani jedného svědka.
17: Popsal vykonstruovaný soud syn generála Heliodora Píky, Milan. V rozhovoru pro Paměť národa vzpomínal i na to, že jeho otec odmítl emigrovat a zradit vlast.
16: On hovorí, já tuto vlast v žádném případě neopustím. Já se budem hájit, já jsem čistý jako linia.
17: Komunisti obvinili generála Píku z vlasti zrady. Tvrdili, že předával informace západním státům. Píka v první světové válce bojoval na Haličské i Alsaské frontě. Ve druhé světové válce byl vojenským vyslancem v Rumunsku i Moskvě. Už tou dobou varoval před tím, že Sovětský svaz neusiluje o svobodné Československo, ale o diktaturu. Lucie Machartová, Radiožurnál.
2: Sport. Fotbalista David Jurásek na mistrovství světa s největší pravděpodobností dohrál. Obránce Slávie si před zápasem s Jihoafrickou republikou poranil sval a podle asistenta trenéra Jana Suchopárka léčba potrvá déle. Národní tým se mezitím chystá na poslední zápas skupiny proti Mexiku. Po remíze s Jihoafričany Čechy za výkon kritizovali fanoušci i odborníci. Generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd negativní zpětnou vazbu zaznamenal.
18: Noviny sledují nebo sledují názory. Samozřejmě ta kritika byla nekompromisní. Kritiku přijímáme. Já myslím, že byla i zasloužená. Zatím ty výkony zůstaly pro mě za očekáváním, ale na druhou stranu jsem si přál, aby jsme měli šanci v posledním zápase hrát o něco. Pro všechny fanoušky, kteří nás tady vlastně provází, jsou skvělí a já bych si přál, aby jsme po porážce a po remíze jim udělali trošku větší radost.
2: Fotbalisté Německa vyhráli na světovém šampionátu nad pobřežím Slonoviny 2-1. Nizozemsko porazilo Švédsko 5-1. Za 2 hodiny začne utkání Ekvádor Curaçao a v 6 hodin pak Tunisko vyzve Japonsko.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Omezení na Pražském okruhu u Ořecha a zavřená silnice 40 na Břeclavsku. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 zpomalíte za odbočkou na Stodulky. Mezi 20. a 18. kilometrem se projíždí jen levým pruhem kvůli práci na vozovce. Je tam také uzavřený sjezd na Ořech směrem od letiště. Kolony se ale už netvoří. Na Břeclavsku je neprůjezdná silnice 40 do Mikulova. Mezi Valticemi a Sedlcem blokují provoz následky srážky osobního auta s dodávkou. Objíždět můžete přes Lednici. Na silnici 43 z Brna do Svitav se vyhněte překážce za Lipůvkou. Mezi Lažany a Milonicemi leží na vozovce v jízdním pruhu sražená srna. A v Praze je uzavřený Strahovský tunel směrem z Břevnova na Smíchov. Jde o plánované noční čištění. Skončit mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, ráno v Čechách lokálně mlhy, postupně místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami i silnými. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.

Ano, narodil se nový den. Máme neděli 21. června 2026. Aktuální čas 10 minut po půlnoci, k tomu 33 vteřin. A na dvojce pokračuje noční proud, který skončí ve 2 hodiny ráno. No a je to onen noční proud s podtitulkem Horečka sobotní noci. Ze studia nočního proudu v Praze na Královských Vinohradech přeje klidnou a příjemnou červnovou noc Miloš Skalka.

původně kubánská skladba Pereze Prada k Mambového to krále. To bylo jeho Mambo číslo 5 a tahle verze uchvátila svět na konci 90. let a Lubega, který co nevidět bude opět koncertovat v České republice, byl za tuto nahrávku nominován na cenu Grammy.

Marie, dej mi čaj, dej mi ho plnej. Kýbl samozřejmě Ivan Hlas v nočním proudu. Aktuální čas 18 hodin po půlnoci. K tomu 11 vteřin neděle 21. června 2026. Tak ať už ten mejdan začne. Let the party, get the party started a Pink.

Tolik jasná zpráva Jiřího Korna. Prostě žal se odkládá. Na taneční parket nazve Jennifer Lopez, zvaná J-Lo. Ta její písnička se jmenuje Na parketu, On the Floor.

J-Lo a On the Floor v nočním proudu. Drobná zpráva o tom, jak by mělo dnes přes den vypadat počasí, trošku jako na houpačce, jasno, polojasno, potom oblačno, přehánky, dokonce sem tam nějaká ta bouřka a teploty v podstatě tropické, 29 až 34 stupňů.

0: Oldeřího katapult a lesní manekín v nočním proudu, a to v onom nočním proudu ze sobotní noci do nedělního rána s podtitulkem Horečka sobotní noci.
1: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

All I wanna do is have some fun, to jediné, co chci v životě dělat, je mít trochu legrace, to byl životní hit Sheryl Crow. Příští středu 24. června v 11:30, tedy půl hodiny před polednem, bude na Vyšehradském hřbitově slavnostně odhalen memoriál Vlastimila Harapese. No a jeho ostatky budou uloženy vedle dalších velikánů naší historie a bude vůbec prvním tanečníkem, který bude na Vyšehradském hřbitově pochován. Přítomní tomuto ceremoniálu budou osobnosti společenského života, promluví také ředitel Národního divadla, ale celá ta událost je otevřená nejširší veřejnosti. Měsíc poté, 24. července, by se Vlasta Harapes dožil 80 let, no a jde o tanečníka, který se stal synonymem českého baletu a absolutní legendou a pro nás, co působíme na dvojce, to byl také milý kolega, který na dvojce moderoval nedělní Dobrá rána a také noční Mikroforum. Vzpomínka na Vlastíka Harapese je tady, duet s Hanou Zagorovou, Jen pár dnů.

každé diskotéce později dojde k jakémusi zvolnění, aby taneční partneři k sobě měli najednou blíž, a to byl právě tenhle případ. Vzpomínka na Hanu Zagorovou a Vlastíka Harape se jen pár dnů. Teď se budeme chvilku ztrácet v šedi, skupina Visage a Fade to Grey.

Igor Temko, skupina No Name a prvá. To všechno samozřejmě v nočním proudu. Za 10 minut a nějakou tu drobnou tady bude 1 hodina ráno.

Nádherná balada na dobré časy. For the good times a autorská nahrávka Krise Kristoffersona. Budiš mu země lehká.

Aneta Langerová a její bezvětří krátce před jednou hodinou rani. Před námi další vzpomínka, tentokrát na rockovou heroinu Janis Joplin. Patří do oné kategorie velkých rockových hvězd, které odešly z tohoto světa v 27 letech. Kousek mého srdce, Piece of My Heart a Janis Joplin.

0: Come on, take another little piece of my heart, baby. No tak vem si další kousek mého srdce, to byla Janis Joplin v nočním proudu. No a my jsme s nahrávkou Janis Joplin vstoupili do další hodiny nedělního rána. Teď máme 1 hodinu 2 minuty a k tomu 11 vteřin. Na dvojce posloucháte Noční proud.
1: Noční proud.
2: Dnes s Milošem Skalkou.
3: Kladní skříní, půvab manekin, můj výlet do bezčasí, jsem jistě jiný, jsem teď kdekým, oběť nevědomé krásy, asi ne na pohled, ale na dotek, bez tvary. Bez tváře cizoty vzdálen, na své neznačené trase, sa vystrašen šepotem, úst, co zdály se bez hlase, chci z tvých průsvitných dlaní zase pít. A z cizích veršů

0: schopen odpustit, pod víčky mít skrýš, držet se a nepustit, jako stalo se to, když jsme mlčením křičeli a sváděli se
1: k pláči.
0: Stačí místo slov jen vzplanutí, ta poezie citu, a krajina je bez hnutí, jen tvá melodie zní tu, příběh bohema a poety, přitom jen já
1: a tam ty.
0: A z cizích veršů

pod polštář, ukrýváš vzkazy psané spánkem v koupelně za zrcadlo, svou vůni s heřmánkem tak dobře znám, poměry ztrát z obou stran. Barvami slov jen přikrášluješ pravdu ve vzduchu prázdnu, zkoušíš předejít pádu zadu mám, sám si zůstaň, srabe. A z cizích veršů

Tomáš Klus a jeho nenávratná v nočním proudu. Já tady ve studiu nočního proudu nemám výhled na oblohu, tak se podívejte vy, kdo ten výhled máte. A jestli uvidíte měsíc, tak o tom je ta další písnička La Luna a Belinda Carlisle.

0: Rodačka z Hollywoodu, Belinda Carlisle a La Luna, La Luna, La Luna. Podíváme se ještě jednou na oblohu, než se rozední.
1: Všechny roky uplynuly, záclony jsou zatažený, začíná se zas od nuly.

Než se rození, to byla skupina Nebe, která přispěla do tohoto vydání Nočního proudu a teď se vydáme do Spojeného království, Velké Británie a Severního Irska. Trochu lásky nám dá skupina Bay City Rollers.

Basically, Rosa, dej trochu lásky, give a little love. Ještě jednou připomenu, jaké by mělo dnes přes den vypadat počasí, jako na Houpajdě, jasno, polojasno, oblačno, jsem tam nějaká ta přehánka, jsem tam dokonce nějaká ta bouřka, ale teploty velice příjemné, až tropické, 29 až 34 stupně. Zpomal, to je skupina PA.

Nahrávka z doby, kdy byla Katarína Knechtová zpěvačkou skupiny PH Zpomal máš pri veliků rychlost. Set kafe, smutná káva s Paulem Youngem a já tě nechci, I don't want you.

0: A skupina Deacon Blue a Twistuj a křič, twist and shout a ta podobnost s tím stejnojmenným hitem třeba skupiny Beatles a dalších interpretů je pouze náhodná. Příští jaro 17. dubna se ve Velkém sále Pražské Lucerny odehraje koncert nazvaný Podsta nesmrtelným písničkám. Je to večer věnovaný 80. nedožitým narozeninám Vabyho Denka. Vedle skupin Ďáblovo stádo a AG Fleck tam vystoupí namátkou Jaromír Nohavica, Jindra Polák, Pavel Žalman, Lohonka, Michal Malátný, Pavlína Jišová, Xindl X, Roman Horký, Miloš Dvořáček a tak dále a tak dále. Tohle je Vaby a Me and Bobby Maggie.
1: Chudej bejvák Baton Rouge, nad kterým duní vlak,

Jenom já, jen já a já a babi McGee. Tolik vzpomínka na mého souseda z Letné a kamaráda Vabyho Daňka Evergreen, který napsal Kris Kristofferson, kterého jsme dneska v noci už poslouchali a který snad nejvýrazněji proslavila Janis Joplin, kterou jsme shodou okolností také poslouchali. Me and Bobby McGee. Skupina Journey, nepřestávej věřit. To je hezké předsevzetí. Don't stop believin'.

Já mám strach, to byla Lucie Bílá a Lucie Vondráčková a jeden z jejich velkých je tu písnička Strach. Máme za necelých 15 minutek, 2 hodiny ráno. Máme noc a noc patří milencům, jak praví Patti Smith. Because the night believed two lovers.

0: Because the Night Belongs to Lovers, protože láska a noc patří milencům, pravila Patti Smith. Mimochodem to je písnička, kterou Patti Smith napsala ve spolupráci s Brucem Springsteenem. Před pár dny si dokonale podmanila ochozy fotbalového stadionu Slavie v Edenu Eva Farna.
1: Ticho lákání mých lat posílá ho do nálad, do slovová.

Eva Farná a její ticho. Do finále tohoto vydání nočního proudu se vtlačí Steve Miller Band a jeho žolík The Joker.

byl Band a jeho Joker ve finále nočního proudu. Nedá se nic dělat, poslední písnička před námi, dvojka, ta samozřejmě vysílá dál a jen co skončí toto vydání nočního proudu, tak vás čeká repríza skvělého seriálu Ondřeje Soukupa Halo, Soukup Halo. Je to už 61. díl, tak si ho nenechte ujít, jestli jste ho včera neslyšeli v premiéře. No a teď je tedy ona závěrečná písnička. Dnes večer ve 23 hodiny a 30 minut se do znělky nočního proudu přihlásí kolega Zdeněk Vrba. A teď Miloš Skalka, dobrou noc a dobré ráno s anglicko-australskou skupinou Air Supply.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Halo, Soukup, halo.
3: Halo, Soukup, halo.
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
4: Tady je Ondřej Soukup, já vás opět zdravím. Pamatujete si americkou skupinu ZZ Top? To je partička, kterou založili v Hustonu v Texasu v roce 1969 a existovala 51 let, neskutečných 51 let a tvořili ji zpěvák a kytarista Billy Gibbons, bubeník Frank Bird a baskytarista a zpěvák Dusty Hill. A vlastně až do Hillovy smrti v roce 2021 fungovali a hráli naplno. A ZZ Top, oni si vybudovali totiž takový charakteristický zvuk, který byl založený na Gibbonsově bluesovém stylu hraní na kytaru. A jsou hlavně známí samozřejmě svým ikonickým vzhledem, což byl Gibbons a Hill, kteří nosili sluneční